Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Je tu pátek a na vlnách Českého rozhlasu posloucháte předposlední díl mého pořadu Desky, pásky, vzpomínky a neb nežil jsem jen život Karla Gotta. V 70. letech Karel Gott obdivoval britského zpěváka Tonyho Christieho a obohatil svůj tuzemský a německý repertoár několika jeho písněmi. Největším hitem Tonyho Christieho se v roce 1971 stala píseň Is This The Way To Amarillo. Karel se rozhodl jí naspívat s českým textem Zdeňka Rytíře Kvítek Mandragory, který mu ovšem zapomněl říct, že jeho text už naspívala Helena Vondráčková. Ta si totiž na suprafonu stihla dřív než Karel zajistit subnakladatelská práva k této písni. Navzdory tomu Karel zpíval Kvítek Mandragory na koncertech a uvedl ho v roce 1972 i ve svém minirecitálu v televizním pořadu Televarieté. Kvítek Mandragory se nakonec jmenoval i muzikál složený z písní Heleny Vondráčkové, který se dočkal své premiéry v pražském divadle Broadway v roce 2019.

Někdy v roce 2011 se Karel Gott vrátil z účinkování v jedné německé televizní show a hned po návratu mu volal do Pardubic. Pln nadšení mi řekl: Honzo, zapamatuj si název Il Volo. To je trio mladých italských tenoristů, kteří úžasně zpívají písničku Il Mondo. Věř mi, že o nich ještě hodně uslyšíme. Hned mi to docvaklo. Písničku Il Mondo s českým textem Jiřího Štajdla v máji naspíval Karel Gott už v roce 1966. Původně to byl velký hit italského zpěváka Jimmyho Fontány, kterému tuhle písničku zaranžoval sám Ennio Morricone a Fontána s ní dobil nejen kontinentální hitparády, ale i žebříčky v Latinské Americe. Hned jsem se začal zajímat, kde se chlapecké italské trio Il Volo vzalo. A dočetl jsem se, že tři teenageři soutěžili v roce 2009 v jedné italské televizní show, která se natáčela v italském Sanremo. A právě tam dostal režisér a autor této show Roberto Cenci doslova geniální nápad a hned ho taky uskutečnil. Spojil tři mladičké italské tenoristy Gianluca Ginobleho, Piera Baroneho a Ignácia Boschetta v trio a chtěl, aby se kluci stali pokračovateli v 80. a 90. letech po celém světě nesmírně populárního tria Tři tenoři. Tvořili ho tenkrát Luciano Pavarotti, Placido Domingo a José Carreras. Kluci z tria Il Volo zpočátku zpívali popové písně, aby se k opeře nakonec přece jen dostali. Před 10 lety natočilo Il Volo album Note Magica, které bylo poctou třem tenorům a jeho nahrávání se jako zpěvák a dirigent zúčastnil sám Placido Domingo. My si teď ale poslechneme úplně první hit tria Il Volo, kterým se stala písnička Il Mondo.

Tak jak se vám italské nadžánrové trio Il Volo líbilo? Předpokládám, že jste se stali jeho fanoušky jako já. A pro úplnost dodávám, že Il Volo bude koncertovat v pražské O2 aréně už 18. října příštího roku. Už po čtvrté přiveze do Prahy kouzlo Itálie, sílu tří hlasů a výjimečný hudební zážitek, který spojuje klasiku s moderním citem. Il Volo nabídne průřez svým repertoárem od klasických árií po filmové melodie. A já vám teď budu vyprávět o britském zpěvákovi Cliffovi Richardovi, nositeli řádu britského impéria, který byl v roce 1995 povýšen královnou Alžbětou II. Do rytířského stavu. Asi největším hitem Cliffa Richarda je popová píseň We Don't Talk Anymore, kterou si teď ale poslechneme v interpretaci Karla Gotta. Textař Eda Kretschmar svůj text nazval To jsou fámy.

Jednou z nejkrásnějších písní, kterou kdy naspíval Peter Pan britské populární hudby Cliff Richard, je rozhodně poproková balada Miss Unites z roku 1975. Poprvé vyšla na Richardově singlu, který měl entablovat Elvise z Albionu jako rockového zpěváka. O tom, jak se tahle písnička vryla nejen do srdce jejího interpreta, ale i do srdcí jeho fanoušků doslova po celém světě, svědčí fakt, že ji Cliff Richard v průběhu následujících let naspíval ještě několikrát. Písničku Miss Unites do svého repertoáru přijali Art Garfunkel, Demis Russo, Rick Springfield, Johnny Logan se sborem Elvise Presleyho The Jordanas, Pavel Vítek a Karel Gott. Největší úspěch s touto písní měla irská chlapecká formace Westlife, která ji nahrála v roce 2002. Píseň Miss Unites vám teď ale zaspívá její původní interpret Cliff Richard.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: V našem pravidelném každotýdenním setkávání jsem vám už vyprávěl, že mě vždy zajímaly a zajímají crossoverové projekty, ve kterých se spojí operní pěvci s popovými zpěváky. Je to přínosné pro samotné zpěváky a pro publikum je to víc než zajímavé. Ne vždycky se to samozřejmě povede. V roce 1998 se na novém albu Cliffa Richarda Real As I Wanna Be objevil jeho duet se skvělým italským operním tenoristou Vincenzem Lascolou. Od prvního momentu, kdy jsem tuhle píseň poprvé slyšel, ji miluji. Věřím, že půjdete v mých stopách. Pamětníci si možná vzpomenou, že Karel Gott v roce 2000 uvedl s Láďou Křížkem tento duet na vánočním turné pod názvem Žít svá léta. Škoda, že ho tenkrát nenatočili. Duet Vita Mia vám teď zaspívá Cliff Richard se skvělým italským operním tenoristou Vincenzem Lascolou. Máte se na to těšit.

Posloucháte pořad Desky, pásky, vzpomínky a nepnežil jsem jen život Karla Gotta. Od mikrofonu Českého rozhlasu vás zdraví Honza Adam. A teď vám budu vyprávět o americkém skladateli, textaři a zpěvákovi Neilu Diamondovi. Ač vám jeho jméno asi nic neřekne, jeho písničky znáte určitě. Traduje se, že Neil Diamond, píseň opěvující sladkou Karolínu, napsal v roce 1969 za jednu jedinou hodinu v jednom memfiském hotelu, okouzlen půvabem dcery amerického prezidenta Johna Fitzgeralda Kennedyho, když uviděl její fotografii na titulní stránce amerického časopisu Life. Písničku Sweet Caroline naspíval v roce 1998 na své album Roky mého mládí Karel Gott pod názvem Vstříc náhodám.

Na koncertě Neila Diamonda v Mnichovské olympijské hale jsem byl před 12 lety s mým přítelem Lukášem. Strašně jsme se na koncert těšili. A to se mě velmi, velmi nevyplatilo. Před koncem první půlky koncertu se mi začalo dělat děsně blbě. Udeřila strašná deprese, se kterou se dlouhodobě léčím. Kdybych byl na koncertě sám, zvedl bych se a šel si lehnout. To jsem ale Lukášovi nemohl udělat a do konce koncertu jsem trpěl jako zvíře. Ale zpátky k Neilovi Diamondovi. Podle amerického hudebního časopisu Billboard je Neil Diamond po Barbře Streisandové a Eltonovi Johnovi třetím nejúspěšnějším interpretem americké pop music pro dospělé. Ve svých písních se už od začátku jeho kariéry dařilo Neilovi Diamondovi spojit prvky rocku, folku, country, popu a latin music a díky svému vyhraněnému rukopisu a sugestivnímu vznešenému projevu stanul na čele americké hudby středního proudu. Jedním z jeho velkých hitů se v roce 1972 stala píseň Song Sung Blue, kterou u nás Karel Gott naspíval s českým textem Zdeňka Rytíře Zvon snů a čas od času se k ní na koncertech rád vracel. Je to prostě hit jako bič a nic na tom nikdy nezmění skutečnost, že se v jejím slavném nápěvu nechal Neil Diamond víc než trochu inspirovat samotným Mozartem.

Už od roku 1968 se o Neila Diamonda zajímal Hollywood a filmové studio Universal mu dokonce nabídlo smlouvu na natočení 5 filmů. Plachý a nesnělý Neil Diamond ale veškeré filmové nabídky dlouho odmítal. Zlom nastal až v roce 1980, kdy se Neil Diamond objevil po boku britské herecké legendy Laurence Oliviera v remakeu prvního zvukového filmu Jazzový zpěvák z roku 1927 s Alem Jolsonem v hlavní roli. Za roli syna židovského kantora, který se snaží uspět ve světě hudby, byl Neil Diamond nominován nejen na Zlatý glóbus, ale stal se i prvním držitelem anticeny Recy pro nejhoršího herce roku. Filmový remake Jazzový zpěvák prostě propadnul na celé čáře. Co z něho zůstalo a co prověřil čas, jsou písničky, které do něho napsali Neil Diamond a francouzský chansonnier Gilbert Beco. Tady je jedna z nich nazvaná Love on the Rocks. A já pro úplnost dodávám, že ji u nás krásně naspívala Jitka Zelenková s textem Edvarda Pergnera Tvoje dobrý trop.

V roce 1976 vydal Neil Diamond album Beautiful Noise, které je dodnes považováno za jeho nejlepší. Karla Gotta na něm okamžitě zaujala titulní píseň a dřív než u nás vyšla na albu Karel Gott 78 s českým textem Zdeňka Borovce Nádherný chor, už ji měl ve svém německém repertoáru a bodoval s ní v nejrůznějších hitparádách v německy mluvících zemích. Před třemi lety jsme s Lukášem viděli na New Yorkské Broadway nádherný muzikál Beautiful Noise, složený z největších hitů Neila Diamonda.

Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Vlasteneckých písní jsme si užili až. Ať už to byly písně o lásce k vlasti, nebo písně o budování lepších zítřků. Vlastenecké písně mají ale i ve Spojených státech amerických. Neil Diamond s modrookým Frankiem, jak se Sinatrovi často přezdívalo, naspíval v roce 1994 duet The House I Live In, That's America to Me, dům, ve kterém žiji, to je pro mě Amerika. Frank Sinatra ji solově naspíval už v roce 1945 do stejnojmenného 10-minutového filmu. Film získal o rok později čestného Oscara a Zlatý globus a Sinatra ji pravidelně uváděl na svých koncertech. Nikdy prý ale nezněla tak dojímavě, naléhavě a s takovým přesahem, jako když ji naspívali v roce 1994 v duetu Frank Sinatra a Neil Diamond.

The place I work in, the worker by my side.

80. letech bylo u nás nesmírně populární manželské duo Albano Carisi a Romina Power. Romina byla dcerou amerického filmového herce Tyrona Powera a s Albánem Carisim se poznali už v roce 1967. V roce 1970 se vzali, aby o 5 let později vydali první společné album. Rok 1982 se stal vůbec nejúspěšnějším rokem jejich pěvecké kariéry. V Itálii měli v tomto roce hned 4 písně v tamní hitparádě a s písní Felicita obsadili 2. místo na Sanremském festivalu. Když v roce 1994 zmizela v New Orleansu jejich dcera Ilenia, manželský pár Romina Power a Albano Carisi zrušil všechny své koncertní aktivity a veškerý čas, peníze a úsilí věnoval hledání zmizelé dcery, která v Americe přerušila studia a rozhodla se procestovat svět. Ale jejich pátrání, stejně jako pátrání policie, nepřineslo žádný výsledek. Spekulovalo se o tom, že 23-letá Ilenia spáchala sebevraždu skokem do řeky Mississippi. Albánovo manželství s Rominou Power skončilo v roce 1999 v troskách a na jeho rozpadu se podle vyjádření manželského páru nejvíce podepsalo právě zmizení jejich nejstaršího dítěte. V roce 2013 ale se někdejší manželé dali profesně znovu dohromady a začali znovu koncertovat. Albano v roce 2017 přiznal, že to byl právě zpěv a koncerty po celém světě, které mu pomohly vyrovnat se se zmizením jejich nejstaršího dítěte. Takhle na koncertech zpíval árii prince Kalafa Nessun Dorma z Pucciniho opery Turandot.

S Albánem Karísim jsem se sešel jen jednou a nemám na to vůbec hezké vzpomínky. V roce 1998 byl Albán hostem dvou vánočních koncertů Karla Gotta v pražské Lucerně a ke Karlovi, který byl tenkrát značně hlasově indisponován, se nechoval vůbec kolegiálně. Nikdo z nás netušil, jak komplikovaná povaha se v tomhle horkokrevném Italovi nevelkého vzrůstu skrývá. Když Karel a Albán dospívali slavnou italskou píseň Santa Lucia, Albano se bez předchozí domluvy rozběhl a z jeviště skočil na parket Lucerny a chtěl po Karlovi, aby to po něm zopakoval. To indisponovaný Karel ještě zvládl. Albano se pak na parketu znovu rozeběhl a bez problému na jeviště Lucerny vyskočil zpátky. To už Karel nezvládnul a tomu, aby se na jeviště Lucerny vrátil, mu museli přistavět židli. Trapas jako hrom. Takovéhle věci si kolegové prostě nedělají. Albano Carisi tenkrát slavil comeback se svými merzemi skladeb klasiků a takhle tenkrát nahrál Čajkovského klavírní koncert bémol. A právě touhle nahrávkou se s vámi pro dnešek rozloučím. Přeji vám, abyste byli zdraví a šťastní, abyste milovali a byli milováni a abyste kráčeli jen za štěstím. Za týden se s vámi těším naslyšenou. Váš Honza Adam.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné pondělní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Martin Zounar. Dobrý den, ahoj, vítej.
2: Ahoj, já tě také zdravím všechny posluchače a musím říct jenom taková informace, opravdu v Praze to frčí, jede, není potřeba vůbec žádné fronty, je to opravdu paráda, nervy, tyhle, Česko to ksáká, to je strašný, ale opravdu se dá dneska rekordně projet Praha za 6 hodin.
1: Já to schrnu. Naše hodinka vedro změní v radostné osvěžení.
0: Humoriáda.

0: Jsme v Humoriádě s Martinem Zounerem. První otázka. V tomhle vedru, čím on cestuje? Když už si naťuknul tu dopravu, máš nějaký osvěžující typ?
1: Prosím tě, určitě ano, je to samozřejmě skútr, je to příjemná věc. Samozřejmě i jako řidič automobilu, když mě jako skútr občas ťukne do zrcátka, tak mě to trošku jako zatrne, ale já si myslím, že pak, když v sobě budeme z jedné i z druhé strany nás brát respekt z toho a vnímat jeden druhýho, tak je to velice příjemný dopravní prostředek a opravdu té zácpě, prostě tak to je.
0: Ano, hele, můžeš kročkovat mezi auty mimo pravidla, tak, když tě nikdo nechytí.
1: Samozřejmě, že můžeš a nejhorší je, když třeba dneska se píšou zprávy, víš, dneska se nevolá handsfree, dneska lidi píšou, tak musím říct, že se mně několikrát stalo, že paní držela telefon a přitom zatáčela doleva.
0: A psala nosem.
1: A psala něče, jo, a teďka já jsem ho neměl, čičal. A ona se lekla a všechno jí to spadlo normálně dolů ten telefon. A co si myslíš? Myslíš, že pokračovala dál, ne, zastavila a začala mezi srdečkama lovit ten telefon. Takže
0: je důležité být ve spojení.
1: A, samozřejmě,
0: non-stop,
1: ale hele, příjemný dopravní prostředek a když je člověk opatrný, tak to všechno jde. Ale máme zase helmu, máme helmu,
0: ano,
1: na rozdíl
0: od
1: dalších tříkolkářů, koloběžkářů, Boltu, neboltu, všichni, co jezdí na různých elektrických nesmyslech, tak nemají helmu, nemají nic a přitom jsou účastníci silničního provozu.
0: Ano, i cyklisté v podstatě potřebují mít přilbu, kdyby náhodou.
1: Oni by měli znát jako dopravní předpisy, ne?
0: Mm-hmm. Jo, jenom prakticky k tomu skútru, na rozdíl od auta je to rychlejší, v létě tě to osvěží,
1: to možná,
0: ale
1: ne?
0: Zase se na něj moc nevejde, kromě tebe tedy.
1: Prosím tě, mám to spočítaný pod sedadlo mého kufru, teda skútru, se vejde, prosím tě, přesně 5 prosek.
0: Aha, já myslím, že litr zmrzliny řekneš.
1: Minerálka, malý nákup, vejde se.
0: Tak děkujeme za informace o obsahu úložného prostoru na skútru. A teď jdeme na to, čím osvěžíme posluchače v našem archivu.
1: Já si myslím, že v tuto chvíli se dá samozřejmě protančit naším pořadem třeba s Václavem Vidrou, co ty na to?
0: Moje první taneční by tu byly povídka Jiřího Grossmana v podání Vaška.
1: Zkusíme to.
2: Jednoho dne si mě maminka zavolala a oznámila mi, že mě nechala zapsat do kurzu tance a společenské výchovy. Po počátečním ohromení jsem nesměle namítl, že je mnoho jiných způsobů, kterými ze sebe mohu dělat blázny, ale matka trvala na svém. Zřejmě proto, že kurzy již zaplatila. Potřebuješ kurzu jako soli, přidal se otec. Rosteš jako dříví v lese, já na tebe nemám čas a maminka zase nemá tu sílu v ruce. Zeptal jsem se otce, zda si myslí, že mistr tance je zápasník. To nevím, ale on si už jistě najde způsob, jak tvé skotačinky zarazit. Silně škrobená košile, kterou mi vnutila maminka, mě dřela do krku, takže jsem téměř nemohl otáčet hlavou. V černých šatech s bílým proužkem, které byly snad tvrdší než prkno, jsem si připadal jako dokonalý blb. Pokoušel jsem se sice šaty odmítnout, ale otec pravil, že je to anglická látka po dědovi, že tomu nerozumím a abych bral, dokud dává. Boty mě také příšerně tlačily, ale když jsem otci řekl, že jsou mi malé, zmlátil mě, že mám velkou nohu. Konečně jsem vešel do slovanského domu. Odložil jsem hubertus a začal se červenat. Po řadě trapných okamžiků jsem se náhle ocitl v sále. Jakýsi muž nás hned u dveří třídil. Kdo byl holka, letěl vlevo, kdo kluk, vpravo. Jeden chlapec s delším vlasem byl omylem vstrčel mezi holky, proti čemuž se ohradil slovy: nevidíš, kvádro, vole, jsem muskej. Dostal pohlavek a vytřídili ho ze dveří. Začal jsem věřit, že mistr tance může být i zápasník. Naše společnost bledých hochů, která se tlačila v jednom koutě, mi připadala jako skupinka odsouzených na smrt. Mistrovi přisluhovači nás vehnali do středu sálu. Dívky nás obklopily ze všech stran. Nebylo uniknutí. Po zádech mi začaly stékat chrupěje potu, napětí vrcholilo. Do sálu vešel mistr Játro s paní Játrovou. Jejich pohledy začali oceňovat přítomné nešťastníky. Snažil jsem se přikrčit, ale bylo pozdě. Mistr pro mě poslal jednoho z náhončích. Otočil mě několikrát kolem dokola a schválil můj oděv. Nejste žádný manekín, řekl, ale jste oblečen čistě a dívky s vámi budou jistě rády tančit. A já měl chuť ho začít škrtit. Paní Játrová mě mateřsky pohladila po hlavě a šeptla mi, zapněte si kalhoty, hochu, a bude vše v pořádku.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik povídka Jiřího Grossmana. Moje první taneční v podání Václava Vidry. Vybavilo se ti něco, Martine, na to téma?
1: Já musím říct, že já jsem měl... My jsme do tanečních v podstatě na konzervatoři nechodili, protože my jsme měli...
0: My jsme to měli ve škole.
1: Ano, přesně tak. Takže já jsem se tančit naučil, ale člověče, tyhle ty věci se nemají rádi se mnou. Jo, já jako se naučím text, všechno to jde, ale jakmile máš do pohybu něco dát a zapím, to prostě opravdu to nejde. Takže já jsem začal valčit člověče a ona z toho byla čtverilka. Mm-hmm. Víš, jako pohybově. Mm-hmm. Ale obdivuju třeba Filip Blažek, můj kolega, tak byl poslední Stardance. A to ti můžu říct, protože jsme takhle v tomhle letním čase, on začínal trénovat, protože se začalo od října, myslím, vysílat, nebo od října, no to je jedno. A můžu ti říct, on opravdu v těch vedrech, když jsme dělali Bílou paní minulý rok, předminulý, tak on opravdu chodil, ano, se říkal, víš co, on říkal, Martine, to je strašný. Takže to teda musím říct, všichni, kteří se kolegové, ale i sportovci a známé osobnosti účastnili, to je opravdu reality show. To jako, jak se říká, to neočuráš.
0: Takže Zounar ve Stardance
1: Nemůžu, to já bych, to by bylo opravdu zvoraný parket. Doplný, hluboké brázdy.
0: Někteří tam byli jako zábavné typy, ne jako tanečníci.
1: Ono všechno jako úplně neutáhne.
0: Opustíme toto téma.
1: Ano.
0: Jinak dovolená a tohleto, když tam hraje nějaká ta kapela, večer, muzika, tam tě to taky nezláká k nějakému vrtění povínku?
1: No tak já stojím a natřásám se.
0: No, takže nějaký ten třes tam je.
1: A spíš jako už tak jako nostalgicky koukám na ty mladý, jak tančí. A můžu ti říct, že zase ten způsob těch vesnických zábav, protože já jsem to miloval a miluju to, když se prostě postavilo pódium a začne se hrát, ona je živá muzika, tak oni lidi opravdu nálese hrajou fakt ty fláky, rozumíš, polka, valčík. Hele, lidi jenom vytáhnou vzpomínku a jedou.
0: Já si řekl vesnická zábava, mně se vybavila roková vesnická kapela.
1: No, jasně.
0: A Ploužák by si zvládnul.
1: No
0: přece.
1: To určitě, no. Samozřejmě, pořádně zaboříš ruce takhle.
0: Stačí.
1: Ne, do kapes na džínách, a už jde to hejbeš, levá půlka, pravá půlka a zatáčí to samo.
0: Ano.
1: Jo.
0: Už bývá kolikrát má, takže není vidět, že jste mimo rytmus a tak dále. Tak pojďte, přátelé.
1: Takže už jste vedle v parku.
0: Ano. Hlasujeme raději, jinak by to bylo s hvězdičkou dál. Václav Vidra, pokračování, anebo Tomáš Tepfr, aktuální výběr těchto dvou osobností. Hlasujte SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900. No a teď Žalman a spol a Rána v trávě.
1: No tak podívej.

0: Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Jak motivovat děti, aby víc sportovali? A co v tom může udělat stát? Myslí se dostatečně i na sportování seniorů? A jak jsme na tom v porovnání s jinými státy? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví? Už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání. Hosty budou místopředseda poslanecké sněmovny a člen podvýboru pro sport Patrik Nacher z Hnutí ANO a poslanec a člen podvýboru pro sport Karel Haas z Občanské demokratické strany. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Právě teď posloucháte Humoriádu. Pavel Kučera, Martin Zounar, náš dnešní host. Zdravíme vás ještě jednou. Zveme k hlasování do našeho vysílání. Přidejte pro ilustraci své hlasy na telefonu 731 800 900. Dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne.
4: Zdravím Dobré.
2: Vás. Ano.
4: Děkuju.
3: Karel Bojkovic a já bych psal pokračování.
2: Takže Václav Vidra má váš hlas, Tomáš Tepfr zatím ne.
3: Ano.
2: Děkujeme pěkně, naslyšenou. Dobré odpoledne.
5: Hezké odpoledne. Přeji vám, Pavle. Stanislava, posluchačka stála. Srdečně zdravím pana Zounara.
4: Děkuju.
5: Kterého mám ráda, kterému fandím a přeji vám hodně zdraví a
4: Díky.
5: Všeho.
4: Vám tež. A kdy, co si dáte? Dáte si pokračování anebo si dáte Tomáše Tepfra?
5: Dám si pana Vidru určitě.
4: Dobře, máte ho mít.
5: Mějte se hezky.
2: I vy, naslyšenou, děkujeme. Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne, Magdaléna z Hradce Králové, zdravím
4: vás, ale Hradec.
6: Vám krásný den a volím jedna.
2: Výborně, čili A, díky moc, naslyšenou, dobré odpoledne, vítejte.
7: Dobrý den, tady dobrý Anna Písek, zdravím vás na oba dva a prosila bych pokračování.
4: No tak vidíte to.
2: Ano, díky, díky.
4: Vašek vede.
2: Vašek vede nad Tomášem, oba byli humoriádníky zde
4: ano,
2: a někteří
4: ano.
2: Ještě jsou. Dobré odpoledne.
8: Dobré odpoledne, tady Jitka z Brna a taky pokračování.
4: No děkuji tak,
2: děkujeme. Brno taky, ano. Vaška, díky. A tady se zeptáme, dobré odpoledne, kdo tam?
9: Dobrý den, tady Jana, zdravím vás, Pavla, i vašeho hosta.
4: Dobrý den.
2: Děkujeme pěkně, naslyšenou.
4: Na kávu.
2: Já myslím, že průzkum máme ilustrační. K tomu přičteme všechny hlasy, které dorazily. Martin usadil kávu mezi tím. A teď se dozví výsledek. Vašek Vidra, tak jak to vybral na začátek, může pokračovat.
4: Jo.
10: Nuceně pomalým krokem jsem vyšel na chodbu. Upravil jsem se a snažil se ukrýt ve výtahu na uhlí. Ale to mě už další náhončí vzal tvrdě za rameno a vstrčil zpět do sálu, kde se ke mně vrhly dívky, na které nevyšel tanečník. Dělal jsem jako, že je nevidím a šel jsem stále vpřed. Jedna mi natrhla.

Hla sako. Náhončí ke mně vpěchoval dámu, která byla asi o hlavu větší než já a široká tak, že jsem ani nedohlédl. Se mnou se vám bude tančit dobře, řekla hlasem, který mi připomínal strýce Otu. Já se jenom vznáším a zasmála se, až se jí knír třásl. To jsem chytil kus, pomyslel jsem si. Říkejte mi Jóža, pravila má tanečnice a stiskla mi ruku silou dělníka z pily. Mistr Játro dal pokyn k promenování. Vlekl jsem svůj kolos sálem a zabýval se myšlenkou na nehlučnou vraždu. Náhle mě Jóža chytla za loket a vrhla vlevo. Ocitl jsem se před starší paní, která seděla na dvou židlích a stále jí to bylo málo. Matko, to je můj tanečník, řekla Jóža a zazubila se. Takovej střízlík opáčila matka a začala mi ohmatávat svaly. To už jsem nevydržel. Vytrhl jsem se a prchal sálem na druhou stranu. Uprostřed jsem porazil paní Játrovou. Dávejte pozor, vy dřevo, utrousil mistr a dal pokyn. Matky začaly pošupovat své dcery buď víc vpravo či vlevo, podle toho, jaký který nebo čí chudák se blížil. V tom jsem spatřil celkem zachovalou dívku. Sebral jsem odvahu, zastavil před matinkou, požádal o dovolení k tanci a dostal je. Byl jsem šťastný, že to tak dobře dopadlo, ale neradoval jsem se dlouho. Sotva jsme obešli několik kol a já začal slibnou konverzaci slovy: také se, slečno, tak nezřízeně potíte? Přitočila se k nám zezadu Jóža. Ostatní hoši před ní utíkali a varovně volali: pozor, blíží se satelit. Ani náhončí pro ní nemohli sehnat tanečníka, přestože mistr neustále vysílal rozvědky všemi směry, neboť ho Jožina matka o přestávce dusila v rohu, škouc, že za těchto okolností chce vrátit zápisné. Ale milostivá, chlapců, je tu přece dost, chrčel mistr. Chcete snad říci, že o moji dceru nestojí? Takový hubeňouři, měli jste dělat nábor na jatkách. Jakmile jsem spatřil, že se k nám Joža sune, začaly se mi dělat červené kroužky před očima. Joža dvěma prsty odstrčila mou partnerku a ta se zastavila až na druhém konci sálu. Takový vyžle si tě troufne obletovat. Jestli přijdu ještě jednou, zašlápnu jí, pohrozila. A abych uvěřil, dupla si. Bohužel na mé noze. Zaúpěl jsem a skákal dál po jedné. Co je ti? Šeptla mi do ucha Joža tak něžně, až mi v něm začalo zvonit a mistr Játro zvedl telefon. Byl jsem téměř bez vlády. Joža mnou pohupovala sálem, asi dvakrát jsme upadli, ale to mi bylo jedno. Pak už jsem padal schválně. Věděl jsem, že mě Joža vždycky stejně sebere a začne to znova. Konečně byl konec. Jóža mě zanesla k matce. Nabral jsem dech a z posledních sil jsem ještě pronesl: děkuji, paní, na tento večer nikdy nezapomenu. A mluvil jsem pravdu. Humoriáda.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Pokračuje naše humoriáda, v tuto chvíli soutěží. Máme tady pro vás jednu z knih z naší edice Kulišárny Josefa Dvořáka, Vylomeniny Jiřího Krampola, Klukoviny Uršuly Klukové, Radovánky Nadi Konvalinkové nebo Děkovačky Libuše Švormové. Zatím si můžete teoreticky vybírat. Ovšem jeden z vás má šanci jednu z těchto knih získat. Kdo je na telefonu? Kdo jde hrát? Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Tak kdo
3: tady
1: pak?
3: Tady je posluchačka Anastázie.
2: Zdravíme. Anastázie, krásné jméno.
3: Děkuju.
1: Anastejša, že jo? To je taky zpěvačka slavná.
3: No, to je moderní, no.
1: Trošku, už je ve středním věku.
2: Co si dáte?
1: Co si dáte, dá si paní soutěž, šanci má na knihu a v pátek v losování získáte digitální rádio. Připomínám všem, kteří můžou každý den ještě do konce tohoto týdne hrát. Otázka na Martina Zounara, tedy o něm to bude, ne, že se ho budu na něco ptát. Martin Zounar si zahrál jednoho z party studentů maturantů, kteří se dostali na vysokou, vybavuje si to postupně.
2: Já už vím.
1: Jo? Hrála tam Ivana Chýlková, Veronika Gajerová, Monika Žáková, Jan Šťastný, David Matásek a Martin. Seriál stvořil i hity Oheň, voda, vítr, Dalibora Jandy a duet z Heidi Janku, taky tém režíroval Jiří Adamec. Přesně před 40 lety to uvedla Československá televize. Zatím vzpomínej, dáš nám historku, ale na paní posluchačku Anastázii se ptám. Ten seriál se jmenoval za A. Bylo nás šest, za B. Chlapci a chlapy.
3: Chlapci a chlapy.
1: Ne.
2: Tak to vás zmáklo hodně.
1: Chlapci a chlapy byli o armádě, tohle bylo o studentech. Tak ano. Škoda, je nám moc líto.
2: A o dva roky míň, to tak. Znamená, bylo to 38 let.
1: Tak se na nás nezlobte.
3: Ne.
1: To jsme rádi. Zachovejte nám věrnost.
3: Děkuji
2: vám.
1: Mějte se. Tam si Martine hrál poctivce a idealistu Trnku. Budoucího právníka Ivana Trnku.
2: Ano, Ivana Trnku, já si je pamatuju. Ivana Trnku, a vzpomínám si na jeden přebrept, který se už nedal vůbec vzít zpátky, protože to byla hromadná scéna na Kavčích horách ve studiu 3 ve Trojce. Myslím, že to je to největší studio. A bylo tam asi 20 nebo 30 lidí a já jsem měl říct Janě Pavlový, která hrála moji vlastně jako...
1: Švagrovou.
2: A já jsem měl říct, kdy se prosím tě vláďa vrátí? A já jsem řekl, prosím tě, kdy se vláda vlátá? A ona, cože, vrátí se kdy? Vláďa, jo, Vláďa. A teďka já jsem věděl, že to...
1: Tam.
2: A ono to tam zůstalo, protože asi jak jsem to řekl, Vláďa Vláťa, tak jako to všichni jako by přeslechli. Mm-hmm. Ale Vláďa Vráda Vlátí, je to tam.
1: Dobře, budeme sledovat, až to budou dávat. Bylo nás šest, schválně, ano. Jestli tam je Vláďa, co se vrátí, nebo ano, Vráťa, ne. Co se vládí.
2: Vláďa vrátí.
1: Dobře.
2: Vláďa vrátí. Takhle. No, peklo to bylo.
1: Dobrá. Tak děkujeme za tu vzpomínku a teď prosím do archivu pro jinou vzpomínku, koho dáme dál v humoru.
2: Já ti musím říct, že opravdu mistrem humoru v takovém osobitém podání a smysl pro timing a pozor, preciznost Petr Nárožný.
1: Zážitek z Tatier.
2: Ano.
4: Navštívil jsem jednou Tatry a protože mám doma takovou horolezeckou literaturu, kterou si strašně rád čtu, jak kdo dělal solo výstup a extrémní šestku a tohle, toto mě všechno strašně zajímá, protože doma, když se to konzumuje, tak je to obzvlášť takový krásný, v teplu a v pohodlí, prožívám s nimi bivaky a tohle to všechno. Tak jsem byl v Tatrách. Byl jsem v Tatrách na chatě Kamzík a tam je taková obligátní turistická cesta, kterou se šlape na Terinu neboli na Teryho chatu. Vydal jsem se za krásného dne, někdy tak v září, to znamená nikdy žádný sníh tam ještě nebyl. A nedodržel jsem jedno pravidlo, že turista, který není vybaven, není vycvičen a bojí se, což je můj případ, nemá se pokusit o sebe menší horolezecký výkon. Šel jsem a pěšinka zatáčela kolem takový nepatrný skály. Ta skála byla vysoká, asi takových 8 metrů. Crčel po ní takový jako potůček, mě se to zdalo strašně romantický. Kolem chodili matky s dětma, všechny to obcházeli po té cestičce. Já jsem si počkal, když ten ruch turistický takzvaně trochu pominul a řekl jsem si, tak a teď přišla Petře tvoje chvíle. ty nepůjdeš tou cestičkou kolem, ty přelezeš tady tu malou nepatrnou skalku. Říkám, nebyla vyšší než 8 metrů, děkuju pěkně, ono to stačí. To se ukázalo záhy. Já jsem vylez asi tak do takových 5 metrů, vejš to nebylo, a dostal jsem se do situace, do které se každý amatér asi v mém případě musí dostat. Nahoru to nešlo a dolů to bylo ještě horší. Teď jsem tam stál, takový nastřelený k té skále, a chvíli jsem stál, jako jsem říkal, to chce klid, nezbláznit se, osamělí mořeplavci, taky jako vědí, co dělat prostě. Je nestratit rozum, je to otázka psychická. Drž se, počkej, rozmysli se, někde bude chyt nebo stup, dostaneš se nahoru, zlomíš to, překonáš sám sebe. Nic takového se nedostavilo. Furt jsem byl v tom jednom místě a pak už začaly ty nervy pomalu odkapávat. A já jsem takovým, protože jsem si říkal, jestli mě odsaď bude sundávat horská služba, tak to bude v novinách a neskutečná ostuda. Tak jsem spolehal spíš na zdatného turistu, který třeba půjde kolem, a začal jsem takovým tichounkým hlasem. To pomocně připadalo, že je trapný, tak jsem volal takový, halo. Halo. A protože nikdo nepřicházel, tak jsem na hlase přidával jako, halo. Tady je člověk. Halo. Já chci dolů. Nic se nedostavilo, vydržel jsem to tam asi 35 minut, ukrutně jsem se bál, pak ovšem odvaha se dostavila a nikoli směrem nahoru, ale směrem dolů jsem to slez, už to nikdy nebudu dělat. To je zážitek statem.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik Petr Nárožný v Tatrách. Kam se chystá na léto Martin Zounár?
2: Tak já můžu říct, že nám začalo turné Bílá paní na vdávání po českých zámcích.
1: A tu hraješ tu Bílou paní, ne?
2: Ne, to ne, ale každopádně hraju tam velice osobitého mnicha, který má...
1: A toho si ho naveme?
2: Ano, to, no to taky ne, ale to by musel být nějaký bílej panák, ale každopádně jsem rád, že máme absolutně narváno a máme prvních 15 představení teďka v červenci a v červnu a potom máme zasloužené volno a pak rozjíždíme dalších 18 představení do konce srpna. Takže Bílá paní na vdávání, jsem rád, že je narváno. A
1: no,
2: že
1: takže už můžou fanoušci jenom pro podpis či fotku?
2: Ano, můžou určitě každopádně.
1: A kde to bude?
2: Je to prosím tě www.bílá-strašidlo-na-zámku.cz a tam si to všechno najdou. Dobře. Takže to bych tady jmenoval opravdu 20 minut zámky.
1: My se vracíme na humoriáda.cz, ano. Tam máme taky pár zajímavých informací. Jinak pokračujeme dál. Petr Nárožný, Ačko, no. Bčko, Josef Mladý a Josef Náhlovský.
2: Jo, je taky o tanci.
1: Humor mezera A, humor mezera B, SMSkujte na 90 011 04, telefon připomenu 731 800 900. A teď báječné osvěžení v stínu, no. Kapradiny.
2: Je hezky.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda jede dál s Martinem Zounarem a Pavlem Kučerou. Tak vy na našem telefonu opět můžete hlasovat. A tentokrát Petr Nárožný nebo Josef Mladý s Josefem Nahlovským. To je výběr i pro vás. Dobré odpoledne, kdo je s námi?
2: Tady Petr ze Zdounek, já vás zdravím.
1: Také zdravím.
2: No, jsem chtěl říct i Slaňocha, ale to je Martin, že jo, vlastně.
3: Slaňoch, ježiš, ne.
1: No.
2: A já jsem chtěl říct, že to je nějaká retropřilba, ne?
3: Co retropřilba?
1: Retropřilba na tom skutru.
3: Ne, to jenom je oranžová, takže jsem hodně vidět.
1: No. Jo. A nebo jste ho viděl, Martina, v akci?
4: Tady je, já ji mám tady
1: vedle sebe. Jo, takhle, pán, pozoruje webkameru.
4: Podívejte, takováhle krásná přilba.
1: Střednice.rozhlas.cz, tam uvidíte retro přilbu.
3: Ale každopádně je hodně viditelná, tak to má být.
1: Tak jo.
2: Já už mám novější, já už jsem tady tuto odložil.
1: Jasné, tak my vám zamáváme na kameru a řekněte nám, koho chcete, Ačko, Bčko.
2: Nahlovský, jo.
1: Děkujeme.
3: Dobře, máte mít hezký den.
1: Šťastné cesty i vám přejeme. Další prosím, kdo je tady? Halo.
5: Tady je Jirka Srdčan, dobrý den, já vás zdravím do studia.
3: Děkujem.
5: Zdravím i Pavla Zounara.
3: Ne, Martina, ale to nevadí, Vašku.
1: Zdraví Pavla a Zounara, nebo Martina, včeru, to už je jedno.
3: No, co si dáte?
5: Je co to si dáte? Těžký, oba dva jsou dobrý, no.
3: No, tak je to těžký.
1: A nebo B, pojďte.
5: No, Ačko.
1: Ačko, vy nás napínáte, děkujeme. Dobré odpoledne.
6: Tady je Vašek Drobůrka, zdravím do studia Humory Rady, chlapi, odsypávám to.
1: Děkujem.
6: Já se Češi, vždycky musím být pro Bčko.
1: Dobře.
6: Ať se vám daří.
1: Děkujeme pěkně, naslyšenou. Tak a ještě pozveme jednoho pro ilustraci, další hlas. Dobrý den.
7: Tady ministerstvo Ptákovin dvůr Králové nad Labem pejskař, zdravím Martina a Pavla.
1: Zdravíme.
3: Ministerstvo, podívejme.
7: A dáme si...
1: B. A víte, že jste měl rozhodující hlas. No, mně to stačí, jednou nedělejte nám tu ovečku. A děkujeme pěkně, mějte se hezky naslyšenou.
7: Taky díky, naschle.
1: Tak přátelé, teď přepneme v našem archivu na Mladého a Náhlovského a bude to o tanci.
3: No, na Mladého Náhlovského? Tak to jsem se řekl vypadal.
1: Mají slovo oba na Jozívci.
8: Hezký, příjemný podvečer, vážení přátelé, vám všem. Byl jsem požádán, abych vnesl trochu teorie do toho tanečního klání.
9: Šéfe, dejte trošku teorie, já šoupnu praktickou ukázku.
8: Počkej, ty jsi někdy tančil?
9: No jistě, já jsem vítěz festivalu Hledáme novýho Michaela Jaggera, hele.
8: No, dobře. Dobrý, srovnáme. To mě chruplo, to nebyl samozřejmě tenhle ten festival, to byl festival o Volšovou nohu, ale nevadí.
9: Šéfe, já jsem absolvoval náhodou řadu tanečních kurzů, dokonce zvláštních tanečních kurzů.
8: Tomu všichni věříme.
9: Já jsem absolvoval dokonce taneční kurz první pomoci. Pro pokročilé při diskotékách.
8: A co se tam prosím tě učí?
9: To je pro vás pro starší. Abyste věděli, jak se na diskotéce máte chovat, abyste ji přežili ve zdraví. Tam se naučíte, šéfe, jak se máte konverzovat. Naučíte se tam, jak máte vyzývat dámu k tanci?
8: To všichni umíme.
9: Jo?
8: Smím prosit, milostivá paní?
9: To už se dávno neříká. Jste dlouho nebyl na diskotéce, co? To musíte podle druhu muziky. Hele, šéfe, jede metal, rachanda, jo? Hašiš. Přijdete k holce a řeknete, pojď si hodit hrbem. A je to. Ale vyzkoušený to do toho leta praxe.
8: A to je nějaký velbloudí tanec, tenhle ten hetal?
9: Jste tam dlouho nebyl, co na tom? Nebo šéfe, ploužáček, jde krásný ploužáček, přijdete a řeknete hele, pojď si čučet do vovárku, ať ti můžu krmit uši.
8: A co to je krmit uši?
9: Jakože jí budete oblbovat, ne? To se každý mu nás nadíze jasný.
8: To je takové původní.
9: Ale šefe, vy jste dlouho nebrali diskotece, koukám na ten váš vohos, motýlek. Pojďte se, takhle se musíte vohodit. Pěkně, celý černý, čepice, to je ono.
8: Jo, ale proč?
9: Depeš, vole.
8: Takže to je tedy současnost, ale my se musíme podívat, dobrý, stačí už, my se musíme podívat do historie, kdy a jak vlastně tanec vznikl.
9: Na to já mám, šéfe, svoji teorii. Jednou něco upadlo někomu na nohu a jak tak skákal po té jedné a řval si k tomu do rytmu, tak už tancoval.
8: Ne. Podívejte se, základy tance můžeme vystupovat již v raném paleolitu. Později se vyvíjel v mezolitu, v neolitu, až do pozdního
9: biolitu. Tam to vrcholilo v biolitu všechno.
8: Vidíš, to jsem neviděl, to jsem zase dozvěděl něco nového. Prostě lovci mamutů při náboženských a rituálních slavnostech.
9: Při čem?
8: Rituální. Ritus, to je...
9: Stačí, tam mě velmi často posílají.
8: Ne, to je něco jiného.
9: A latina mi nedělá.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik první kolo s Josefem Mladým, Josefem Náhlovským. Můžou se probojovat dál, když dáte dost Aček, když dáte Bčko, nastoupí vysněná sekretářka ze Silvestra, no, s Petrem Haničincem.
3: To by mohlo být hodně zajímavé.
1: Uvidíme, necháme to na našich dámách a pánech u rádia. Volte SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 01 04. Opět připomenu telefon 731 800 900. A následuje písnička skupiny Olympia Kufr. A to mi napovídá, že se mám zeptat Martina, co on a dovolená prázdniny budou, nebudou.
3: Prosím tě, prázdniny samozřejmě budou. I mezi tím turné my máme, já mám teda 4 týdny volna a potom v září ještě týden. A to se těším, protože většinou jezdíme na loď do Holandska na kanály a nebo to věnujeme vždycky takovým chlapským, víš, výletům, jelikož už jsou děti ve školách nebo na středních a tak dále. Dámy jsou už v prácích, no a my, pánové, začíná sezona 15. září. Ale toto léto, člověče, mám pocit, že chystáme, člověče, určitě kola, chystáme také s dcerou výlet do Tater, ano, do Rimbavské Soboty, Rimba Sombat Filekovo, kde moje mama malá rodinu a tak tam jdeme aj za ňou, tak za ňou ne, ale ještě tak za známými. A určitě uvidíme vlasti české, neb jsme je zanedbávali poslední roky.
1: Tak to dohoníte po Česku.
3: Ano, přesně tak.
1: Takže teď Kufr.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tak v tuto chvíli už známe vítěze, už je dohlasováno. Ano. Martine, bude to o tanci, tím jsme začali, tím to taky zakončíme. No tak jo. Josef Mladý, Josef Náhlovský, přečteš název té reví, to je velmi hezké, abych to slyšel rád v podání tebe.
2: Taneční reví, ale filtry, šminky, piškoty, Josef Mladý, Josef Náhlovský.
1: Ano, piškoty. Tak to přesně, a filtry, a šminky, a ti dva.
3: Prostě lovci mamutů, když vzývali svá božstva, tak se tak různě vlnili, poskakovali a tím vlastně vznikl tanec. To je první teorie. Druhá teorie hovoří o tom, že tanec je vlastně eroticko-sexuálního původu.
4: No, erotický původ to má kdekdo. Já mám úřednický.
3: To je jiný původ. Podívejme se na to, co o tanci říká naučný slovník. Tanec je pohybová činnost, vyjadřující prostřednictvím rytmických pohybů a gest bezprostřední subjektivní pocity tanečníka v rámci určité myšlenky. Je to pohybově vyvinutý celek... Co je, Aloš? Pamatuj se, co se děje?
4: Já tady předvádím, jak si vyjadřuju své pocity pomocí rytmických pohybů a vyjadřuju tady to, že se nemůžu dostat do autobusu ráno, když jdu do práce.
3: Aloš, pamatuj se.
4: Já vám dám rytmický vyjádření, jste neviděl.
3: Hele, žádný takový, nech toho bejt. Prosím tě, tanec to není žádné karate. Tanec člověka povznáší, dává mu radost, takový ten pocit z krásného pohybu.
4: To hezky poslouchá, šéfe, ale praxe je jiná. U nás na diskotéce je tanec jediná možnost, jak se proskákat od stolu k barovému pultu.
3: To je bohužel pravda. Některé ty nové tance, bohužel, to je něco jiného, než bývalo. Vem si starou českou polku.
4: To bych musel být blázen. Se radši vemu mladou maďarskou švédku.
5: To je starou českou polkou.
3: Alois, já hovořím o tanci.
4: Já taky, šéfe, to by byl tanec.
3: Vraťme se ke slovníku. Slovník nám říká, že společenský tanec je druh společenské zábavy.
4: Hej, šéfe, a vy tančíte? Že byste nám něco jako předvedli?
3: No tak lhal bych, kdybych tvrdil, že nejsem výborný tanečník.
4: Já o tom něco vím. Tudle mi říkala vaše sousedka, že jste se vracel ve 3 hodiny z vinárny. To prej byl u vás tanec.
3: To sem nepleť, to sem nepatří. Tance dělíme na standardní a latinu.
4: Kdybyste se k latinu, tak by to u vás dopadlo jinak.
3: Ale jsi nerej do mě, nebo uvidíš ten tanec.
4: Sousedka mi dokonce říkala, že u vás nastala taková ta standardní situace vaší rodiny. Jste prej dostal pár facek.
3: Já tě varuji, jestli nepřestaneš do mě rýt, tak uvidíš tanec, který jsi ještě v životě neviděl.
4: A víte, co mi ještě říkala sousedka?
3: Já jsem tě varoval.
5: A já...
4: No, ale to nejde, to nejde...
1: Tak jsme v cíli dnešní humoriády, ještě si zaspíváme Hej pane disjockey.
6: No podívej.
1: Moc na ní nekoukej.
6: Ano, jim to byl hit velikánský.
1: Ale rádio poslouchej, musíme ano, říct.
6: Ano,
1: do
6: poslouchej,
1: rýmu.
6: Proč ne? A každopádně hezký léto.
1: Ano.
6: S hezkýma písničkama a samozřejmě u vás na stanici.
1: Přeje Martin Zounar, těšíme se na slyšenou, loučí se i Pavel Kučera. Dobrý poslech našich dalších pořadů na vlnách Českého rozhlasu.
6: Ahoj.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Pardubice chtějí investovat až 7 milionů korun do nové naučné stezky v parku na Špici. V areálu bývalé textilky Perla 01 v Ústí nad Orlicí se v září otevřou školní ateliéry. Prezident Pavel nepojede na summit NATO, rozhodla vláda. A nás čeká slunečno, polojasno až jasno, dnešní teploty do 29 stupňů Celsia. Čerstvé zprávy připravila Petra Beránková. Krásné úterní ráno z Pardubic. Část pardubické opozice kritizuje cenu plánované naučné stezky o sportovní historii města v parku na Špici. Součástí projektu má být 8 uměleckých objektů inspirovaných štafetovým kolíkem za celkem až 7 milionů korun. Podle opozičních zastupitelů jsou náklady příliš vysoké.
2: Původně to měl být naučná stezka za 900 tisíc různě po městě u sportoviště a tak dále. Proti tomu bych asi nic neměl, ale 7 milionů na naučnou stezku mně přijde, že opravdu teda hodně moc peněz.
3: Vysvětluje opoziční zastupitel Vojtěch Jirsa za Piráty. Město si ale za cenou stojí. Podle náměstka primátora Jakuba Rychteckého z Žijeme Pardubice nepůjde jen o naučnou stezku, ale taky o umělecké dílo ve veřejném prostoru.
4: Určitě to budou dobře investované peníze, které i z pohledu návštěvníků, turistů města posunou vnímání jak toho parku, tak i občanů zase úplně o level jinam.
3: Plánovaná stezka v parku na Špici bude připomínat 8 sportů, například fotbal, tenis nebo dostihový sport. Vítězný návrh architekta Ondřeje Tichého uspěl v architektonicko-výtvarné soutěži. Z Pardubic Anna Svobodová, Český rozhlas.
0: Od září se do části areálu bývalé textilky Perla 01 v Ústí nad Orlicí nastěhují studenti krajské střední školy umělecko-průmyslové. Pardubický kraj tam pro ně buduje ateliéry. Město taky upravuje okolí budovy, potvrdilo hejtmanství v tiskové zprávě. Úpravy budou stát z rozpočtu města skoro 9 milionů a tahle část bude dokončená do 30. září. Stavba ateliérů místní střední školy umělecko-průmyslové, jejímž zřizovatelem je Pardubický kraj, začala v červnu před 2 lety. Stavba nahradí dosavadní prostory školy ve Špindlerově ulici. Prezident Petr Pavel se nezúčastní červencového summitu NATO v Ankaře. Podle premiéra Andreje Babiše z ANO jsou za rozhodnutím kabinetu jenom praktické důvody. Prezident zatím nereagoval, už dřív ale pohrozil, že pokud nebude součástí delegace, zváží kompetenční žalobu.
5: Kabinet argumentuje tím, že na summitu bude muset Česko spojencům vysvětlovat, proč neplní závazek a nedává 2% HDP na obranu. Obranné výdaje kritizuje i prezident Pavel, který by tak podle Babiše nehájil postoj Česka.
6: Jsme připraveni vysvětlovat tu naši pozici. Vláda je zodpovědná za zahraniční politiku, je odpovědná za rozpočet.
5: Rozhodnutí vlády kritizují opoziční poslanci. Podle nich má být prezident automatickou součástí delegace, pokračuje předseda ODS Martin Kupka.
7: Je to zase další ukázka totálního chaosu. Nerozumím ani tomu, proč Andrej Babiš na tom ztrácí politické body.
5: Jestli prezident podá kompetenční žalobu, oznámí Hrad ráno. Ústavní soud by ji případně projednal přednostně. Adéla Burešová, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: A ráno k tomu na východě Čech bude slunečno, polojasno až jasno, nejvyšší denní teploty vystoupí k 26 až 29 stupňům Celsia. Na horách naměříte 20 až 23 stupňů. Vítr slabý proměnlivý, rozptylové podmínky mírně nepříznivé, během dne většinou dobré, tlak slabě klesne a bio dvojka, to znamená střední zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Čerstvá uzavírka hlášená z Orlicko-Ústecka v České Třebové je kvůli práci na silnici zavřená ulice Felixova.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: Aktuální čas 4 minuty po 5. hodině a aktuální datum úterý 23. června. Unikátní půjčovna kompenzačních pomůcek projektu Světluška pomáhá už 5 let lidem se zrakovým handicapem. Nabízí možnost vyzkoušet si moderní technologie, které čtou, mluví i navigují, ještě než si je pořídí. A vy o tom uslyšíte detailně za malou chvíli ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice. Rád vám budeme písničky, které nestárnou, těšit se můžete na Gejzír Petra Kotvalda, taky Holky budou, vzpomínky zůstanou, Alphaville, Marta Kubišová nebo teď skupina Lucie a píseň Šrouby do hlavy. Tak vám přejeme pěkné probouzení a hezký start do nového dne.
1: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: Český rozhlas Pardubice je s vámi v úterý po ránu 23. června, za 4 minuty bude 17:15. A teď slíbené téma. Lidé se zrakovým handicapem si můžou moderní technologie nejdřív vyzkoušet doma, než se rozhodnou, jestli si je pořídí. V Česku totiž už 5 let existuje jediná půjčovna kompenzačních pomůcek svého druhu, která za tu dobu pomohla více než 500 výpůjčkami. Mají na starost Světluška, tedy projekt nadačního fondu Českého rozhlasu. Reportérka Tereza Hipšerová k tomu zjišťovala víc.
1: Hůl se mi propojila s mobilem a můžu spustit třeba navigaci na určité místo a ta hůl mě tam dovede různými textovými pokyny.
2: Ksenie Jenilina ukazuje klientům novou slepeckou hůl, která využívá umělou inteligenci a je propojená s mobilní aplikací. Právě takové moderní pomůcky si lidé můžou v půjčovně vyzkoušet ještě před koupí, aby zjistili, jestli jim skutečně vyhovují. Potřebuje je i vedoucí půjčovny Andrea Hlaváčková a dodává, že například malá čtečka může stát až 65 000 korun.
3: Kterou si takhle člověk jako drží v ruce, něco si tím vyfotí a holka mu bude číst.
4: Půjčitel je povinen předmět výpůjčky předat ve funkčním stavu.
3: To je možná něco záživnější, že?
2: Pomůcek nabízí v půjčovně přes 110 a největší zájem je prý o kamerové lupy. Studentka Klára Závodská si tady půjčila počítač.
5: V tom už je zabudovaný zvětšovací program a voice over. A jde tam vlastně dobře i barevně nastavit kontrast a dobře zvětšovat.
2: Počítač si nakonec pořídila, stejně jako si její přítel Henrik Josef Titien po vyzkoušení koupil vysílačku pro nevidomé.
6: Tady mám VPNku, je tam 6 čísel, když stisknu jedničku, tak se ozve například budova Českého rozhlasu.
2: Půjčovna spolupracuje s odbornými organizacemi, které se věnují lidem se zrakovým postižením. Andrea Hlaváčková zmínila například Tiflo Service.
7: Tam si vybere vhodnou třeba kamerovou lupu zvětšovací a aby si ji mohl vyzkoušet na delší dobu, tak z této organizace posílají k nám a já mu tady tu pomůcku mohu půjčit potom na dobu měsíce nebo i déle.
2: Půjčovna je přímo v budově Českého rozhlasu na Vinohradech a podle ředitele nadačního fondu Českého rozhlasu Jiřího Váni je unikátní i v tom, že tu pracují lidé s těžkým zrakovým postižením.
8: Protože když se sem člověk přijde tu pomůcku vypůjčit, tak si to nepředstavujte tak, že si jenom vezme nějakou krabici, ale je to vlastně i místo a možnost, kde může prokonzultovat další svoje třeba problémy, nároky na dávky, možnost vyzkoušet si jinou pomůcku.
2: Půjčovna navíc vylepšila výpůjční systém, takže i klienti bez zraku si můžou sami vyplnit rezervační formulář, podepsat smlouvu a celý proces vyřídit sami. Tereza Hipšerová, Český rozhlas.
9: Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Izrael bude nadále udržovat bezpečnostní zónu v jižním Libanonu a likvidovat teroristickou infrastrukturu. Podle zpravodajského webu Times of Israel se na tom v noci na dnešek shodli premiér Benjamin Netanyahu, taky minister obrany a velitelé armády. Stažení Izraele z Libanonu je jednou z podmínek, kterou během současných jednání o míru se Spojenými státy vyslovuje Irán. Jeho podporu má militantní libanonské hnutí Hizballáh. My jsme Český rozhlas Pardubice, další zprávy nabídneme za 12 minut, to bude 17:30, je úterý 23. června. A na východě Čech budeme sledovat jednání zastupitelstva Pardubického kraje, začíná ve 13 hodin. Na programu jsou kromě jiného záležitosti společnosti Nemocnice Pardubického kraje anebo Rozvojový fond Pardubického kraje. Bude i online tisková konference po jednání Rady Chrudimi o městské autobusové dopravě, konkrétně tedy o dodatku ke smlouvě. Návrh dohody ke smlouvě o podmínkách vzájemné spolupráci při přípravě a realizaci nových investic na území města, to bude další bod, o kterém se dozvíme víc, a případně taky dodatek smlouvy o dílo k průzkumným sondám ve Staré radnici. A můžeme se podívat taky ještě na to, co se bude dít třeba v Třemošnici. Je tam turistický šmajt a ten začíná už v 6 hodin ráno, sraz je na vlakovém nádraží, tak máte nejvyšší čas možná vyrazit. Cykloturistický oddíl vás láká na pochod od Radovice, Nový Vestec, Soutok Jízery a Labe, Lázeň Toušeň, Čelákovice, trasa dlouhá 9,5 km, jak jsme říkali, sraz tedy v 6 hodin na vlakovém nádraží, návrat v 16:50. Počasí. Taky dnes bude slunečno v Pardubickém kraji a teplo 26 až 29, na horách 20 až 23 stupňů Celsia. Na obloze polojasno až jasno.
1: Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Ještě 7 minut a bude 17:30, posloucháte Český rozhlas Pardubice v úterý 23. června. Dnes je mimochodem Den veřejných služeb. Znají děti, kdo veřejné služby vykonává a mají ve svém okolí někoho, kdo pracuje třeba jako hasič, policista nebo zdravotník? To už zjišťovala redaktorka Tereza Beránková.
1: Víte, kdo pracuje ve veřejných službách?
2: Doktor. Hasiči a policajti.
3: Záchranky.
4: Policajti, kdo něco udělal, hasiči a sanitka.
1: A jak nám pomáhají?
5: Že nás zachraňují nebo chytají zloději, nebo když někde hoří, tak to hasej.
6: Doktoři, tak nám zachraňují život, když se nám něco stane. A policajti, když někdo někoho ukrané, tak zavoláš a hasiči, kdyby něco hořelo.
7: Když se někdo třeba zlomí kotník, jako Joza tady si zlomila kotník, tak museli je to do nemocnice. Joza si to zlomila na trampolíně, že jo?
1: A bolelo tě to?
8: Bolelo hrozně moc.
1: A byli na tebe doktoři hodní?
8: Byli.
1: Dostala jsi nějaký dárek?
8: Ne, ale mamka s Rozou mě pomalovali to zádru.
5: Jakože když třeba někdo uvízne na stromě, tak hasiči ho sundají ze zebříku.
1: A jak ho sundají?
5: No, že tam dají zebříku.

0: nožík a vzali tu hadici a zastříkali by to.
1: A policajti chytí nějaký zloděj, když ti něco ukradnou. A hasiči pomáhají, když je někde oheň.

0: Tak tolik Beach Boys a jdeme na zprávy s Petrou Beránkovou.
1: Půl šesté.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
1: V Hlinsku na Chrudimsku začala poslední etapa přestavby křižovatky ve směru na Poličku. U obchodního centra byla tam musí řidiči počítat s omezením rychlosti a s úžením úseku na silnici 1/34. Práce by měly skončit 10. července. V Heřmanově Městci přestanou vyvážet neočipované popelnice. Radnice postupně zpřesňuje evidenci odpadu a plánuje zavést systém, kdy domácnosti platí podle počtu svozů. Neoznačené nádoby nebudou popeláři vyvážet od začátku září. Poslanci se dnes budou věnovat novele trestního zákoníku, která počítá se zpřísněním trestů za neplacení výživného. Lidem, kteří alimenty neplatí minimálně třetinu roku, by podle návrhu hrozilo vězení. Podle části opozice by ale rodiče ve vězení na alimenty nevydělali a změna by poškodila hlavně vyživované děti. Francouzský parlament bude dnes hlasovat o zakotvení korzické autonomie do ústavy. Ostrov by ale zůstal součástí Francouzské republiky. Žádný jiný francouzský departement takový status nemá. Korzečané by si mohli sami zavádět předpisy o území anebo bytové politice. Zmocněnkyní pro záležitosti romské menšiny bude od zítřka, možná už ode dneška Edita Stejskalová, rozhodla o tom vláda. Stejskalová, která je zároveň náměstkyní ministra práce a sociálních věcí, ve funkci nahradí Lucí Fukovou. Ta minulý týden rezignovala kvůli přesunu romské agendy pod ministerstvo práce. Stejskalová dřív působila jako sociální pracovnice nebo ředitelka neziskové organizace. Zaměřuje se na ochranu práv dětí nebo na sociální začleňování. A počasí bude slunečno, polojasno. No až jasno, teploty 26 až 29 stupňů, na horách 20 až 23 stupňů Celsia. Vítr slabý, srážky žádné, rozptylové podmínky během dne dobré, tlak slabě klesne a bio dvojka, to je střední zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Nehody ze silnic Pardubického kraje teď hlášené nemáme. Řidiči musí počítat ale se závěrečnou etapou oprav v Moravské Třebové, a to ulice Lázeňská. Rekonstrukce probíhá postupně už 4 roky. Řidiči proto musí zhruba v následujících 2 měsících počítat s dalšími dopravními komplikacemi.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Jedeme autem na dovolenou, tedy aspoň v našem dopoledním seriálu. Do řady zemí se dá dálniční známka koupit elektronicky, někdy je to ale potřeba už 14 dní před odjezdem. Právě o tom si budeme povídat v seriálu, který tady bude v 9.50.
2: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: Český rozhlas Pardubice, písničky, které nestárnou.
1: 60. léta se v rock'n'rollu zhlídla, auta měla ploutve a všechny písně křídla.

Co zbylo z té krásy, jen vzpomínání asi na nalepený řasy.

0: Je úterý 23. června za 5,5 minuty 6:45. Posloucháte Český rozhlas Pardubice. S Petrou Beránkovou se podíváme na dnešní noviny a zdravíme. Hezké ráno.
1: Přesně tak, krásné úterní ráno z Pardubic.
2: Kraní kávě, denní tisk.
0: Jenom několik dní po dokončení úprav tratí na novou sezónu neznámí vandalové poničili traily na Vinicích ve Vysokém Mýtě. O nepochopitelném vandalském činu informoval místostarosta Vysokého Mýta. Neznámí pachatelé tentokrát nepolámali jenom značení, ale pustili se do rozebírání opěrných konstrukcí a odstraňování kamenů z překážek a zatáček. Jednu zatáčku úplně rozebrali, některé velké kameny se skutálely ze svahu dolů. Kdyby do kamenů na cestě někdo najel, mohlo to skončit vážným zraněním. Místostarosta dodal, že město jako provozovatel areálu za bezpečnost tratí odpovídá. Poškozené úseky se podařilo díky dobrovolníkům opravit a případ byl předaný policii. Správci zároveň žádají veřejnost o pomoc, jestli někdo viděl lidi, kteří se na ničení trailů podíleli, nebo má jakékoliv informace, ať se přihlásí. Nejde o první podobný incident. Dění ve Vysokém Mýtě shrnuje v krajské příloze Mladá fronta Dnes.
1: A já už listuji dnešním pardubickým deníkem, zaujala mě Jakube fotografie koncertu a to je něco pro mě. Slavnosti nezastavilo vedro ani déšť. Holice se bavily naplno. Ano, tropické teploty přesahující 30 a hned na to vytrvalý déšť. Tradiční městské slavnosti s podtitulem Holice baví holice si o víkendu prošly zatěžkávací zkouškou počasím. Přesto do okolí kulturního domu a Sokolského parku dorazily stovky lidí. Letošní ročník byl výjimečný. Město si totiž připomíná 690 let od první písemné zmínky a 95 let od povýšení na město.
0: A teď si stav ryšavou srst s kontrastními pruhy, bystré černé oči s řasami jako z reklamy na dekorativní kosmetiku a obrovské střapaté uši. To jsme v zoologické zahradě.
1: Bezesporu.
0: A je to přírůstek v chovu antilop v safari parku ve Dvoře Králové nad Labem. Patří jenom k těm nejvýznamnějším, ale taky nejpůvabnějším. Je to samice kriticky ohroženého bonga horského. Narodila se 7. června. Teď začala využívat venkovní výběh a ještě doplníme, že jde o mimořádný úspěch, protože malá samička je už 110. přírůstkem tohoto druhu ve Dvoře Králové. Světový úspěch 110 mláďaty nejvzácnější antilopy Afriky se může pochlubit jenom málo které zařízení. Neskrývá radost ředitel safari parku Přemysl Rabas. Ve dvoře tedy poskakuje ohrožený bongo horský jako kůzlátko, to píše deník Právo.
1: A tak skoro antilopa to byla. A já mám ještě jednu zajímavou zprávu. Vláda podpoří výstavbu AI Gigafactory v Česku. Podrobnosti prozradíme, ale až ve zprávách za 18 minut.
0: Zní to velmi bombasticky, tak si počkáme.

0: Dvě minuty po 6:15 je úterý 23. června. Ranní společnost vám dělá Český rozhlas Pardubice. Sníst se dá prakticky všechno, ale u některých pokrmů i zkušení strávníci přemýšlí, jestli si raději nenechají zajít chuť. To ale není případ Jaroslava Němce, který o víkendu ve Skutči pokořil rekord v počtu spořádaných sarančat. Tenhle chlapík se toho rozhodně nebojí. Šampion v pojídání čehokoliv, který si říká Maxi Jedlík, zavítal na skutečský street food festival Na chuť, aby si pořádně nacpal břicho a pokořil další nevídaný rekord. Tentokrát se mu do cesty postavila sarančata v zaplněných kelímcích. Úkol byl jasný, sníst co největší nálož za 5 minut. Připravených měl celkem 150 kusů, ale jak se ukázalo, bylo toho prostě málo. Stihl ještě dalších 10 do limitu, celkem tedy 160. A jak říká, trošku se mu to zadrhávalo v krku, křídla mezi zuby. Publikum ale skvěle fandilo, což Jaroslava Němce vždycky nakopne. Tak to byla sobota, no a v neděli pokračoval Maxi Jedlík na jiném místě. 2 kilogramy jahod pro změnu v Bystřici nad Pernštejnem zmizely během 5 minut. Jaroslav Němec soutěž okořenil i netradiční zkratkou jahody, jedl včetně stopek a bavil tím pořadatele i diváky. Tak my zdravíme na Svitavskou, konkrétně do Bystrého, odkud je Maxi Jedlík.
1: Počasí.
0: A mrkneme společně na počasí. V Pardubickém kraji dnes bude slunečno, polojasno až jasno a znovu teplo. 26 až 29, to budou odpolední maxima. Na horách 20 až 23 stupňů Celsia. Vítr slabý proměnlivý, pršet vůbec nebude a rozptylové podmínky se budou postupně vylepšovat.
1: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
2: Nabídneme nahrávku z Gočárovy galerie. Přivítali jsme tam zpěváka Milana Drobného.
1: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9:00 nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Tak možná ještě nevíte, koho uslyšíte po 13. hodině ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice v pořadu Alex a host v úterý 23. června a kdo jiný nám to řekne než sama moderátorka Alex Minářová.
1: Léto je tu a s ním i slunné dny a čas dovolených. Co dělat, aby vaše kůže přečkala nápor slunečních paprsků bez úhony? Poradí dermatovenerologka profesorka Monika Arenbergerová. Ptát se jí budu i na její plány na léto, i zda kovářova kobyla náhodou nechodí bosa. Tak si nás nalaďte, Alex a host začíná po 13. hodině.

0: Radioservis představuje
1: knihu Sladké Česko. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země. Od posluchačů regionálních stanic Českého rozhlasu, účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Pardubice, zprávy.
3: Nedaleko nábřeží Václava Havla v Pardubicích má stát Havlova socha. Vláda podpoří výstavbu AI Gigafactory v Česku. Spojenými státy povolili prodej íránské ropy. A nás čeká slunečno, polojasno až jasno, teploty do 29 stupňů Celsia. Aktuální zprávy připravila Petra Beránková. Krásné slunné úterní ráno z Pardubic. V Pardubicích by mohla stát socha bývalého prezidenta Václava Havla. Investor nové obytné čtvrti v Labské ulici chce umístit na doteď nevyužitou plochu u Zdymadla nedaleko nábřeží nesoucího Havlovo jméno. Součástí projektu je totiž i úprava okolního veřejného prostoru. Doplňuje autor návrhu architekt David Tichý.
4: To je místo, které potřebujete zčitelnit, příjemnit, přehlednit, obytnit, dát tomu najednou víc vrstev. Je tam obrovský potenciál rozšíření toho veřejného prostoru, parku a zpřístupnění potom i těch dneska takových jako zanedbaných zahrad do nějaké jako krajinné podoby.
3: Autorem díla má být sochař Krištof Hošek, který vytvořil taky Havlovu plastiku v Trutnově. Stezku v Rosicích na Chrudimsku lemují přestárlé stromy. Radnice varuje před riziky. U cesty podél řeky Dosinčan stojí topoly, ze kterých se postupně odlamují větve. Ty můžou ohrozit chodce na stezce. Obec už jedná s ochranáři, kteří by stav stromu posoudili a navrhli nutná opatření. Stát podpoří vybudování datového centra pro umělou inteligenci, takzvanou AI Gigafactory. Schválila to vláda. Potvrdila tak plány předchozího kabinetu. Projekt českých radiokomunikací podpoří stát 15 miliardami korun, pokud by vyhrál soutěž Evropské unie o výstavbu jednoho z pěti velkých datových center. V takovém případě by se významně rozšířilo už vznikající datové centrum v pražské Zbraslavi. Podle Havlíčka by projekt posílil nezávislost Česka.
5: Je to naprosto zásadní, bych řekl, krok k posílení odolnosti České republiky, bezpečnosti, nezávislosti, a to v oblasti, která je velmi ostře sledována v klíčových sektorech, jako je zdravotnictví, jako je armáda nebo průmysl.
3: Evropská komise by soutěž o výstavbu AI Gigafactory měla otevřít v následujících týdnech, kde centra vzniknout by mělo být jasné do konce roku. Americké ministerstvo financí povolilo těžbu, dodávky a prodej íránské ropy. Je to krok slíbený v rámci dohody uzavřené mezi Washingtonem a Teheránem minulý týden. Obecná licence platí od do 21. srpna. Americký ministr financí uvedl, že se Írán zavázal k volnému průjezdu Hormuzským průlivem. Do země vpustí taky inspektory Mezinárodní agentury pro atomovou energii. Licence nepovoluje prodej íránské ropy do Severní Koreje, Kuby a zemí, na které se vztahují přísné americké sankce.
2: Počasí.
3: A nás čeká slunečno, polojasno až jasno, denní maxima 26 až 29 stupňů, na horách 20 až 23 stupňů Celsia. Vítr slabý proměnlivý do 4 metrů za sekundu, rozptylové podmínky zpočátku mírně nepříznivé, během dne většinou dobré, tlak slabě klesne a bio dvojka, to je střední zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: Nehody ze silnic hlášené nemáme, tak jen přání klidné cesty.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Dobrovolní hasiči v Orlickém Záhoří mají novou speciální cisternu. V horské příhraniční oblasti má pomoct hlavně při lesních požárech a dalších zásazích, kde rozhoduje čas i dostatek vody. Víc uslyšíte v reportáži přímo z místa. Teď jsou 4 minuty po 6. hodině úterý 23. června. S vámi je Český rozhlas Pardubice. A doplníme ještě hudební složku našeho vysílání. Tam vidíme Petru Janu a Jiřího Bareše, Marka Ztraceného, Valdemara Matušku anebo Marii Rotrovou. Tak vám přejeme hezký den.
2: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: Začal nový den, je úterý 23. června, posloucháte Český rozhlas Pardubice, za 4,5 minuty bude 6:45. Asociace inovativního farmaceutického průmyslu pořádá právě dnes tiskovou konferenci věnovanou aktuálnímu stavu a budoucnosti klinického výzkumu v Česku. Představí nejnovější data o klinických hodnoceních, jejich přínosu pro pacienty, nemocnice i českou ekonomiku a taky důvody, proč Evropa začíná v téhle oblasti ztrácet vůči jiným regionům. Zazní zkušenosti z praxe i pohled expertů na to, co dnes brzdí klinický výzkum v Česku a jaký dopad to může mít na budoucí dostupnost moderní léčby. Přenos bude dostupný na internetu dnes od 10 hodin dopoledne. My se ale vydáme za dobrovolnými hasiči do Orlického Záhoří. Ti totiž mají za 14,5 milionu korun novou speciální cisternu. K požárům v náročném horském terénu může přivést víc vody než běžné hasičské vozy. Jak se dozvěděl reportér Jiří Hofman, právě nedostatek vody je často při hašení v horách tou největší komplikací.
1: Před dvouma rokama hořelo v Neratově a než přijeli profesionální jednotky, tak nám chyběla voda.
2: Vzpomíná velitel dobrovolných hasičů v Orlickém Záhoří Karel Vychytil. Když tehdy docházela voda, museli hasiči šetřit a čekat na příjezd dalších jednotek. Právě podobným situacím má zabránit nová cisterna s nádrží na 13 000 litrů vody.
3: A dovoz té vody, když další útvar k vám pojede, tak nejvyšší Deštné. A Deštné k nám pojede minimálně v zimě 40 minut. 30-40 minut přede první auto a to má pouze 4,5 kubíku vody.
2: Říká nezávislý starosta Orlického Záhoří a zároveň starosta místních hasičů Vojtěch Špindler. Podle něj je právě vzdálenost od profesionálních jednotek hlavním důvodem, proč obec o speciální vůz usilovala. Oproti dosavadní technice uveze zhruba o 4000 litrů vody víc.
4: Je to každopádně větší objem vody, protože tady za horami, než někdo profesionální jednotka dojede, tak velký množství vody prostě potřebujeme.
2: Nový vůz je určený především pro zásahy u lesních požárů a v těžko přístupném terénu. Podle vedení obce jsou podobné události stále větším tématem i kvůli měnícímu se klimatu.
3: Ten les, když chytne, tak to hoří a to je velký problém, to už si naši hasiči zkoušeli všichni v Řensku.
2: Pořízení cisterny umožnil českopolský projekt zaměřený na eliminaci rizik spojených s klimatickými změnami. Místní dobrovolní hasiči navíc pravidelně zasahují i za hranicemi v Polsku.
4: Každý rok minimálně dvakrát jedem Polsko zasahovat k hořícímu, ať to je dům, ať to je ostatní nebo první pomoci a takovýhle.
2: A proč je podle starosty nový vůz pro obec tak důležitý?
3: Voda. Prostě objem vody. To nejde nahradit ničím. Když budete asi požár a nebudete mít vodu, tak jste tam k ničemu.
2: Veřejnosti se nová cisterna představí při slavnostním požehnání 4. července. A to v rámci mezinárodní hasičské soutěže Orlicko-Bystřický pohár. Požárníci se ale shodují, že by byli nejraději, kdyby nový vůz vůbec nepotřebovali. Z Orlického Záhoří Jiří Hofman, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Školní rok pomyslně uzavírá konzervatoř Pardubice svým open air festivalem. V 19 hodin na zahrádce u spodního vstupu do Sukovy síně domu hudby vystoupí symfonický orchestr konzervatoře s houslistkou Eliškou Kopovou a studenty pěveckého oddělení. Povedou je dirigenti Tomáš Židek a Jan Svejkovský. Zítřejší koncert na stejném místě a ve stejný čas obstará konzervatorní big band Banda di Feste a jeho solisté. Vstupné je dobrovolné. Posloucháte Český rozhlas Pardubice, dnes už je 23. června na hodinách 3 minuty po 6:45.
1: Počasí.
0: Začíná jasný až polojasný den, tedy zalitý sluncem, beze srážek, teploty dnes do 28, na horách do 21 stupňů Celsia. Vítr slabý proměnlivý, ta rychlost bude maximálně do nějakých 15 km za hodinu. Rozptylové podmínky jsou ještě mírně nepříznivé, přes den se vylepší na dobré až velmi dobré.
2: Sedával tiše nad sklenicí piva v Mexiku na Palackého ulici v Pardubicích. Jen málo kdo věděl, že buldozerista Bedřich Dvořák býval pilotem britského královského letectva, který za bitvu o Anglii dostal vyznamenání od samotné královny. Že ho německý Messerschmitt sestřelil nad Lamaňským průlivem a že rok kopal s dalšími zajatými letci tunel ze Saganského zajetí. Bedřich Dvořák zemřel v roce 1973 v úplném zapomnění. Poslechněte si jeho neuvěřitelný příběh. Už tuto neděli po 18. hodině seriál Královský pilot Bedřich Dvořák pro vás na nedělní vlně z Pardubic připravila Šárka Kuchtová.
1: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Pardubice, přejeme pěkné úterní ráno 23. června, za 7,5 minuty bude 6:30 a v dnešním spotřebitelském servisu připomeneme, proč je důležité mít doklady o závadách, reklamacích a opravách. Ptáte se na to Josefa Černého.
1: Pan Erik si koupil elektrický skútr, který od začátku zlobil. Reklamace byla vyřízena konstatováním, že si vodu způsobil sám, nicméně voda byla odstraněna prý v rámci dobrých vztahů. Pan Erik vyjádření ani postup prodejce nechápe, protože si sám sobě odporuje. Pane posluchači, je to sice obcházení zákona, ale někteří prodejci skutečně takto postupují z jednoduchého důvodu. Vy totiž nemáte v takovém případě žádnou uznanou reklamaci, se kterou byste mohl v budoucnu argumentovat. Nyní je ale skútr v pořádku a třeba už se žádná další voda nevyskytne. S tebou

0: hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Petra Beránková, další zprávy.
2: Půl sedmé.
3: Český rozhlas Pardubice, zprávy.
2: Některé radnice v Pardubickém kraji musí přispívat na mzdy nepedagogických pracovníků. Výše příspěvků od státu jim neumožňuje uhradit veškeré náklady. Například velcí zřizovatelé škol Pardubický kraj a město Pardubice počítají z doplatky na neučitelské profese v řádu desítek milionů. Podrobnosti ve zprávách v 7. Provozovatelé recyklační linky ve Slatiňanech na Chrudimsku získali předběžný souhlas s navýšením kapacity. Areál na zpracování stavebního odpadu funguje v blízkosti bývalého cukrovaru. Krajský úřad souhlasil s tím, aby se roční limit zvedl z 50 tisíc tun na 80. Zastupitelé sousedního Královéhradeckého kraje v pondělí odsouhlasili investici 125 milionů korun do domova u Byřičky v Hradci Králové. Jedná se o největší domov pro seniory v Královéhradeckém kraji. Práce by mohly začít na začátku příštího roku a trvat 15 měsíců. Investice podle zástupců kraje umožní navýšit kapacitu stravovacího provozu, snížit energetickou náročnost a zavést moderní technologie pro přípravu jídel. Energetická společnost ČES založila novou dceřinou společnost, do které vloží distribuční sítě a zákaznické služby. Českému rozhlasu to řekl generální ředitel ČES Daniel Beneš. Do konce letošního roku chce mít ČES podle Beneše jasno, jakým způsobem v této společnosti nabídne k prodeji 49 parcel a procent akcí. Nevyloučil, že prodej by mohl začít ještě letos. V Maďarsku se sejdou předsedové vlád zemí tzv. Vyšegrádské čtyřky. Za Českou do Budapešti míří premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Nově zvolený maďarský premiér Péter Maďar chce jednat například o migraci nebo energetice. Jedním z témat by mohlo být i možné rozšíření skupiny. Dnes je Mezinárodní den vdov. Upozornit má na chudobu vdov hlavně v rozvojových zemích. Řada z nich tam nikdy nezíská dědictví, nebo se musí účastnit ponižujících i život ohrožujících tradičních rituálů. Se ztrátou partnera se podle OSN potýká celosvětově asi čtvrt miliardy žen. A počasí v Pardubickém kraji bude slunečno, jasno až polojasno, teploty 25 až 28 stupňů, na horách 18 až 21 stupňů Celsia. Vítr slabý proměnlivý, rozptylové podmínky teď ráno mírně nepříznivé, během dne dobré až velmi dobré, tlak slabě klesne, večer slabě stoupne a bio dvojka, to je střední zátěž.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Pomalu jedoucí vozidlo údržby a uzavřený pravý jízdní pruh na silnici 1/43 na Orlicko-Ústecku. Je to od rozhrání přes Svitavy až po Třebovice ve směru na Lanškroun.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Teď budeme na vodě s Xindlem X v úterý 23. června. Taky se vrátíme k úspěšné sezóně pardubických basketbalistů. Byla to nejlepší sezóna v novodobé historii klubu. Skončili druzí, finále dotáhli až k rozhodujícímu 7. utkání a na stejné úrovni budou chtít pokračovat dál. Víc v 6.50.
3: Dobré ráno s Jakubem Malým.
4: Asi trpí závadou. Je častějc na dně.

0: Bílá Jeva 250 je v cíli, 4 minuty před 6:45 v úterý 23. června a my ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice otevřeme noviny společně s Petrou Beránkovou. Hezké ráno.
1: Dobré ráno z Pardubic.
2: Kraní kávě, denní tisk.
1: A právě Pardubice a místní věznice připravují spolupráci, díky které by část vězňů mohla pomáhat při údržbě města. Konkrétně by se mohlo rozšířit zapojení odsouzených do prací v oblastech jako úklid veřejných prostranství anebo péče o městskou zeleň. Radnice chce hledat smysluplné cesty, jak propojit potřeby města s resocializací odsouzených a dát lidem šanci vracet se po výkonu trestu zpátky do běžného života jako plnohodnotní členové společnosti. Práci vězňů využívá při úklidu ulic třeba první městský obvod, píše Mladá fronta dnes.
0: Dobrovolníci, neziskové organizace i společensky odpovědné firmy z Pardubického kraje můžou znovu získat ocenění Srdce na dlani. Nominace jsou otevřené do 18. září. Slavnostní gala večer bude 7. prosince v Pardubicích. Lidé můžou už teď navrhovat dobrovolníky, neziskovky a firmy z Pardubického kraje, které pomáhají druhým anebo se dlouhodobě podílejí na rozvoji komunitního života. Ocenění Srdce na dlani bude předané na slavnostním gala večeru, který pořádá koalice nevládek Pardubicka ve spolupráci s hejtmanstvím. Nominace je možné podávat přes formuláře na webu koalice nevládek Pardubicka. Jedna fyzická nebo právnická osoba může podat maximálně 3 návrhy v každé kategorii. Tak možná víte, kdo by si zasloužil ocenění Srdce na dlani. O nominacích píše dnešní regionální deník.
1: Společnost Králík na Orlicko-Ústecku připravuje sanaci staré ekologické zátěže v areálu svého závodu. Pochází z období bývalého podniku Tesla. Odborná firma odstraní kontaminované sedimenty z kalového jezírka a zlikviduje skládku zářivek. Po dokončení tam bude jakoby relaxační zóna. Dozvěděli jsme se z deníku Právo. Tak pojďte relaxovat s námi.
0: Pojedeme do Králíka asi. Pojedeme. Hezké ráno.
1: Dobré ráno.

0: To byla jízda ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice 7:45 v úterý 23. června. Bývalý prezident Bolívie a současný vůdce opozičních protestů Evo Morales oznámil, že v zemi po 7 týdnech skončí blokády silnic. Informuje o tom agentura AFP. Učinil tak 3 dny poté, co prezident Rodrigo Paz vyhlásil kvůli blokádám výjimečný stav. Chystáme další zprávy, nabídneme je v 7 hodin. A co se bude dít ve Svitavách, tak v areálu hasičů bude v 8:30 den spolupráce složek integrovaného záchranného systému. Budete to moci všechno poznat zblízka a užít si dopoledne nejenom se všemi složkami IZS, ale taky řadou dalších organizací. Připravená je ukázka zásahu při dopravní nehodě, výcviku policejních psů a taky doprovodný program plný soutěží a aktivit. Všechno začíná už v 8:30, bude tam i společný zásah složek IZS, přistání vrtulníku anebo pěnový útok. To všechno v areálu hasičů ve Svitavách.
1: Počasí.
0: Den jako malovaný, takové by mělo být úterý v Pardubickém kraji, jasno až polojasno, teploty 25 až 28, na horách 18 až 21 stupňů Celsia. Vítr jenom slabý proměnlivý, rozptylové podmínky se budou postupně vylepšovat a předpokládané množství srážek pro dnešní den je 0.
1: Jak motivovat děti, aby víc sportovali a co v tom může udělat stát? Myslí se dostatečně i na sportování seniorů? A jak jsme na tom v porovnání s jinými státy? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví už tento čtvrtek v 17:30 v našem vysílání. Hosty budou místopředseda poslanecké sněmovny a člen podvýboru pro sport Patrik Nacher z Hnutí ANO a poslanec a člen podvýboru pro sport Karel Haas z Občanské demokratické strany.
2: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: a zase se nemohu ubránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky, být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Blíží se 10. ročník sportovního parku Pardubice. Dnes bude tisková konference, která představí novinky letošního ročníku, včetně nové mobilní aplikace, rozšíření sportovní disciplína programu pro všechny generace návštěvníků. Tak to budeme sledovat i s mikrofonem Českého rozhlasu Pardubice, který teď posloucháte. Dívat se dnes budeme i k sousedům do Hradce Králové. Na zasedání zastupitelstva po 15. hodině se budou řešit i dotace fotbalovému a hokejovému klubu. Zasedání bude v Adalbertinu na třídě ČSA ve velkém sále. A pojďme ještě na basketbal, ale to půjdeme zase zpátky do Pardubic. Basketbalisté pardubičtí za sebou mají nejlepší sezónu v samostatné lize. V poháru skončili druzí a stejně to bylo i ve finále proti Nymburku, ve kterém brali stříbrné medaile a donutili soupeře hrát až poslední možný, tedy sedmý zápas, což se v české lize nestalo více než 20 let, jak připomíná Ota Gutwirth.
2: Nymburk je dlouhodobě jasným lídrem nejvyšší soutěže mužů. Na svém kontě má 21 titulů, ten poslední přidal při své derniéře v soutěži. Od příštího ročníku se totiž spojuje s pražskou Slavií a hrát bude v Praze. Pardubičtí zvládli sezónu velmi dobře. Před playoff byli druzí a chtěli se probít až do boje o titul. Pokračuje předseda představenstva a většinový majitel klubu Pavel Stara.
3: Je potřeba říci, že my jsme s nimi letos hráli 12krát, když se to nasčítá, a všechny ty zápasy víceméně končily do 2-3 bodů, šly do koncovky, takže před tím finále my jsme si řekli a věřili jsme tomu, a myslím si, že to i vycítili fanoušci v celé republice basketbalové, že ty Pardubice nejenom, že o tom můžou mluvit, že chtějí titul, ale věděli, že ty zápasy byly tak vyrovnaný, že tohle to směle můžeme říkat. Takže bylo to uvěřitelné, že jsme si mohli říct, jdeme si až pro ten titul.
2: Cesta k němu ale nebyla úplně jednoduchá. Série s Pískem ve čtvrtfinále sice 4-0, ale zápasy vyrovnané. Pak semifinále s Brnem, ve kterém Bexa otáčela nepříznivý stav 0-2 na zápasy a ve třetím duelu minus 18 bodů.
3: Celý playoff bylo složitý a málem jsme i s Brnem vypadli, tam jsme nebyli úplně v dobré situaci, takže jasně teďka si můžeme říct, sedmý zápas po 23 letech, tak bylo něco, co, když to řeknu, vzbudilo respekt v celé České republice, propíchli jsme takovou tu basketbalovou bublinu a stalo se takovou tou společenskou událostí, kdy chtěli vidět příběh toho menšího, který může porazit toho velkýho, který má 20 titulů.
2: Teď je o Pardubicích, aby pokračovali v nastaveném trendu a nepolevili. Nejdůležitější věc mají splněnou. Kádr pro příští sezónu, který ukázal svou sílu, zůstává i pro další ročník.
3: Máme dvě stříbra, máme pohromadě tým, který bude pokračovat i dál, je na co navazovat a to je asi to největší zjištění.
2: Říká většinový majitel pardubického basketbalového klubu Pavel Stara. Z Pardubic, Ota Gutwirth, Český rozhlas.

0: Anna Zemánková začala kreslit, když děti odrostly. Každé ráno při klasické hudbě tvořila fantazijní květy a ornamenty, které dodnes fascinují celý svět. Největší výstava její tvorby v Česku právě probíhá v Gočárově galerii v Pardubicích. Do 28. září. Více na www.gočarovagalerie.cz.
1: Mediálním partnerem galerie je Český rozhlas Pardubice.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
3: Některé obce v Pardubickém kraji sahají do rezerv kvůli platům školních uklizeček a kuchařek. Složky integrovaného záchranného systému se představí dopoledne v areálu hasičů ve Svitavách. Prezident Pavel se dnes vyjádří ke složení delegace na summit NATO. Vláda s jeho účastí nepočítá. A nás čeká slunečno. Jasno až polojasno, teploty do 28 stupňů Celsia. Čerstvé zprávy pro vás má Petra Beránková. Krásné úterní ráno z Pardubic. Některé radnice v Pardubickém kraji musí přispívat na mzdy nepedagogických pracovníků. Výše příspěvků od státu jim neumožňuje uhradit veškeré náklady. Například velcí zřizovatelé škol Pardubický kraj a město Pardubice počítají z doplatky na neučitelské profese v řádu desítek milionů korun. Výdaje navíc řeší taky malé obce.
4: Třeba Bojanov na Chrudimsku zřizuje školu pro 170 dětí. Z rozpočtu musel vydat na mzdy kuchařek a uklízeček přes 4 miliony korun. Obec zároveň zvažuje, že od okolních obcí začne vybírat příspěvky za přijaté děti. Do rozpočtových rezerv sáhla třeba i Cerekvice nad Loučnou na Svitavsku. Snižovat počty nepedagogů oslovené obce zatím nemusí. Ondřej Wolf, Český rozhlas.
3: Den spolupráce složek IZS je dnes v areálu hasičského záchranného sboru ve Svitavách. Záchranáři, policie i hasiči předvedou návštěvníkům ukázky ze své činnosti. Součástí akce bude i doprovodný program. Podrobnosti přidává mluvčí města Kateřina Kotasová.
5: Zájemci se mohou seznámit zblízka s moderní technikou, kterou složky IZS používají. Nebudou chybět ani ukázky výcviku služebních psů, společný zásah u simulované dopravní nehody nebo třeba přistání vrtulníků. Pořadatelé připravili pro děti také doprovodný program a soutěže.
3: Hrad dnes zveřejní prezidentovo vyjádření ke složení delegace na summit NATO. Vláda včera rozhodla, že Petr Pavel v červenci do Ankary nepoletí. Pavel už dřív oznámil, že pokud kabinet jeho účast na summitu odmítne, má připravenou kompetenční žalobu. Zastupování země navenek je podle něj jeho ústavní pravomoc. Prezident s vládou vede spor o složení delegace několik měsíců. Doteď se zúčastnil všech aliančních summitů od svého nástupu do funkce. Investigativní tým Českého rozhlasu zmapoval případy nevhodného chování učitelů v některých školkách. Některým dětem učitelé lepili samolepky, když zlobili nebo je během adaptace nechávali brečet na samotce. Česká školní inspekce loni dostala 175 podnětů. To je nejvíc za poslední roky. Z toho ve 42 situacích šlo o nevhodné chování ze strany učitelů. Například ponižování nebo chybné zvládání konfliktních situací.
6: Právnička Michaela Dobrovičová za poslední roky řešila s rodiči desítky takových případů, mezi nimi i situaci malého chlapce, kterému učitelka držela hlavu pod vodou.
7: Ty ostatní děti samozřejmě byly stejně traumatizované, protože to museli vidět.
6: Mluvčí České školní inspekce Anna Brzy Bohatá říká, že loni na zakázané fyzické trestání upozornilo 5 rodičů.
8: Šlo například o tahání za vlasy nebo za ucho, či plásnutí přes ruku nebo přes zadek.
6: Oslovené mateřské školy nevhodné zacházení odmítli. V jedné námi popsané situaci pak učitelka dostala za přísnější přístup výtku a rodičům chlapce se omluvila. Víc o tématu najdete na našem webu i rozhlas.cz. Veronika Hlaváčová, Český rozhlas.
2: Počasí.
3: A nás v Pardubickém kraji čeká slunečno, jasno až polojasno, nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů, na horách 18 až 21 stupňů Celsia. Vítr dnes povane slabý proměnlivý do 4 metrů za sekundu, rozptylové podmínky teď ráno mírně nepříznivé, během dne dobré až velmi dobré, tlak slabě klesne, večer slabě stoupne a bio dvojka, to znamená střední zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: A už to jede. Kolony v centru Pardubic i na příjezdech do Pardubic. Ty první v ulici Pražská na příjezdu od letiště Popkovic, Svítkova a Čívic. Tam je to zhruba v délce 2 kilometrů. Jede se tam rychlostí 30 kilometrů za hodinu. Další kolony jako obvykle od Chrudimi na úrovni Nových Jesenčan. Tak buďte trpěliví.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Jede, nejede, viď?
3: Chtěla jsem říct, tak už to jede, nebo spíš nejede, nejede. Ano.
9: Hodně trpělivosti posíláme vám za volanty krátce po 7. hodině. Je úterý 23. června, posloucháte Český rozhlas Pardubice a my se za chvíli podíváme do Zámrsku na Orlicko-Ústecku, kde obec nechala obnovit historický altán v zámeckém parku. Přestože se jedná o drobnou stavbu, oprava nebyla vůbec snadná. Další informace brzy a k tomu písničky, které nestárnou. Václav Neckář má něco s jedním pánem, taky bude Lucie Bílá, Pavel Bobek anebo skupina Krištof.
2: Dobré ráno s Jakubem Malým.
10: Jsem vůně, kterou plaveš, když proskočím tě srdcem. Jsem hra, co neohraješ, jsem nic, co zmizí.

tolikrát. Nechtěj mi lásku brát.

0: Vasco Brás.
1: Český rozhlas Pardubice vstává s vámi do nového dne, což je úterý 23. června, za 2,5 minuty bude 7:45. Fotbaloví fanoušci ti byli na nohou už od 5 od rána, hrál se další zápas na šampionátu a už víme, že hráči Alžírska otočili duel s Jordánskem a ve skupině J slaví první výhru 2-1. Vítězný gól dali v 82. minutě. Ještě doplníme, že první poločas vyhrálo Jordánsko po gólu Raždána ze 36. minuty a Jordánci tedy nakonec prohráli s Alžírskem 1-2. Alžírsko dalo vítězný gól ve 82. minutě, předtím vyrovnávací v 69. Tak tolik fotbalový servis a teď informace přímo z Pardubického kraje. Obec Zámrsk na Orlicko-Ústecku nechala obnovit altán v zámeckém parku. Drobná stavba z konce 19. století je zajímavá tím, že kombinuje čínskou architekturu s českým lidovým stylem. Je součástí památkově chráněného zámeckého areálu a její úpravy tak musely být pod přísným dohledem památkářů. Natáčela reportérka Barbora Soukupová.
2: Před těmi úpravami to bylo ve stavu dezolátním, se dá říct, protože tam nebyly bočnice, nebyly tam dveře, nebylo tam zasklení, dřevo bylo zdegradované, střecha byla v žalostném stavu.
3: Popisuje pan Pavel.
2: Takže rozhodně ta investice, která se do toho dala, je dobře. Je to krásný a hlavně doufám, že nám to dlouho vydrží v tomto krásném stavu.
3: Altán z konce 19. století původně sloužil šlechticům k reprezentaci nebo občerstvení, říká Jan Krátký z památkového ústavu Pardubice.
4: Vznikl invencí rodiny Gotů, což byli majitelé tady zámku. Je to vlastně prolnutí dvou takových trendů, které byly v té době velmi běžné. A to je jeden trend a to jsou čínské stavby, právě zejména na té střeše.
3: Ta střecha je oplechovaná a má takové ostré tvary, je to osmiúhelník.
4: Ano, je to osmiúhelník a pak ta spodní část, která je právě ten lidový trend a to jsou ty vyřezávané dřevěné části, které jsou zasklené.
3: Altán po roce 1945 chátral. Cílem opravy bylo vrátit mu původní podobu a zbavit ho úprav ze 70. let, které nerespektovaly původní vzhled nevhodnou dlažbou, použitím palubových prken a tak dále. Důležité bylo dodržet také původní stavební postupy, říká projektant obnovy Martin Tesař.
5: No, že nebudeme dřevo spojovat vruty, ale dřevěnými kolíky a tabulky skla jsou samozřejmě zasklený nakyt, jak se to dělalo dřív běžně. Je tady použito sklo s optickým neklidem, jak se odborně říká, to znamená zvlněné skleněné tabule, protože před 100 lety nebyli schopni tou technologií vyrobit tak dokonale rovné sklo, jak to známe dnes a tak podobně.
3: Zatímco samotná obnova drobné památky trvala asi rok, přípravy začaly už v roce 2018, protože bylo nutné nejdřív provést restaurátorský a stavebně historický průzkum. O obnovu se také musela postarat řada řemeslníků z různých oborů, říká starostka Zuzana Tvrzníková za STAN.
6: Altán stojí na podstavci. Ten musela udělat stavební firma a veškeré ty dřevěné části postupně byly rozebrány. Úplně do nejmenšího detailu, tak, aby bylo možno znovu celou tu stavbu sestavit tak, jak má být, buď z restaurovaných částí nebo z doplněných. Takže zmínila jsem stavaře, samozřejmě truhláři, tesaři, klempíři, pasí.

0: 3 minuty po čtvrt na 8, pěkné úterní ráno, 23. června, společnost vám dělá Český rozhlas Pardubice. V Pardubicích v klubu Everything na náměstí Republiky bude ve 20 hodin listování a neb knížky na jevišti. Blízcí Veronika González učinkují Lukáš Hejlík, Pavla Dostálová, Věra Holá. Tento projekt přináší to nejzajímavější ze současné literatury. Vybraní autoři i konkrétní knihy ožívají přímo před diváky v podobě scénického čtení, které vtahuje do děje, jazyka i atmosféry daného díla. Během přibližně hodinového představení se literatura proměňuje v živý divadelní zážitek. Diváci často i z řad mladé generace se tak vracejí ke kořenům příběhu a objevují kouzlo knihy v její nejpřirozenější podobě. Ve 20 hodin v Pardubicích v Everythingu. A v knihovně na Dubině bude v 17 hodin autorské čtení. Štěpán Javůrek, spisovatel, cestovatel a patriot, je tam nutná rezervace telefonicky anebo osobně v knihovně. Počet míst je omezený.
1: Počasí.
0: Teplo bude i dnes v Pardubickém kraji 25 až 28, na horách 18 až 21 stupňů Celsia. Vítr jenom slabý proměnlivý, beze srážek a na obloze jasno až polojasno.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude dermatovenerologka, vědkyně a pedagožka, profesorka Monika Arenbergerová.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Pardubice nabízí ranní soutěž 7 minut před 7:30 a máme pro vás dvě vstupenky na komedii Jak se vám líbí. To je součást letních shakespearovských slavností, ale pozor, ne v Praze, na mysli máme Cooks. Představení budou hned dvě, v pátek 28. a v sobotu 29. srpna, vždy od 7:30 večer. Lístky máme konkrétně na pátek. Budete moci sledovat Romana Zacha, Jakuba Žáčka, Jaromíra Noska, Václava Rašilova, Václava Matějovského, taky tam bude Denny Ratajský, Petr Motloch a další. Je to tedy Shakespeareova komedie. My tady pro vás máme vstupenky a získá je ten, kdo zavolá nejrychleji na telefonní číslo 726 46 48 48 a ještě správně odpoví na dnešní soutěžní otázku. Muzeum spisovatele, mystika, řezbáře a filozofa Josefa Váchala se v Litomyšli otevíralo přesně před 33 lety. Zvenku docela nenápadně vyhlížející budova návštěvníky překvapí bohatou až demonickou výmalbou vnitřních prostor a nábytku. Vytvořili právě Josef Váchal v letech 1920 až 24 na zakázku pro svého obdivovatele, tiskaře a sběratele umění Josefa Portmana. Na stěnách domku i nábytku vypodobnil mnoho duchovních a náboženských témat. O čem je řeč, jak se tohle muzeum v Litomyšli jmenuje? Zavolejte na to zmiňované číslo do studia Českého rozhlasu Pardubice a máte možnost získat vstupenky na Cooks, na komedii Jak se vám líbí z letních shakespearovských slavností. Tak otáčím hlavu k telefonu, vidím, že už bliká, tak nemusíme nic zdržovat, natahovat, máme tam prvního zájemce o výhru v Bleskovce. Hezké ráno.
1: Hezké ráno.
0: Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Kdo je tam?
1: Jirka.
0: Tak pane Jirko, znáte odpověď?
1: Máte nějaké možnosti?
0: Nemáme.
1: Není to Portmoneum.
0: Tak vidíte, i bez možností jste to zvládnul. Portmoneum to je, tak pojedete na Cooks 28. srpna. Máte radost?
1: Ano, ano.
0: Gratulujeme, užijte si divadlo a naslyšenou.
1: Moc děkuji, naslyšenou.
0: Soutěž Bleskovka znovu zítra kolem 7:20.

0: Radioservis představuje knihu Patrika Rozehnala Pochoutky z horské chaloupky. Volné pokračování knižního hitu Pochoutky z chaloupky přináší 100 původních chalupářských receptů na vynikající domácí jídla. Těšit se můžete na pomazánky, polévky, slané i sladké koláče, masové speciality, dezerty i nápoje. Pochoutky z horské chaloupky pořídíte na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Petra Beránková, zprávy.
2: Půl osmé.
3: Český rozhlas Pardubice, zprávy.
2: V Hlinsku na Chrudimsku začala poslední etapa přestavby křižovatky ve směru na Poličku. U obchodního centra Bilata musí řidiči počítat s omezením rychlosti a s úžením úseku na silnici 34. Práce by měly skončit 10. července. V Heřmanově Městci přestanou vyvážet neočipované popelnice. Radnice postupně zpřesňuje evidenci odpadu a plánuje zavést systém, kdy domácnosti platí podle počtu svozů. Neoznačené nádoby nebudou popeláři vyvážet od začátku září. Poslanci se dnes budou věnovat novele trestního zákoníku, která počítá se zpřísněním trestů za neplacení výživného. Lidem, kteří alimenty neplatí minimálně třetinu roku, by podle návrhu hrozilo vězení. Podle části opozice by ale rodiče ve vězení na alimenty nevydělávali a změna by poškodila hlavně vyživované děti. Francouzský parlament bude dnes hlasovat o zakotvení korzické autonomie do ústavy. Ostrov by ale zůstal součástí Francouzské republiky. Žádný jiný francouzský departement takový status nemá. Korzečané by mohli sami zavádět předpisy o územní nebo bytové politice. Zmocněnkyní pro záležitosti romské menšiny bude ode dneška Edita Stejskalová. Rozhodla o tom včera vláda. Stejskalová, která je zároveň náměstkyní ministra práce a sociálních věcí, ve funkci nahradí Lucii Fukovou. Ta minulý týden rezignovala kvůli přesunu romské agendy pod ministerstvo práce. Stejskalová dřív působila jako sociální pracovnice nebo ředitelka neziskové organizace. Zaměřuje se na ochranu práv dětí nebo na sociální začleňování. A počasí v Pardubickém kraji bude jasno až polojasno, tedy slunečno, teploty 25 až 28 stupňů, na horách 18 až 21 stupňů Celsia. Vítr slabý, proměnlivý, rozptylové podmínky, teď ráno mírně nepříznivé, během dne dobré, tlak slabě klesne a bio dvojka, to je střední zátěž.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: 2 minuty po půl osmé přesně, díváme se společně na silnice Pardubického kraje. Nehody sice hlášené nemáme, ale ranní špička v tento den v centru Pardubic komplikuje provoz. V tuto chvíli kolony na příjezdu od Sezemic na Hůrka 630. Dál se stojí na 37 na příjezdu od Chrudimi a na silnici 1/2 na příjezdu od Přelouče.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: zůstat s tebou, usni se.
1: Český rozhlas Pardubice. Za 6 minut bude 7:45. Sledujeme aktuální dění. V Čelákovicích u Prahy zaznamenali muže se střelnou zbraní, který směřuje do místního učiliště. Na místě je zásahová jednotka, uvedla policie na síti X. Budeme taky číst z dnešních novin s Petrou Beránkovou. Pěkné ráno.
2: Přesně tak, krásné úterní ráno z Pardubic.
3: Kraní kávě, denní tisk.
1: Plánovaná silnice 1/73 mezi dálnicí D35 a Brnem se připravuje jako čtyřpruhová komunikace a ve stejné šířkové kategorii jako D35 je navržená na rychlost 130 km v hodině. Přesto má zatím zůstat silnicí první třídy, na které by byla maximální povolená rychlost 110 km v hodině. Generální ředitel ředitelství silnic a dálnice Radek Mátl ale nevyloučil, že by část trasy mohla v budoucnu získat status dálnice. Týkalo by se to hlavně úseků severně od Brna. Snad žádná jiná plánovaná silnice v Česku nezměnila během své historie tolik názvů jako plánovaná spojnice mezi Brnem a dálnicí D35. Exteritoriální dálnice, Hitlerova dálnice, D43, R43, znova D43, aby následně skončila jako v uvozovkách obyčejná 1/73. Výčet je stejně dlouhý jako její historie a o ní si můžete přečíst v Mladé frontě dnes.
2: Kunětická hora je nejkrásnější divadlo, ve kterém jsem dělala, píše a říká režisérka Janka Ryšánek Šmítová pro Pardubický deník. A my v něm teď listujeme. Balady Karla Jaromíra Erbena zná ze školních lavic asi každý z nás. Některé obsahují pohádkové motivy, jiné připomínají spíš horory. Kytice láká divadelníky i filmaře, takže už vznikla řada adaptací. Nově nastudovalo Kytici taky východočeské divadlo Pardubice, které ji uvedlo na venkovní scéně pod hradem Kunětická hora. Na podzim pak čeká inscenaci v režii Janky Ryšánek Šmítové Stěhování do budovy městského divadla. Kyticí se plétá vesnická mystika, spiritualita, přírodní síly i lidová víra. To všechno je nám blízké, říká režisérka v rozhovoru pro deník. Jsou tu i další zajímavé otázky a zajímavé odpovědi. Vy si je můžete přečíst na stránkách deníku sami.
1: A deník N ten nabízí analýzu včerejšího rozhodnutí vlády. Ta prezidentu Petru Pavlovi neumožní účast na červencovém summitu NATO v Ankaře. Hrad si vzal oddechový čas, ke kauze se má naplno vyjádřit až dnes. Předem už ale avizoval, že prezident podá kompetenční žalobu k ústavnímu soudu. Vedle tohoto kroku může vládě komplikovat život i tvrdšími způsoby, třeba vetováním zákonů, což by koalici v čase nefunkční sněmovny stálo spoustu zbytečné energie. Vítěze můžeme hledat jenom těžko, svým způsobem by to mohli být motoristé, ve finále dokázali premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO dotlačit k tomu, že se vydal do střetu, do kterého se mu vůbec nechtělo, a před svými voliči se můžou prezentovat jako strana se slušným politickým výtlakem.
2: Jakoby jedna prázdninová otázka, kam se chystáš v létě? No. Co třeba někam na hory?
1: Šlo by to možná někam nahoře. Teď jsme byli v Krkonoších.
2: Teď jste byli v Krkonoších.
1: Třeba Orlické zkusíme.
2: Ano, a já mám pro vás dobrou zprávu, protože nová autobusová linka propojí v létě západní Krkonoše a Jizerky. A my víme i podrobnosti, řekneme vám je všem ve zprávách za 18 minut.
1: To bude v 8 hodin. Hezké ráno.
2: Dobré ráno.
3: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Tady jsme u armády ve 7:45 ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice, tak se můžeme podívat na Tchaj-wan, který zahájil 5denní sérii vojenských cvičení. Cílem je posílit bojovou připravenost ostrova pro případ čínského vojenského útoku, informuje o tom agentura AP. Ve městě, kde se nachází největší mezinárodní letiště na ostrově, projížděly ulicemi a po dálnicích tanky. Další zprávy pro vás budeme mít v 8 hodin.
1: Počasí.
0: Léto pokračuje, horké dny a ani v noci není chladno. Třeba ta noc na dnešek přinesla teploty mezi 15 a 18 stupni Celsia. Na obloze jenom málo oblačnosti, jasno až polojasno. Jaký bude ten dnešní den, tak to už nám přiblíží meteorolog Imrich Drapák z Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové. Pěkné ráno.
2: Pěkné ráno.
0: Asi žádné překvapení nemáte.
2: Nemáme. Dneska ten den ještě bude takový příjemný, docela ty teploty měly vystupovat na nějakých 25 až 28 stupňů a na obloze nějaký jasno až polojasno, jenom přechodně může být oblačno a bude to bez srážek a vítr slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu. Dobré rozprávé podmínky během dne a biostupné číslo 2 střední zátěž.
0: Jaké počasí bude v noci a zítra?
2: V noci jasno, převážně minimální teploty 16 až 13, ale zima jinde v údolích může být až 10 a zítra už teploty začnou pomalušku stoupat, zítra se může stát i na tou tropickou cicitku nějakých 28 až 31 a na obloze opět jasno až polojasno.
0: A v těch dalších dnech tam ještě příroda o něco víc zatopí.
2: Přesně tak, budeme přitápět postupně, ve čtvrtek bychom se mohli dostat už na nějaké 33 stupňů, pátek už to vypadá i ráno, že bychom se opět mohli dostat na nějaké ty tropické noci a teploty by stoupaly někam 35 stupňů a zatím víkend vypadá, že bychom měli možná i překročit nějakou 36.
0: No tak zní to neuvěřitelně. My děkujeme za informace do Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové. To byl pan Imrich Drapák, budeme si to každý den upřesňovat. Mějte se, naslyšenou.
2: Hezký den, naslyšenou.
1: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Pardubice.

0: Jak už z vysílání Českého rozhlasu Pardubice víte, v Čelákovicích u Prahy zaznamenali muže se střelnou zbraní směřujícího do místního učiliště. Na místě je zásahová jednotka, uvádí policie na síti X. Ozbrojený muž ve špatném psychickém stavu se podle policie pohybuje v modrém voze Škoda Fabia registrační značky 5AB7197. Pokud vozidlo někdo spatří, má neprodleně volat linku 158, ale nijak nezasahovat, uvedla policie. Další zprávy tady budou v 8 hodin, teď míříme do historie.
1: Zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Úterý 23. června. Svátek má Zdeňka a Zdenka. Všechno nejlepší vám všem pěkný den přeje Petr Jungmann. Základní kámen Domu umělců v Praze Rudolfina byl položen před 150 lety v roce 1876. Slavnostně otevřeno bylo po 8,5 letech prací. Pohádka, která stojí na začátku rozhlasových nedělních příběhů, byla odvysílána před 80 lety v roce 1946 a jmenuje se Modré pírko. Podle textu Joži Toucové-Mettlerové ji upravila Marie Rousková a nastudoval ji legendární režisér, pedagog a zakladatel rozhlasového dětského souboru Miloslav Disman.
4: Karel Poborský jde sám! Krásně to zkusili!
3: Karel Poborský rozhodl svým geniálním dloubákem čtvrtfinále proti Portugalsku na mistrovství Evropy ve fotbale v Anglii před 30 lety v roce 1996. Naše fotbalisty pak čekala v semifinále Francie. Tu vyřadili na penalty. Ve finále prohráli až prodloužení s Němci. Jak dopadnou naši na aktuální mistrovství světa? To rozhodne další zápas Mexikem pozítří. Občané Velké Británie před 10 lety v referendu rozhodli, že už nechtějí dále setrvat v Evropské unii. Brexit byl tehdy jedním z nejčastěji používaných slov. Bývalá ombudsmanka Anna Šabatová má dnes 75. Výlety. 65 slaví vedoucí programu Libereckého rozhlasu. Průvodce víkendových výletů na všech regionálních stanicích. Pavel Kudrna.
5: A navíc jsou tu pro vás další rozhlasové výlety, které vás provedou po zajímavých místech naší země.
3: Tak všechno nejlepší, vám všem pěkný den.
6: Český rozhlas.

0: letadla, jezdit kola a houkat hasiči?
1: Tak to by mohlo jít jedině v Krajském technickém muzeu ve Vysokém Mýtě.
0: Opravdu?
1: No jasně. A ještě se podíváš na slavná auta, hasičské stříkačky nebo nebeskou blechu. A spoustu věcí si můžeš sám vyzkoušet, abys poznal, jak to funguje.
0: Tyjo, to je bezva, tam jedeme.
2: Krajské technické muzeum ve Vysokém Mýtě. Technika, která žije.
3: Český rozhlas Pardubice, zprávy.
4: Opravy silnice mezi Českou Třebovou a obcí Skuhrov začnou na konci června. Nová autobusová linka propojí v létě Západní Krkonoše a Jizerské hory. Policie varuje před mužem se střelnou zbraní v Čelákovicích u Prahy. A nás čeká slunečno, jasno až polojasno, teploty do 28 stupňů. Aktuální zprávy připravila Petra Beránková. Krásné slunné úterní ráno z Pardubic. Na konci června začnou opravy silnice mezi Českou Třebovou a Skuhrovem. Kromě zastavěné části obce dělníci zrekonstruují i víc než kilometr dlouhý navazující úsek směrem na Českou Třebovou. Práce by měly trvat do poloviny listopadu a Pardubický kraj za ně zaplatí necelých 45 milionů korun, říká hejtman Martin Netolický z Hnutí 3PK.
5: Jedná se o poslední úsek na silnici třetí třídy z České Třebové do Skuhrova. Dva úseky byly realizovány už v předchozích letech, nicméně intravilán obce realizován nebyl, proto přistupujeme letos k celkové obnově. Je zde velký rozpad vozovky a je potřeba provést i nejrůznější odvodňovací práce.
4: Veřejnou dopravu do Krkonoš a Jizerských hor posílí až do září speciální turistické autobusy. Spoje provozované sousedním Královéhradeckým a také Libereckým krajem jsou navržené tak, aby umožňovaly celodenní výlety pro pěší cyklisty i rodiny s dětmi. Některé linky mají přidané i vleky na jízdní kola. Elektrokola autobusy přepravují taky. Před nástupem je ale potřeba baterii z kola sejmout a vzít sebou do autobusu.
6: Turistické autobusy jezdí například z Hradce Králové, Náchoda nebo Dvora Králové až do okolí Špindlerova mlýna, Pece pod Sněžkou či na Pomezní Boudy. Novinkou letošní sezóny je linka, která propojí Západní Krkonoše a Jizerské hory. Spoj cestující doveze z Jablonce nad Jizerou přes Harachov až do osady Jizerka. Místa v turistických autobusech nelze rezervovat předem. Kateřina Pirošková, Český rozhlas.
4: Energetická společnost ČEZ založila novou dceřinou společnost, do které vloží distribuční sítě a zákaznické služby. Českému rozhlasu to potvrdil generální ředitel společnosti ČEZ Daniel Beneš.
7: Vznikly dneska. Jste úplně první, komu to říkáme. Ta dceřiná společnost se bude jmenovat ČEZ Energy.
4: Do konce letošního roku chce mít ČEZ podle Beneše jasno, jakým způsobem v této společnosti nabídne k prodeji 49% akcií. Nevyloučil, že prodej by mohl začít ještě letos a mohl být i přes pražskou burzu. Za nové akcie by mohl ČEZ získat přes 200 miliard korun, které pak využije na výkup minoritních akcionářů z mateřské firmy. Cílem celé transformace ČEZ a vyčlenění zákaznické části do dceřiné společnosti je, aby stát 100% ovládl výrobní část společnosti ČEZ. V Čelákovicích u Prahy se pohybuje muž se střelnou zbraní. Upozornila na to policie na síti X tím, že podezřelý směřuje do místního učiliště poblíž průmyslového areálu. Ozbrojený muž je podle policie ve špatném psychickém stavu a pohybuje se v modré Škodě Fabia. Na místě je několik hlídek a zásahová jednotka. Lidé by se měli těmto místům vyhnout a dbát pokynů policistů.
3: Počasí.
4: Nás čeká slunečno. V Pardubickém kraji má být jasno až polojasno. Nejvyšší teploty vystoupí k 25 až 28 stupňům Celsia. Nejvyšší teploty na horách 18 až 21 stupňů. Vítr slabý proměnlivý do 4 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky teď ráno mírně nepříznivé. Během dne dobré až velmi dobré. Tlak slabě klesne a bio dnes dvojka. To je střední zátěž.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
4: Ranní špička v centru Pardubic a ještě komplikace v tuto chvíli na silnici 1/37. Od Pardubic, Ohrazenic až po Stéblovou a Hrobice. Levý jízdní pruh je kvůli práce údržby úplně uzavřený. Tam buďte tedy trpěliví. No a v centru Pardubic tedy kolony hlavně v Sezemicích. 630 i kvůli práci na silnici ve směru na Hůrka. Tam tedy si postojíte, dál si postojíte na 37 na příjezdu od Chrudimi do Pardubic. Buďte prosím trpěliví.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Některá města a obce v Pardubickém kraji musí na financování školních kuchařek, uklízeček a dalších neučitelských profesí doplácet z vlastních rozpočtů. Třeba u velkých zřizovatelů škol dosahují doplatky výše až několika desítek milionů korun. To bude naše další téma za chvíli. Je úterý 23. června, posloucháte Český rozhlas Pardubice po 8. hodině a chystáme pro vás muziky Radka Tomáška, taky Ivu Frýlingovou a Mekyho Žbirku. Dusty Springfield nás čeká, Petr Novák a na začátku hodiny Brontosauři. Vám všem přejeme pěkný poslech a úspěšný celý dnešní den podle vašich plánů.
3: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: 8 hodin 10 minut je úterý 23. června, tady je Český rozhlas Pardubice. Obavy radnic, že převod financování nepedagogických pracovníků ze státu na zřizovatele zatíží obecní rozpočty, se naplňují. Některá města a obce musí letos na mzdy školních kuchařek, uklízeček a školníků doplácet. Příspěvky od státu jim totiž nepokryjí veškeré náklady. Třeba velcí zřizovatelé škol, Pardubický kraj a město Pardubice musí sahat do rezerv hlouběji než ti menší. A víc už probereme právě teď s naším reportérem Ondřejem Wolfem. Pěkné ráno.
1: Dobré ráno.
0: Ví se, kolik bude doplácet na neučitelské profese Pardubický kraj jako zřizovatel desítek středních škol?
1: Ano, Pardubický kraj v tuto chvíli předpokládá, že do konce kalendářního roku vyčerpá 541 nebo 559 milionů korun od státu, tedy z peněz z rozpočtového určení daní, které jsou určené na financování nepedagogických profesí, což je ale nižší suma, než by potřeboval. Počítá proto s tím, že na mzdy nepedagogů uvolní ze svého rozpočtu přibližně 40 až 60 milionů korun.
0: Jak vnímá situaci pardubický magistrát?
1: Tak do rezerv sahá i město Pardubice. Letošní provozní výdaje ve svých asi 50 školkách a školách odhaduje na 600 milionů korun. Očekává ale, že do konce roku přijde od státu jen necelých 500 milionů korun. Podle náměstka primátora Jakuba Rechteckého zžijeme Pardubice se změnou financování nesouhlasili. Přesto se vloni stihli připravit a doplatky na nepedagogy zapracovat do rozpočtu na letošní rok. Například letos v květnu uvolnil magistrát 27 milionů korun na dorovnání platů ekonomů, školníků, kuchařek, uklízeček a hospodářek. Celkem do 419 pracovních úvazků.
0: A jak si s novým systémem financování neučitelských profesí poradili menší obce?
1: Tak třeba na Savrky na Chrudimsku změnu zvládají a výrazné problémy neevidují. Redukovat stav nepedagogů na základní škole pro 240 dětí nemuseli. Zatím obec Bojanov na Chrudimsku zřizuje školu pro 170 dětí. Z rozpočtu musela obec vydat na mzdy kuchařek a uklízeček přes 4 miliony korun. No a teď čeká, kolik peněz se jí od státu koncem roku vrátí. Obec zároveň zvažuje, že od okolních obcí začne vybírat příspěvky za přijaté děti. No a do rezerv sáhla i Cerekvice nad Loučnou, ale nějak dramaticky a bez velkých problémů zvládá změnu i Sloupnice na Svitavsku. Všechny námi oslovení zřizovatelé škol shodně uvádějí, že snižovat stavy nepedagogů zatím nebylo potřeba.
0: Tak jsme se podívali na financování nepedagogů z pohledu měst a obcí i z pohledu Pardubického kraje a díky za informace patří Ondřej Wolfovi. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Pardubice žije.

0: A to bude platit i dnes, jasno až polojasno, teploty 25 až 28, na horách 18 až 21 stupňů Celsia, vítr jenom slabý proměnlivý a rozptylové podmínky se přes den vylepší na dobré až velmi dobré. A co nabídneme po 9. hodině, to bude naše dobré dopoledne s Jitkou Slezákovou. Pěkné ráno.
1: Krásné ráno všem posluchačům.
0: Tak ty něco držíš v ruce, jak se tak dívám?
1: Držím v ruce pověsti z kraje Smetany a Martinů. Je to spíš pro děti taková knížečka, ale ono někdy neškodí vrátit se zpátky do dětství, do pohádky. A našla jsem si tady takovou pověst kratičkou jenom o pyšné hraběnce z Litomyšle. Tak když tam máme tu smetanovou Litomyšle, tak třeba na ní dojde taky v našem dobrém dopolední. No a jinak se podíváme třeba, jak vypadá naučná stezka Karanténa, kterou najdete na sídlišti Dukla v Pardubicích. Tam se vypraví náš regionální stopař a tam se tedy podíváme jak po 9., tak po 10. hodině. No a fyzioterapeutku tady budeme mít po 11. Letní úrazy, uklouznutí ve vodě, tohle budeme řešit.
0: Jitka Slezáková po 9. hodině. Naslyšenou.
1: Krásný den.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že v přírodním parku Džbán na náhorní plošině Rovina, nedaleko obce Domoušice v okrese Louny, se nachází jedna z největších archeologických hádanek u nás? Na ploše 11 hektarů se rozkládá 14 neúplných rovnoběžných řad, tvořených více než 2000 neopracovaných křemencových balvanů. Tyto takzvané kounovské kamenné řady, orientované téměř přesně v severojižním směru, lákají badatele už od roku 1934, kdy na ně upozornil učitel Antonín Patejdl. Dodnes nikdo s jistotou neví, kdo a proč je tam vyskládal. Byla to pravěká megalitická observatoř, kultovní místo, pravěký kalendář nebo obyčejné novověké mezepolí z dob, kdy na místě dnešního lesa byla hospodářská půda? Archeologické výzkumy ani pilové analýzy dosud nepřinesly jednoznačné datování. Mezi nejznámější solitérní kameny patří šestitunový gibbon a puklinami protkaný Pegas. I přes poškození lesní těžbou v 80. letech zůstávají řady unikátním dokladem lidské činnosti v krajině a lokalita je chráněna jako kulturní památka.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.
2: Český rozhlas Pardubice.

0: umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Petra Beránková, aktuální zprávy.
2: Půl deváté.
3: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
4: Některé radnice v Pardubickém kraji musí přispívat na mzdy nepedagogických pracovníků. Výše příspěvků od státu jim neumožňuje uhradit veškeré náklady. Například velcí zřizovatelé škol, Pardubický kraj a město Pardubice počítají s doplatky na neučitelské profese v řádu desítek milionů. Podrobnosti ve zprávách za půl hodiny. Provozovatelé recyklační linky ve Slatiňanech na Chrudimsku získali předběžný souhlas s navýšením kapacity. Areál na zpracování stavebního odpadu funguje v blízkosti bývalého cukru. Krajský úřad souhlasí s tím, aby se roční limit zvedl z 50 tisíc tun na 80. Zastupitelé sousedního Královéhradeckého kraje v pondělí odsouhlasili investici 125 milionů korun do domova u Byřičky v Hradci Králové. Jedná se o největší domov pro seniory v Královéhradeckém kraji. Práce by mohly začít na začátku příštího roku a trvat 15 měsíců. Investice podle zástupců kraje umožní navýšit kapacitu stravovacího provozu, snížit energetickou náročnost a zavést moderní technologie pro přípravu jídel. Energetická společnost ČEZ založila novou dceřinou společnost, do které vloží distribuční sítě a zákaznické služby. Českému rozhlasu to řekl generální ředitel ČEZ Daniel Beneš. Do konce letošního roku chce mít ČEZ podle Beneše jasno, jakým způsobem v této společnosti nabídne k prodeji 49% akcií. Nevyloučil, že prodej by mohl začít ještě letos. Dnes je Mezinárodní den vdov. Upozornit má na chudobu vdov hlavně v rozvojových zemích. Řada z nich tam nikdy nezíská dědictví, nebo se musí účastnit ponižujících i život ohrožujících tradičních rituálů. Se ztrátou partnera se podle OSN potýká celosvětově asi 250 milionů žen. A počasí v Pardubickém kraji. Čeká nás slunečno, jasno až polojasno, denní maxima 25 až 28 stupňů, na horách 18 až 21 stupňů Celsia. Vítr slabý, rozptylové podmínky teď ještě nepříznivé, během dne dobré, tlak slabě klesne a bio dnes dvojka. To je střední zátěž.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
4: Pozor taky na nejvytíženější silnici v regionu 1/35 v katastru Koclířova na Svitavsku. Pracují na údržbě mostu a pravý jízdní pruh je úplně uzavřený.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: Český rozhlas Pardubice za 7 minut bude 8:45, je úterý 23. června roku 2026. V těchto dnech si připomínáme výročí 84 let od ležácké tragédie a naším hostem je teď spisovatelka Jarmila Doleželová mladší. Pěkné ráno přejeme.
1: Hezké ráno.
0: A jste taky pochopitelně dcera paní Jarmily Doleželové starší, rozené Šťulíkové, tak můžeme ji pozdravit aspoň na dálku.
1: Tak mami, zdravíme a máváme.
0: Každý rok nám chodila i do studia, tak dnes aspoň takto na dálku. Mamince se daří dobře, určitě posluchači se zeptají takto.
1: Děkuju, ale víte, vedra, věk.
0: Nechtěli jste riskovat radši tak. Už. Když máme teď ten červen a blíží se výročí 84 let od vypálení ležáků, co pro vaši rodinu znamená tohle výročí? To je pochopitelně hodně osobní. Co prožíváte každý rok v červnu?
1: Je to stres, ale spojený s jinýma věcma, který nebudu rozebírat. A my si to vlastně všichni neseme, ale je to neviditelné. Je to to všechno, že maminka přišla o kořeny, že nemohla vyrůstat s rodičema, ti nepředávali vlastně nevědomky, ten celý systém, vědomosti, zkušenosti, dovedností. Tak je to v nás, ale snad příští generace to budou mít lepší.
0: V neděli byla tradiční pieta za účasti prezidenta republiky Petra Pavla a dalších vrcholných ústavních činitelů. Tam jste měla jaké pocity při té pietě?
1: Bylo to hezké komorní.
0: To výročí připadá přímo na zítřek, je to tak, 24. června?
1: Ano.
0: Když se řekne ležáky, tak většina lidí zná základní fakta. Co by ale podle vás měl znát každý Čech a přesto se o tom často nemluví? Je něco takového?
1: Ohledně ležáků. Je spousta knih, které může prolistovat, začíst se. Chceli pochopit život toho odvlečeného dítěte, pak vráceného, vykořeněného, tak by mohl prolistovat třeba Jarmilu i Kamilu. A s podivem pořád ještě můžete nalézat nové věci. Teď jsme objevili nový dokument z roku 42. To mi udělalo strašnou radost. A já dám jenom příklad. Bratr Štěpán kreslí ten protektorátní čas v komiksu. A například my víme, že děti z pardubického zámečku jeli s cedulkou na krku. A kdyby vy jste byl kreslíř, jaké jméno byste jim tam napsal?
0: Tak to je teda otázka velmi těžká, musím říct.
1: Napsal byste Jaromír Mrkvička?
0: Tak to asi ne.
1: No, protože to psali Němci, že? Mm-hmm. A teď vy musíte vymyslet, abyste se drželi co nejvíc pravdy, co tam napsat a co tam mohli napsat. Mm-hmm. My jsme na to přišli.
0: No, a to, co jste přišli, to mě teda zajímalo.
1: Opravdu?
0: No.
1: My jsme si řekli, že když je poslali s cedulkama a s dokumentama do té Prahy, to byly jediné dokumenty, které měli, protože policejní přihlášky, ty zůstaly s rodičema tam. Takže jsme šli do německých dokumentů, jak je v té Praze zapsali. A ti je zapsali podle těch cedulek a těch dokumentů, takže z těch německých dokumentů jsme to převzali.
0: Mm-hmm. Dobře, no tak zmínila jste tady ten komiks, to je komiks Hrdé ležáky se jmenuje. Možná někoho překvapí, že ten tragický příběh se vypráví tou formou komiksu. Proč jste zvolili tento způsob?
1: Bratr je výtvarník a my jsme učitelé a říkali jsme si, že těmi obrázky by se to možná přiblížilo i těm nejmenším. Ale samozřejmě ne těm malým, to je smutný příběh. A i když na tom děláme 10 let a je to, teď už tedy dokončujeme díky jedné výborné grafičce, je to čím dál tím těžší. A jestli teda můžu zmínit, co maminku strašně zklamalo, že Ministerstvo kultury, které je zřizovatelem památníku ležáky, po 5 měsících zkoumání se rozhodlo, že ten komiks nepodpoří, protože je méně zdařilý. Mm-hmm. Tak to maminka teda byla zklamaná.
0: Ten postoj už je neměný, nedá se to změnit?
1: To se nedá změnit. To už bylo v té řádné výzvě, která byla v říjnu, v listopadu. Ale tak, jestli mohu, tak já bych apelovala na posluchače, případně diváky, pokud byste nás chtěli podpořit a myslíte si, že to, co s maminkou děláme, je správné a důležité, tak byste si mohli před prodeji objednat komiks, anebo třeba víte o někom, kdo by to jakkoliv podpořil.
0: Tak říkala jste 10 let práce, to je hodně času. Co všechno vám to přineslo, ta samotná příprava toho komiksu?
1: Je to, podívejte, zajímavý je, že bratr je výtvarník a my jsme se v roce 2017 shodli, že bychom to chtěli vyprávět příběh obrázkama. A že budou hlavní hrdinové současní, kdy tahle ta Sára, Anaška v příběhu, se setká na ležákách se sestřenicí Marušky Hrdé. A ta jí bude vyprávět celý příběh, jak jezdila na ležáky, protože máme i ty fotky dobové celé té rodiny. Máme dokonce i předměty. A to je, my jsme jeli jeden den s celým komparzem, tam jsme běhali, fotili a přijeli jsme domů a řekli jsme si, ale teď tam mohlo být ještě tohle. A zase celý komparz a znova. A když už po čtvrtý, a já, protože já říkám, ale my máme doma sklo z okenní tabulky od Hrdejch a kličku od toho. No a já bych chtěla to vyfotit ještě z výšky. Tak si představte, jak na autě vezu štafle. A pak tam ze štaflí fotím a komanduju ten komparz.
0: Hodně zážitků s tím je spojených. A my si povídáme s Jarmilou Doleželovou mladší, která je naším dnešním hostem a za chvíli budeme ještě pokračovat.

0: Jsou 2 minuty po 8:45, úterý 23. června. S vámi je Český rozhlas Pardubice a zítra uplyne přesně 84 let od vypálení ležáků, tak na to vzpomínáme s dcerou přeživší Jarmily Doležalové, Rozené Šťulíkové, a právě Jarmila Doležalová mladší je naším dnešním hostem ve studiu i s komiksem, který teď vzniká, který se rodí, a je to určitě taková forma, která přivede ke knize i lidi, kteří by jinak knížku asi neotevřeli a už vůbec na nějakou historickou, jenom čistě text bez obrázku. Je to cesta právě k ním, tento komiks?
1: Já doufám. A vy jste říkal, že by knihu neotevřeli. Někteří třeba otevírají, když tam uschovávají peníze.
0: To je pravda. Ale to něco vylisovat, když potřebují. Nebo podložit stůl, to jsou takový lidé, opravdu. Ale zpátky k tomu samotnému komiksu, já jsem se díval, že je dost i takový interaktivní, působí tak, že člověk si s tím i pohraje, s tou knihou, tak to můžete přiblížit posluchačům víc?
1: Tak počkejte, nalistuju například tady popravy. Ty dokumenty, které jsou opravdu určující a mnohdy stály životy ležácké obyvatele, tam jsou vlepeny, aby skutečně jakoby pocítili dokument, který se zachoval, je přímo z roku 42, například o těch popravách, potom, který se týká přímo vypálení, je jich tam několik. Některé, které jsme chtěli, jsme museli potom změnit názor kvůli tomu, kdyby kniha byla v knihovnách, aby je nepotrhali. Tadyhle, když například vidíte, po Marušce Hrdé ve škole zůstal tenhle lístek. To je opravdu sken originálu a vidíte například takhle potrhané. Takže to by byl problém tam nalepit potrhaný lístek, který by to nemusel potom přežít, to prohlížení knihy. Takže jsou to například bratr, když kreslil situaci, kdy z Prahy odvážejí ležácké děti vlakem do lodže, tak třeba on mi řekne, no ale co mám těm dívkám, co je doprovázeli, nakreslit na sobě. No a tak to já vždycky se zamyslím a pak začnu pátrat, to taky stojí čas, a nakonec objevíte tu ženu, která tam s nima jela, získáte fotky, v čem byli oblečený, a takhle vlastně postupujete, což je taky zajímavý.
0: A asi vás po těch letech to pořád překvapuje, jak jste říkala, objevují se neustále nové skutečnosti, tak asi i tohle pátrání přináší pořád takové vzrušující momenty.
1: Je to, zrovna ale bohužel si teď nevzpomenu, že vždycky dojdu do bodu a říkám si, jak to mohlo být, ale ono to bylo asi úplně jinak. Jo, a to si vždycky řeknu, a že na to nikdo nepřišel. Jo, ale to je to spousta věcí. Týká se to i lidic, protože jestli teda můžu zabrousit k lidicím,
0: ano,
1: tak si představte, že jo, to máte na 500 obětí, to je vlastně de facto dneska. Ty oběti, není žádný seznam, kde by byly skutečně jejich jména, místa narození, data narození. A já jsem na jednu lidickou ženu potřebovala mnoho let, protože ona nemá vůbec nikde napsáno správně datum, teda místo narození, a když nemáte místo, nemůžete zjistit datum. A teď ona přišla do Lidic a v té policejní přihlášce je špatně. Přišla do Ravensbrücku a tam je to místo špatně. Žádný takový neexistuje. A z Ravensbrücku to poslali výš a tam je to jinak a zase špatně. A teď teda si vemte, že třeba po 10 letech se vám fakt podaří najít místo, kde se narodila. Nebylo to teda v Čechách, ale říkáte si, sakra, to je zajímavý.
0: A pojďme ještě v krátkosti zmínit zítřek. To bude nejenom samotné výročí, ale vy se taky chystáte na besedu. V Proseči bude ta beseda? Ano. Tak můžeme posluchačům taky říct.
1: Tak na to se těším, protože bude tam žákům Proseďské a Skutečské školy představen ten komiks. Zúčastní se hlavní hrdinové z toho příběhu. Šimon, jeho maminka. Proto jsme udělali fotky, které máme z tehdy a dnes. Tady v černu, bohužel, jsem je vytáhla na ležáky. Pak si žáci sami sestaví svůj komiks, kdy dostanou obrázky a můžou se tam vyřádit. A představíme tam nový projekt, na to se těším, kdy se žáky navštívíme ta místa a bude to s pracovním názvem Po stopách roku 1942. Takže my navštívíme místa, oni si rozeberou, popíšou to, připravíme fotky a vydáme jim to jako knihu a můžou v roce 2027 na půlkulaté, můžou pak s třídou si tam zajet se školou.
0: Tak děkujeme za tento vhled do celé problematiky ležáků. 84 let po té známé tragédii naším hostem byla Jarmila Doležalová mladší. Ať se vám daří, pozdravujte maminku hlavně.
1: Děkuji moc, ráda vyřídím.
0: Naslyšenou, mějte se. Naslyšenou.

0: jmenuji se David Smetana a zvu vás k nám na Smetanův statek do Svobodných dvorů u Hradce Králové na samozběr česneku za super cenu. Od 23. června se na vás těším. Navíc mám pro vás, posluchače, skvělý dárek, když mi zavoláte na telefonní číslo 777 74 14 74 a použijete heslo Chci slevu na česnek, dostanete česnek o 10% levnější. Koukněte na Facebook, na web smetanustatek.cz nebo mi zavolejte na 777 74 14 74. A sleva je vaše!
1: Milujete vůni a říznou chuť pravého českého česneku, který má skutečnou sílu? Zapomeňte na drahý dovoz ze supermarketů a přijeďte si pro poctivou kvalitu přímo na pole. Zveme vás na oblíbený samozběr česneku na farmu Kala do Kužimské Nové Vsi. Využijte jedinečnou příležitost a nazbírejte si špičkový česnek na uskladnění za neuvěřitelnou akční cenu 89 korun za kilo. A aby byl váš nákup kompletní, můžete si u nás na farmě rovnou přikoupit také čerstvou cibuli a vynikající rané brambory za velmi výhodné ceny. Samozběr na farmě Kala je ideální příležitostí pro rodinný výlet. Najdete nás v Kůřimské Nové Vsi jen kousek od Velké Bíteše a kousíček od sjezdu z dálnice D1. Máte to k nám blízko jak z Brna, z celé Vysočiny i od Pardubic. Zaparkujete pohodlně přímo u pole. Udělejte si poctivé zásoby na celou zimu za cenu, která se nebude opakovat. Informace o otvírací době najdete na našem webu www.farmakala.cz. Opakuji farmakala.cz. Těšíme se na vás v Kůřimské Nové Vsi.
2: Devět hodin.
3: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
4: Některé obce v Pardubickém kraji sahají do rezerv kvůli platům školních uklizeček a kuchařek. 55-letý muž se střelnou zbraní se pohybuje v modré Škodě Fabia v Čelákovicích u Prahy. Prezident Petr Pavel se dnes vyjádří ke složení delegace na summit NATO. Vláda s jeho účastí nepočítá. A nás na východě Čech čeká slunečno, jasno až polojasno, teploty do 28 stupňů Celsia. Aktuální zprávy připravila Petra Beránková. Krásné slunné dopoledne z Pardubic. Některé radnice v Pardubickém kraji musí přispívat na mzdy nepedagogických pracovníků. Výše příspěvků od státu jim neumožňuje uhradit veškeré náklady. Například velcí zřizovatelé škol, Pardubický kraj a město Pardubice počítají z doplatky na neučitelské profese v řádu desítek milionů korun. Výdaje navíc řeší taky malé obce.
5: Třeba Bojanov na Chrudimsku zřizuje školu pro 170 dětí. Z rozpočtu musel vydat na mzdy kuchařek a uklízeček přes 4 miliony korun. Obec zároveň zvažuje, že od okolních obcí začne vybírat příspěvky za přijaté děti. Do rozpočtových rezerv sáhla třeba i Cerekvice nad Loučnou na Svitavsku. Snižovat počty nepedagogů oslovené obce zatím nemusejí. Ondřej Wolf, Český rozhlas.
4: V Hlinsku na Chrudimsku začala poslední etapa přestavby křižovatky ve směru na Poličku. U obchodního centra Bilata musí řidiči počítat s omezením rychlosti a s úžením úseku na silnici 1/34. Práce by podle zjištění Českého rozhlasu Pardubice měly skončit 10. července. Den spolupráce složek integrovaného záchranného systému je dnes v areálu hasičského záchranného sboru ve Svitavách. Záchranáři, policie i hasiči předvedou návštěvníkům ukázky svojí činnosti. Součástí akce bude i doprovodný program. Podrobnosti přidává mluvčí města Kateřina Kotasová.
6: Zájemci se mohou seznámit zblízka s moderní technikou, kterou složky IZS používají. Nebudou chybět ani ukázky výcviku služebních psů, společný zásah u simulované dopravní nehody nebo třeba přistání vrtulníků. Pořadatelé připravili pro děti také doprovodný program a soutěže.
4: Hrad dnes zveřejní prezidentovo vyjádření ke složení delegace na summit NATO. Vláda včera rozhodla, že Petr Pavel v červenci do Ankary nepoletí. Pavel už dřív oznámil, že pokud kabinet jeho účast na summitu odmítne, má připravenou kompetenční žalobu. Zastupování země navenek je podle něj jeho ústavní pravomoc. Prezident s vládou vede spor o složení delegace několik měsíců. Doteď se zúčastnil všech aliančních summitů od svého nástupu do funkce. V Čelákovicích u Prahy se pohybuje muž se střelnou zbraní. Informovala o tom policie na síti X. Policie v souvislosti s tím hledá 55-letého Petra Šimuna. Jeho fotografie je na našem zpravodajském serveru i rozhlas.cz. Muž se pohybuje v modré Škodě Fabia, původně směřoval k místnímu učilišti poblíž průmyslového areálu. Učiliště, kam muž původně směřoval, je prázdné a žáci v něm nejsou. Policie na místo vyslala několik hlídek i zásahovou jednotku. Starosta Čelákovic Josef Pátek z ODS řekl, že svolal krizový štáb. Ministerstvo dopravy doporučuje zákazníkům nakupovat elektronické dálniční známky u oficiálních prodejců. Ušetří tak za provizi, kterou si za zprostředkovávání účtují neoficiální prodejci. Kupující můžou využít weby 3x2tv.edálnice.cz a nebo edálnice.go.cz. Ty spadají pod Státní fond dopravní infrastruktury, říká mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.
2: Pokud nemám možnost koupit si dálniční známku online, mohu využít pobočky České pošty nebo síť čerpacích stanic Eurooil a Robin Oil na území České republiky.
4: Česká obchodní inspekce v této souvislosti varuje před podvodnými e-shopy, kde kupující přijde o peníze a známku nedostane. Je možné je poznat podle toho, že v nich chybí kontakt na provozovatele tohoto e-shopu.
3: Počasí.
4: A jaké bude úterý v Pardubickém kraji podle meteorologů? Slunečné, čeká nás jasno až polojasno, denní maxima 25 až 28 stupňů, teploty na horách 18 až 21 stupňů Celsia. Vítr slabý proměnlivý, rozptylové podmínky během dne dobré až velmi dobré, tlak slabě klesne a biodvojka, to znamená střední zátěž.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
4: Nehoda teď hlášená ze silnice 1/37 na Chrudimsku u obce Vysočina se srazila dvě osobní auta, tak opatrně.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Krásný letní den vám přejeme ze studia Českého rozhlasu Pardubice. Máme úterý 23. června a zdravíme všechny svátečnice z Deníky. Když dokážete překonat smrt a podruhé se narodíte, vyhrajete 500. V běžném životě by to znělo jako holý nesmysl, ale na divadelních prknech se může stát cokoliv. Tak si počkejte na příhodu, o kterou se s námi kdysi podělil herec a kaskadér Zdeněk Srstka. A tím odstartujeme naše dobré dopoledne. Ať se vám hezky poslouchá.
3: Dobré dopoledne a Jitka Slezáková.

Český rozhlas Pardubice, písničky, které nestárnou.

0: Posloucháte Dobré dopoledne na vlnách Českého rozhlasu Pardubice. Je 9 hodin a 12 minut. Když kdysi do našeho zábavného rozhlasového pořadu zavítal Zdeněk Srstka, pochlubil se, že v divadle hrál i po boku Luďka Munzara a Petra Štěpánka. Bylo to v Ibsenově dramatu Nápadníci trůnu a přišel tehdy o 500. Prohráli v sázce, kterou uzavřel s Luďkem Munzarem.
1: Já pana Munzare, když si ho pak zapíšnu, ten byl takový zasouvací meč. To znamená, že to leze do něj, ale to vypadá jako, ale ono to leze do toho meče, že jo, ten konec. A mě tu pirulku vždycky a ta krev mu tak jako takhle tekla. Já teda čeče, ale když tě tam propíchnu, ty tam zůstaneš vyset na těch schodech a ten Štěpán, když jde k ty korunovaci, tak tě musí překročit a vlastně tam jako nemůžeš se odvalit někam dál. A říkám, no jestli ti to teda vadí nebo nevadí, tak já můžu zase obživnout. A pro teď budeš mrtvej. Podávo 500, a podávo 500. No tak jsem ho zapík, ještě jsem do něj kopnul. On udělal, je! A teď mi řekl něco očklivýho, ještě ty, a tak dále. Tak já to Štěpánka uvádím, aby ho překročil. Když takhle zvednu, no, tak ten Munzar vlít jako lasička. Z té země obejmul ho a povídá, co jsi mi to, bratře, udělal? A umřel po druhý. Díky. No. A ten Munzar se jaký spálil, protože on tam má takový proslov z začátku, takový pětiminutový. A tam byla věta. Kdo jste? A odkud přicházíte? No takhle to furt fungovalo. Jednou tam byl Šramot za Dune. Tam šlo asi 20 lidí, jaký 130-kilový hromotluk. A ten Munzar do toho, jak oni šli, vypálil. Kdo jste? A odkud přicházíte? A ten Frej povídá, my jsme z JZD Rudá Záře a porouchal se nám autobus.
2: Český rozhlas Pardubice.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: A zůstáváme v našem krajském městě v Pardubicích. Za první světové války tady fungovala jedna z největších vojenských nemocnic v Evropě. Dnes tam stojí sídliště Dukla a jedinečnou historii obrovského lazaretu připomíná naučná stezka Karanténa. Jak se podařilo takové zdravotnické město vybudovat a co z něj na dnešní Dukle zůstalo, tak to už zjišťuje náš regionální stopař Milena Vápeníková přímo na začátku stezky. Hezký den.
2: Dobré dopoledne. Já začnu tedy přímo od začátku, tak jak si pokládala ty otázky, takže jak se podařilo takové zdravotnické město vybudovat. Byla to rychlá stavba, vlastně ne úplně v Pardubicích, ale vedle tehdejších Pardubic, protože ty končily s kolejemi, které vedly kolem nádraží. Tady na dnešní Dukle totiž byly jenom louky, pole a vojenské cvičiště. Bylo to asi 80 hektarů, na kterých celkem ve finále stálo 365 většinou dřevěných, ale někdy i zděných domů, ze kterých se ale do dneška nedochoval opravdu ani jeden. No a otázka, proč právě v Pardubicích? Tak Pardubice byly vybrány pro stavbu takhle velké nemocnice díky své dopravní dostupnosti, protože byly křižovatkou tří železničních tratí. Navíc měly vodovod i kanalizaci a ještě k tomu byly elektrifikované.
1: Jaké první zastavení návštěvníky uvítá právě ta naučná stezka? A co o vzniku obří nemocnice vlastně říká?
2: To první zastavení, kde jsem v tuto chvíli i já, je u živnostenského úřadu v Gorkého ulici, naproti zastávce Gorkého škola, protože právě tady byla vstupní brána, kterou mimochodem vyobrazuje i taková veliká skleněná tabule tady, která zobrazuje rekonstrukci pohledu na bránu původní nemocnice, evidentně podle nějaké dobové fotografie. A je tady samozřejmě i první z informačních panelů, na kterém se mimo jiné píše, že první světová válka přinesla masové nasazení vojáků a ničivou sílu modernizovaných zbraní. Ranění vojáci z fronty se hromadili a začali brzy paralyzovat stávající nemocnice a tak bylo zřejmé, že je rychle třeba zásadně navýšit jejich kapacitu. Pardubická nemocnice z 10 000 lůžky se stala jednou z největších na světě. Takže to je jedna z částí těch podrobnějších informací, které se dočteme na informačních tabulích na začátku příběhu zapomenutého lazaretu.
1: Tak jsme velmi všímaví k našemu městu a ještě za hodinu si tu stezku doprohlédneme celou, předpokládám.
2: Určitě budou další podrobnější informace, vydávám se dál.
1: Děkujeme, za hodinu naslyšenou.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje. Dva večer.

0: loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz. Český rozhlas Pardubice.

0: Jennifer Rush nám zpívá romantika, jenom srší z této písně. No a my se půjdeme podívat za Dagmar Magincovou a mimochodem zítra ji tady máme jako na koni v radioporadně. Budeme mít za sebou svatojánskou noc a budeme tady popisovat různé svatojánské bylinky. Nebudeme mluvit tolik o tom, na co se používají, ale proč vznikl třeba ten název Třezalka nebo Peliněk, Mateří douška, Devět sil, jaký má ten původ, a na to se já osobně moc těším a všechny vás lákám k poslechu. Zítra radioporadna s jazykovědkyní Dagmar Magincovou od 11 hodin. No a teď nám řekne, jak vzniklo slovo lajdák.
1: Pro ty, kdo si plní povinnosti nedbalé, nepořádně, ledabile, máme pěkné expresivní označení lajdák, oblíbené zvláště mezi pedagogy. Nebo třeba v populárně naučných obrázkových magazínech o psychologii. Zkrátka, proč a že jsme lajdáci, víme ze základní školy nebo z časopisů v čekárně u doktora. Ale kde se to slovo vzalo, na to nám stále odpověď chybí. A ne, že bychom se nezeptali. Etymologové ostatně nejsou lajdáci. Jen došli k závěru, že co se týče původu tohoto slova, je nejasný. Možná vzniklo z německého Landstreicher, tedy tulák, vandrák, vagabund, pobuda, a možná ze spojení ledajaký člověk.
0: Zítra si řekneme, jak vzniklo slovo sakumprásk. V tomto čase opět je 9 hodin, 31 minut. Pohodový den.

0: Český rozhlas Pardubice, písničky, které nestárnou.
1: Ten, kdo nezná hukot vody, lapatkama vířený, jako já,

překládal ublíží, když na mě očinu věl. Málo zná, málo zná. Ten, kdo neměl tělo stuhlý, až se nočním chladem chvěl, ať se na huconský šípy najmou ptám. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo, ho, ho. Jo, ho, ho. Ten, kdo nezná noční zpěvy, zarostane jim k lodníkům, jako já. Jo, jako já.

0: jsme to tady říkali, před námi je svatojánská noc. Vůně léta, bylinek prostupovala snad všemi svatojánskými tradicemi. Když si třeba nezadaná dívka dala pod polštář svatojánské kvítí, trhané za přísných pravidel o svatojánské noci, 9 přesně určených bylin, tak si jí měl ve snu zjevit její nastávající. Nevěsty pak zašívaly čarovné byliny, nejlépe kapradí, do límečku ženichova košile a těšili se na šťastné manželství. A komu se nevydařilo manželství, mohl aspoň potěšit srdce i žaludek úžasnou svatojánskou ořechovkou, která má prý nejen skvělou chuť, ale i léčebnou sílu. No, pojďme si teď říct, jaké bylinky mohou pomoci ženám s jejich typickými obtížemi. V Babských radách uslyšíme víc.
1: Babské rady.
2: Bylinky provázejí ženy po mnoho generací. Mezi nejznámější patří kontryhel obecný, který bývá označován za ženskou bylinu. Tradičně se používá ve formě čaje a bývá součástí mnoha bylinkových směsí. Další oblíbenou bylinkou je maliník. Jeho listy se využívají k přípravě čajů a jsou známé právě především mezi ženami. Oblíbený je také měsíček lékařský, který se používá nejen v čajích, ale také v mastích a koupelích. Řebříček obecný je další tradiční bylinkou, která se objevuje v lidovém léčitelství. Kromě čajů bývá využíván do koupelí. Levandule potom pomáhá navodit pocit uvolnění a příjemné relaxace, což my ženy často potřebujeme. Zapomenout nemůžeme na jetel luční červený, který je jednou z nejsilnějších bylin plnou fitoestrogenů, což jsou přírodní látky, které připomínají ženské pohlavní hormony estrogeny. Pomáhá při návale horka a nevolnosti, což patří k častým projevům menopauzy.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Východočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
1: Klášterní zahrady v Litomyšli jsou teď plné života.
2: I tam se totiž zabydlela Smetanova Litomyšl.
1: A my se tam nastěhujeme taky.
2: Atmosféru vám v živém vysílání přiblížíme s festivalovými hosty a kvalitní hudbou.
1: Poslechněte si přímý přenos z litomyšlských klášterních zahrad.
2: Nebo přijďte mezi nás.
1: Těší se na vás Jitka Slezáková
2: a Mirek Hruban.
0: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Dívám se na hodiny, přesný čas 9 hodin 8 a 40 minut. Posloucháte Český rozhlas Pardubice v úterý 23. června. Možná, že se chystáte letos na dovolenou autem. Na co byste měli myslet před a během cesty, abyste dojeli šťastně do cíle? O tom si povídáme v dopoledním seriálu v tomto týdnu. Šárka Rusnáková oslovila předsedu autoklubu Karosa Vysoké Mýto Jiřího Čápa, aby se ho tentokrát zeptala na to, jak správně připravit trasu a vyřešit také placené úseky silnic.
1: Z hlediska cesty a plánování cesty je důležitý řešit mýtní systémy. Stejně jako v České republice máme elektronickou známku. Obdobně v podstatě to má Rakousko, Slovensko, Maďarsko, kde stejně jako v České republice jsem schopen elektronickou známku si zakoupit předem přes elektronický portál. Ideálně, aby jsme nemuseli platit další poplatky, využít danou webovou stránku příslušného státu, to znamená provozovatele. Můžeme si dát pozor u Rakouska, kde ten nákup na fyzickou osobu by měl proběhnout z hlediska legislativy 14 dnů předem, ale je tam možnost zadat, že to kupuje jako podnikatelský subjekt, pak ta platnost je okamžitě.
2: Dají se ty známky koupit pak i fyzicky?
1: V některých zemích je možnost tyto známky prostřednictvím prostředníka koupit na státní hranici, ale na tuhle tu možnost bych nespoléhal. Například v Německu není potřeba žádná dálniční známka, tam je ještě u osobních vozidel vše zdarma, ale nezapomínejme, že v Německu jsou rozsáhlé nízkoemisní zóny, kde vlastně bych měl mít vozidlo označené takovou tou zelenou kulatou samolepkou Dekra, kde má většinou nápis 4 a podobně, tak aby kdybych chtěl projíždět tím městem nebo se podívat do nějaké té nízkoemisní zóny, tak abych neplatil pokutu.
2: Je jednoduché získat tyhle ty informace předem, jsou třeba na internetu?
1: Tak asi nejideálnější je se podívat na stránky Ministerstva dopravy, kde vlastně většina informací je k nalezení. Případně pokud bychom jeli někde dál, můžeme použít ty stránky Ministerstva zahraničí a pak fungují mnoho klubových webů, jak v České republice, tak v zahraničí, kde tyto informace najdeme. Ale v současnosti je to všechno dostupné. Jen pozor, nevyhledávat přes umělou inteligenci, případně když si přes něco dohledám, tak si to ověřit na nějakém zdroji, protože někdy ty informace z AI opravdu může být zavádějící.
2: Jak je to s plánováním cesty? Dřív byly jen papírové mapy, teď je daleko víc možností, ale možná taky možností, jak zabloudit.
1: Tohle je strašně krásná otázka, protože spousta řidičů dneska spoléhá na to, že má navigaci, to znamená, chce jet do ciziny, tak určitě bych měl mít dostatečný data nebo povolení dat na mobilním telefonu. Ne však všechny ty mobilní aplikace jsou plně aktualizované. Můžeme využít Pardubický kraj a cestu například z Pardubic do Svitav, kde v podstatě, jak se dokončuje dálnice D35, se to velice mění. A tady pozor na navigace, některé státy v Evropě už mají zakázáno sjíždět z dálnic a objíždět to po komunikacích nižší tří. To znamená pozor na to, kam mě ta navigace vede, aby mě to nestálo víc jak ta dovolená.
0: No a jak přesně se orientovat na cestách v zahraničí, abychom nebloudili? O tom si bude i zítra povídat Šárka Rusnáková s Jiřím Čápem z autoklubu Vysoké Mýto.
3: Český rozhlas Pardubice.
4: Měli jsme dva.

Já vím. Teď mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysněli. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koperec do předsíně, za novou značku auta, za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mi někdy nekoupíš třeba

0: Anna Zemánková začala kreslit, když děti odrostly. Každé ráno při klasické hudbě tvořila fantazijní květy a ornamenty, které dodnes fascinují celý svět. Největší výstava její tvorby v Česku právě probíhá v Gočárově galerii v Pardubicích. Do 28. září. Více na www.gočarovagalerie.cz.
1: Mediálním partnerem galerie je Český rozhlas Pardubice.
2: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
3: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
2: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
3: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
2: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
3: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.
0: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
4: Ústavní soud má kompetenční žalobu od prezidenta Pavla kvůli summitu v Ankaře. Pardubice pokračují v přípravách výstavby parkovacího domu v Polavinách. Nová autobusová linka propojí v létě Západní Krkonoše a Jizerské hory. A nás čeká slunečno, jasno až polojasno, teploty do 28 stupňů Celsia. Aktuální zprávy pro vás má Petra Beránková. Klidné dopoledne z Pardubic. Ústavní soud dostal prezidentovu kompetenční žalobu kvůli účasti na summitu NATO. Informoval o tom na webových stránkách. Soud si je vědom naléhavosti. O přednostním projednání rozhodne plénum. Vláda včera rozhodla, že Petr Pavel na summit nepojede. Už dřív avizoval, že v takovém případě zváží kompetenční žalobu. Summit v Ankaře bude za 2 týdny. Město Pardubice dokončilo investiční záměr a studii nového parkovacího domu u Kauflandu v Polavinách. Dvoupodlažní objekt má nabídnout 190 parkovacích míst a pomoct hlavně řidičům z Polabin, Rosic, Trnové a Ohrazenic. Před zahájením stavby ale město ještě musí vypořádat majetkové vztahy a odkoupit část potřebných pozemků od státu.
5: Parkovací dům vznikne u kruhového objezdu a zůstane v majetku města, které získá právo stavby na 50 let od majitele přilehlých pozemků. Stát má zhruba 180 milionů korun. Stavba by měla začít v červnu 2028 a hotová má být do listopadu téhož roku. Z Pardubic, Šárka Rusnáková, Český rozhlas.
4: Radnice ve Vysokém Mýtě provedla od poloviny dubna do 8. června měření rychlosti a intenzity dopravy v ulicích Rokycanova a Českých bratří. Informuje o tom v tiskové zprávě. Na začátku monitoringu zaznamenala asi 1000 přestupků a některým řidičům zaslala upozornění do datových schránek. Pokuty město neudělovalo. Na konci dočasného měření ubylo případů překročení rychlosti na minimum. Výsledky radnice použije k dalšímu vyhodnocení dopravní situace ve městě. Veřejnou dopravu do Krkonoš a Jizerských hor posílí až do září speciální turistické autobusy. Spoje provozované Královéhradeckým a Libereckým krajem jsou navržené tak, aby umožňovaly celodenní výlety pro pěší, cyklisty i rodiny s dětmi. Některé linky mají přidané i vleky na jízdní kola. Elektrokola autobusy přepravují také. Před nástupem je ale potřeba baterii z kola sejmout a vzít sebou do autobusu.
6: Turistické autobusy jezdí například z Hradce Králové, Náchoda nebo Dvora Králové až do okolí Špindlerova mlýna, Pece pod Sněžkou či na Pomezní Boudy. Novinkou letošní sezóny je linka, která propojí Západní Krkonoše a Jizerské hory. Spoj cestující doveze z Jablonce nad Jizerou přes Harachov až do osady Jizerka. Místa v turistických autobusech nelze rezervovat předem. Kateřina Pirošková, Český rozhlas.
4: A ještě jedna aktuální zpráva ČTK. Rozhodnutí vlády vyloučit prezidenta z delegace na summit považuje sám prezident Petr Pavel za bezprecedentní a mimořádně nešťastný krok a omezení ústavních pravomocí. Přináší informaci ČTK a my samozřejmě budeme sledovat následné jednání o tom a přineseme podrobnosti v dalších zprávách. Policie rozšířila pátrání po ozbrojeném muži na další oblasti. Podezřelý 55-letý Petr Šimon se ráno pohyboval v Čelákovicích u Prahy se střelnou zbraní v modré Škodě Fabia. Podle původních informací směřoval k tamnímu učilišti poblíž průmyslového areálu. Policie po muži v současnosti pátrá taky v Praze nebo v Novém Bydžově. Hlídky preventivně kontrolují budovy ministerstva vnitra a ministerstva školství. Podle policie byl naposledy viděný ráno v Brandýse nad Labem. Na sobě měl červenou kšiltovku, světlou bundu a v ruce zavazadlo. Podrobné informace o muži, včetně jeho fotografie, najdete na našem zpravodajském serveru i rozhlas.cz.
0: Počasí.
4: Na východě Čech bude slunečno, jasno až polojasno, teploty 25 až 28 stupňů, na horách 18 až 21. Vítr slabý, rozptylové podmínky během dne dobré až velmi dobré, tlak slabě klesne a bio dvojka, to je střední zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
4: 4,5 minuty po desáté, o nehodách nevíme, tak jen přání klidné cesty.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: 4 minuty po desáté, je tady další hodina našeho dobrého dopoledne a my se opět vydáme na naučnou stezku Karanténa, kterou najdete na pardubické Dukle a připomíná místo, kde za války fungovala jedna z největších vojenských nemocnic v Evropě, podotýkám, za první světové války. Tolik tedy regionální stopař, no a mimo to se také podíváme do kuchyně, protože tam se budou péct miletínské modlitbičky. Jeden z nejlepších receptů minulých let pochoutkového roku. Tak si je uděláme společně s našimi profesionálními kuchaři. Zůstaňte s námi, jsme rádi, že posloucháte a že si třeba s chutí zaspíváte Holku s bílou halenou, kterou právě teď zahrajeme.
0: Dobré dopoledne a Jitka Slezáková.

Český rozhlas Pardubice je doma v Pardubickém kraji. A jestli pak jste věděli, že v lesích asi 3 kilometry od obce Jedlová na Poličsku bývaly lesní minerální lázně Balda. Někdy se jim taky říká Zlatá studně nebo Baldov. Lázně tam založil v roce 1740 hrabě František Rudolf z Hohenempsu. Areál s dřevěným lázeňským domem a hostincem využíval blahodárné účinky místního pramene, kterému se připisovala léčivá síla. Dnes už lázeňské budovy nestojí, lokalita je ale oblíbeným výletním místem, kde se nachází kaplička, upravená studánka a krásná příroda. A zachovala se i tahle pověst, kterou jsem našla v knížce Pověsti z kraje Smetany a Martinů. Je to o založení lázní Balda. Jednoho dne našel sedlák z Jedlové v nedalekém lese zlatou růži. Daroval ji svému synkovi. Ten růži prodal zlatníkovi na jarmarku. Zlatník poradil, aby sedlák kopal na místě, kde růži našel. A opravdu, na místě sedlák našel mnoho zlata, naložil ho na vůz a odjel s rodinou do Benátek. Odtud vzkázal vrchnosti o svém pokladu a o místě, kde poklad našel. Hrabě z Martinic, tehdejší bisterský pán, povolal horníky, kteří začali kopat. Konec dolování učinil bohatý pramen, který zde začal tryskat. Léčivost v uvozovkách zlaté vody poznali samotní horníci. Pověst o zázračné vodě se rozšířila dál. Další bisterský pán, hrabě z Hohenempsu, dal na místě, kde vytryskl pramen, postavit lázeňský dům, hostinec a vysvětit kapli. Tak je to takový tip na výlet. Ta kaple je tam dodnes. Možná, že to někteří z vás znáte, já tam tedy nikdy nebyla.

0: reálem stalo po válce. Náš regionální stopař Milena Vápeníková je právě teď na trase. Mileno, kde asi zhruba?
1: Dobré dopoledne ještě jednou, tak já jsem právě teď na náměstí Dukelských hrdinů, což je zastavení na té naučné stezce číslo 6 a tady je mapa karantény, tedy té velké nemocnice z první světové války, o které se samozřejmě bavíme. A je tady z toho velmi názorně patrné, že to bylo v podstatě takové malé město. Samozřejmě byla to nemocnice, takže tady byly operační sály, bylo tady ubytování pro personál, byla tady lékař, ale kromě toho třeba taky nádraží, protože ti ranění přijížděli a převáželi je právě po kolejích vlakem na nádraží. Byla tady dokonce čistá a špinavá kolej, takzvaně, protože ta nemocnice byla rozdělená na dvě zóny, čistou a špinavou. Špinavá v úvozovkách, protože ta byla potenciálně infekční. Dodržovala se tam opravdu přísná pravidla tak, aby nepropukla v tom areálu nějaká epidemie. A čistá část, čistá kolej, tam se třeba doléčovali už ti víceméně zdraví pacienti, vojáci. No ale kromě toho, tady byla třeba taky kaple nebo socha Františka Josefa I., drůbežárna, vlastní pekárnu měli, prádelnu, také vodárnu, byli tady i zahradníci, takže opravdu město samostatné.
0: No, škoda, že už se nic nedochovalo, ale stezka připomíná nejen fungování nemocnice během války, i její další osud. Co se s areálem stalo po skončení první světové války a proč dnes o někdejší karanténě ví skutečně jen málo kdo?
1: Je to z toho důvodu, že se nedochovalo prakticky vůbec nic. Ta nemocnice sice fungovala až do roku 1921, byť samozřejmě první světová válka skončila už v roce 1918, ale řada vojáků se tady ještě musela doléčit. Potom se z nemocnice stalo takové ghetto. Byl nedostatek bytů za první republiky a to vedlo k tomu, že tady z té karantény se stalo takové nouzové bydlení, ovšem ten životní standard byl poměrně nízký. No a zbouráno to bylo všechno až po druhé světové válce, protože to tady už vznikla Dukla, to sídliště takové, jak ho známe dnes. Nedochovalo se prakticky nic, jak už jsem říkala. Poslední část, kterou vlastně stras byla, tak to byla zděná pekárna v Melheimově ulici, ale i ta už má vlastně dneska novou fasádu.
0: Ano. No tak v každém případě děkujeme za pozvání na tu naučnou stezku karanténa na pardubické Dukle, protože tam se dozvíme více o té historii, která je tedy velmi zajímavá. Děkujeme za to Mileně Vápeníkové a naslyšenou.
1: Naslyšenou, hezký den.
2: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Český rozhlas Pardubice.

0: Teď si přijdete na své, vy, kdo máte rádi sladké. V neděli vám Patrik rozehnal v letošním jubilejním ročníku pochoutkového roku. Připomněl podle posluchačů vůbec nejlepší recept roku 2022. A šlo o miletínské modlitbičky, perníčky s mandlemi, ořechy a ostružinovou marmeládou, původně od Lenky Hagerové z Klecan. Naučíme se je i teď dělat s šéfkuchařem Romanem Paulusem. To všechno během speciálního narozeninového ročníku pochoutkového roku, kdy mezi sebou soutěží všechny úspěšné recepty z předchozích 9 let. A záměrně, jak to tady stále opakujeme, je nedělají znovu naši posluchači, ale porotci a profesionální kolegové. Ivan Vodochodský, Jaroslav Sapík, Naďa Konvalínková, Vojtěch Vrtiška, Josef Maršálek a právě Roman Paulus. První změnu, kterou udělal, když nemohl najít kartové vykrajovátko, tak zvolil železniční vagónek.
1: A druhá změna, kterou jsem si říkal, že udělám, že na zdobení jsou použitý mandle a do náplně vlašské ořechy, tak jsem si řekl, že použijeme taky mandle.
2: Jako dovnitř zároveň ty mandle.
1: Přesně tak, do té náplně.
2: Co máme tedy mít doma připraveno?
1: Jsou to v podstatě perníčky, dalo by se říct, kdy potřebujeme 250 gramů hladké mouky, 45 gramů účkového cukru, 100 gramů medu, jedno vejce, 50 gramů másla, a potom vanilkový cukr, skořici, perníkové koření, jedlou sodu a kypřící prášek do perníku. To jsou ty suroviny na perníčky. Potom potřebujeme ještě 125 gramů mletých ořechů, u nás teda mandlí, 3 lžíce meruňkové marmelády a 1 velká lžíce jahodové marmelády. Tady jsem si dovolil taky udělat změnu a použiju naší domácí ostruženovou marmeládu. A poleva, kde máme moučkový cukr, horkou vodu, rum a na zdobu bílek a loupané mandle.
3: Pochoutkový rok.
2: Takže do mísy, kterou jsme si připravili, dáme postupně všechno to, co máme mít v tom těstě.
1: A já musím říct, že to pro mě je nejjednodušší vypracovat rukama. Těsto je potřeba nechat 24 hodin odležet. Takže ono samozřejmě změní trošku konzistenci, bude takový kompaktnější a pevnější druhý den. Takže teď bych vám popřál dobrou noc a uvidíme se ráno.
2: Scházíme se po 24 hodinách.
1: Těsto je vyspinkané do růžova a vyválíme. Tak půl centimetra, no. Vykrojíme naše, máme tady, já bych ti řekl popravdě, já úplně přesně nevím, co to je. A tady to mně připadá jako jakýsi hradby.
2: Jinak je to vagónek. Máš to vzoru nohama.
1: Jo, tak.
2: To jsou naše miletínské modlitbičky. Máme vykrájeno, máme to přeložené na plech. Teď jsi tady, Romane, rozkvedlal co, bílek?
1: Rozkvedlal jsem si bílek, ano. A samozřejmě pouze půlku našich perníčků potřu bílkem a budu na ně skládat mandle.
2: Jenom pro upřesnění, my jsme vlastně slupky zbavené mandle, podélně, nikoli příště, ale podélně rozřízli, aby jsme získali vlastně plochu pěkně rovnou, kterou to posadíme na ten perníček a ten oblouček té mandle, to jak je vyklenutá, tak vlastně udělá to kytičku nahoru. Nazdobeno, teď to jde do trouby?
1: Ano, je to tak. Pečeme na 170 stupňů, něco přes 10 minut.
2: Jdeme na náplň.
1: Já tady mám tedy ty namleté mandle. Přidáme tady skořici. Vanilkový cukr a celé to spojíme marmeládou.
2: Aby z toho byla taková tuší pasta vlastně, aby to nebylo sypký. Upečeno, připravená náplň na perníčky, teď to tedy slepíme dohromady, jak, Romane?
1: Teďko beru ty spodky, neboli ty perníčky, které nemají mandle, tak beru do ruky, otáčím je a potřu náplň. Můžeme té náplně dát klidně trochu víc, protože tím vrškem, když budeme opatrní, tak si můžeme dovolit ji vytlačit.
2: Setřeme po krajích, zarovnáme nožíkem. To ovšem není všechno, co nás ještě čeká.
1: Úplně nakonec se perníčky ještě potřebují rumovou polevou. Na tu polevu potřebujeme moučkový cukr, přidáme tuzemák, trochu vody, promícháme.
2: Ta poleva by měla mít takovou, řekněme, mléčnou barvu. Ono, jak to zaschne, tak to trochu zprůhlední.
1: Já musím říct, že mě tady to pečení opravdu bavilo. Lahodné, nicméně stále ještě křupavé samozřejmě. Moc dobrá záležitost a rozhodně ne jenom vánoční.
0: No, křupalo to tady pěkně. Miletínské modlivičky, můžeme si je prý upéct kdykoliv, jako dobrou svačinku například. A vylepšený recept podle Romana Paulusa najdete na stránkách jako vždy www.pochoutkovirok.cz. Právě se tam dívám, jak to vypadá na pohled, taky moc pěkné. Je tam samozřejmě i původní recept od paní Lenky Hagerové z Klecan. V neděli si připomeneme recept, který se v roce 2022 ocitl na třetím místě díky rozhodnutí poroty a půjde o likérové řezy z krémem a šlehačkou, které po svém upeče cukrář Josef Maršálek.
3: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

0: telefony už nám tady fungují, e-maily fungují, všechno v pořádku, lístečky nachystané, propiska a hlavně úplně nový propagační předmět našeho pardubického rozhlasu, o který můžete soutěžit.
1: Věřte, nevěřte.
0: A je to takový zápisník s pevnými korkovými deskami, s praktickým držadlem na tušku. Mám ho tady někde. Abyste viděli, že vám nelžu, takže kdo má možnost podívat se na webkameru pardubice.rozhlas.cz, tak uvidí, že tam je i naše logo Českého rozhlasu Pardubice. A když se tak dívám na ty korkové desky, tak si jich stále více považuji, protože jsem si zjišťovala, jak ten korek vlastně vzniká. A já vás poprosím nikde to nezjišťovat, negooglit, zkusit jenom věřit nebo nevěřit. A já vám dneska tvrdím, že korek roste na zhruba 20 metrů vysokém stromě, korkovníku dubovém, ze kterého se pomocí speciálních seker sklízí unikátní kůra. Takhle to je celé. Věřte, nevěřte. 726 46 48 48. Když tak ještě potom jednou zopakuji, ale teď si myslím, že to není potřeba, že opravdu pozorně posloucháte. Dobrý den.
2: Dobrý den, tak to tak nahleno. No, já vám popravdě řeknu, nemám tušení, nebo představu, ale věřím.
0: Nemáte tušení, kde by se ten korek vzal, ale věříte, že by to takhle mohlo být. Nikdy jste o tom nepřemýšlela. Odkud se to vlastně vzalo. A to je právě to skvělé, že mám tu možnost, když tady něco mám takového a taky mě to napadne, zjistím a hned je z toho naše soutěž. Tak jo, děkuju za důvěru, paní Heleno. Vy taky, krásný den. A další z posluchačů na lince. Dobrý den.
3: Dobrý den, Jituško. Tady je posluchačka Lenka a já bych vám dneska věřila.
0: Mhm. Dobře.
3: Já jsem někde slyšela, že strom korkovník existuje, ale možná si to pletu, takže nevím.
0: Tak jenom tipujete, nejste si úplně jistá.
3: Tipuju, ano.
0: Jasně,
3: ano,
0: a je to
3: ano.
0: Naprosto v pořádku. Dobře, paní Lenko, jenom odkud ještě telefonujete?
3: Volám Lipchavy u Ústí nad Orlicí.
0: Tak zdravíme do Lipchav, hezký
3: ano,
0: den.
3: Ano, děkuju pěkně, naschledanou.
0: Naschledanou. A ještě třetího volající, který má možnost takhle se prosadit na telefonu. Dobrý den.
4: Dobrý den, tady Monika.
0: Ano, zdravím, paní Moniko. Všechny ženy dnes, tuším, včera byly muži, tak dneska máme ženy.
4: Helejte, já si myslím, že jsem slyšela, že to je jako kůra, že se to loupe, ale nejsem si úplně jistá, jak jste tu otázku položila.
0: Já vám to klidně ještě zopakuju jednou.
4: Tak
0: jo, korek roste na zhruba 20 metrů vysokém stromě, korkovníku dubovém, ze kterého se pomocí speciálních seker sklízí unikátní kůra.
4: No, tak asi s váma souhlasím. Jako něco mi říká, že tam je špatně, ale jako nevím, no.
0: Dobře, takže asi souhlasíte, znamená, že souhlasíte.
4: Jo, souhlasím.
0: Dobře.
4: Jako, já si myslím, že to je kůra, no.
0: Dobře.
4: Že to je jako loupe.
0: Aha.
4: Možná, že si to loupe, možná, že ta sekira je ta špatný.
0: Jako víte co, je to možný, ale člověk nehojte, neví, no.
4: Tak. Helejte, tak já to zkusím, já to nebudu souhlasit, ale myslím, že to je ta kůra, no.
0: Tak počkejte, takže
4: ta
0: nakonec, že ne?
4: Tam nesedí, mě tam nesedí ta sekírka.
0: Sekírka nesedí, takže nevěříte.
4: Já si myslím, že se to loupe.
0: Uvidíme, co ještě další posluchači, jsem na to velmi zvědavá. Moniko, díky za soutěž, vy taky, krásný den. A připomínám jako vždy naši e-mailovou adresu studio.pardubice@rozhlas.cz. Korek roste na vysokém stromě, korkovníku dubovém, ze kterého se pomocí speciálních seker sklízí unikátní kůra. Tvrdím v naší soutěži. Věřte, nevěřte.

0: Mix a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude dermatovenerologka, vědkyně a pedagožka, profesorka Monika Arenbergerová.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

vyhodnotit naši dnešní soutěž Věřte, nevěřte a těch mailů, co nám přišlo. A naprostá většina z vás věřila tomu, co jsem dnes řekla, a já jsem řekla, že korek roste na zhruba 20 metrů vysokém stromě korkovníku dubovém, ze kterého se pomocí speciálních seker sklízí unikátní kůra. Vy, kteří jste nevěřili, tak jste většinou říkali, že se vám nelíbí ta speciální sekera, že se to loupé. A já vám tady přečtu tady ty informace, které k tomu mám. Pěstování korku vyžaduje velkou trpělivost. Ze žaludu roste strom se silnými pokroucenými větvemi asi 25 let a teprve pak je schopen poskytovat svou kůru. Pěstitelé mu pravidelně vypalují podrost a uřezávají větve s lesklými stále zelenými listy, aby slunci uvolnili přístup ke kmeni. Čas sklizně nastává na vrcholku léta, kdy se kmen pod drsnou tmavě šedou slupkou poněkud stáhne. Dělníci k jeho obnažení používají speciální sekiru, kterou nejdřív dvakrát naseknou kmen po obvodu, přidají svislý řez a kůru opatrně odloupnou. Řezání korku z kmene vyžaduje zkušenost a zručnost, protože nesmí dojít k poškození jasně červeného mízního pletiva, růstového povrchu pro další novou vrstvu korku. A teď pozor, to mě tady velmi zaujalo. Každý strom dává 25 až 45 kg korku najednou a teprve po dalších 9 letech je kůra dostatečně silná na to, pokud se nepoškodí, aby se mohla sklízet znovu. Takže strom je obvykle schopný podstoupit takový zákrok 12krát až 15krát za svůj přibližně 200letý život. Takže takhle to vypadá, že kdo souhlasil, dobře udělal, jenomže já jsem tam udělala zradu takovou malou a všimli si toho dva lidé pouze. Já jsem vám řekla, že ten korek roste na korkovníku dubovém, a ono to tak není. On roste na stromě, který se jmenuje dub. Jo? Roste na dubu speciálním. Takže latinsky je to Quercus suber, dub korkový, nikoli korkovník dubový. V tom byla ta zrada, je to na dubu. V Portugalsku se pěstuje úplně nejvíc tenhle dub a myslím, že více než 50% produkce korku přichází právě z Portugalska. Nicméně korkovník taky existuje, jsem zjistila. Pěstuje se v Asii, ale není to ten, ze kterého by se vyráběl korek. Tak uf, je to všechno dneska. Taková zrada ode mě, nicméně mám tady docela dost i lístečků lidí nevěřících, i když tam hrála roli ta sekira, mám vás tady všechny, ale jenom jeden může vyhrát a ten jeden je Tomáš P., kterému gratulujeme k výhře, ke korkovému zápisníku. Ale teď už je čas na písničku a na fyzioterapeutku, která k nám do studia dorazí hned po zprávách po 11. hodině. Příjemný poslech přejeme.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Prezident Petr Pavel se kvůli účasti na summitu NATO obrátil na ústavní soud. Kvůli nesouhlasu s Klempířem rezignovali 4 členové komise cen za kinematografii. Pardubická šestka plánuje mimořádné zastupitelstvo kvůli kauze manipulace s veřejnými zakázkami. A nás čeká slunečno, jasno až polojasno, denní maxima do 28 stupňů Celsia. Čerstvé zprávy a Petra Beranková, vítám vás. Prezident Petr Pavel podal kompetenční žalobu k ústavnímu soudu. Žádá ho, aby rozhodl, kdo může rozhodovat o účasti prezidenta na summitu NATO. Reprezentovat Česko je podle něj popis jeho práce. Řekl to ve videu na sociálních sítích.
2: Rozhodnutí vyloučit prezidenta republiky z delegace považuji za bezprecedentní a mimořádně nešťastný krok. Zastupování státu navenek je pravomocí prezidenta podle článku 63 Ústavy České republiky.
0: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO prezidentovo rozhodnutí respektuje. Podle něj ale není dobře, když na sebe ústavní činitelé podávají žaloby. Kvůli nesouhlasu s ministrem kultury rezignovali 4 členové komise cen Ministerstva kultury za kinematografii. Otto Klempíř za Motoristy podle nich podporuje vládní záměr zestátnění médií veřejné služby a ohrožuje nezávislost České televize a Českého rozhlasu. Napsali to v prohlášení. Pod rezignaci se podepsali Kateřina Svatuňová, Michaela Pavlátová, Roman Vávra a Ondřej Kepka. Vláda rozhodla o zrušení dosavadního systému televizních a rozhlasových poplatků a chce ho nahradit financováním ze státního rozpočtu. Zaměstnanci obou médií kvůli tomu včera vyhlásili 24-hodinovou výstražnou stávku. Opozice mluví o útoku vlády na média veřejné služby. Městský obvod Pardubice 6 chce svolat mimořádné zastupitelstvo kvůli podezření na manipulaci s veřejnými zakázkami. Na svém jednání se na tom shodli koaliční zastupitelé. Zasedání by se mohlo uskutečnit pravděpodobně příští týden. Policie v případu zahájila trestní stíhání 8 lidí a 7 firem. Jejich jména ale zveřejnit nechtěla. Na konci června začnou opravy silnice mezi Českou Třebovou a Skuhrovem. Kromě zastavěné části obce dělníci zrekonstruují víc než kilometr dlouhý navazující úsek směrem na Českou Třebovou. Práce by měly trvat do poloviny listopadu a Pardubický kraj za ně zaplatí necelých 45 milionů korun, říká hejtman Martin Netolický z Hnutí 3PK.
3: Jedná se o poslední úsek na silnici 3. třídy z České Třebové do Skuhrova. Dva úseky byly realizovány už v předchozích letech, nicméně intravilán obce realizován nebyl, proto přistupujeme letos k celkové obnově. Je zde velký rozpad vozovky a je potřeba provést i nejrůznější odvodňovací práce.
1: Počasí.
0: A nás v Pardubickém kraji čeká slunečno, jasno až polojasno. Nejvyšší denní teploty vystoupí k 25 až 28 stupňům Celsia. Na horách naměříte 18 až 21 stupňů. Vítr povane slabý proměnlivý do 4 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky během dne budou dobré až velmi dobré. Tlak slabě klesne, večer může mírně stoupnout a biodnes jednička. To je mírnou zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Jedno čerstvé omezení platící ode dneška na Chrudimsku v Hlinsku na průtahu Hlinském silnice 1/34, což je ulice Poličská. Pracují na silnici a jede se kyvadlově jedním jízdním pruhem. Aktuálně zdržení z obou stran do 10 minut.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: A my jdeme do finále. Fyzioterapie, to bude naše téma. Takovou dobrou fyzioterapeutku potřebujeme čas od času. Všichni protahují si záda rovnou, ale my budeme mluvit spíše o takových těch letních nástrahách různých. Stačí uklouznout na kameni ve vodě nebo spadnout z kola a můžeme mít podovolené. Takže na to upozorníme a možná, když zbyde čas, tak si řekneme něco více o lymfodrenážích. Tak dobrý poslech.
1: Dobré dopoledne a Jitka Slezáková.

0: Radioporadna.
1: Vítám tady fyzioterapeutku Vendulu Vrbovou, která přijela s Chrudimi, může nám dát takové dopravní zpravodajství, jaká byla cesta. Vítej tady u nás, hezký den.
2: Děkuju, zdravím posluchače. Já jsem plně teda nepřijela s Chrudimi, ale z Holiček, kde bydlím. Takže jsem jela zadem přes vesnice a projela jsem jako nůž máslem, takže úplně krásně.
1: No tak krásně. A kde jsou přesně Holičky?
2: U Morašic, je to směrem na Heřmanův městec.
1: Takže je to Chrudimsko.
2: Je to Chrudimsko,
1: Tak ano. Krásný název, Holičky.
2: Je to blízko lesa, začínají tam lesy, železné hory směrem na Seč, takže příroda na dosah.
1: To určitě, už jsi byla na houbách?
2: Ne, ještě ne. Nestihla jsem to, byla jsem s basketbalistama.
1: To můžu už teď upoutat naše posluchače. Ve čtvrtek tady budeme mít Mikološku Terezu Tejklovou, takže budeme mluvit o houbách, ale protože ty jsi fyzioterapeutka, tak budeme řešit spíše různé, ty jsem říkala, ty letní úrazy, nástrahy, co se může stát v autě, na kole, ve vodě, a říkali jsme si, že velmi často, určitě se to snad každému z vás někdy stalo, že narazíte buď třeba v autě, když prudce se zabrzdí a hlavou narazíme do té sedačky vzadu, do toho opěradla, vypadá to, že nám nic není, ale cítíme, že v té hlavě není všechno v pořádku, že nás to tam tlačí, že nás třeba i pobolívá. Co s tím? A co to je? O co se jedná?
2: Jsou to typické tady ty úrazy nebo tady ty zranění, které vznikají akceleračně deceleračním mechanismem. To znamená tím prudkým, buď to zabržděním nebo nárazem ze zadu do stojícího auta, anebo u třeba cyklistů, když spadnou z kola a v podobných situacích, kdy vlastně nemusí jít ani o to, že ta hlava se uhodí, ale jde o to, že to tělo je prudce změní ten směr pohybu. Jo? Jede v tom autě, narazí to auto do něčeho a ta hlava, jak je těžká, vlastně tou setrvačností pokračuje v tom pohybu a dojde k typickému trhnutí tou hlavou dopředu, dozadu a nebo dozadu a dopředu. To záleží, jakým mechanismem je ta srážka. A vlastně je to takový mechanismus jako šlehnutí, prásknutí bičem, se tomu říká.
1: Taková ta bolest okamžitá, že?
2: Tak, to je ten mechanismus toho prásknutí bičem, že tam ten rychlý akcelerační, decelerační mechanismus. A odborně se tomu říká whiplash zranění, whiplash injury. A je to typické tím, že dojde k poměrně rozsáhlému pohmoždění měkkých tkání v oblasti horní krční páteře a přechodu krční páteře a hlavy, které se zpočátku projevují silnou bolestí a zablokováním pohybu, potom odezní a potom je tam takové skryté riziko, že když se s tou krční páteří třeba nezapracuje, neošetří se ty měkké tkáně, tak se ta bolest ohlásí po delší době, kdy už si to člověk tady s tím zraněním nespojí.
1: Takže i když je to takové to, ta menší nehoda, že si řekneme, to nic není, za chvíli to přestane bolet, známe to, tak je lepší s tím nějak zapracovat?
2: Je lepší s tím zapracovat.
1: A jak?
2: Určitě. Tak v první fázi, protože tam objeví takové to reflexní stažení svalové a těch měkkých tkání. Přece jenom je tu pro tu páteř šok, ty svaly se prudce nějakým způsobem natáhnou a stáhnou, takže je tam to mechanické poškození těch svalů a měkkých tkání, takže tady v tom případě pak samozřejmě ta krční páteř zareaguje stuhnutím a bolestí. Necháme ji pár dní v klidu a postupně pracujeme uvolňováním, jemnou masáží, suchým teplem, nahřátím, případně nějakými třeba analgetiky, když to hodně bolí, a postupně vlastně ty měkké tkáně uvolňujeme, až se dostaneme, dejme tomu, do nějakého plnějšího rozsahu pohybu, kdy se postupně obnovuje ta hybnost. A na to navazujeme takovým aktivováním a posílením hlubokých krčních svalů, které právě převezmou tu stabilizační funkci těch poškozených měkkých tkání. Takže jemně cvičíme krční páteř a můžeme si to představit v takovém smyslu, jakože třeba zatlačíme hlavu čelem proti dlani, záhlavím proti dlani. Jsou to jenom takové jemné tlaky, opory, spíš takové oporové cvičení proti fakt minimálnímu odporu, které nám postupně zapoje ty krční svaly a vlastně tím se vytváří zase ta stabilita pro tu krční páteř.
1: Ale na tom prvním místě, jak jsi říkala, je ten klid. Nejdřív, aby se to tak jako zahojilo, aspoň trošku.
2: Je to hodně bolestivé často, takže my tam volíme ten klid, abychom právě neiritovali víc tu krční páteř, ale to je opravdu třeba v řádu 1-2 dní. Nemusí ten klid trvat třeba týden. A naopak často se nasazují ty límce fixační, tak ty my úplně nedoporučujeme, protože ten klid je až moc velký a hodně brzo tam začnou oslabovat právě ty stabilizační svaly a potom, když ten límec sundáme třeba za pár dní, tak cítíme tu hlavu, jako by byla na stopce, jako by nám ani nedržela na tom krku pořádně, tak tomu se právě předejdeme tím, že ten límec nebudeme dávat.
1: A jemně zatěžujeme
2: jemně zatěžujeme
1: krční svaly. Tak. Kdybyste se, vážení posluchači, na cokoliv chtěli zeptat z oblasti fyzioterapie, můžete zkusit. Náš telefon funguje 726 46 48 48.

0: Fyzioterapeutka Vendula Vrbová je ve studiu Českého rozhlasu Pardubice a teď jsme tady celou dobu, co hrála písnička, mluvili s panem posluchačem, který už v zimě si udělal takový úraz, najel do něj vozík ze zadu, když odklízal sníh a do dneška jsou patrné problémy, které má, je to bolestivé a říkal, že mu pan doktor říkal, že má natržený svál a že dostal nějaké léky na utišení a že už se s tím nedá nic dělat, že to asi musí být v klidu. Dá se tedy s tím něco dělat nebo ne?
1: Tak pan řeší bolest ramene doteď, takže tam určitě je vidět, že trošku selhává ten klasický postup návštěva lékaře, protože ten lékař má omezené možnosti, co s tím dělat. Může dát analgetika nebo nějakou injekci a pokud vlastně ten problém není úplně strukturální, to znamená, že třeba není zlomená kost, na což se přijde snadno, ale je funkční, to znamená, byly pohmožděné právě ty svaly nebo měkké tkáně nebo to natržení, tak už ten lékař má v tomhle omezené možnosti, jak tomu pacientovi pomoct a tam právě dobrou roli se hraje pak fyzioterapie, že fyzioterapeut si toho pacienta vyšetří, zjistí, jestli má omezený rozsah pohybu, jestli má nějaké omezené funkční testy a podobně a podle toho potom vlastně vede tu terapii. U natrženého svalu samozřejmě ten sval nechává nějakou dobu prohojit a podle toho, který je to sval a jakou roli se hrává v tom pohybovém stereotypu, jestli je to třeba zvedání té ruky, často bývá natržená rotátorová manžeta na rameni, dlouhá hlava bicepsu a nebo třeba nějaká část oblasti klíční kosti, tak potom vlastně volí tu terapii tím, že se ten sval zapojuje do normálního pohybu. Posiluje se v tom normálním pohybu. To znamená, že postupně se zvyšuje ta zátěž toho svalu, tak aby on po té, co se prohojí a nějakým způsobem se zajízví, tak aby se zase vrátil do té svojí funkce.
0: Díky té fyzioterapii, té práci fyzioterapeuta se to může podařit určitě, dřív, určitě. Než by to nechali jen tak.
1: Tam se pracuje s tím jizvením, zase víme, co dělá jizva, že vytváří nějaké srůsty, tahy v tom svalu a podobně. Takže ten sval vlastně nedojde k tomu, aby se tolik stáhl, aby přestal plnit tu svoji funkci. A tím poraněním on je oslabený, takže vlastně ta fyzioterapie mu pomůže navrátit tu jeho plnou funkci.
0: A teď se dostáváme k další věci, která je poměrně častá, když člověk nějak nešikovně spadne, tak si může narazit žebra. Nebo i si zlomí žebro. A to se taky říká, to prostě musí být v klidu a ono to sroste a bude to v pořádku. Jak to je?
1: Tak pokud to žebro je zlomené, tak se nechává zahojit, nechává se srůst. Samozřejmě tam u žeber se nedává sádra, většinou se to třeba zatejpuje, aby se trošku omezil ten pohyb, ale víme, že dýcháním se ty žebra tak jako tak hýbou, ale to srůstání tam probíhá obvykle dobře. A pokud jsou ty žebra naražená, tak dochází často k tomu jednak, že to naražené místo bolí a jak se říká, naražené bolí víc než zlomené, ano, takže to bolí poměrně dlouho. A často to člověka limituje právě při dýchání, pohybech paží, které jsou navázané na pohyb žeber, pohybech trupu. A často tam dochází právě k funkčním blokádám. To znamená, že to žebro se ve svém skloubení, buď to vepředu s hrudní kostí, anebo vzadu s páteří, ale často obou straně, to znamená na obou svých koncích, a někdy to bývá víc sousedních žeber, samozřejmě, tak se tam zablokuje v tom pohybu. To je taková ta funkční blokáda. No a tady potom vlastně ta blokáda způsobuje tu bolestivost a taky to omezení nějakého pohybu. A tam zase velice dobře

0: že fungují buď to nějaké cílené dechové cvičení, které pomůžou rozhýbat ty zablokované žebra, anebo třeba nějaké šetrné cviky pomocí horních končetin, které taky vlastně zase nepřímo rozhýbou ty žebra.
1: Tady tě zastavím, protože to bychom mohli ještě probrat více. To taky znám spoustu lidí, kteří tohle to měli, ta naražená žebra, a přesně jak jsi řekla, bolí to víc, než když jsou zlomané. Takže co se s tím dá dělat, řekneme za chvíli a bereme i další dotazy, i třeba na mailu.
2: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
3: Nabídneme nahrávku z Gočárovy galerie. Přivítali jsme tam zpěváka Milana Drobného.
2: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Máme tady další dotazy na fyzioterapeutku Vendulu Vrbovou, ale pojďme dokončit ještě ta naražená žebra. Říkala si, že docela dobře funguje dýchání správné nebo cvičení dechové. Mm. Dá se vysvětlit, jakým způsobem?
1: Tak zase jsme u toho našeho oblíbeného zapojení bránice.
0: Ano.
1: To je takový základ. Tam jde vlastně o to, aby se ta žebra dostala z toho stažení. Jak je tam ta bolest, člověk má tendenci se stáhnout, nehýbat a samozřejmě to vede k těm pak blokádám na úrovni toho hrudníku, takže to dýchání je takové to, co nám to začne pomaličku pomáhat, rozhýbávat a vlastně automobilizovat. To znamená, že si sami sobě mobilizujeme ty žebra a rozhýbáváme. Takže to je takový hezký základ a potom můžeme využít třeba nějaké cviky rukama. Taky jsme tady zmiňovali takové to modlení, mm-hmm, kdy vlastně opřeme ty dlaně a zároveň zatahujeme lopatky do zadních kapes na kalhotách. To znamená, máme oporu kolem lopatek i oporu vepředu na úrovni prsních svalů a to jsou vlastně ty svaly, které nám ty žebra pomáhají vytahovat, uvolňovat. Takže tady tenhle ten cvik můžeme využít případně s pomocí overbalu, že si dáme mezi ty dlaně overbal a využíváme ještě to pružení toho míče, využíváme taky třeba oporu dlaní o stěnu, trošku v centrované pozici, ramene, tak to jsou takové pomocné cviky, jinak jako zablokovaná žebra docela snadno uvolňuju v ordinaci. To je fakt otázka jedné návštěvy dvou, kdy to hezky povolí. Mm-hmm. Co musím říct, tak je to, že čím je to zranění akutnější, tím se s tím hůř pracuje. Tady fakt znamená, nebo hodně hraje roli i ten čas, který pomáhá vlastně pomáhá jakoby léčit to stažení těch svalů.
0: Hmm. Jo. Ale zase doporučuješ, no tak si fyzioterapeutka, tak abys nedoporučovala, že třeba tohle zrovna může dojít i k tomu jednorázovému cvičení nebo napravení v uvozovkách od fyzioterapeuta, může se to zlepšit?
1: Určitě, určitě. Tam je dobrý, když třeba ten člověk přijde tak týden po tom, co se mu to stalo, tak tam se s tím dobře pracuje. Jo, to znamená, že to není úplně akutní, ale třeba ten týden 10 dní, tak tam už se s tím hezky dá pracovat.
0: Ano, protože to trvá mnoho dní, že jo, to není záležitost jednoho týdne, že by to přešlo. Máme tady dotaz od Evy, která píše, že byla na samosběru jahod už loni a že od té doby má problém s kotníkem, takže jí to nateklo hned po samosběru, trvalo to tak 2 měsíce a prý to byly vazy, šlachy a měkké tkáně. Takže teď se ptá, co s tím, ono je to takové těžké, že když to nevidíš,
1: nemáš možnost.
0: Je to těžké,
1: protože si pacientku nemůžu vyšetřit, ale samozřejmě pokud se tam nic nenatrhlo, neroztrhl se váz nebo nezlomila se kost, tak samozřejmě pak tam došlo k nějakému zatížení, přetížení na úrovni toho kotníku a ten kotník cítí, že není úplně stabilní a reaguje tím otokem a ten otok je snaha toho těla vlastně zastabilizovat nějakým způsobem ten segment, to znamená trošku ho znehybnit, aby nedošlo třeba k dalšímu poškození.
0: Taková obrana toho
1: Taková
0: těla.
1: Obrana toho těla a samozřejmě se to může stupňovat v případě, že je nějakým způsobem oslabený cévní a lymfatický systém v té oblasti, což samozřejmě dolní končetiny, tím, že je to konec toho žilního návratu, začátek, prostě působí tam víc gravitace a menší měrou ta aktivita těch svalů a toho srdce, které vrací vlastně tu krev v těch cévách i ten lymfatický systém, tak se tam ty otoky tvoří s nás.
0: Když jsme se dostali k lymfodrenážím, ty ruční se říká, že jsou přece jenom lepší, že člověk, který to dělá zkušený, tak má proto ten cit. Povíme si to po písni, protože to je taky další velké téma. Máme na to 4 minuty jenom, ale tak třeba příště můžeme zase to ještě pokračovat v tom.

bavíme a hledáme signál, hledáme signál. Mám tě rád, a i když děláme chyby,

0: Ty hledáme signál.
1: Je to tak, každý jsme originál, každý máme také svoje různé neduhy, které nás trápí a dnes si tady povídáme o těch nejrůznějších úrazech, takových ne na životě ohrožujících, ale se kterými se dá něco dělat, naražená žebra. Pak jsme tady mluvili o tom, když se uhodíme do hlavy, třeba když pruce se zabrzdí, pak k jedné věci to se dostaneme až příště, když jenom cukneme hlavou, tak ten nerv nějaký vám tam vystřelí, určitě to taky znáte, a to je potom bolest. Ale teď bych se moc ráda dostala ještě právě k těm lymfodrenážím, protože to je taková hmatová terapie, která může být velmi účinná, i když na první pohled to tak vůbec nevypadá. O co přesně jde?
2: Lymfodrenáž je jemná hmatová technika, je to taková manuální masáž, by se dalo říct, která pracuje s povrchovými vrstvami těla, s kůží, pod kožím, tady těmi povrchovými vrstvami. Proto je ta technika jemná, aby vlastně netlačila do hloubky. Na začátku lymfodrenáže se ošetřují lymfatické uzliny. Na to bych ráda upozornila posluchače, pokud půjdou na jakoukoliv lymfodrenáž, aby si opravdu pohlídali, že jim ta terapeutka ošetří lymfatické uzliny, protože to je stěžení k tomu, aby se ty uzliny otevřely a mohla přes ně proudit právě lymfa.
1: To znamená, když říká, že je ošetří, takže je tak jako...
2: Jsou to také krouživé pohyby. Krouživé, plošné, prsty, dlaní a ty uzliny jsou v oblasti klíčních kostí, za ušima a na krku, v oblasti podpaží a třísel. Ty, kterým se vlastně ta terapeutka může dostat během té lymfodrenáže, takže to je na začátku. A potom je takovými jemnými hladivými a taky krouživými pohyby se rozhýbává ta lymfa v tom podkoží a posunuje se vždycky od spoda nahoru, směrem k srdci.
1: A to je právě strašně důležité, aby ta lymfa nám fungovala.
2: Ano, aby ta lymfa nám fungovala. A potom vlastně ta lymfodrenáž takhle může ošetřit buď to dolní končetiny, nebo horní končetiny, nebo celé tělo. A ta lymfa se dostává právě z končetin do hlavního mízovodu, který je uvnitř břicha, a ten vede potom a z končetin zase do oblasti klíčních kostí. A tam se ten mízovod napojuje do horní duté žíly a tam vlastně ta lymfa se dostává do krevního oběhu. A z krevního oběhu pak zase do ledvin, tam je přečištěná a podobně. Takže vlastně je to odvod té tekutiny z mezibuněčného prostoru, kde vzniká metabolismem buněk a vlastně ty buňky tam vylučují ty svoje odpadní látky do toho mezibuněčného prostoru a my, když chceme to tělíčko pročistit, tak vlastně takhle mu pomůžeme ty odpadní látky z těla odvést.
1: Takže bys to doporučila i preventivně na tu lymfodrenáž zajít, nebo když nastane, ono většinou lidi to schánějí teprve, když se něco děje.
2: Nohy
1: otečou třeba, nebo máme celulitídu, pomáhá to i na to, jsem slyšela.
2: Ano, pomáhá to i na to, protože to je ten povrchový lymfatický systém, vlastně ty povrchové vrstvy toho těla. Preventivně určitě taky, někdo si třeba na jaře zajde na lymfodrenáž, aby právě podpořil tu detoxikaci těla. Určitě to pomáhá třeba na sklidnění psychiky, na zlepšení odpočinku, protože ta lymfodrenáž, ta hladivá technika právě i pomáhá sklidnit ten nervový systém. Je to tam také propojené na úrovni té lymfy, takže i to tělo a duše tam trošku je propojená. No, takže takhle jako klidně preventivně a samozřejmě lymfa tím, že odvádí zplodiny z těla, tak podporuje imunitní systém, takže i třeba někdo, kdo může mít problémy s imunitou, tak může imunitu podpořit právě pomocí lymfodrenáže. A potom jsou to ty otoky, které jsou někdy poúrazové nebo pooperační. To víme, že když máme jizvu, tak oblast je oteklá, takže tam je třeba dobré podpořit ty regionální mízní uzliny právě, aby líp propouštěly tu lymfu v oblasti toho zranění nebo té operace. A nebo ty otoky vznikají v rámci nějakého svého jako kapacitního narušení toho lymfatického systému, kdy ta lymfa je nějakým způsobem, ten lymfatický systém nepracuje úplně dobře. Může to být jako primární, že to tělo už s tím lymfatickým systémem od začátku, že je takový třeba jako línější, když to tak
1: on
2: řeknu.
1: On s tím nepočítá.
2: On s tím nepočítá. A vlastně, ale tak nějak to funguje až do okamžiku, než přijde nějaká zase situace, která ještě víc zatíží ten lymfatický systém a pak vznikají prostě víc ty otoky.
1: Jsem ráda, že i na tohle téma došlo nakonec i díky dotazu paní posluchačky Evy. A máme telefon, ale když tak ho vezmeme, už tady musíme končit, takže vezmeme, ale ještě než fyzioterapeutka Vendula Vrbová úplně odejde ze studia. Vendulo, moc děkuju za dnešní povídání a zase někdy. Na viděnou, krásné léto.
2: Napodobně.

0: tady u té písničky vždycky už se těším, až bude konec, protože je to strašně dlouhé ten závěr. Určitě jste si toho také všimli. Díváme se do kalendáře, už s předškoláky, je úterý 23. června a to je Den veřejných služeb. Znají děti, kdo veřejné služby vykonává a mají ve svém okolí někoho, kdo pracuje třeba jako hasič, policista nebo zdravotník? Tak na to se ptá Tereza Beránková.
1: Víte, kdo pracuje ve veřejných službách?
2: Doktor.
3: Hasiči a policajti.
4: Záchranky.
5: Policajti, kdo něco udělal, hasiči a sanitka.
1: A jak nám pomáhají?
6: Že nás zachraňují nebo chytají zloději, nebo když někde hoří, tak to hasej.
7: Doktoři, tak nám zachraňují život, když se nám něco stane. A policajti, když někdo někomu ukrané, tak zavoláš a hasiči, kdyby něco hořelo.
8: Když se někdo třeba zlomí kotník, jako Joza tady si zlomila kotník, tak museli je to do nemocnice. Joza si to zlomila na trampolíně, že jo?
1: A bolelo tě to?
9: Bolelo hrozně moc.
1: A byli na tebe doktoři hodní?
9: Byli.
1: Dostala jsi nějaký dárek?
9: Ne, ale mamka srazu mě pomalovala to zádru.
6: Jakože že když třeba někdo uvízne na stromě, tak hasiči ho sundají ze zebříku.
1: A jak ho sundají?
6: No, že tam dají zebřík, chytnou ho a odnesou ho dolů.
7: Oni mají hasiči takový žebřík, kdyby někde hořelo hodně nahoře, tak by to zahasil. Vylezli na žebřík a vzali tu hadici a zastříkali by to.
5: A policajti chytají nějaký zloděj, když ti něco ukradnou. A hasiči pomáhají, když je někde oheň.

0: sedával tiše nad sklenicí piva v Mexiku na Palackého ulici v Pardubicích. Jen málo kdo věděl, že buldozerista Bedřich Dvořák býval pilotem britského královského letectva, který za bitvu o Anglii dostal vyznamenání od samotné královny. Že ho německý Messerschmitt sestřelil nad Lamaňským průlivem a že rok kopal s dalšími zajatými letci tunel ze saganského zajetí. Bedřich Dvořák zemřel v roce 1973 v úplném zapomnění. Poslechněte si jeho neuvěřitelný příběh. Už tuto neděli po 18. hodině seriál Královský pilot Bedřich Dvořák pro vás na nedělní vlně z Pardubic připravila Šárka Kuchtová.
1: Český rozhlas Pardubice.

0: Je 11 hodin, skoro 52 minut, se mnou ve studiu Mirek Hruban. Pěkný den.
1: Hezký den.
0: Půjdeme na bylinky o půlnoci.
1: Ona je ta svatojánská noc
0: bude dneska právě ze dneška na zítřek, ale známe jednu bylinkářku, je to paní Binková z Býtovan, Hanka
1: Binková. A ta pořádá nějaký sabat, že jo?
0: Právě, a to se ještě podíváme, a když tak pozvi posluchače, protože
1: určitě.
0: To je, já ti dám sabat.
1: Já si to dělám trošku legraci. Nezaujalo mě to, protože jsem si pročítal ten program, který tam připravila pro zájemce, a vypadá to teda opravdu skvostně, už jenom kvůli té procházce půlnoční.
0: Tak víš co, tak říkej, co bude dnes, a já to třeba najdu mezi tím.
1: Tak to dnešní dobré odpoledne bude takové, řekněme, lehce sportovní, protože olympiáda dětí a mládeže dneska vstupuje do druhého soutěžního dne, o tom budeme mluvit. Také se koná tiskovka k sportovnímu parku Pardubice, jak bude vypadat jubilejní 10. ročník, zjišťuje naše redaktorka, a odpoledne to řekneme i vám. No a fotbalové mistrovství pochopitelně ve čtvrtek nastoupí Češi, i o tom budeme mluvit. Tak Jitka se tváří, že ještě pořád ne, takže vás pozvu i do Zámrsku. Obec nechala pod dohledem památkářů obnovit altán v zámeckém parku, o tom už jste v našem vysílání slyšeli, pokud ne, nabídneme další informace také v dobrém odpoledni. Tak ještě? Nebo?
0: No tak já jsem teď se dostala na Facebook Hanky Binkové a ona má tolik akcí, že spíš se podívejte, těch přednášek jenom po našem kraji, tak to je neuvěřitelné. Podívejte se, stačí na její Facebook nebo na stránky bylinkářka-hana.cz, a ta svatojánská noc, ta bude jistě taky zajímavá, ty jsi v tomhle zběhlejší, takže to možná najdeš ještě rychleji než já, a budeme napínat naše posluchače. Já si myslím, že úplně nejlepší by bylo, aby poslouchali teď písničky Od srdce, a v jednom ze vstupů jí prosím nechat zahrát, protože je to nesmírně sympatická dáma a můžeš pozvat posluchače.
1: Dobře.
0: Krásný den.
1: Hezký
0: všem.
1: Den.

0: Servis představuje
1: knihu Sladké Česko. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země. Od posluchačů regionálních stanic Českého rozhlasu, účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
2: Dvanáct hodin.
3: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Prezident Petr Pavel se kvůli účasti na summitu NATO obrátil na ústavní soud. Hledaný ozbrojený muž z Čelákovic je bývalý učitel, policie po něm dál pátrá. Pardubice pokračují v přípravách výstavby parkovacího domu v Polabinách. A počasí. V kraji dnes čekejte polojasno až oblačno, večer až jasno a teploty do 28 stupňů. Zprávy s Michaelou Spáčilovou. Dobré úterní poledne. Prezident Petr Pavel podal k ústavnímu soudu kompetenční žalobu. Chce, aby soud vyjasnil, kdo může rozhodovat o účasti prezidenta na významných zahraničních akcích. Vláda totiž včera odmítla, aby Petr Pavel Česko zastupoval na summitu NATO v Turecku. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO podání žaloby respektuje. Policisté pátrají na několika místech Česka po ozbrojeném Petru Šimonovi. 55-letý učitel měl jet na učiliště do Čelákovic. Policisté ho hledají ale také v Novém Bydžově na Královéhradecku nebo v Praze. Policisté mají preventivně hlídky před ministerstvem školství i vnitra. Naposledy byl muž viděný ráno v Brandýse nad Labem. Měl na sobě červenou kšiltovku, světlou bundu, tmavé kalhoty a v ruce zavazadlo. Podle policie je muž ve špatném psychickém stavu. Jezdí v modrém voze Škoda Fabia nebo ve vypůjčeném Renaultu Megane vínové barvy. Kvůli situaci jedná v Čelákovicích i krizový štáb. Protože je muž ozbrojený, lidé by se ho neměli snažit dopadnout. Policisté ale žádají, aby volali jakékoliv informace na linku 158. Fotografie muže je na serveru i rozhlas. Město Pardubice dokončilo investiční záměr a studii nového parkovacího domu u Kauflandu v Polabinách. Dvoupodlažní objekt má nabídnout 190 parkovacích míst a pomoci především řidičům z Polabin, Rosic, Trnové a Ohrazenic. Před zahájením stavby ale město ještě musí vypořádat majetkové vztahy a odkoupit část potřebných pozemků od státu.
4: Parkovací dům vznikne u kruhového objezdu a zůstane v majetku města, které získá právo stavby na 50 let od majitele přilehlých pozemků. Stát má zhruba 180 milionů korun. Stavba by měla začít v červnu 2028 a hotová má být do listopadu téhož roku. Z Pardubic, Šárka Rusnáková, Český rozhlas.
2: V Hradci Králové se dnes ve 3 hodiny odpoledne sejdou zastupitelé města. Přímý přenos z jejího posledních zasedání před letními prázdninami mohou lidé sledovat online prostřednictvím odkazu, který najdou na webových stránkách města. Projednávané body popisuje mluvčí magistrátu Kateřina Rohlíčková.
5: Zastupitelé města mají před sebou poslední zasedání před letními prázdninami, na kterém budou projednávat okolo 80 bodů. Čeká je například téma založení nového bytového družstva v rámci projektu Nové Kukleny, zakázka na novou mateřskou školu pod Zámčí 2 nebo závěrečné ohlednutí za loňskými oslavami a 80. výročím. Sport.
2: Čeští fotbalisté dnes odletí do Mexika, kde je ve čtvrtek ráno našeho času čeká proti domácím poslední zápas ve skupině mistrovství světa a postup do vyřazovací fáze jim nejspíše zajistí jen výhra.
3: Počasí.
2: V Pardubickém kraji dnes čekejte polojasno až oblačno, večer se bude vyjasňovat. Nejvyšší denní teploty 25 až 28 stupňů, na horách 19 až 22 stupňů Celsia. Povane slabý, přechodně místy mírný, severní až severovýchodní vítr. Rozptylové podmínky dnes budou dobré až velmi dobré, tlak slabě klesne, večer slabě stoupne a bio je na dvojce, to je střední zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Dopravní komplikace čekejte na Světavsku. Dvě osobní auta bourala v dlouhé loučce. Místo je se zvýšenou opatrností průjezdné. Tolik doprava, dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Hezké úterní poledne přejeme všem, kteří ladíte vysílání Českého rozhlasu Pardubice, a to ve chvíli, kdy začínají polední písničky od srdce. To znamená, že v té příští skoro hodině můžete opět využít prostor v našem vysílání a někoho pozdravit, popřát pěkný den nebo poslat gratulaci k svátku, případně k narozeninám. A kdo nám zahraje a zaspívá, tak to vás určitě bude zajímat. Tomáš Klus, Petr Nať, je tady také Jiří Korn, Petr Novák, Lucie Bílá, Pečo Boys, Petra Janu, John Lennon, Kabát, Marcela Holanová, a startujeme s Helenou Vondráčkovou. Hezké úterý.
6: Písničky od srdce s Miroslavem.

0: Vzhůru k výškám nás vzala Helena Vondráčková a jak jsem říkal před chvílí, odstartovali jsme písničky od srdce, takže můžete kohokoliv pozdravit, komukoliv popřát, k narozeninám, k svátku, k výročí, co já vím, to je na vás, posluchačích, až budete vidět, napište nám na e-mailovou adresu studio.pardubice@rozhlas.cz nebo posílejte SMSky ve tvaru Pardubice, mezera a váš vzkaz. Jenom tady pozor, šetřete místem, protože to do textovky se vejde jenom 160 znaků a SMSkové číslo je 90 011 04 a kdo by chtěl mluvit živě do vysílání, tak nabídnu telefonní linku 726 46 48 48. A my si dáme Naďu Urbánkovou s písní Závidím a bude Zdeňkám a Zdenám, které dnes slaví svátek. Přejeme všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, pohody a splněných přání.
1: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.

závidím, zpívá Daďa Urbánková v písničkách Od srdce Českého rozhlasu Pardubice. Tak jsem tady nakopíroval vaše vzkazy, které už stihly dorazit na naší e-mailovou adresu. Samozřejmě pište dál. Dáme si první z nich od paní Boženky. Míro, co jsem měla v plánu, jsem zvládla. Teď se natáhnu a ráda si poslechnu Petra Nováka. Díky, Boženka. Tak hezký odpočinek přejeme.

Já budu chodit po špičkách, zpíval Petr Novák a během toho telefonoval pan Bedřich, který říkal, že by rád s manželkou chtěl poblahopřát Zdeně Málkový na Dřevíkov na Vysočinu, která dnes slaví svátek, stejně jako ostatní Zdeny a Zdeňky. Takže Bedřich s manželkou přejí vše nejnej, aby se pořád měla co nejlépe, byla stále tak veselá, jako je, no a hlavně to zdraví, protože to je nejdůležitější. A gratulace také od nás z rozhlasu.

Milé rádio, zahrajte Tomáše Kluse pro radost, dobrou náladu a pohodu. Děkuji posluchačka Zdena ze Svitavska, tak Tomáš Klus byl v nabídce, pojďme na něj. A zdravíme paní Zdenu, přejeme krásný den.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka, prosím, vyslyš mojí zpověď.

sny v gesta i v činy a já tu zůstanu. Ztracené malířské plátno třeba se vrátíš a já zas nechám se napnout, prosím, maluj mě tvoř k obrazu svému, nech mě shořet.

až splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nepokojů.

0: dramatickém úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

12.27, pokračují úterní písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice a před malou chvilkou mi telefonovala paní Zdena z Lázní Bohdaneč a vybrala si z té hudební nabídky, kterou tady máme, kapelu Kabát, což mě trošku překvapilo, ale tak proč ne, rádi zahrajeme, rádi tohle hudební přání splníme a do Bohdanče posíláme velikánský pozdrav a pochopitelně i gratulaci. Připomínám, že Zdeňky a Zdeny dnes mají svátek, tak i paní Zdeně z Bohdanče všechno nejlepší, hodně zdraví, radosti, pohody, splněných přání a jdeme na sever.

Hezký den, prosím o písničku od Lucie Bílé a bude to pro Zdeňku Zavřelovou, která má dneska svátek i narozeniny zároveň, tak tedy všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí a splněných přání přeje rodina a přejeme také my z Českého rozhlasu Pardubice všechno nej, paní Zdeňce Zavřelové.

0: 12.34, písničky od srdce v plném proudu, samozřejmě Český rozhlas Pardubice vaším společníkem a mou společnicí na telefonu paní Anička. Zdravíme do České Třebové, dobrý den.
1: Dobrý den, já vás všechny zdravím.
0: Děkujeme.
1: Hlavně hodný lidi kolem mě, který mě chtějí pomoct s taškou a s hledačím jiným, protože si toho moc vážím. A chci pozdravit ženy z Červeňáku, paní Majksnerovou, paní Doubravovou, ať se tam mají dobře, ať si to užívají na Pavlači.
0: Ano.
1: A všechny ostatní hodní lidi.
0: Dobře, tak jo.
1: No, musím taky pozdravit Pardubický rozhlas.
0: Tak, děkujeme moc.
1: Protože to je moje záliba. A moc se mě hezky poslouchá, rozkvetlý zahrádce.
0: Jo, to jste říkala, že koukáte na kytičky, drbete za krkem kočičky, u toho káva, no, prostě to? Pohoda.
1: No, když vidím ty krásné růžičky, jak mám nakvetlý, no, tak to je radost u srdíčka.
0: Tak to je fantastický. Tak užívejte radosti, ať káva chutná, moc díky za zavolání a paní Aničko, písnička i pro vás do České Třebové, alespoň kousek.
1: Ano.
0: Jo? Tak jo, mějte
1: děkuji.
0: Se.
1: Děkuji. Naschledanou.
0: Naschledanou.

0: východočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
1: Klášterní zahrady v Litomyšli jsou teď plné života.
2: I tam se totiž zabydlela Smetanova Litomyšl.
1: A my se tam nastěhujeme taky.
2: Atmosféru vám v živém vysílání přiblížíme s festivalovými hosty a kvalitní hudbou.
1: Poslechněte si přímý přenos z litomyšlských klášterních zahrad.
2: Nebo přijďte mezi nás.
1: Těší se na vás Jitka Slezáková
2: a Mirek Hruban.
0: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

John Lennon v písničkách Od srdce Českého rozhlasu Pardubice a my si dáme teď jednu osvěžující, řekl bych, zpívat jako déšť bude Jiří Korn. No a k tomu připojím gratulaci od paní Jarky, která telefonovala a ta by ráda k svátku poslala písničku Do Litomyšle dvěma Zdenám, Roušarové a Kubíčkové. S přáním všeho nejlepšího, hodně štěstí, zdraví, pohody a radosti. No a k tomu se připojujeme také my.

3:15, 2 minuty k tomu, pokračují písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice, tak mám tady trochu přetlak těch vzkazů, které mi dorazily, ale to je dobře. Zahrajte písničku Alence Borešové, Jitce Hradské a Veronice Holíkové pro pohodu, dobrou náladu a radost. Babička s dědou a čtyřnohým parťákem Sepem posílají pozdrav.

písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice pokračují a opět jedna gratulace. Zahrajte paní Zdence Hruškové z Třebařova k dnešnímu svátku od synovce Františka Zjevíčka. Přeji ti hodně zdraví.

A my jsme na konci. Úplně koukám, že nám zbývá čas tak akorát na jednu písničku, poslední vzkaz a rychlou pozvánku k poslechu také po 13. hodině, kdy vás čeká Alex Vinářová se svým dnešním hostem. Dneska to bude dermatoložka, vědkyně a pedagožka, profesorka Monika Arenbergerová. No a jak jsem říkal, i poslední vzkaz přidám. Zahrajte prosím paní Zdeně Jasanské z Vysokého Mýta k dnešnímu svátku. Hodně zdraví, přejí žamberáci, přejeme i my všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, pohody. A tady je písnička.

0: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi, pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Tati, můžou v muzeu lítat letadla, jezdit kola a houkat hasiči?
2: Tak to by mohlo jít jedině v Krajském technickém muzeu ve Vysokém Mýtě.
1: Opravdu?
2: No jasně. A ještě se podíváš na slavná auta, hasičské stříkačky nebo nebeskou blechu. A spoustu věcí si můžeš sám vyzkoušet, abys poznal, jak to funguje.
1: Tyjo, to je bezva, tam jedeme.
3: Krajské technické muzeum ve Vysokém Mýtě. Technika, která žije.
4: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
5: Hlinsko získalo dotaci na novou cyklostezku. Nový Bydžov na Hradecku uzavřel budovy kvůli pátrání po ozbrojeném muži. Kárný senát zrušil výtku pro Lastoveckou kvůli jejímu rozhovoru o bitcoinové kauze. V kraji dnes čekejte většinou polojasno až oblačno a teploty do 28 stupňů. Dobré úterní odpoledne u zpráv přeje Michaela Spáčilová. Hlinsko začne se stavbou cyklostezky do sousedního Jeníkova. Město uspělo se žádostí o dotaci a od státu získá 17 milionů korun.
6: Celkové náklady pak budou přes 20 milionů korun a rozdíl zaplatí obě sousední radnice. Práce by měly začít ještě v létě a podle podmínek smlouvy by měla být stezka dokončená za 5 měsíců. Z Hlinska Josef Kopecký, Český rozhlas.
5: V Udánkách místní části Moravské Třebové začala výstavba nového chodníku. Dělníci v první etapě vybudují zhruba 250 metrů dlouhý úsek, který zvýší bezpečnost pohybu pěších. Součástí projektu bude také nové veřejné osvětlení, upřesňuje vedoucí odboru investic Petr Matějka.
7: První etapa by měla být hotová zhruba do 1 měsíce a bude stát zhruba 2 miliony korun. Provoz bude omezen, kdy při budování chodníku bude vyhrazeno pracovní místo posuvné.
5: Novobydžovská radnice kvůli hledanému muži, který byl ráno zaznamenán se střelnou zbraní v Čelákovicích u Prahy a postupně na dalších místech uzavřela veřejné budovy. Školám doporučila, aby ukončili výuku a informovali rodiče, aby si pro děti přijeli. ČTK to dnes dopoledne řekl místostarosta města Matěj Novotný z ODS. Podle informací ČTK má hledaný muž příbuzné na Novobydžovsku. Policie to nepotvrdila. Kárný senát Vrchního soudu v Praze zrušil výtku kvůli rozhovoru o bitcoinové kauze. Olomoucký vrchní žalobce Radim Dragouny uložil státní zástupkyni Petře Lastovecké. Věc teď senát vrátil Dragounovi k dalšímu řízení. Má zvážit, jestli Lastovecká skutečně porušila své povinnosti. Na Karlovarský festival přijede Dustin Hoffman. Oscarový herec uvede na 60. ročníku přehlídky snímek Absolvent. Do Karlových Varů dorazí také herečka Juliette Binoche, která si zahrála například ve filmu Anglický pacient nebo ve snímku Čokoláda. Ocenění od pořadatelů dostane také Jeffrey Wright, kterého si diváci mohou pamatovat třeba jako agenta CIA z Bondovek nebo v seriálu Westworld. Karlovarská přehlídka začne 3. července.
4: Počasí.
5: V Pardubickém kraji dnes čekejte polojasno až oblačno. Večer se bude vyjasňovat. Nejvyšší denní teploty 25 až 28 stupňů, na horách 19 až 22 stupňů Celsia. Povane slabý, přechodně místy mírný severní až severovýchodní vítr. Rozptylové podmínky dnes budou dobré až velmi dobré, tlak slabě klesne, večer slabě stoupne a bio je na dvojce, to je střední zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
5: A ještě pohled na východočeské silnice. Dopravní komplikace čekejte na Svitavsku. V dlouhé loučce bourala 2 osobní auta a místo je se zvýšenou opatrností průjezdné. Dodávka bourala na dálnici D35. Dopravní nehoda se stala za 131. kilometrem ve směru na Olomouc. Tolik doprava. Český rozhlas Pardubice vám přeje šťastný dojezd do cíle.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: Alex a host.
9: Začalo léto, čas dovolených, cestování i opalování a s ním spojená rizika. Pobyt u moře ale zase naopak může prospět. Vše probereme s naším dnešním hostem, profesorkou Monikou Arenbergerovou, dermatovenerologkou a držitelkou prestižního ocenění Lékař roku 2025. Gratuluji vám a vítám vás tady. Dobrý den.
10: Já moc děkuji za pozvání a všem přeji krásné odpoledne.
8: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Na vlnách Českého rozhlasu začíná Alex a host. Už v neděli ovšem začalo léto, nejen kalendářně, ale i typickými vysokými teplotami. Naším hostem je profesorka Arenbergerová, Monika Arenbergerová, která je tím správným člověkem na svém místě, který nám teď připomene, jak zacházet se sluníčkem. Je to vitamin D, to znamená ten to pozitivní na slunci a nebo riziko kůže, co převažuje? Jaká pozitiva převažují?
1: No tak od dermatologa se asi čeká, že převažují ta negativa, protože my jsme ti, kteří varují před nadbytečným opalováním, ale určitě je fér zmínit i to, že slunce má pozitivní vliv na náš organismus, ať už to zmiňované vitamin D, to znamená syntéza, novotvorba vitamínu D, a pak samozřejmě i ta dobrá nálada, která plyne z endorfínu. My víme, že vlivem ultrafialového záření nebo vlivem slunečního záření obecně se více uvolňují endorfiny, tedy hormony štěstí, takže automaticky máme dobrou náladu. Ale jsou lidé, kteří to se sluníčkem přehánějí, nedrží se takzvaných pravidel bezpečného chování na slunci a můžou si právě díky slunečnímu záření přivodit i nějaký kožní problém. Z těch lehčích jsou to takové ty změny, které zajímají nás ženy, vrásky, hyperpigmentace nebo povadlá kůže. Z těch závažnějších jsou to i kožní nádory, které se bohužel nevyhýbají ani české populaci.
0: Tak já se přiznám, já jsem byla teď na dovolené v Turecku. Myslela jsem na vás, protože jsem si říkala, tak a zrovna přijdu do práce první den a budu tam mít paní profesorku a budu opálená.
1: Já vás chválím, Alex, vy máte úplně zdravou, přirozenou barvu, tak jak to má být po dovolené. Žádnou spáleninu nevidím, žádnou pihu navíc, ani jsem si nevšimla žádného rizikového mateřského znaménka, takže takhle by se měl vracet z Turecka každý Čech.
0: Skvěle, tak to se mě hnedka ulevilo na začátek. Používala jsem 30 a SPF-ko a někdy jsem od dětí sáhla i po 50. A mezi 11. a 14. 15. jsem nebyla na přímém slunci. Ani děti. Je to v pořádku.
1: To jste řekla úplně. Já už tady nemusím ani nic dalšího dodávat. Řekla jste to správně. Přes poledne nechodit na sluníčku. Zhruba od 11. až teda do té 15. hodiny dát si dobrý oběd, siestu, být na pokoji anebo eventuálně pod slunečníkem nebo v restauraci. A v ten ostatní čas bychom se měli chránit před sluníčkem. Vy jste zmiňovala, že tam byly i vaše děti. Já se u dětí přimlouvám za spíše textilní ochranu. Já mám ráda taková ta UV trička, která jsou opatřena UPF, to znamená faktorem, který chrání dětskou pokožku před slunečním zářením, a místa, kde nemůžete je přikrýt nebo chránit tričkem, tak by se měla dotřít ochranným faktorem, tedy krémem s SPF. Vy už jste zmiňovala, že jste měla 30 nebo 50, to jsou vlastně ta čísla, která jsou uvedena na takovém krému, a za ten nejnižší účinný faktor je považována 15, ta je vhodná třeba pro Prahu, pro kávičku někde v Praze na ulici. Pokud ale vyjedu opravdu někam směrem k rovníku, tak bych měla chránit naší kůži před SPM nejvyšším, to znamená 30 anebo 50.
0: Tak ještě jsem zapomněla doplnit, že děti měly oblečky.
1: Vynikající, takže to jste dělala úplně všechno správně. Vidět, že už jsem tady někdy byla.
0: Ano, párkrát se tu už byla. Děti měly oblečky, ale já jsem obleček neměla. Přeci jenom nevypadá to úplně nejlépe.
1: Já klobouk nosím, opravdu, tam se snažím opravdu, aby ta ochrana, zejména obličeje, byla maximální. Takže tam kombinuju nějakou pokrývku hlavy ještě s SPF-kem, ale není to nutnost.
0: Tak a když teď nám začaly ty horké dny, tak stačí teď se začít o pokožku starat, nebo už jsme ji měli začít připravovat před pár měsíci?
1: To je velmi dobrý dotaz, protože já myslím, že jedna z největších chyb, kterou děláme v České republice, je, že podceňujeme jarní slunce, dubnové, květnové sluníčko, které je relativně vysoké, má relativně vysoký obsah ultrafialového záření typu B. A když se mě zeptáte, jak to poznat, protože normální smrtelník to určitě neměří nějakým dozimetrem nebo jiným přístrojem, tak je dobré se podívat na to klasické meteorologické zpravodajství, kde kromě toho, jaká bude teplota a jestli budou bouřky, tak také najdete hladinu takzvaného UV indexu. A to je vlastně veličina, která vám říká to, jak intenzivní bude ultrafialové záření v ten konkrétní den. Nespoléhejte na to, že v červenci bude UV index vyšší než v dubnu, protože někdy je to přesně naopak a nedostatek ozonu právě v dubnu a v květnu může vést k tomu, že ten index, UV index je relativně vysoký. Proto bych se na to vždycky po ránu koukla, já to také dělám, vím, že dneska UV index je 6, tedy vysoký, a proto sáhnu po vysokém SPF faktoru. Já často slýchám i to, zejména ta informace zaznívá na sociálních sítích, že bychom se měli chránit celoročně. Já myslím, že tohle pravidlo pramení zejména třeba z USA nebo z Kalifornie, kde je těch slunečních dnů přes rok opravdu hodně a tam to jistě platí, ale my tady v České republice jsme na tom trošku jinak, takže když v prosinci sněží a já jsem v Praze a jdu do práce, tak si taky SPF-ko nedám. Takže já myslím, že ta poučka chránit se právě podle hladiny UV indexu je daleko přesnější. UV index 2 a vyšší znamená chráním se před sluncem.
0: Říká Monika Arenbergerová, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host přijala dermatovenerologka Monika Arnbergerová. Paní profesorko, říká se Kovářová kobyla, chodí bosa, ale vy spálila jste se někdy třeba i jako dítě?
1: Spálila jsem se, určitě. Já jsem se spálila ještě na medicíně, když jsem nevěděla, že budu chtít být dermatolog a byla jsem taková ta slečna, která prostě chtěla nosit sukni a mít opálené nohy, protože jsem velmi světlý fototyp a musím se dobře chránit. Tak jako hodina na Slapské přehradě pro mě znamenala spálenou kůži, takže jsem se spálila opakovaně a teď toho hodně lituju.
0: Nešla jste potom na zkoušky?
1: Nešla jsem na zkoušku z dermatologie, ale myslím si, že to určitě nebylo správné rozhodnutí, už bych to nikdy neudělala, protože hovoří se o tom, že kůže má paměť, že ty naše chyby se střádají a právě tyhle ty spálení do toho 21. roku, kdy se ještě stále bavíme o dětské populaci, mohou být naprosto fatální.
0: Takže kůže do 21. roku věku je pořád brána jako dětská kůže?
1: Jsou jakoby na to různé poučky, ale myslím si, že třeba když se bavíme o tom, jaká je incidence, jak často se vyskytují kožní nádory, tak to do, zhruba do toho 20. 21. roku jsou to pořád rarity. Těch dětských pacientů s melanomem máme opravdu velmi málo, i přesto, že jsme obrovské centrum. Od 21. roku do 30. věku se ale ta incidence vysoce zvyšuje, zejména u ženské populace, což souvisí s tím, co jsem dělala taky já, že ženy chodí do solárií, že se opalují a to z důvodu toho, aby si připadaly atraktivnější, hubenější, prostě více v uvozovkách sexy a podceňují to riziko. To znamená, že my máme například u melanomu, máme dva píky, vlastně dvě populační skupiny, které jsou postiženy nejvíce a to jsou mladé ženy, zhruba od 20. do 30. roku a u mužské populace jsou to muži nad 50 let, kdy zase došlo k tomu, že ta kumulativní dávka, ta dávka toho ultrafialového záření, kterou nazbírali, je velmi vysoká. A muži jsou tak trošku lajdáci, co se týká preventivních prohlídek, chránění se před sluníčkem a to na ně dolehne právě kolem té padesátky.
0: Když jste říkala, že máte časté pacientky ženy od 20. do 30. roku věku, tak si říkám, že následek toho opalování tedy se ukáže velmi rychle. Mm-hmm. Když, protože kdy se dívky začnou opalovat? 15, 16?

0: zdržují, o kterých jsme tady mluvili v tom předchozím vstupu, tak i tak je tam vysoké riziko?
1: Ne, já si myslím, že ne, že pokud jsme opravdu opatrní a nespálíme se a chodíme na pravidelné prohlídky vlastně ke kožnímu lékaři, tak to riziko, že bych onemocněla melanomiem, je relativně nízké. Stále je to nádor, který je zhruba 7. až 8. nejčastější v populaci, čili určitě nepatří k těm, které by se v populaci vyskytovaly tak často. Ale my kromě melanomu máme ještě nemelanomové kožní nádory, kam patří třeba bazaliom a spinaliom, a ty jsou dokonce nejčastějším onkologickým onemocněním v populaci. Ty mají naštěstí daleko lepší prognózu, protože pokud se správně odstraní, správně vyříznou, tak vlastně je po riziku.
0: A pokud se spálí, já nevím, 15-letá slečna a 35-letá žena, tak více ohrožená nádorem melanomem je ta mladá žena?
1: Myslím si, že z těch statistik vyplývá opravdu, že čím je ranější ten věk, čím ta žena je mladší, nebo pokud se jedná opravdu jenom o dítě, tak tím vyšší je to riziko. A to z toho důvodu, že ta dětská kůže ještě nevyzrála, není tak tlustá, je podstatně tenčí, nemá ještě tak vyspělý ten pigmentotvorný systém, takže z toho vyplývají vlastně ta rizika u té dětské populace.
0: Říká Monika Arenbergerová, náš dnešní host.
2: Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
2: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Jak motivovat děti, aby víc sportovali? A co v tom může udělat stát? Myslí se dostatečně i na sportování seniorů? A jak jsme na tom v porovnání s jinými státy? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání. Hosty budou místopředseda poslanecké sněmovny a člen podvýboru pro sport Patrik Nacher z Hnutí ANO a poslanec a člen podvýboru pro sport Karel Haas z Občanské demokratické strany.
4: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a hosti povídám s dermatovenerologkou Monikou Arenbergerovou, teď tedy především o slunění, o tom, jak se správně chránit. Vy jste měli už v květnu, tuším, pravidelný a tradiční stan proti melanomu. Tak co vám řekl, co vám prozradil?
1: Tento rok byl opravdu výjimečný, protože to byl 20. ročník stanu proti melanomu, kdy po 20. opravdu jsme otevřeli stany na Václavském náměstí v Ostravě a také v Brně. Řekl nám to, že si myslím, že to je smysluplná činnost, protože jsme objevili zase zhruba asi 150 kožních nádorů, což je taková klasika, ale bavili jsme se před chvilinkou o tom, že jsem z toho měla fakt dobrý pocit. Ne z tohohle záchytu, ale z toho, že mám pocit, že lidé přišli opravdu v těch časnějších stádiích. To znamená, že ty tlusté, ošklivé, pokročilé nádory jsme letos prakticky neviděli, až na výjimky. A většina lidí přišla se měnícím znaménkem, se skvrnou, která vlastně vykazovala známky nějaké změny, ať už barvy, anebo velikosti. Takže se nám většina těch melanomů podařila zachytit opravdu včas a z toho mám velkou radost.
0: Tak a 150 záchytů, z kolika lidí? Kolik lidí se přišlo nechat zkontrolovat?
1: Je to zhruba 4000 lidí, je to asi 1000 lidí denně, které jsme schopni vyšetřit, zhruba 6 dermatologů, takže to relativně odsýpá, ale já myslím, že ten záchyt je samozřejmě nadprůměrně vysoký, když se to srovná s těmi běžnými prohlídkami, ale to je také díky tomu, že naší ambicí není vyšetřit celou populaci, která zrovna je na Václavském náměstí, ale že se snažíme opravdu selektivně oslovit populaci, která by měla na vyšetření přijít. A to jsou lidé se světlou kůží, s více než 50 znamenky na trupu, lidé, kteří vědí, že se třeba v dětství spálili nebo byli na nějaké rizikové dovolené, a všichni ti, kteří mají nějakou genetickou zátěž. To znamená, že vědí, že v pokrevním příbuzenstvu mají už někoho, kdo kožní rakovinu prodělal.
0: Jak se to potom sděluje, ta diagnóza, nebo to, že to znamínko není v pořádku? Vy v tu chvíli nevíte úplně stoprocentně, že to bude melanom, nebo už ano?
1: No, já, protože používám dermatoskop, tak přesnost mého vyšetření se pohybuje mezi 80 až 90%. Takže už jsem si myslím velmi exaktní v té diagnóze, kterou tam stanovím, ale tak to má být, že jo? Proto tam ty lidé přicházejí a není to nikdy jednoduché, jako vyřknout to slovo kožní rakovina, říct s pacientovi, že má melanom, není vůbec jednoduché, ale já samozřejmě to poslední slovo v téhle diagnóze má histopatolog, můj kolega, který se podívá pod mikroskop a řekne, opravdu tohle to je melanom. Takže vždycky říkám, je tady podezření na vyříznutí, musíte přijít, ale o tom, o jaký nádor se jedná, se pobavíme za 14 dní, když se to znaménko vyřízne.
0: Jdou všichni potom, myslím, když jim sdělíte tu nepříjemnou zprávu nebo podezření, tak řeší, stalo se vám, že prostě se na to v úzovkách někdo vykašlal, třeba i ze strachu?
1: Stalo. Zejména v těch ročnících asi před 10 až 20 lety, tak mám pocit, že v Čechách byl hodně rozšířený mýtus, že na znaménko, které se mění, by se nemělo vůbec sahat. To znamená, nemělo by se chirurgicky vyřezávat, neměla by se z něj dělat biopsie a podobně, že znají třeba někoho, sousedku, který si nechal vyříznout znaménko a pak na to zemřel. A to byl takový mýtus, který jsme tady snažili se opravdu intenzivně vyvracet a myslím, že se nám to podařilo. Takže dneska bych řekla, že třeba jeden, dva lidé nedorazí, a to z toho důvodu, že prostě nemůžou najít nemocnici, kam měli přijít, ale přijdou ke svému spádovému dermatologovi, ale stále jsou lidé, kteří prostě se zaleknou té diagnózy a řeknou si, ale teď ona, ta doktorka, se možná zmýlila a já s tím ještě počkám. I takové případy se stávají.
0: Monika Arenbergerová je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host je s námi dnes dermatovenerologka Monika Arenbergerová. Před námi jsou prázdniny, budeme cestovat mimo jiné i letecky. Kdo je takovým adeptem na to se na cestu letadlem předpřipravit a nejenom přijít včas a sednout do letadla?
1: To je dobrá otázka, protože tady se pravděpodobně vy narážíte na téma žilní nedostatečnosti, což je v populaci velmi časté téma. Žilní nedostatečnosti až ať o té úplně, dejme tomu toho počátečního stádia, kdy máme drobné žilky na nohou, až po to, že nás opravdu trápí třeba otoky nohou, tak takovými problémy trpí až 80% populace. U žen je to častější, 60% z téhle populace jsou ženy, což pravděpodobně souvisí s estrogeny a vůbec s hormony. A já myslím, že je hodně důležité si právě říci, že bychom se na cestu letadlem, ale třeba i na dlouhou cestu autem měli připravit, tak aby to neodnesly naše kotníky, naše žíly a vůbec naše nohy. A měli bychom ideálně dodržovat nějaká pravidla, ke kterým patří například nošení kompresivních podkolenek. Ty kompresivní podkolenky samozřejmě, že jsou ještě lepší punčochy nebo punčocháči, ale já myslím, že to je hodně nepraktické, protože je v nich poměrně teplo, ale kompresivní podkolenky to jsou vlastně takové stahovací podkolenky, které můžeme mít na tu cestu, nadat si je ráno a vlastně přežít s nimi úspěšně ten let. Pak to ještě můžeme doplnit dalšími pravidly, to znamená hodně pít, vyhýbat se raději alkoholu a nebo také kofeinu, nápojům kofeinem, které vlastně odvodňují a můžou zase vlastně negativně ovlivnit ten žilní systém. A také si třeba dělat nějakou žilní gymnastiku. Já jsem na to nikdy nevěřila. Nevěřila jsem, že pár kroužků v posteli večer před spaním může tak krásně vlastně odlehčit ty dolní končetiny.
0: Už jsem začala kroužit. Dolní končetinu,
1: jen
0: to říkáte. Ale ty jste možná některé zklamala, protože někteří si zkracují cestu alkoholem, aby jim to rychleji uteklo. Ale toto, jak ta předpříprava, se nemusí týkat všech. Je to u lidí, kteří, řekněme, mají nějaké problémy, žilní nedostatečnost, metličkové žilky, tak se tomu říká. Nebo by to měl absolvovat každý?
1: Já myslím, že třeba u žen 40+ by to měla dodržovat prakticky každá žena, protože dejme tomu, ten žilní systém už je načatý. Nechci tím strašit, ale z mé zkušenosti, když se pak podívám, třeba operuju ženy a podívám se na jejich nohy, tak ty známky žilní insuficience, žilní nedostatečnosti vidím opravdu, dejme tomu, u 8 z 10 žen. Ať už se jedná o drobné metličkové varixy, nebo tam vidím třeba otoky, začervenalou pokožku. Někdy si to ženy ani vlastně nespojí s tou žilní insuficiencí. A pak to může také souviset s takzvanými křečáky, křečovými varixy, vlastně, které vidíme na těch dolních končetinách, až právě po tu extrémní formu, která se týká toho, že ty nohy jsou oteklé nejenom večer, ale jsou třeba oteklé až přes den, až po to úplně fatální nebo to nejhorší stádium, kdy vznikne vlastně bercový vřed. A je to civilizační choroba, která samozřejmě souvisí s tím, že máme nějakou genetickou zátěž, ale souvisí i s naším špatným životním stylem. To, že dlouho posedáváme, že si vlastně nedáváme nohy nahoru tak, jak bychom měli, že nenosíme kompresní podkolenky, že se tomu žilnímu systému nevěnujeme tak, jak bychom měli, a pak to třeba zbytečně musí skončit operací. Takže ta prevence je tady stejně důležitá jako u ostatních oblastí v medicíně.
0: Je jedno, jakou délku letu absolvujeme, nebo od nějaké hodiny, od nějakých hodin?
1: Já si myslím, že tady je ta zátěž zhruba o 2 hodin výše, že pokud absolvujeme opravdu krátký let, tak je to na úrovni toho, že sedíme prostě někde na židli, takže já si myslím, že ten let třeba hodina, hodina a půl rizikový není, ale pokud letím na větší vzdálenost, tak bych ty kompresní podkolenky si opatřila. Dneska nemusí být jenom na lékařský předpis, můžeme si je koupit ve zdravotnických potřebách. Třeba i nějaké, dejme tomu, více sexy, než jenom takové ty, které nosila naše babička, mají různé barvy, mají i květínkové, mají růžové, bílé, takže to může být docela hezký doplněk na naší cestu.
0: Tak a jenom když jsi zmínila metličkové žilky, dají se odstranit jinak než třeba laserem, nějakým zákrokem? Existují nějaké zázračné krémy?
1: Tady vás zklamu, bohužel ne. Tady opravdu vlastně ani žádná prevence těch metličkových varixů neexistuje, krom toho, co jsem říkala, protože většinou je to věc, která je geneticky podmíněna. A ty metličkové drobné varixy mohou mít ženy už velmi mladé, třeba kolem 20. roku. Tady bych na první místo postavila už zmiňovaný cévní laser, pak se dají použít různé injekce, kterými se takzvaně obstřikují, ale vždycky ta cesta k odstranění těchto metličkových varixů je vlastně invazivní.
0: Říká Monika Arenbergerová, náš dnešní host.
2: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Do Alex a host dnes zavítala dermatovenerologka Monika Arenbergová. Paní profesorka je takovou reklamou na krásnou zdravou pleť.
1: No, moc děkuji,
0: vás to jste posluchači nevidí, ale ano, ano, je to tak. Tak možná, když prozradíte našim posluchačům, nebo spíš posluchačkám, co používat, tedy nebudeme jmenovat značku, ale co dát na pleť, aby jsme ji zbytečně třeba nezatěžovali a naopak ji prospěli. Dneska toho je tolik.
1: Určitě. Já bych řekla, že ta skincare, vlastně ta kosmetika, která se dneska používá, že to je taková malá džungle, kterou nám internet nabízí, že je velmi těžké se v tom zorientovat. Takže vždycky doporučuji se poradit třeba s lékařem, ať už je to dermatolog, ale můžete se samozřejmě poradit i v lékárně o tom, které krémy doporučují. A já jsem spíš příznivec minimalismu, protože moje pleť je velmi citlivá, musím opravdu velmi dobře vybírat, co si na kůži dám. A myslím si, že ten skincare by se měl opírat o 3 kroky, to znamená čištění pleti, které by mělo být ráno i večer, nějakým jemným cleanserem nebo nějakou micelární vodou, a to i v případě, kdy nepoužiji make-up nebo pudr. A to z toho důvodu, že ta kůže je zanesená potem, mazem, mohou tam být různé nečistoty, zejména pokud žijeme třeba ve městě. Tím druhým krokem by měla být hydratace a ta by měla být přizpůsobena tomu, jaký typ pleti mám. Pokud mám suchou pokožku a snesu nějaký mastnější krém, tak klidně po něm sáhnu. Pokud naopak mám pocit, že moje pleť je masná, tak bych sáhla po něčím hydratačním velmi lehkém. A tím třetím krokem, když se bavíme o létě, tak by mělo být SPF, to znamená krém s SPF, a ten jde vždycky jako poslední třetí vrstva. A když se bavíme o té hydrataci, zejména třeba večer, tak tam už to můžeme doplnit o nějaké chytré molekuly. To znamená, že pokud nás trápí hyperpigmentace, tak bych zvolila třeba niacinamid anebo retinol. Pokud máme kůži, která je, dejme tomu, trošku mdlá, nemá ten lesk, nemá to glow, tak bych třeba sáhla po nějakém krému s vitaminem C a vždycky bych tam přidala nějakou molekulu, která by mohla ještě vylepšit ten náš vzhled.
0: Tak a teď ruku na srdce, když přijdete třeba z nějakého večírku, z nějaké společenské akce, chce se vám vždy perfektně odlíčit, aby pleť byla čistá na noc?
1: Tak to udělám vždycky. Jako opravdu bez toho bych nešla do postele, to mám prostě zažité, že jako čištění pleti je alfa omega. Já myslím, že bych ani neusnula, kdybych na sobě měla nějakou vrstvu make-upu, takže čištění to je opravdu základ. Jako samozřejmě, že pokud přijdu někdy opravdu velmi pozdě, tak si to možná rozmyslím, ale určitě ten spánek není tak kvalitní, jako kdybych byla neodlíčena.
0: A bylo, nebo experimentovala jste někdy s kosmetikou? Sáhla jste třeba vedle?
1: Určitě. Já tím, že jsem dermatolog, tak mám k dispozici řadu krémů na zkoušení a také se pohybuji na sociálních sítích a tam si opravdu dávám záležet na tom, abych doporučovala jenom krémy, které mám sama osobně vyzkoušené, anebo je mám vyzkoušené na svých dcerách. Takže tady opravdu jako strašně snažím o to, aby to byla i moje osobní zkušenost a nejenom cena, anebo to, co se veřejně doporučuje. A takže jsem musela vyzkoušet řadu prostředků a už jsem si taky vyrobila takzvanou periorální dermatitidu, což je vlastně ekzém na obličej, který vzniká z toho, že překombinuje ta různé preparáty. Protože jsem ten večer toho na sebe navrstvila, dejme tomu 10 vrstev různých od retinolu, vitamínu C až po nějakou exfoliaci. A negativně se to právě odrazilo na stavu mé pokožky. Takže pokud dámy začínáte s nějakou novou molekulou, o kterých jsem tady hovořila, tak to dělejte pomalu. Přijdete si jednu molekulu, pak tam může tam navrstvit ještě druhou a třetí, ale tím základním principem je, že musíte v té pokožce cítit dobře. A to si může každá pokožka dopřát jinak. Někdo snese vlastně jenom hydratační krém s nějakou kyselinou hyaluronovou, někdo snese třeba klidně 5 vrstev sér. Takže to si musíte vždycky nakombinovat a vyzkoušet na svojí pokožce, tak abyste se v ní cítili dobře.
0: Takže vy jste se doslova obětovala pro to, abyste mohla dobře poradit.
1: To jste řekla krásně a doteďka toho lituju a od té doby si dávám pozor.
0: Monika Arenbergerová je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Kůže a správná péče o ní v době, kdy na něj dopadají silné sluneční paprsky, to je hlavní téma, které dnes v Alex a host probírám s naším dnešním hostem a tím je dermatovenerologka Monika Arenbergerová. Když už se špatně staráme o kůži a spálíme se, funguje tvaroh, jogurt, nebo je to mýtus?
1: No, pokud nemáme nic lepšího, tak bych klidně dala zavděk i tvarohu anebo nějakému bulharskému jogurtu, který je bohatý na probiotika. Proč ne? Oni mají hezké chladivé, vlastně ty efekty, jak už jsem říkala, obsahují probiotika různé, takové ty flóry, které by nám teoreticky mohly pomoci zlepšit naší imunitu kůže. Ale pokud mám třeba doma pantenol, pantenolovou pěnu, pokud mám doma nějakou chladivou emulzi, která je bohatá na antioxidanty, kterou mám v ledničce, tak je to naprosto ideální. Já bych jenom chtěla upozornit na to, že se většinou lidé spálí na takzvaných slunečních terasách, kam patří třeba nos nebo ramena nebo zátylek, ale v poslední době se velmi často setkáváme s tím, že mají třeba ženy spálenou pěšinku. To nečekají, protože mají husté vlasy, ale i přesto, protože se pohybují hodně na sluníčku, jedou na kole, hrají golf nebo hrají tenis a nemají pokrývku hlavy, tak si můžou třeba spálit pěšinku, což může být zase z rizikové z pohledu kožních nádorů. Právě ve kštici, ať už je to bazaliom nebo melanom. Proto byla dneska vyvinuta i speciální vlasová séra, která mají pečující vliv vlastně na pokožku hlavy, ale mají také zároveň SPF-ko.
0: Takže se budeme mazat úplně celý.
1: No tak těch lahviček bychom pak na tu dovolenou museli vozit opravdu hodně, ale pokud vím, že jsem se jednou spálila pěšinku, tak doporučuji, abychom nad tím přemýšleli a koupili si něco takového, protože dneska těch ochranných krémů je opravdu celá řada. Pokud máte doma děti, tak si koupíte něco z těch dětské řady. Pokud máte někoho, kdo se třeba často spálí pod očima nebo leze někde po horách, tak jsou dobré takzvané tyčinky s SPF-kem, které vypadají vlastně jako rtěnka nebo jako tuhý deodorant a mají velmi dobré krycí vlastnosti. Pokud doma máte malé dítě, které vám stále utíká před tím, když ho mažete, tak jsou dobré třeba UV mlhy, které obsahují SPF-ko v té mlze. Takže já myslím, že dneska se vlastně nikdo nemůže vymlouvat na to, že si nenašel ten optimální SPF faktor.
0: Takže na dovolenou jeden kufr navíc.
1: No tak já my ženy víme, o čem mluvíme.
0: Bez pochyby. Čili ten tvaroh či jogurt není tedy mýtus, pomůže. Slyšela jste nebo zaznamenala jste nějaký mýtus, který vás třeba i pobavil?
1: Já si myslím, že jsou různé babské recepty, které mě třeba pobaví. Vím, že hodně česká populace trpí na to, že si myslí, že třeba kožní nádor může odstranit vlaštovičníkem nebo různými bylinami, jak dobrý je heřmánek, měsíčková mast, ale z mého pohledu, jako z pohledu dermatologa, heřmánek patří těm nejčastějším alergenům na kůži. Já ani nemusím měsíčkovou mast, protože i měsíček může být potenciálním alergenem. Takže já se tak trošičku téhleté bylinné říši vyhýbám, nedoporučuji a myslím si, že skalpel určitě nenahradí vlaštovičník, takže vždycky je lepší konzultace u dermatologa, než si najdu nějakou zaručenou babskou radu na internetu.
0: Byl ten vlaštovičník dobrý na bradavice, nebo to je také mýtus?
1: Ano, ono je to takové leptadlo, které se i moje babička ho používala, já si pamatuju, že ho vždycky na zahradě intenzivně hledala, tak aby si tím vyléčila třeba bradavici, ale dejme tomu, jako na nějakou ranou fázi bradavice může pomoct. Ale já si myslím, že na nějakou pokročilou bradavici je určitě lepší vzít tekutý dusík.
0: Takže návštěvy u vás se nevyhneme. Tady.
1: Je to tak.
0: Vlaštovičník nás nespasí. Máme posledních pár vteřin našeho povídání. Prozraďte, kam se chystáte na dovolenou. Budete někde pod slunečníkem nebo do chladu?
1: Bude to určitě k moři. Já se moři nevyhýbám, protože vím, jak se bezpečně chránit. Takže a miluju vodu. Můj manžel strašně rád plave. V podstatě je těžké hosté z toho bazénu nebo z toho moře. Určitě ano, má obleček, je to tak, má obleček, tak ho všichni poznáte. Já obleček nenosím. Já se raději věnuji svému klobouku a nějakému vysokému SPF-ku, čili bude to někde u moře. My jsme se ještě nestanovili, kde to místo bude té dovolené, ale věřím, že tam nepodcením pravidla bezpečného chování na slunci a můžeme to vidět pak na sociálních sítích, například na mém Instagramu.
0: Krásnou dovolenou přeju a děkuji, že jste našla čas na Alex a host Monika Arenbergerová.
1: Já přeju všem krásné a bezpečné léto.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšipneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4500 Kč za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce června 2026. www.nejlevnějšipneu.cz. Český rozhlas Pardubice, zprávy.
2: Některé obce v Pardubickém kraji sahají do rezerv kvůli platům školních uklizeček a kuchařek. Ve Vápeném Podole na Chrudimsku získají záložní zdroj vody. Ozbrojený muž z Čelákovic má zbrojní průkaz oficiálně, ale nevlastní žádnou zbraň, uvedla policie. V kraji dnes čekejte polojasno až oblačno a teploty do 28 stupňů. Dobré úterní odpoledne u zpráv přeje Michaela Spáčilová. Některé radnice v Pardubickém kraji musí přispívat na mzdy nepedagogických pracovníků. Výše příspěvku od státu jim neumožňuje uhradit veškeré náklady. Například velcí zřizovatelé škol Pardubický kraj a město Pardubice počítají s doplatky na neučitelské profese v řádu desítek milionů korun. Výdaje navíc řeší také malé obce.
3: Třeba Bojanov na Chrudimsku zřizuje školu pro 170 dětí. Z rozpočtu musel vydat na mzdy kuchařek a uklízeček přes 4 miliony korun. Obec zároveň zvažuje, že od okolních obcí začne vybírat příspěvky za přijaté děti. Do rozpočtových rezerv sáhla třeba i Cerekvice nad Loučnou na Svitavsku. Snižovat počty nepedagogů oslovené obce zatím nemusí. Ondřej Wolf, Český rozhlas.
2: Ve Vápeném Podole na Chrudimsku získají záložní zdroj vody. Obec má problémy s nedostatečnou kapacitou sítě. To brzdí třeba také novou výstavbu. Zaplatila si proto průzkumné vrty a teď získala i první souhlas s napojením dalšího zdroje. Radnice v Ústí nad Orlicí nabízí k prodeji soubor pozemků v lokalitě Nová Dukla. Informuje o tom na webu. Dohromady 7 parcel je určených k výstavbě bytového domu nebo k podobnému záměru. Minimální kupní cena za všechny pozemky je 34,25 milionu korun a je možné koupit je jenom jako celek. Zájemci mohou podávat nabídky do 31. července. Hledaný ozbrojený Petr Šimon nemá oficiálně registrovanou žádnou střelnou zbraň. Českému rozhlasu to řekla policie. Po 55-letém muži začaly hlídky pátrat po 7. hodině ráno, kdy mířil k učilišti v Čelákovicích. Tam v minulosti působil jako učitel. Pokračuje policejní mluvčí Barbora Šnévajzová.
4: 55-letý muž je držitelem zbrojního oprávnění, nicméně v současné době na sebe nemá registrovanou žádnou zbraň.
2: Naposledy svědci muže ráno viděli v Brandýse nad Labem. Měl na sobě červenou kšiltovku, světlou bundu, tmavé kalhoty a v ruce zavazadlo. Podle policie je ve špatném psychickém stavu. Jezdí v modrém voze Škoda Fabia, půjčil si ale také druhé auto, vínový Renault Megane. Sport. Čeští fotbalisté dnes odletí do Mexika, kde ve čtvrtek ráno našeho času zakončí soubojem s domácí reprezentací skupinu mistrovství světa. Po prohře s Jižní Koreou a remíze s Jihoafričany zajistí národnímu týmu postup do play-off nejspíše jen výhra. Utkání Mexiko-Česko začne ve čtvrtek ve 3 hodiny ráno našeho času. Počasí. V Pardubickém kraji dnes čekejte polojasno až oblačno, večer se bude vyjasňovat, nejvyšší denní teploty 25 až 28 stupňů. Noc bude na východě Čech většinou jasná, nejnižší noční teploty 16 až 13 stupňů. A zítra čekejte v regionu jasno až polojasno, středeční teplotní maxima 28 až 31 stupňů a na horách 22 až 25 stupňů Celsia.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Odstavená dodávka překáží na dálnici D11, stojí za 12. kilometrem ve směru na Prahu. A pokud míříte na sousední Rychnovsko, čekejte komplikace přímo v Rychnově nad Kněžnou. V ulici Nové domy bouralo osobní auto s koloběžkou, tak dejte pozor a dobře dojeďte.
5: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: A je to úterní, dobré odpoledne Českého rozhlasu Pardubice, 23. červen v kalendáři Zdeňka a Zdena. Přejeme všechno nejlepší. Peklo čeká podle obránce národního týmu Tomáše Holeše na českou reprezentaci v Mexiku během třetího utkání na mistrovství světa ve fotbale. Proč, to si povíme v dobrém odpoledni a nebude to samozřejmě jenom o fotbale. Za chvilku se podíváme třeba do zámrzku na Orlicko-Ústecku, kde obec nechala obnovit historický altán v zámeckém parku. Přestože se jedná o drobnou stavbu, oprava nebyla vůbec snadná. A proč, i to se od nás dozvíte už za chvilku. Z muziky Daniel Landa, Katapult a nebo Olga Lounová. Hezké úterý.
5: Dobré odpoledne s Miroslavem Hrubanem.

Já nesnídám sám, skupina Katapult ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice. Je 14 hodin 11 minut, no tak spíš než na snídani je čas zakousnout nějakou dobrou, pokud možno osvěžující svačinu. A my vám k tomu zahrajeme za chvilku, nabídnu třeba Modern Talking nebo také Bonnie M. Ale ještě předtím informace, která dorazila ze Všestar. Experimentální archeologové z archeoparku Všestary totiž opět vyrazili na cestu Egejským mořem ve člunu dlabaném z jednoho kusu kmene. Expedice vedená ředitelem parku Radomírem Tichým si klade za cíl zdolat asi za 14 dnů trasu po moři mezi ostrovy dlouhou přibližně 450 kilometrů. Archeologové věří, že námořní experiment lépe objasní nejpravděpodobnější trasu neolitické migrace v této části Egejského moře. Zatímco dříve expedice Monoxylon zapojovala plachtu asi v 5% času trvání, letos by ji rádi využili nejméně z poloviny. Jinak ta samotná a plachta byla vyrobená tradičními postupy z lipového líka. Expedice má v záloze ještě jednu plachtu, a ta je zase ze lnu. No a k plavbě, jak určitě víte, archeologové používají člun, který vyrobili už pro tu předchozí plavbu. Má délku 11,5 metru, široký až 120 cm. Vejde se tam 22 členů posádky, včetně kormidelníka. No a předlohou plavidla je 8000 let staré neolitické plavidlo s plochým dnem, objevené v roce 1994 nedaleko Říma v jezeře. Pátá expedice v dlabaných člunech Monoxylech navazuje na výpravy z let 1995, 98, 2019 a 2023. Tak my přejeme všem experimentálním archeologům, kteří se toho účastní, aby v pořádku dorazili až do svého cíle. No a samozřejmě s napětím budeme jejich plavbu Egejským mořem sledovat.

0: Český rozhlas Pardubice právě teď.
1: A jedna aktuální informace. Hledaného Petra Šimona zadržela před 14. hodinou pražská policie ve Strašnicích. Bude zjišťovat okolnosti, jenom doplním, že ráno byl v Čelákovicích u školy se zbraní. A další informace se dozvíte ve zprávách Českého rozhlasu Pardubice v 15 hodin.
0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Karavana mraků. Daniel Landa ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice. Obec Zámrsk na Orlicko-Ústecku nechala obnovit altán v zámeckém parku. Drobná stavba z konce 19. století je zajímavá tím, že kombinuje čínskou architekturu s českým lidovým stylem. Je součástí památkově chráněného zámeckého areálu a její úpravy tak musely být pod přísným dohledem památkářů. Natáčela reportérka Českého rozhlasu Pardubice Barbora Soukupová.
1: Před těmi úpravami to bylo ve stavu dezolátním, se dá říct, protože tam nebyly bočnice, nebyly tam dveře, nebylo tam zasklení, dřevo bylo zdegradované, střecha byla v žalostném stavu.
2: Popisuje pan Pavel.
1: Takže rozhodně ta investice, která se do toho dala, je dobře. Je to krásný, hlavně doufám, že nám to dlouho vydrží v tomto krásném stavu.
2: Altán z konce 19. století původně sloužil šlechticům k reprezentaci nebo občerstvení, říká Jan Krátký z památkového ústavu Pardubice.
3: Vznikl invencí rodiny Gotů, což byli majitelé tady zámku. Je to vlastně prolnutí dvou takových trendů, které byly v té době velmi běžné. A to je jeden trend, a to jsou čínské stavby, právě zejména na té střeše.
2: Ta střecha je oplechovaná a má takové ostré tvary. Je to osmiúhelník.
3: Ano, je to osmiúhelník a pak ta spodní část, která je právě ten lidový trend, a to jsou ty vyřezávané dřevěné části, které jsou zasklené.
2: Altán po roce 1945 chátral. Cílem opravy bylo vrátit mu původní podobu a zbavit ho úprav ze 70. let, které nerespektovaly původní vzhled nevhodnou dlažbou, použitím palubových prken a tak dále. Důležité bylo dodržet také původní stavební postupy, říká projektant obnovy Martin Tesař.
4: No, že nebudeme dřevo spojovat vruty, ale dřevěnými kolíky a tabulky skla jsou samozřejmě zasklený nakyt, jak se to dělalo dřív běžně. Je tady použito sklo s optickým neklidem, jak se odborně říká, to znamená zvlněné skleněné tabule, protože před 100 lety nebyli schopni tou technologií vyrobit tak dokonale rovné sklo, jak to známe dnes, a tak podobně.
2: Zatímco samotná obnova drobné památky trvala asi rok, přípravy začaly už v roce 2018, protože bylo nutné nejdřív provést restaurátorský a stavebně historický průzkum. O obnovu se také musela postarat řada řemeslníků z různých oborů, říká starostka Zuzana Tvrzníková za STAN.
5: Altán stojí na podstavci. Ten musela udělat stavební firma a veškeré ty dřevěné části postupně byly rozebrány úplně do nejmenšího detailu, tak, aby bylo možno znovu celou tu stavbu sestavit tak, jak má být, buď z restaurovaných částí nebo z doplněných. Takže zmínila jsem stavaře, samozřejmě truhláři, tesaři, klempíři, pasíři a kameníci. A sochař. A abych nezapomněla, i sklář.
2: Za obnovu altánu obec zaplatila asi 3,5 milionu korun. Použila na to i dotaci z evropských peněz. Ze Zámrsku Barbora Soukupová, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Orlicko-Ústecku. Český rozhlas Pardubice. Žijeme tu s vámi.

0: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
1: Nabídneme nahrávku z Gočárovy galerie. Přivítali jsme tam zpěváka Milana Drobného.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Východočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
2: Klášterní zahrady v Litomyšli jsou teď plné života.
1: I tam se totiž zabydlela Smetanova Litomyšl.
2: A my se tam nastěhujeme taky.
1: Atmosféru vám v živém vysílání přiblížíme s festivalovými hosty a kvalitní hudbou.
2: Poslechněte si přímý přenos z litomyšlských klášterních zahrad.
1: Nebo přijďte mezi nás.
2: Těší se na vás Jitka Slezáková
1: a Mirek Hruban.
0: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
3: Sázím se, o co chcete, že na světě není.

0: Poslední zápas ve skupině rozhodne o tom, jestli česká reprezentace postoupí do vyřazovací části mistrovství světa ve fotbale, nebo se s turnajem, který hostí Spojené státy americké, Kanada a Mexiko, rozloučí. Národní tým bude hrát právě proti domácímu Mexiku, které musí v ideálním případě porazit, a to na legendárním azteckém stadionu pro 87,5 tisíce lidí.
1: Cielito Lindo, nejslavnější mexická lidová píseň, která se proslavila hlavně díky nakažlivému refrénu. Ay, ay, ay, canta y no llores. V překladu zpívej a neplač.
2: Čeká nás peklo, bych řekl, ale já myslím, že si to všichni užijeme, protože ta atmosféra bude skvělá a myslím si, že, jak jste říkal, už to asi nikdy nezažijeme hrát s Mexikem u nich na takovýmhle stadionu, takže my se na to těšíme.
1: Řekl za hráčskou šatnu obránce národního týmu Tomáš Holeš, který na klubové úrovni obléká dres pražské Slávie, takže domácí zápasy hraje v Edenu. Největší fotbalový stadion v Česku má oproti tomu aztéckému čtyřikrát menší kapacitu.
2: Je to obrovský, celkově ty stadiony tady v Americe jsou nádherný, jsou obrovský, takže ty atmosféry si užíváme.
3: Člověk sní o tom, že bude hrát fotbal na takovém stadionu. Obléct si pak dres národního týmu je podle mě něco neuvěřitelného. Zítra to budou jiní a pozítří zase další, ale teď je řada na mě, abych tu byl, vážil si toho a užíval si to.
1: Doplnil Holeše obránce Mexika Edson Alvarez. Utkání Mexiko-Česko začne ve čtvrtek ráno a my vám ho nabídneme v přímém přenosu na digitální stanici Radiožurnál Sport. Z Texasu Mikuláš Jáša, Český rozhlas.

0: Boty z kůže toulavých psů, o nich zpíval Michal Tučný ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice. A pokud patříte k milovníkům záhad, tak teď dobře poslouchejte. Slyšeli jste už někdy o kounovských kamenných řadách? Historickou záhadu podhalí právě teď dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že v přírodním parku Džbán na náhorní plošině Rovina, nedaleko obce Domoušice v okrese Louny, se nachází jedna z největších archeologických hádanek u nás? Na ploše 11 hektarů se rozkládá 14 neúplných rovnoběžných řad, tvořených více než 2000 neopracovaných křemencových balvanů. Tyto takzvané kounovské kamenné řady, orientované téměř přesně v severojižním směru, lákají badatele už od roku 1934, kdy na ně upozornil učitel Antonín Patejdl. Dodnes nikdo s jistotou neví, kdo a proč je tam vyskládal. Byla to pravěká megalitická observatoř, kultovní místo, pravěký kalendář nebo obyčejné novověké mezepolí z dob, kdy na místě dnešního lesa byla hospodářská půda? Archeologické výzkumy ani pilové analýzy dosud nepřinesly jednoznačné datování. Mezi nejznámější solitérní kameny patří šestitunový gibbon a puklinami protkaný Pegas. I přes poškození lesní těžbou v 80. letech zůstávají řady unikátním dokladem lidské činnosti v krajině a lokalita je chráněna jako kulturní památka.
1: Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem.

0: sedával tiše nad sklenicí piva v Mexiku na Palackého ulici v Pardubicích. Jen málo kdo věděl, že buldozerista Bedřich Dvořák býval pilotem britského královského letectva, který za bitvu o Anglii dostal vyznamenání od samotné královny. Že ho německý Messerschmitt sestřelil nad Lamaňským průlivem a že rok kopal s dalšími zajatými letci tunel ze saganského zajetí. Bedřich Dvořák zemřel v roce 1973 v úplném zapomnění. Poslechněte si jeho neuvěřitelný příběh. Už tuto neděli po 18. hodině seriál Královský pilot Bedřich Dvořák pro vás na nedělní vlně z Pardubic připravila Šárka Kuchtová.
1: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

bez adresy a bez dechu. Bydlí v něm, nechci říkat víla, ale co na tom, i kdyby byla.

Když se někde objeví obrázek pořízený známým astronomem a astrofotografem Petrem Horálkem, vždy to stojí za to. No a tentokrát svým objektivem překonal vzdálenost ze Seče až k italským Benátkám, když během první letní noci zachytil na obloze mimořádně vzácný jev. Na první pohled by si na té výsledné fotce člověk všiml především hvězdné oblohy a pásu Mléčné dráhy, ale ten skutečný poklad se ukrývá nízko nad obzorem. Nenápadné červené záblesky totiž nevznikly nad Sečí ani nad Českem, pocházely z mohutné bouře, která v tu dobu řádila nad severním Jadranem v oblasti Benátek. Právě nad touto vzdálenou bouří se pak objevili takzvaní červení skřídci. Navzdory trochu pohádkovému názvu nejde o žádnou legendu, ale o skutečný atmosférický jev, který vědci zkoumají několik desetiletí. Červení skřídci jsou velmi krátké světelné záblesky vznikající vysoko nad bouřkovými oblaky. Objevují se ve výškách přibližně 50 až 95 km nad zemským povrchem, tedy mnohem výš než ty běžné klasické blesky, které známe, a vznikají jako reakce na mimořádně silné elektrické výboje mezi bouřkovým mrakem a zemí. Pro lidské oko bývají skoro nepostřehnutelní, trvají jenom tisíciny až setiny sekundy a mají, jak název napovídá, charakteristickou červenou barvu. Právě proto je jejich zachycení výzvou i pro zkušené fotografy, což naštěstí Petr Horálek je, a když zalovíte na internetu, můžete tuhle fotku, která se skutečně povedla, obdivovat. Krištof právě teď a přejeme dál pohodové úterý s Českým rozhlasem Pardubice.

0: Anna Zemánková začala kreslit, když děti odrostly. Každé ráno při klasické hudbě tvořila fantazijní květy a ornamenty, které dodnes fascinují celý svět. Největší výstava její tvorby v Česku právě probíhá v Gočárově galerii v Pardubicích. Do 28. září. Více na www.gočarovagalerie.cz.
1: Mediálním partnerem galerie je Český rozhlas Pardubice.
2: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
3: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
2: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
3: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
2: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
3: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.
4: Český rozhlas Pardubice, zprávy.
5: Pardubický 6. městský obvod plánuje mimořádné zastupitelstvo kvůli kauze manipulace s veřejnými zakázkami. Opravy silnice mezi Českou Třebovou a obcí Skuhrov začnou na konci června. Policie zadržela ozbrojeného muže, po kterém od rána pátrala. A počasí na zítřek v kraji čekejte jasno až polojasno a teploty do 31 stupňů. Zprávy s Michaelou Spáčilovou. Dobré úterní odpoledne. Městský obvod Pardubice 6 chce svolat mimořádné zastupitelstvo kvůli podezření na manipulaci s veřejnými zakázkami. Na svém jednání se na tom shodli koaliční zastupitelé. Zasedání by se mohlo uskutečnit pravděpodobně příští týden. Policie v případu zahájila trestní stíhání 8 lidí a 7 firem. Jejich jména ale zveřejnit nechtěla. Na konci června začnou opravy silnice mezi Českou Třebovou a Skuhrovem. Kromě zastavěné části obce dělníci zrekonstruují i více než kilometr dlouhý navazující úsek směrem na Českou Třebovou. Práce by měly trvat do poloviny listopadu a Pardubický kraj za ně zaplatí necelých 45 milionů korun, říká hejtman Martin Netolický z hnutí 3PK.
6: Jedná se o poslední úsek na silnici 3. třídy z České Třebové do Skuhrova. Dva úseky byly realizovány už v předchozích letech, nicméně intravilán obce realizován nebyl, proto přistupujeme letos k celkové obnově. Je zde velký rozpad vozovky a je potřeba provést i nejrůznější odvodňovací práce.
5: V Heřmanově městci přestanou vyvážet neočipované popelnice. Radnice postupně zpřesňuje evidenci odpadu a plánuje zavést systém, kdy domácnosti platí podle počtu svobod. Neoznačené nádoby nebudou popeláři vyvážet od začátku září. Policisté v pražských Strašnicích zadrželi ozbrojeného muže, po kterém od rána pátrali. Informovali o tom na síti X. 55-letý muž podle policie odjel ráno ozbrojený k učilišti v Čelákovicích u Prahy, kde měl podle policie vazby. Po muži od rána pátrali desítky policistů ve Středočeském a Královéhradeckém kraji i v Praze. Hlídky měla také preventivně před ministerstvem školství i vnitra. Energetická společnost ČES založila novou dceřinou společnost, do které vloží distribuční sítě a zákaznické služby. Českému rozhlasu to řekl generální ředitel ČES Daniel Beneš.
7: Vznikly dneska. Jste úplně první, komu to říkáme. Ta dceřiná společnost se bude jmenovat ČES Energy.
5: Cílem celé transformace ČES a vyčlenění zákaznické části do dceřiné společnosti je, aby stát 100% ovládl výrobní část energetické firmy.
4: Počasí.
5: Noc bude na východě Čech většinou jasná, nejnižší noční teploty 16 až 13 stupňů. Zítra čekejte jasno až polojasno, středeční teplotní maxima 28 až 31 stupňů. Na horách 22 až 25 stupňů Celsia. Povane slabý proměnlivý nebo vítr severních směrů. Rozptylové podmínky budou ráno a večer mírně nepříznivé, během dne pak dobré, tlak zítra slabě klesne a večer slabě stoupne a bio bude na dvojce, to je střední zátěž.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
5: Ze silnic Pardubického kraje nemáme aktuálně hlášenou žádnou dopravní nehodu. Pokud míříte do sousedního Hradce Králové, projíždějte se zvýšenou opatrností v ulici Za Škodovkou, bouralo tam osobní auto. Tolik doprava, dobře dojeďte.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: Po zprávách pokračuje úterní dobré odpoledne Českého rozhlasu Pardubice. To dnešní má datum 23. června a když už mluvím o datu, kouknu rovnou do kalendáře. Zdeňka a Zdena slaví. Tak ještě jednou posíláme gratulaci všem nositelkám těchto jmen a můžeme připojit jako malý dárek i některou z písniček, které jsme připravili pro další společně strávené chvíle. Jsou to Činasky, Věra Špinarová, také Elton John, zkrátka písničky, které nestárnou. Na pódium na pražském stadionu Eden je před 10 000 fanoušků. Vedli olympijští vítězové. Mladí sportovci a sportovkyně postoupili na olympiádu dětí a mládeže jako ti nejlepší ze svého kraje. Jakou oporou jim jsou kamarádi a trenéři, i o tom uslyšíte v další části našeho vysílání. No a nová aplikace nebo sporty, které si můžou vyzkoušet seniori, jubilejní 10. ročník Pardubického sportovního parku nabídne hned několik novinek a rekordní počet stanovišť i klubů, které se tam představí, o tom už za malou chvíli.
4: Dobré odpoledne s Miroslavem Hrubanem.

0: Fernando, také Věra Špinarová, s vámi Český rozhlas Pardubice, za chvilku Elton John, Radim Flanders, Lucí Vondráčkovou, také třeba skupina Elán. Na to všechno se můžete těšit, když i dál zůstanete s Českým rozhlasem Pardubice.
1: Počasí.
0: Ale před muzikou informace o tom, jaké počasí nás bude provázet zbytkem dnešního dne. Koukneme i na středu, čtvrtek, možná až na víkend nahlédneme. To všechno s meteorologem z Českého hydrometeorologického ústavu Hradci Králové, Jimrichem Drapákem. Dobré odpoledne.
2: Taky odpoledne.
0: Tak co ten dnešek? Tam už asi nic nezmění.
2: Nezmění, akorát bude ta oblačnost postupně ubývat. Teploty dneska tak těch 25 až 28 stupňů by se mělo pohybovat. Teďka nějaký mírný severně severovýchodní vítr bude potom během večera slábnout. A večer potom už bude převážně jasno, ty minimální teploty 16 až 13 stupňů. Vítr slabý proměrný do 4 metrů za sekundu a zítra už bude teplý. Zítra už se možná dostat i na tropickou třicítku, nějakých 28 až 31 a bude jasno až polojasno a vítr slabý, proměnlivý nebo ze severních směrů do 4 metrů za sekundu.
0: Když koukneme na čtvrtek a na pátek, nějaká změna, déšť nebo něco?
2: Ne, déšť nečekáme žádný, bude spíše jasno nebo polojasno, ale teploty nám půjdou postupně nahoru. Ve čtvrtek bychom se mohli dostat už někam ke 30 stupňům, pátek vypadá nějakých i 34 a víkend zatím vypadá, že by měl být poměrně hodně horký. 36 stupňů zatím vypadá sobota, neděle dokonce bychom se mohli dostat někam k 38 stupňům Celsia.
0: No když bude takové vedro, budou se tvořit bouřky?
2: Nebudou, až vypadá to až po víkendu, až ten příští týden, tam už by se mohly vyskytnout nějaké bouřky. Začátek týdne ještě pořád teplý, někde kolem těch 630 stupňů, nějaké ochlazí, zatím vypadá prostředku týdne.
0: Toliko počasí, meteorolog Jimrich Drapák, my moc děkujeme za informace a do Hradce Králové přejeme hezký den, naslyšenou.
2: Tam taky hezký den, naslyšenou.
0: Díky.

0: Pardubický sportovní park letos slaví 10 let, to už jsme ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice zmiňovali, a za dobu své existence přilákal do areálu v parku na Špici více než 100 000 dětí, které si mohly vyzkoušet desítky sportovních disciplín. Organizátoři na letošní jubilejní rok připravili i několik novinek, knihu mapující desetiletou historii akce, program nejenom pro děti, ale také pro seniory a vlastní mobilní aplikaci. Tu si můžou zájemci stáhnout do svých chytrých mobilních telefonů už teď. Co všechno nabídne, zjišťovala reportérka Šárka Rusnáková.
1: Máme tady novinky, které se propisují z webu. Je tady rychlej rozcestník typu program na jednotlivé dny, kde si můžu dát do oblíbených zajímavé události. Je tady digitální hrací karta, kterou si vlastně můžu naskenovat a pronést si tu kartu do telefonu.
2: Mobilní aplikaci sportovního parku Pardubice představuje Štěpán Fichtner ze společnosti Deep Vision. Novinka přináší řadu užitečných informací pro návštěvníky akce, včetně mapy parkovišť. Už teď si v ní mohou zájemci prohlédnout také jednotlivá sportovní stanoviště a přečíst si podrobnosti o klubech.
1: Tady jsou veškerý vlastně body sportovišť, je tady fanzóna, každý stanoviště sportovní má svoje číslo, případně písmenem jsou partnerská stanoviště označený nebo turistická centra, ikonkou třeba pedalboard, půjčovna u parkoviště za automatickými mlýny.
2: Takže vlastně už teď se dá stáhnout ta aplikace a vidět, co kde bude.
1: Ano.
2: Třeba stanoviště 7.
1: Na stanovišti 7 můžeme vidět, že tady je Karate Lions Pardubice, zapsaný spolek, a Might Sport Pardubice. Potom si můžu prokliknout konkrétní klub, vidím jeho informace a můžu si ho zobrazit na mapě, případně vidím, v kterém turnusu nejbližším je na parku, tudíž a můžu si ho přidat rovnou do oblíbených, takže můžu naplánovat si vlastně rychle program a vidět kluby, který chci navštívit během sportovního parku.
2: V parku na Špici, ale také u automatických mlýnů a sféry, bude letos rekordní počet stanovišť. Do akce se navíc zapojilo více klubů než v minulých letech, doplňuje manažer Pavel Stara.
3: Více jak 60 klubů plus, který budou na jednodenní, než se tam otočí nějakých 80 jako subjektů. Stanovišť máme letos 24 plus 8 variabilní, tak jsme taky se rozrostli. Máme tam i úplně nový sport, čebumba, takže na to jsme taky zvědaví. Nově budeme dávat dárek, pokud absolvují úplně všechny stanoviště.
2: Letošní sportovní park nabídne program nejen pro rodiny s dětmi, ale nově také pro seniory. Doplňuje náměstek primátora Jakub Rychtecký z Žijeme Pardubice.
4: Právě sportovní park byl ideální příležitostí, jak se ještě snažit více rozhýbat seniory. Takže jeden den bude speciálně i v rámci sportovního parku věnován této cílové skupině, aby nebyly v roli v uvozovkách pouze doprovodu svých vnoučat. Tak bude vytvořena pro ně speciální zóna, kde budou sportoviště a stanoviště, které oni si budou moci bezpečně aktivně vyzkoušet.
2: Desátý ročník pardubického sportovního parku začíná 1. a skončí 9. srpna. Z Pardubic Šárka Rusnáková, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i v Pardubicích a blízkém okolí. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
1: Nabídneme nahrávku z Gočárovy galerie. Přivítali jsme tam zpěváka Milana Drobného.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Na Alaska.
1: Yes, we can.
2: Úterý 23. června. Svátek má Zdeňka a Zdenka. Všechno nejlepší vám všem pěkný den přeje Petr Jungmann. Základní kámen Domu umělců v Praze Rudolfina byl položen před 150 lety v roce 1876. Slavnostně otevřeno bylo po 8,5 letech prací. Pohádka, která stojí na začátku rozhlasových nedělních příběhů, byla odvysílána před 80 lety v roce 1946 a jmenuje se Modré pírko. Podle textu Joži Toucové-Mettlerové ji upravila Marie Rousková a nastudoval ji legendární režisér, pedagog a zakladatel rozhlasového dětského souboru Miloslav Disman. První ženy zdolaly druhou nejvyšší horu světa přesně před 40 lety v roce 1986. Na vrcholu obávané K2 stanuly Polka Vanda Rutkiewicz a francouzka Liliane Barrard.
3: Karel Poborský jde sám! Krásně to zkusil 1-0!
2: Karel Poborský rozhodl svým geniálním dloubákem čtvrtfinále proti Portugalsku na mistrovství Evropy ve fotbale v Anglii před 30 lety v roce 1996. Naše fotbalisty pak čekala v semifinále Francie. Tu vyřadili na penalty. Ve finále prohráli až prodloužení s Němci. Jak dopadnou naši na aktuální mistrovství světa? To rozhodne další zápas Mexikem pozítří. Před 15 lety odešel tento švihák v baloňáku a s doutníkem v puse.
4: Poručík Colombo, policie, vraždy.
2: Americký herec i s českými kořeny, Peter Falk, bylo mu 83.
4: Ale vy jste hned viděl, kdo jsem, pane, neuvěřitelný.
2: Občané Velké Británie před 10 lety v referendu rozhodli, že už nechtějí dále setrvat v Evropské unii.
5: The British people have voted to leave the European Union.
2: Brexit byl tehdy jedním z nejčastěji používaných slov. Ozbrojená vzpoura polovojenské Wagnerovy skupiny, vedené Jevgeniem Prigožinem proti vedení ruské armády, vypukla před 3 lety. Wagnerovci obsadili Rostov na Donu a Voroněž a zahájili pochod na Moskvu. Putinovi asi do smíchu nebylo a hovořil o dýce vražené do zad. S Prigožinem pak později spadlo letadlo. Náhoda? Bývalá ombudsmanka Anna Šabatová má dnes 75. Výlety. 65 slaví vedoucí programu Libereckého rozhlasu. Průvodce víkendových výletů na všech regionálních stanicích. Pavel Kudrna.
6: A navíc jsou tu pro vás další rozhlasové výlety, které vás provedou po zajímavých místech naší země.
2: Tak všechno nejlepší, vám všem pěkný den.
7: Na dlaní jednu z tvých řas.

0: Necelá minuta a bude 3:15. Tohle byl Valdemar Matuška. Olympiáda dětí a mládeže dnes vstupuje do druhého soutěžního dne. Na největší multisportovní akci v Česku, která se koná poprvé v historii v Praze, závodí téměř 3,5 tisíce sportovkyň a sportovců ve věku od 12 do 16 let. Účast na takové akci je logicky pro mnoho z nich velký zážitek, ale i velký tlak. Štěpán Bem zašel s mikrofonem mezi účastníky.
1: Já prostě se bojím, že neukážu to, co umím.
2: Řekla před nedělním zahajovacím ceremoniálem na stadionu v Edenu oštěpařka z Pardubického kraje Tereza. Na svůj výkon další den si ale věřila.
1: Poletí tak 50 metrům, já to cítím.
2: K 50 metrům Terezin oštěp nedoletěl. S výkonem 35 metrů a 18 centimetrů těsně prošla do finále a skončila osmá. Ze svého výsledku ale měla po závodě i tak obrovskou radost.
1: Jsem hodně spokojená, protože jsem si říkala, že do první desítky to by bylo úžasný, ale první osmička. To je fakt neuvěřitelný.
2: Mladé oštěpařky se mezi jednotlivými hody navzájem podporovaly a tleskaly si. Některé závodnice se ale dočkaly přeci jen o něco hlasitějšího povzbuzování. Staraly se o to například faninky Zuzana a Vilma, které se přišly podívat na své dvě kamarádky.
3: Podpoříme všechny, ale holky jsou priorita pro nás.
2: Holky přitom spolu nechodí do školy a ani nejsou členkami stejného klubu. Potkali se na atletických závodech a i když se Zuzana s Vilmou na olympiádu dětí a mládeže nedostali, přišli kamarádkám fandit. Nachystali jim dokonce kartonové transparenty popsané z obou stran tak, aby si závodnice mohly při každém ze tří pokusů přečíst nový nápis.
1: Laura, to je hvězda, která se ti nezdá. Dneska to tu vyhraje, 40 dostane.
2: Kromě kamarádek a rodičů stáli v půlkruhu u rohu trávníku na Julisce také trenérky a trenéři. Tereza z Pardubického kraje si chodila zatím svým pro radu skoro před každým dalším hodem. A ještě aby ne, kdo jiný než Lukáš Razin totiž může lépe vědět, čím vším si musí mladí závodníci před olympiádou projít.
4: Ty děti zhruba od dubna se snaží dosáhnout co nejlepších výkonů a těma motivačníma kritériema bylo v podstatě být do druhého místa v kraji. A pak záleží i na pořadí v tabulkách jako v rámci celé republiky, takže opravdu se sem dostanou fakt ty nejlepší. No.
2: Výhodu mají ale podle trenéra Lukáše Razina i děti, které dokážou závodit ve dvou disciplínách. A přesně tak to má i jeho svěřenkyně Tereza.
1: Jdu štafetu.
5: Nevíš proč? Jakože to není tvoje?
1: Ne, vůbec, ani trošku. Kor 60ková, no to bude takový zajímavý.
5: No jak se to teda stalo, že poběžíš štafetu?
1: No, ono nás tam asi jakoby víc není.
2: Štafeta čeká pardubickou výpravu už dnes odpoledne. Na Julisce se ale bude také, stejně jako včera, házet oštěpem nebo skákat do výšky. Z Prahy Štěpán Bém, Český rozhlas.

0: Jak motivovat děti, aby víc sportovali? A co v tom může udělat stát? Myslí se dostatečně i na sportování seniorů? A jak jsme na tom v porovnání s jinými státy? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání. Hosty budou místopředseda poslanecké sněmovny a člen podvýboru pro sport Patrik Nacher z Hnutí ANO a poslanec a člen podvýboru pro sport Karel Haas z Občanské demokratické strany.
1: Český rozhlas Pardubice.
2: Dneska všichni říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: krutnou nudu.
1: Pekáč, ale pokáč v lese. A s vámi Český rozhlas Pardubice. Je tady spotřebitelský servis. Dneska připomeneme, proč je důležité mít doklady o závadách, reklamacích a opravách. Zeptali jste se našeho odborníka Josefa Černého.
2: Pan Erik si koupil elektrický skútr, který od začátku zlobil. Reklamace byla vyřízena konstatováním, že si vodu způsobil sám, nicméně voda byla odstraněna prý v rámci dobrých stavů. Pan Erik vyjádření ani postup prodejce nechápe, protože si sám sobě odporuje. Pane posluchači, je to sice obcházení zákona, ale někteří prodejci skutečně takto postupují z jednoduchého důvodu. Vy totiž nemáte v takovém případě žádnou uznanou reklamaci, se kterou byste mohl v budoucnu argumentovat. Nyní je ale skútr v pořádku a třeba už se žádná další voda nevyskytne.
3: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: jmenuji se David Smetana a zvu vás k nám na Smetanu statek do Svobodných dvorů u Hradce Králové na samozběr česneku za super cenu. Od 23. června se na vás těším. Navíc mám pro vás, posluchače, skvělý dárek, když mi zavoláte na telefonní číslo 777 74 14 74 a použijete heslo Chci slevu na česnek, dostanete česnek o 10% levnější. Koukněte na Facebook, na web smetanustatek.cz nebo mi zavolejte na 777 74 14 74. A sleva je vaše!
1: Milujete vůni a říznou chuť pravého českého česneku, který má skutečnou sílu? Zapomeňte na drahý dovoz ze supermarketů a přijeďte si pro poctivou kvalitu přímo na pole. Zveme vás na oblíbený samozběr česneku na farmu Kala do Kužimské Nové Vsi. Využijte jedinečnou příležitost a nazbírejte si špičkový česnek na uskladnění za neuvěřitelnou akční cenu 89 korun za kilo. A aby byl váš nákup kompletní, můžete si u nás na farmě rovnou přikoupit také čerstvou cibuli a vynikající rané brambory za velmi výhodné ceny. Samozběr na farmě Kala je ideální příležitostí pro rodinný výlet. Najdete nás v Kůřimské Nové Vsi jen kousek od Velké Býteše a kousíček od sjezdu z dálnice D1. Máte to k nám blízko jak z Brna, z celé Vysočiny i od Pardubic. Zaparkujete pohodlně přímo u pole. Udělejte si poctivé zásoby na celou zimu za cenu, která se nebude opakovat. Informace o otvírací době najdete na našem webu www.farmakala.cz. Opakuji, farmakala.cz. Těšíme se na vás v Kůřimské Nové FC. Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Pardubice pokračují v přípravách výstavby parkovacího domu v Polabinách. V Hlinsku začala poslední etapa přestavby křižovatky ve směru na Poličku. Prezident Petr Pavel podal k ústavnímu soudu kompetenční žalobu. Zítra čekejte v kraji jasno až polojasno a teploty do 31 stupňů. U odpoledních zpráv vás vítá Michaela Spáčilová. Město Pardubice dokončilo investiční záměr a studii nového parkovacího domu u Kauflandu v Polabinách. Dvoupodlažní objekt má nabídnout 190 parkovacích míst a pomoci především řidičům z Polabin, Rosic, Trnové a Ohrazenic. Před zahájením stavby ale město ještě musí vypořádat majetkové vztahy a odkoupit část potřebných pozemků od státu.
3: Parkovací dům vznikne u kruhového objezdu a zůstane v majetku města, které získá právo stavby na 50 let od majitele přilehlých pozemků. Stát má zhruba 180 milionů korun. Stavba by měla začít v červnu 2028 a hotová má být do listopadu téhož roku. Z Pardubic, Šárka Rusnáková, Český rozhlas.
2: V Hlinsku začala poslední etapa přestavby křižovatky ve směru na Poličku. U obchodního centra Byla tam musí řidiči počítat s omezením rychlosti a zúžením úseku na silnici číslo 34. Práce by měly skončit 10. července. Pardubický sportovní park letos nabídne program od 1. do 9. srpna. Jubilejní 10. ročník přinese několik novinek. Návštěvníci se mohou těšit například na sportovní stanoviště určená seniorům, speciální fotopoint nebo knihu mapující 10letou historii akce. Novinkou je také mobilní aplikace, ve které lidé najdou kompletní program, přehled sportovišť i mapu parkovišť. Doplňuje její tvůrce Štěpán Fichtner ze společnosti Deep Vision.
4: V té aplikaci je mapa, kde vlastně naleznete parkovací místo, kde máte zaparkovat a potom stanoviště se sportovními kluby. A zároveň se můžete podívat na detail toho klubu a vidíte, v jakém turnusu je a navštívit jej.
2: Prezident Petr Pavel podal k ústavnímu soudu kompetenční žalobu. Chce, aby soud vyjasnil, kdo může rozhodovat o účasti prezidenta na významných zahraničních akcích. Vláda totiž včera odmítla, aby Petr Pavel Česko zastupoval na summitu NATO v Turecku. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO podání žaloby respektuje. Sněmovna dnes bude moci jednat až do noci. Na návrh hnutí ANO to prosadila vládní koalice kvůli očekávaným obstrukcím opozice. Ta už avizovala, že chce jednání blokovat. Hlavně kvůli tomu, aby zabránila změně financování veřejnoprávních médií, kterou vláda chystá.
1: Počasí.
2: Noc bude na východě Čech většinou jasná, nejnižší noční teploty 16 až 13 stupňů. Zítra čekejte jasno až polojasno, středeční teplotní maxima 28 až 31 stupňů, na horách 22 až 25 stupňů Celsia. Povane slabý proměnlivý vítr nebo vítr severních směrů. Rozptylové podmínky budou zítra ráno a večer mírně nepříznivé, během dne pak dobré, tlak slabě klesne, večer slabě stoupne a bio bude na dvojce, to je střední zátěž.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Silničáři pracují na dálnici D11. Levý jízdní pruh je uzavřený za 70. kilometrem ve směru na Hradec Králové. Tolik doprava. Český rozhlas Pardubice vám přeje šťastný dojezd do cíle.
5: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Humoriáda.
7: Známá znělka, snad i známé hlasy. Jeden patří Patriku Rozehnalovi, dobrý den, ten druhý Jirkovi Ptáčníkovi, i tobě hezký den.
8: Dobrý den, ahoj.
7: To bylo také stručné, jasné. Chceš mi dát prostor, protože kolem tebe se bude točit i soutěžní otázka.
8: No výborně, ale já ještě předtím bych chtěl říct jednu takovou věc, protože já se musím podělit jako s tou záležitostí. Já od včerejška žiju v takovém jako tápu, jestli toto se mi stalo, tak jestli to je opravdu.
7: A co se ti stalo?
8: No hned to, já jsem si byl vyzvednout občanský průkaz. A když jsem odcházel...
7: Už ti ho dali.
8: Už mi ho dali, no. Ale pozor, když jsem odcházel, tak jsem nějak se nepodíval, dokdy platí. Až když jsem vyšel ven, tak jsem se na obrtlíku vrátil zpátky a žádal jsem věc Makropulos, protože bude platit do roku 2061, kdyby buní je boudá dojou na 113 let.
7: Ať ješ.
5: Humoriáda.

0: po uši.
1: Začínáme s Humoriádou a s Jiřím Ptáčníkem jako dnešním hostem výběrčím.
2: Ano, výborně. Mám tu čest pozvat k mikrofonu Lubomíra Lipského a humoriádnici Uršulu Klukovou. Pořad se jmenuje Než se stáhne opona a je v rozhlase.
1: Pamlsky našich lesů. Scénka, jsem zvědav, dobře.
3: V 20. kole oboru Pamlsky našich lesů bude dnes naposledy odpovídat Josef Hulín z Lhoty nad Černými lesy. Pro rozhlasové posluchače bych chtěla jenom dodat, že Josef Hulín se dnes dostavil k závěrečnému kolu opravdu typicky a trefně oblečen. Je celý ověšen šiškami a větvičkami jehličnatých stromů, olepen kůrou a ozdobami ze žaludů. Dnes jde, pane Hulín, o hodně, že?
4: No, tak.
3: Uklidněte si šišku, přistoupíme k otázkám. No, otázky pro vás připravil kolektiv odborníků, inženýr Pařez, docent Mochomůrka a lesní technik Kůrovec. Tak a začneme. Český les tvoří 80 kilometrů dlouhou severní větev horské soustavy Šumavy s vlastním pojmenováním, o němž první doklady jsou z roku 1204. Pojmenování Šumavy je ovšem mnohem mladší. Prvé zprávy jsou z roku 1568. Eliška Krásnohorská vyjádřila skutečnost, že mezi pásmo Šumavy a Českého lesa...
4: Já jsem klidný.
3: Je vloženo poměrně širší mezihoří, které je obdařeno hustým porostem lesů. Vaším úkolem je spočítat, kolik jedlých šišek má průměrně hustě porostlý les a které pařízky sbíráme na řízky. No tak, co je vám? No tak, rozuměl jste otázce?
4: Ano, totiž, já bych to prosím rád si upřesnil. Z otázky jsem nepochopil, prosím pěkně, zda mám říct si počet šišek jedlých z roku 1204 nebo 1568, či mám-li hovořit o šiškách ze současnosti.
3: Co na to, porota?
4: Ano. Promiňte, prosím, já jsem teď zase nepochopil, zda porota má na mysli ano z roku 1204 nebo ano ze současnosti.
3: Rozuměl jste, prosím vás, vůbec otázce? Eliška Krásnohorská.
4: Ano, prosím, až sem, ano, jsem rozuměl.
3: Tak odkud tedy ne?
4: Já nevím, odkud ne. Já vidím, tamhle v zákulisí stojí přichystání gratulanti, rodina, příbuzenstvo, zvířátka, zajíci, veverky, jezevec, šmaria, oni všichni drží květiny a dárky a mávají na mě. A já nevím, odkud ne hory mi taky poslali šišky. Kutná horo, děkuju ti, Kutná horo. Já mám z horky šišek z celé republiky, vždyť já mám šišky rád, víc než svou vlastní. Ale musím vědět, z kterého roku která šiška je.
3: Počkat, uklidněte se, prosím vás. První část otázky jste žel nezodpověděl.
4: Ta ostuda, já už nemůžu do lesa. Jak já se podívám veverkám do očí, co já řeknu jezevci, odpust mi starý dobrý jezevče, odpuste mi zvířátka, tak pečlivě jste mě připravovala a já schořel na první šišce.
1: Jiří Ptáčník, náš dnešní host, vybral si tuhle ukázku. Kdy naposledy jsi byl v lese?
2: Počkej, to není tak dávno. Podívej, když tam dojdu. Já mám rád procházky, ale teďka jsem měl trošku problém s pohybovým ústrojím, takže jsem se tomu lesu malinko vyhnul, protože jsem musel jít tam, kde se dá sednout. To znamená do hospody. Ale trošku jsem šmrncnul ten les.
1: Jo, bylo to s výhledem na les.
2: Tak.
1: Asi houbář nebo sběratel nějakých
2: kvestů? Vůbec ne. Přede mnou se houby schovávají, já je mám moc rád je jim. No a tak, abych to vyřešil, tak do svého jídelníčku nebo vůbec do jídelníčku jsem zakomponoval hlívu ústřičnou, kterou mám hrozně rád a tím řeším houby, protože já je nenajdu vůbec.
1: Máš ji jako čerstvou nebo v pilulkách?
2: Ne, čerstvou. Já se snažím i vitamíny jako konzumovat čerstvý v ovoci, v zelenině a tak. Samozřejmě, že ještě jsem tam nějakou takovou tabletku taky zvrznu, když je nedostatek určitých vitamínů.
1: Takže do lesa jenom
2: železo,
1: na procházku.
2: Že to bych těžko mohl kousat, takže to musím dát v tabletce.
1: Můžeš olizovat.
2: No to bych dostal žloutenku spíš.
1: Tak očkování, no.
2: No.
1: Ať můžeš olizovat železo. A do lesa teda jenom čistě na procházku? To nic jiného
2: no,
1: tam neláká?
2: No, na procházku. Jo. V Orlických horách velice rád, protože tam je to krásný, to je tak jako ještě nepolíbený civilizací, tam je to vyloženě. Já to tam miluju, protože tam je pořád respektovaná civilizace, která tam byla a je celou dobu. Tam se staví v tom stylu, v jakým to tam vyrostlo předtím, nejsou tam žádný luxféry a takovýhle věci, pokud náhodou narazíš na nějaký chaloupky, takže tě to vždycky potěší, já nechci se rozčilovat.
1: Musel jsi někdy navštívit chaloupku úplně cizího člověka, že si třeba si musel odskočit, nebo si měl takovou žízeň, že jsi se zastavil, nemáte prostě trochu vody, no ty, mám takový hlad, že bych tu přespal.
2: To by mi řekli, že nejsou hospoda, že jo? A pokud jsem si potřeboval odskočit, no tak to tak, se dá vyřešit.
1: Takže nemusel si nikde zůstat na přespání jsem, třeba, nebo tak, že bylo daleko do civilizace? Nebo
2: ne, to ne, já jsem byl vždycky u někoho na návštěvě.
1: Pozvaný dopředu.
2: No, blahé paměti jsme jezdili ke Květě Fialové a k Pavlovi Hášovi, to bylo vždycky krásné. Krásných 10 dnů.
1: A vždycky ohlášeně?
2: Ohlášeně, no. Je. To nebylo tak, jako, že jsme tak, že to muselo být půl roku dopředu, to ne, ale že jsme si řekli, když jsme hráli poslední představení, hele, přijeďte, a my jsme řekli tolikátýho přijedeme a pobyli jsme tam.
1: Já jsem teď zrovna nedávno narazil na nějakou fotografii. Kde
2: Chřipský?
1: No, ty, no? Květa Chřipská u stolu na zahrádce. Ano. Vařila Květa nebo Pavel?
2: No jo, ale jak? Jo. Ona byla úžasná kuchařka. Já jsem jí obdivoval v jedné věci. My jsme se najedli, Květa sklidila nádobí, pomohli jsme ho umýt, protože ta myčka nebyla, utřít a tak a uklidit. A říkala, tak se převlíkněte a za chvilku jdeme na procházku. A než my jsme se převlíkli, tak ona ještě upekla nějaký koláč. Ona
1: říkala, vy se dlouho převlíkáte.
2: No to, jo takhle, to z toho vyplývá, ale to ne, to je o květině hbitosti, ne o naší pomalosti.
1: Jiří Ptáčník, náš dnešní host, vybral si Lubomíra Lipského s Uršulou Klukovou ve scénce Pamlsky našich lesů. Můžeme s tím pokračovat, anebo přijměte pozvání třeba taky do éteru. Miroslav Donutil může být s Bolkem Polívkou vyprávění jejich. Koho si vyberete? 731 800 900, volejte už teď, anebo pište SMSky a posílejte s heslem Humor Mezera A nebo B na číslo 90 011 04. Jenom vy v tuhle chvíli rozhodujete, co budeme vysílat.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.
2: Jak motivovat děti, aby víc sportovali? A co v tom může udělat stát? Myslí se dostatečně i na sportování seniorů? A jak jsme na tom v porovnání s jinými státy? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání. Hosty budou místopředseda poslanecké sněmovny a člen podvýboru pro sport Patrik Nacher z Hnutí ANO a poslanec a člen podvýboru pro sport Karel Haas z Občanské demokratické strany.
0: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
3: S humoriádou pokračujeme a je třeba uzavřít první souboj. Nabídce je Uršula Kluková s Lubomírem Lipským proti Miroslav Donutil a vy se vyjadřujete na telefonu 731 800 900. Koho byste rádi slyšeli? Dobrý den, přejeme s Jiřím Ptáčníkem.
4: Dobrý den.
5: Dobrý den, tady Eva z Krnova, já bych chtěla Ačko a vzkazuju, že mám občanku také do roku takového, že bych se měla dožít 113 let. Přesně.
4: Tak jo, tak to oslavíme společně.
3: Ať vám to vydrží.
5: Přesně jsem to chtěla říct, že to oslavíme spolu.
3: Dobře, děkujeme.
5: Tak jo, děkuji.
3: My taky.
4: Naschledanou.
3: K další, kdo volá, vybírá si tedy z nabídky dnešní, je kdo?
4: Dobrý den.
6: Dobrý den, František z Lipcha.
3: Ano,
4: ano, zdravíme.
6: Taky mám občanku do roku 2058 a to ještě 33 let, tak já se to dožiju.

0: Já teda musím to uvést tím, že moje tchyně a můj tchán byli úžasní lidi. Byli, bohužel. Já na ně nikdy nezapomenu, byli fantastický. Moje tchyně byla rodilá Brňačka, mluvila krásnou čistou brněštinou, četla klukům pohádky, vyprávěla příběhy v rodné brněštině, takže kluci zhruba do těch 12 let měli představu, že žádný jiný světový jazyk ani neexistuje.
1: A ona... Jsi si myslí, že jejich babička je Heger?
2: Oni nevěděli ještě, kdo to je.
0: Ale ona si babička ze všeckým věděla rady a ze všeckýho vyklouzla, když potřebovala. Já si vzpomínám, jak přišel malý Martin a říká, babi, kolik let se točil přírodopisný film Medvědí? A ona se chvilku zamyslela, nezaváhla i vteřinu, říká, Martinku, film Medvědí se točil kolik let? A kluk má jasno, ale potřebuje. Ale já jsem samozřejmě, když jsem se jel představit své budoucí tchyni a budoucímu tchánovi na svou budoucí chatu, tak... tak jsem tam přijel a říkal...
1: Já jsem tam jel, se podíval na bývalou.
0: Tak jsem tam přijel, říkal jsem si, nevstoupíš tam přece jen tak brankou, ne? Takový obyčejný vstup, provedeš něco, aby si tě hned zpočátku zapamatovali, že jo? No, tak jsem si říkal, Plutek, krásný, přeskočím ho, ne? Já jsem nevěděl, že on je takový chatrnější, ten Plutek, a jakkoliv tchán byl zručný, tohle neměl zrovna zmáknutý, ten Plutek měl výkyv 40 cm doleva, 40 doprava, ale já jsem se přesto rozhodl, že ho přeskočím tehdy svojí oblíbenou roznožkou, kterou jsem ovládal, tak jsem se lehce opřel o ten Plutek, naskočil jsem, dopadl jsem, Plutek mezi mýma nohama, moje nohy 20 cm nad zemí, beznadějně se komíhají. Tchán s tchyní stáli na zápraží.
1: Konožky byla sounožka.
0: Tchán s tchyní stáli na zápraží a dívali se, jsem viděl na těch očích, jak jim běží tou hlavou, pro Krista pána, koho si to ta holka vybrala. Ale on to pochopil brzo, on byl chápavý tchán, jo, takže věděl to, taky mohl pochopit jenom on, to ženská pochopit nemůže tohle. A přistoupil ke mně, podal mě ruku a zachránil mě a stali jsme se kamarádi. Jo. Ale ten Plutek pak teda hrál ještě další roli v tom skákání zanedlouho, když jsme potom už měli syny, tak jeden ten synek přišel, jestli bych to nepřeskočil. Já jsem říkal, Martinku, já už jsem to skákal jednou. Já už nemusím. A přijel můj kamarád, který řekl, to musíme, můj syn to chce, taky musíme skočit. Tak jsme se rozběhli, skočili jsme to, opravdu se nám to povedlo. Měli jsme velkou radost, že se ty kluci tak na nás obdivně dívají. A on tohle to všechno bylo, to říkám, tak před 15 lety. A nedávno mě ten kamarád napsal blahopřání k narozeninám, říká, ať se ti všechno daří, hodně zdraví, ale přes Plutek už si asi neskočíme.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Tak tedy na vaše přání, ano, Mirek Donutil, Bolek Polívka, jejich vzpomínání na tchýni. Vzpomínáš na tchýni v dobré?
5: Tak jako na různé tchýně, ano, vzpomínám, ale že bych na vlastní tchýni.
4: A bývá tchýně námětem vyprávění, když si takhle povídáte s kolegy herci a tak? Jako?
5: No, mluví se o tom, ale jsou to většinou, teda musím říct, že to jsou docela jako úsměvné historky, až jako bych
4: takže
5: spíš jako
4: laskavé. Takže ty se zakládají napravdě nebo ne?
5: Já mám pocit percentuálně, že ne. Víc těch pozitivních jako reakcí a vzpomínek.
4: Kde to tak vzniklo, že ty tchyně chudinky takhle...
5: No možná některý jsou.
4: Jako... To je speciální kategorie vtipek, kdy hledáš prostě o doktorech, o policajtech, o mluvíná, o tchyních.
5: Ano,
4: a je to takhle prostě...
5: Tak neměl jsem tu čest, že bych se setkal s nějakou... Vůbec já jsem měl, jako v celém svém životě jsem měl štěstí na všechny dámy, které jsem potkal, tak to byla laskavost sama, ale všecky, opravdu všecky. A v podstatě jim vděčím za to, že jsem měl docela, si myslím, hezký život. No.
4: Já teď přešel tu trochu, než vyhlásíme souboj. Co ty a krtci? Bojujete s krtky třeba na svých pozemcích?
5: Tak já mám naštěstí.
4: Já se ptám, protože následuje pak písnička Krtek, víš?
5: Aha, dobře. Tak já neměl jsem tu čest, nebo nemám tu čest, protože...
4: Jsi nikdy nezahradničil a nebojovala s krtky?
5: Ne. Kdysi dávno, a to ještě nebyly takhle rozmnožený, ještě, já nevím, co dělají, jestli by
4: zasloužili nějakou... kopou, tunelujou. Zahrady. Staví metro, jak zpíval, když si třeba taky...
5: Já jsem slyšel, že lze něco, nebo že se už řeší komáři, že ty samičky dostanou nějaký...
4: Co?
5: Nějakou krev ze zvířat a ta je v podstatě oslabí, takže neplodějí další. Takže by to chtělo možná s těma krtkama něco podobného. A nebo jestli ochrana nějaká pro krtky, aby

0: ti, jak si, jak je ženský rod? Krtka, krtek a ona je krtice? Krtice?
1: To myslím, že je to krtčí samička.
0: Krtčí samička. Tak třeba nám někdo,
1: poradí,
0: ano. Já vím, že krtice se říká tomu, když máš nějaký takovej
1: ano.
0: Nepříjemný útvar na obličeji.
1: Tak jo. Dostaneme se k té písni, krtek od Buty. A vy během ní můžete vybírat mezi Mirkem Donutilem, koho bys dál proti nasadil.
0: Tak já bych zkusil pana Horníčka.
1: Aha,
0: a jeho setkání
1: Mirek
0: s Verichem
1: proti Mirkovi
0: ve Vídni.
1: Dobře, takže Mirek Donutil nebo Mirek Horníček, vybíráte si na telefonním čísle 731 800 900 anebo SMS-kou na čísle 90 011 04. A tohle už jsou první tóny od Buty a jejich skladba Krtek. Máte čas na přemýšlení a hlasování.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Ještě si s námi můžete zavysílat, jak se taky dá říct, jsme v polovině dnešní humoriády. Je to druhý souboj Miroslav Donutil a Miroslav Horníček stojí proti sobě. Vás přijímáme na telefonním čísle 731 800 900 do vysílání. Tak kdo tam je? Přejeme hezký den.
2: Dobrý den.
3: Tady dvě takové strašilky ze Dvora Králové nad Labem, tejskář.
1: A pro co hlasujete?
3: Vás oba experty na humor a hlasuju Ačko.
1: Dobře, my vás děkujeme moc.
2: Teď zdravíme, všechno dobré.
1: A komu přejeme teď? Dobrý den.
2: Dobrý den.
4: Dobrý den, posluchačka Eva z Prahy a já bych chtěla pana Horníčka, Bčko.
1: Píšeme mu bod, děkujeme,
2: díky,
1: pozdrav do Prahy. Dobrý den.
2: Dobrý den.
5: Dobrý den, pěkný den, srdečně vás zdravím do studia u telefonu Mirka a já bych chtěla dát hlas panu Horníčkovi.
1: Ano, píšeme mu bod a děkujeme za zavolání, ať se daří, mějte se hezky.
5: Taky.
2: Naschledanou.
1: Dobrý den, další volající hlasující.
2: Dobrý den.
6: No, dobrý den, tady u telefonu Franta. Já bych si dal Ačko pana Donutila.
1: To se nám to střídá, moc děkujeme. Ať se daří, hezký poslech, samozřejmě dopředu taky přejeme. No a kdo v této chvíli promluví?
2: Dobrý den.
7: Dobrý den, tady je posluchačka Majka ze Zlína. Já vás zdravím a ráda bych prosila pana Donutila.
1: Ano, dobrá, píšeme mu bod. My taky děkujeme, naslyšenou, třeba u dalšího souboje. A tady zastavujeme, tady vyhrál. Po druhé Miroslav Donutil, jeho vzpomínky na rodiče a ochotničení společně s Bulkem Polívkou.
8: Moje rodiče byli taky ochotnice, jako pechoví rodiče, jako
9: moji rodiče. Ano, bylo to tak. U nás ochotnicí byla maminka především, v Třebíči naší rodné, a tatínek se kolem motal, víš, takhle oni se zasedali dohromady, jo. Maminka začínala už malinká, ona když hráli Lucernu v Třebíči, tak ona jako družička v 5 letech tam nastoupila a nesla paní kněžně kytici a pan farář stál v portálu a říkal jí, podej kytku. A ona nevěděla furt, jako, podej kytku. A to byly její první slova, nejvyšší paní řekla, podej kytku. Takže ona se už jako v 5 letech se prosadila teda krásně, ale tam z Třebiče pochází celá řada vynikajících herců, protože Třebič byla rodiště herců, že jo, což pochází spousta našich
8: a
9: kolegů.
8: Jiří Pecha.
9: No tak Jiří Pecha samozřejmě, že jo, a to není z Třebiče,
8: je
9: z Boroviny, že jo.
8: No tak to je součást Třebiče.
9: Je to, na no, samozřejmě.
8: Ale Navrátil.
9: Holda Navrátil, Míla Myslíková, Karel Pospíšil, Braunschlager, prostě spousta lidí, kteří se v Třebiči narodili. A,
8: já mám takovou teorii na to, proč jste tam šikovný na divadlo.
9: Já to
8: tam byla taková, totiž hospoda Umlína tam byla hospoda a oni tam vždycky čekali ti lidi, čekali s takým kočárem temným, jako asi byla taky mlha taková, tam když někdo vystoupil a hledal hotel, že tam pro nějaký obchodní cestující nebo někdo, oni řekl, můžete bydlet u nás tady na Mlíně, odvezli ho tam a tam ho zabili a nadělali z něho klobásy, jitrnice a sežralo ho celá Třebíč, ho sežralo. A takhle přijela jednou Nedošinská na hostování s ochotníkama přijela, no a oni sežrali tu Nedošinskou, od té doby jsou tam tak šikovní ochotníci. Že si to, co jíš.
9: My v Třebiči jsme tak velkorysí, že tyhle ty kidy klidně přejdeme mlčením, rozumíš?
8: Ale možná jste nesežrali
9: Nedošinskou.
8: Možná jenom nějakého neznámého režiséra.
9: Ale není to pravda.
8: Není to
9: samozřejmě, že tam nikdo nikoho nežere. Tam se žerou výborní herci, pač se hrajou hezky, tak lidi je žerou.
8: Lidi je žerou. A takhle. Žerou,
9: rozumíš, ale ne, že by je sežrali.
8: A
9: jako,
8: to mě Peca říkal.
9: Mimochodem, teda ta Nedošinská. To Nedošinská, teď mě to jenom tak napadlo. Ona když hrála v tom Národním a jednou si přivedla návštěvu na to představení a ona je tak jako ještě pozorovala a zavedla je do lože a říká, dívejte se, tamhle teď vyjde pan Heger z té strany, jo, jde, už jde. A z téhle strany teď vyjde pan Marvan, no, už kráčí, a těma prostředníma dveřma teď vcházím já.
8: Ježišmarja!
0: Humoriáda.
1: Povídání mimo jiné o ochotničení. Ty jsi ochotničil, Jirko, někdy?
2: No, kdysi dávno na Vidouli, to už dneska je součást Prahy, ale tenkrát to byly, jak s nadsázkou říkali všichni, Hory Vidoulské, to je v podstatě nad Motolem a tam to bylo nádherný, tam když napad sníh, tak to bylo jako na horách. No nic, pryč od toho, ale ve Stodulkách byl takový jako soubor ochotníků a já jsem dostal roli měl jsem běhnout a čepici jsem měl na hlavě a mi říkal, ty máš pod čepicí vrabce a já jsem měl říct ne a sundat to, tu čepici. A já jsem si to chtěl nějak asi protáhnout.
1: Vyšperkovat,
2: tak jsem říkal, no co? Říkal, hele, ale příště musíš normálně text, který jsme si domluvili. Ne, to stačí. No, takže jsem příště byl stručnější.
1: Takže to byl tvůj nástup na divadelní prkna, takhle.
2: Nezapomenutelné.
1: Osvědčil ses a pak ti dali něco většího?
2: Ne, to už jsme se potom odstěhovali. Jo. My jsme se museli vystěhovat kvůli mým úspěchům.
1: Takže pak až Kolín, nebo co?
2: Pak až, no ještě mezi tím, ale to nebylo ochotnické vystupování, to bylo normálně v posledním ročníku, když jsem byl na Damu, tak jsem hostoval v divadle tenkrát SK Neumana, nyní divadlo pod Palmovkou, ano, tak ve hře Edvarda Elbího Všechno je v zahradě. A hrál jsem syna Jany Štěpánkové a Vaška Mareše. Hmm. No dávno již tomu.
1: No, nepůjdeme tolik hluboko do historie, spíš se možná dotkneme ještě ryzí současnosti, když vyhlásím teď další kolo naší soutěže. Máme červen a bojujeme o knížky z řady humoriánické. Otázka se vždy točí kolem hosta. Vy se zatím připravte k telefonům, ten je vypnutý, ale jenom ať víte všichni číslo 731 800 900, až ho uvolním, tak první, kdo se dovolá, dostane otázku na Jiřího Ptáčníka, když správně odpoví, může si vybrat jednu z těch pěti knížek. Jsou to Klukoviny Uršuly Klukové, Kulišárny Josefa Dvořáka, Vylomeniny Jiřího Krampola, Radovánky na Nikonu Linkové a Děkovačky Libuše Švormové, ta vůbec poslední. Tak uvolníme linku, mám už, Jirko, co myslíš?
2: No tak já myslím, že ano.
1: Dobře, tak teď jsem ji uvolnil.
2: Teď jsem zvědavý, na co se budeš ptát.
1: Rychle to bude.
2: Kompromitující otázka.
1: To je určitě
2: otázka.
1: I ten, kdo se dovolá zvědavý. Kdo pak to je? Dobrý den.
2: Dobrý den.
10: Dobrý den, Pavel.
1: Pavel odkud? Z cesty asi teda, ale normálně.
10: Pavel teď z Prahy, ale jinak z Vysočiny.
1: Dobře. Aha. Pavle, jaký pořad už dlouhá léta namlouvá Jiří Ptáčník, dělá tomu hlas? Za A objektiv, za B modrá krev?
10: No, tak to bude špatný.
1: Bude to velký špatný, ne? Myslíte, že modrá krev?
10: Velký špatný. No, a jo. To je špatně. A modrá krev.
1: Já jsem zatím ještě nezmáč počítač, že nám řekne správnou odpověď, takže můžete to změnit, můžete zůstat toho, je to na vás. Tak, poslední slovo.
10: Modrá krev, řekl jsem modrou krev, tak modrá krev.
2: To je hezký, že jste mi přisoudil modrou krev, ale nemám.
1: Modrá krev, jestli se nepletu, tam je Miroslav Ecler.
2: Miroslav
1: jako
2: Ecler,
1: hlas,
2: ano.
1: Jako
2: ano.
1: Hlas, kromě toho, ano. Že provází František Kinský, který u nás...
2: Renka Slováčková a ještě někdo.
1: Ještě někdo. A ty děláš objektiv.
2: Já dělám objektiv, ano.
1: Ano. Jak dlouho už?
2: 30 let.
1: 30 let.
2: 30 let.
1: A nestačilo to, aby Pavel vyhrál. Sakryš.
10: To je odstuda.
2: Není, ježišmarja, tak se na vás valej pořady, to je jasný.
1: Tak, hlavně z toho smutku šťastný dojezd, tedy asi jsme vás někde na cestě zastihli a dál poslouchejte humoriádu, třeba to příště vyjde, Pavle. Mějte se moc pěkně, ať se daří.
10: Ano.
2: Naschledanou.
1: Taková jsou pravidla, když někdo odpoví špatně, žádná další šance není. Knížky nám zůstávají v kompletní řadě pěti, opět zítra z nich můžete vybírat a na konci týdne i tentokrát z těch výherců, kteří uspějí v tomto čase a v tomto týdnu, tak někdo ještě dostane, bude odměněn, vylosován digitální rádio. Taková jsou pravidla. Více na stránkách humoriada.cz, kde si můžete případně, když takhle knížku nevyhrajete, klidně třeba taky pořídit a objednat. Vydali Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. A my pouštíme další písničku a pak bude Jiří Ptáčník vybírat další ukázku. Humoriáda pokračuje, jedeme dál, nezastavujeme.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
2: Vydejme se zpátky do archivu zábavy a vybereme v Humoriádě další ukázku. Poprosím o to, aby z toho seznamu připraveného bohatého vybral Jirka Ptáčka.
3: Dobře, vykonám. Ačkoliv je krásné horko a v podstatě už léto, tak my si dopřejeme novoroční projev, prezidentský projev z pořadu Všechno párty a uslyšíme Petra Jablonského.
2: A vlastně Miloše Zemana tehdy.
4: Novoroční projev prezidenta České republiky.
5: Vážení spoluobčané, právě končí rok 2013. Pojďme se za ním ohlédnout. Rok 2013. Rok Miroslava Kalouska. Rok Kalouska, který měl být údajně nejlepším ministrem financí ve střední Evropě. Ale já si naopak myslím, že pan bývalý ministr financí byl odborníkem maximálně tak ve sledování filmu pro dospělé, který si prý údajně pouštěl pospátku, protože se mu líbilo, jak ty prostitutky vracely peníze. Byl to ale také rok volební. Rok voleb, kdy voliči zelených pochopili, že jediné místo, kam můžu vhodit svůj volební lístek, je kontejner na tříděný odpad. Voleb, kdy Klausovo hlavu vzhůru volilo 21 tisíc lidí, to znamená, že pouze lidé, kterým dal amnestii, a také rok, kdy jsme zažili aféru s pančovaným alkoholem. A tady se dostávám k druhým volbám, tentokrát k těm prezidentským. A nechci se, vážení občané, chlubit, ale právě díky mé osobě došlo k výraznému úbytku pančovaného alkoholu. Nikdo totiž nechce mít na krku prezidenta, že? Přátelé, pojďme si do roku 2014 popřát hodně štěstí. Právě mladá generace, myslím, že by měla být strůjcem tohoto štěstí. Proto jsem se ptal své dcery Kačenky, co si mladí lidé myslí o své budoucnosti. 50% mladých lidí má světlou představu o své budoucnosti a 50% mladých lidí na drogy nemá. A na závěr velmi úsměvnou a nejkratší anekdotu, kterou jsem slyšel a nemohl jsem se dlouho přestat smát. Bohuslav Sobotka je inteligentní člověk.
4: Hezký nový rok.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak vaše přání ještě bude, přijde na řadu, až nabídnu proti něco novoročnímu projevu. Teď se chci zeptat, Jirko, v dobách hlasatelských, jak se dělaly ty novoroční projevy? Přetáčely se?
3: Přetáčely a vysílaly se ze všech měst najednou. Mm-hmm. Jako to, já nevím, jak je to teď, ale za to táč to bylo tak, že to vysílalo Praha a jistilo to Brno, Ostrava,
2: jistili, jako kdyby něco vypadlo, aby prostě to...
3: Ano, aby to naskočilo okamžitě. V tu hodinu to prostě běželo ve všech městech. Hlavních nebo velkých městech. No.
2: Ta služba tehdy novoroční...
3: No jo, no tak to
2: bylo... Bylo to hlídané, tenkrát... sváteční, mohl tam jenom někdo?
3: Já si myslím, že to hlídané bylo, a jako protože tenkrát byla taková jako vládní hlasatelka Zdenka Vařechová, tak ta většinou
2: to
3: dopoledne, ano, novoroční dopoledne měla, takže na Silvestra se nemohla veselit.
2: Byly zálohy, že jste třeba byli takzvaně na značkách, kdyby někomu se něco stalo, někdo z kolegů onemocněl, aby byla jistota, že jste dosažitelní a někdo může na zastoupit přijet? Nebo se to nedělalo, prostě pak se volalo první, kdo je na řadě a nejblíž, tak přijede?
3: Dosažitelní jsme museli být. Jenom se v podstatě inzerovalo to, kdy jdeš na dovolenou a tak, a to se musel nahlásit, ale jinak se musel být
2: pak se to
3: svěsitelný. Ano.
2: Ad hoc, dobře. Vážení, vybírejte. Petr Martinák, další novoroční projev, když už jsme u těch projevů, může nastat, anebo Petr Novotný promluví a je tu jeho ukázka Problémy doma. Tak vybírejte na telefonu 731 800 900 nebo SMS-kou na čísle 90 01 04 humor, mezera A nebo B. A právě teď začínáme poslední dnešní souboj.

0: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
1: Musíme to uzavřít něčím. Novoročním projevem tentokrát od Petra Martináka a nebo povídáním od Petra Novotného. Ptám se vás, co voláte. Komu byste dali bod? Dobrý den, přejeme si Jiřím Ptáčníkem.
2: Dobrý den.
3: Miroslav z Karviné, dobrý den, pane Ptáčníku, dobrý den i vám, Patriku, a hlasuji pro pokračování.
2: Ano, zdravím.
1: Dobře, to znamená hlas tedy pro novoroční projev tentokrát od Petra Martináka. Ano, zapisuju, děkuji.
2: Zdravíme do Karviné.
1: Ještě někdo, dobrý den.
2: Dobrý den.
4: Dobré odpoledne, Honzo z Lukavy, zdravím Patrika i pana Ptáčníka a hlasuji pro pana Martináka.
1: Dobře, děkujeme.
2: Ano, my vás zdravíme.
1: Rozhodnuto, takže ještě jeden novoroční projev, nebo aspoň jeho část v podání imitátora Petra Martináka.
5: Naše demokracie mě již 18 letá a stojí na prahu své dospělosti, což mi připomíná jednu takovou historku, ale to bych tady raději nezmiňoval, ono se to moc nehodí. Tedy 18 letá, važme si toho, važme si možností, které nám nabízí něco tak mladého, ale zároveň ne nedospělého, zralého, ale přitom ještě s nesetřeným pelem. Přestaň slintat. Promiňte, to mi tady napsala zřejmě, ano, Lívie. Važme si svobodných voleb, o kterých rozhoduji jen a jen já, a svobodné soutěže politických stran, kde se po každé najde někdo, kdo mi ještě do toho občas to, či ono promluví, nevím. Zdůrazněme úctu k rodině, především k té mé. Zdůrazněme úctu k mládí, zdravím Letušku. Zdůrazněme úctu k stáří, Lívie, i tebe, zdravím. V tom má každý z vás téměř neomezený prostor k projevení své vděčnosti. Je to opravdu, ale opravdu jen a jen na vás. Nechme také stranou mesiášské a spasitelské postoje. Nechtějme vytvořit nového člověka. Ten už přece vytvořený je. Sedí tu před vámi a právě dočítá jeden ze svých nejlepších novoročních projevů. Učme se rozlišovat mezi oprávněnou a neoprávněnou kritikou. Ta oprávněná kritika je vždy ta, která směřuje ode mne k vám. Ode mne k vám. Važte si všeho, co jsem v životě dokázal. To by měl uznat i ten, kdo by řadu věcí udělal jinak, a třeba i lépe. I když. Nevím. Od mnou dosazených a vámi demokraticky zvolených představitelů vlády, parlamentu i regionálních a místních zastupitelstev v roce 2009 chtějme odvahu k neřešení problémů. Tah na branku. Spoustu gólů, bodů, sekund, byrokratický přístup a hlavně nevědomí odpovědnosti a spoustu arogance při službě těm, kteří je do těchto jejich funkcí vynesli. Dívejme se do roku 2009 s optimismem, bude ještě hůře. Vlastní rukou váš profesor, docent, prezident, adresa Pražský hrad, 1.1.2009.
0: Humoriáda.
1: Zase nám to tak rychle uteklo, no už jenom pár minut.
2: Hele, vejde se tam ještě jeden vtip.
1: Rychle.
2: Dobře, takže prostitutka stopuje, zastaví auto, vykloní se řidič a říká, nazdár, co uděláš za 5 000? A ona říká, všecko, úplně všecko, říká, nástup budeme betonovat.
1: Tak tímto se loučíme s Jiřím Ptáčníkem i s vámi z vysílání dnešní Humoriády. I zítra boj o další knížky a další hosta, to bude Pepa Fousek. Jirko, měj se krásně.
2: Taky se mějte krásně všichni. Naschledanou.

0: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi, pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Sedmnáct hodin.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
1: Nový bytový dům pro zhruba 30 bytů vyroste v Pardubicích v Jesničánkách. V Heřmanově městě přestanou vyvážet neočipované popelnice. Policisté v Praze našli hledaného muže, pátrali po něm od rána. V kraji zítra čekejte jasno až polojasno a teploty do 31 stupňů. Zprávy s Michaelou Spáčilovou. Dobré úterní odpoledne. V Pardubicích v Jesničánkách vyroste nový bytový dům s přibližně 30 byty. Developerská společnost plánuje na konci ulice Na Záboří nedaleko konečné trolejbusu postavit pětipodlažní objekt. Vznikne ve vnitrobloku mezi stávající zástavbou vedle garáží. U domu bude také zhruba 30 parkovacích míst, tedy stejný počet jako bytů. V Heřmanově městci přestanou vyvážet neočipované popelnice. Radnice postupně zpřesňuje evidenci odpadu a plánuje zavést systém, kdy domácnosti platí podle počtu svozů. Neoznačené nádoby nebudou popeláři vyvážet od začátku září. Na festivalu Smetanova Litomyšl dnes večer dostanou příležitost mladé operní talenty. V rámci projektu Operní líheň uvedou studenti zpěvu z českých a slovenských konzervatoří a uměleckých vysokých škol operu Bedřicha Smetany Hubička. Na jevišti Smetanova domu se představí pěvci stojící na začátku své profesionální kariéry, říká umělecký ředitel festivalu Marek Šulc.
3: My jsme si dali za cíl představit mladým zpěvákům Smetanu. A pak jsme se vlastně společně s dirigentem Jakubem Klekrem a s režisérkou Magdou Švecovou domluvili na tom, že těm mladým zpěvákům, kteří končí třeba školu, dáme tu příležitost, aby se na Smetanovském festivalu potkali se Smetanou, pracovali s ním několik týdnů a pak ho představili festivalovému publiku.
1: Opera Hubička bude na programu také zítra a ve čtvrtek. Desítky policistů od rána pátrali po ozbrojeném 55-letém muži. Byl ve špatném psychickém stavu a se střelnou zbraní odjel k učilišti ve středočeských Čelákovicích. Policisté ho nakonec kolem 2 odpoledne zadrželi v pražských Strašnicích.
4: Policejní hlídky začaly muže hledat krátce po 7. hodině. Zabezpečili školy a další veřejná místa, kde se podle nich mohl pohybovat, popisuje starosta Čelákovic Josef Pátek z ODS.
5: Veškeré budovy byly řádně uzavřené a hlídány jak městskou policií, tak i státní policií.
4: Policie zatím nevysvětlila, co chtěl muž udělat, říká její mluvčí Barbora Šnévajzová.
6: V současné době prověřujeme veškeré okolnosti, podrobnosti celého případu a další informace uvolníme zítřejšího dne, jakmile to bude možné.
4: Muže od rána hledalo 60 policejních hlídek a vrtulník ve 2 krajích a také v Praze, kde ho nakonec dopadli. Josef Beneda, Český rozhlas.
2: Počasí.
1: Noc bude na východě Čech většinou jasná, nejnižší noční teploty 16 až 13 stupňů. Zítra čekejte jasno až polojasno, středeční teplotní maxima 28 až 31 stupňů, na horách 22 až 25 stupňů Celsia. Povane slabý proměnlivý vítr nebo vítr severních směrů. Rozptylové podmínky budou zítra ráno a večer mírně nepříznivé, během dne pak dobré. Tlak slabě klesne, večer slabě stoupne a bio bude na dvojce, to je střední zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Z východočeských silnic nemáme aktuálně hlášenou žádnou dopravní nehodu. Šťastnou cestu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Den v kraji.
7: Dobré úterní odpoledne z Pardubic přejeme. Za chvíli se podíváme do Zámrsku na Orlicko-Ústecku, kde obec nechala obnovit historický altán v zámeckém parku. Podrobnosti uslyšíte zhruba za půl hodiny. Nová aplikace a nebo sporty, které si můžou vyzkoušet i seniori. Ano, jubilejní 10. ročník Pardubického sportovního parku nabídne hned několik novinek. Uslyšíte o nich za chvíli a uplyne taky 84 let od vypálení ležáků. Budeme na tuto událost vzpomínat. dcerou přeživší Jarmily Doležalové, Rozené Štulíkové, a nabídneme jí písničky, které nestárnou. Těšit se můžete na Helenu Vondráčkovou, Tomáše Linku, Leška Semelku nebo Céline Dion.
2: Český rozhlas Pardubice, Den v kraji, a Jan Vamberský.

0: ještě Helena Vondráčková. Konec konců, jak to s deštěm po párných dnech bude vypadat, se dozvíme zhruba za nějakou čtvrt hodinku od pana Imricha Drapáka z ČHMU. Teď je ale na řadě souhrn dnešních událostí a s ním přichází Michaela Spáčilová.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Pardubickém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Dobré odpoledne. Některé radnice v Pardubickém kraji musí přispívat na mzdy nepedagogických pracovníků. Výše příspěvku od státu jim neumožňuje uhradit veškeré náklady. Například velcí zřizovatelé škol Pardubický kraj a město Pardubice počítají s doplatky na neučitelské profese v řádu desítek milionů korun. Výdaje navíc řeší také malé obce. Na konci června začnou opravy silnice mezi Českou Třebovou a Skuhrovem. Kromě zastavěné části obce dělníci zrekonstruují i více než kilometr dlouhý navazující úsek směrem na Českou Třebovou. Práce by měly trvat do poloviny listopadu a Pardubický kraj za ně zaplatí necelých 45 milionů korun, říká hejtman Martin Netolický z Hnutí 3PK.
3: Jedná se o poslední úsek na silnici třetí třídy z České Třebové do Skuhrova. Dva úseky byly realizovány už v předchozích letech.
2: Tohlinsko začne se stavbou cyklostezky do sousedního Jeníkova. Město uspělo se žádostí o dotaci a od státu získá 17 milionů korun. Akce Sportovní park Pardubice má vlastní mobilní aplikaci, ve které návštěvníci najdou kompletní program akce, sportovní stanoviště, závody nebo doprovodný program. Aplikace pomůže i s hledáním ztracených dětí. Podrobnosti k tématu nabídneme už za okamžik. V Udánkách v místní části Moravské Třebové začala výstavba nového chodníku. Dělníci v první etapě vybudují zhruba 250 metrů dlouhý úsek, který zvýší bezpečnost pohybu pěších. Součástí projektu bude také nové veřejné osvětlení, upřesňuje vedoucí odboru investic Petr Matějka.
4: První etapa by měla být hotová zhruba do jednoho měsíce a bude stát zhruba 2 miliony korun.
2: Obec Zámrsk na Orlicko-Ústecku nechala obnovit altán v zámeckém parku. Drobná stavba z konce 19. století je součástí památkově chráněného zámeckého areálu a její úpravy tak musely být pod přísným dohledem památkářů. A více se k tématu dozvíte kolem 6:15.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Chci být vodou na tvůj mlýn a Tomáš Linka, minutu před 17:15, pořadu Den v kraji Českého rozhlasu Pardubice. Pardubický sportovní park letos slaví výročí 10 let. Za tu dobu své existence už přilákal do areálu v parku na Špici více než 100 000 dětí, které si mohly vyzkoušet desítky sportovních disciplín. Organizátoři na letošní jubilejní rok připravili i několik novinek. Třeba knihu, která mapuje desetiletou historii této akce, program nejenom pro děti, ale i pro seniory a dokonce i vlastní mobilní aplikaci, kterou si můžou zájemci stáhnout do svých chytrých mobilních telefonů už teď. Co všechno nabídne, zjišťovala redaktorka Šárka Rusnáková.
1: Máme tady novinky, které se propisují z webu. Je tady rychlej rozcesník typu program na jednotlivé dny, kde si můžu dát do oblíbených zajímavé události. Je tady digitální hrací karta, kterou si vlastně můžu naskenovat a pronést si tu kartu do telefonu.
2: Mobilní aplikaci sportovního parku Pardubice představuje Štěpán Fichtner ze společnosti Deep Vision. Novinka přináší řadu užitečných informací pro návštěvníky akce, včetně mapy parkovišť. Už teď si v ní mohou zájemci prohlédnout také jednotlivá sportovní stanoviště a přečíst si podrobnosti o klubech.
1: Tady jsou veškeré vlastně body sportovišť, je tady fanzóna, každý stanoviště sportovní má svoje číslo, případně písmenem jsou partnerská stanoviště označený nebo turistická centra, ikonkou třeba pedalboard, pučovna u parkoviště za automatickými mlýny.
2: Takže vlastně už teď se dá stáhnout ta aplikace a vidět, co kde bude.
1: Ano.
2: Třeba stanoviště 7.
1: Na stanovišti 7 můžeme vidět, že tady je Karate Lions Pardubice zapsaný spolek a Might Sport Pardubice. Potom si můžu prokliknout konkrétní klub, vidím jeho informace a můžu si ho zobrazit na mapě, případně vidím, v kterém turnusu nejbližším je na parku, tudíž a můžu si ho přidat rovnou do oblíbených, takže můžu naplánovat si vlastně rychle program a vidět kluby, který chci navštívit během sportovního parku.
2: V parku na Špici, ale také u automatických mlýnů a sféry bude letos rekordní počet stanovišť. Do akce se navíc zapojilo více klubů než v minulých letech, doplňuje manažer Pavel Stara.
3: Více jak 60 klubů plus, který budou na jednodenní, než se tam otočí nějakých 80 jako subjektů. Stanovišť máme letos 24 plus 8 variabilní, tak jsme taky se rozrostli. Máme tam i úplně nový sport, čebumba, takže na to jsme taky zvědaví. Nově budeme dávat dárek, pokud absolvují úplně všechny stanoviště.
2: Letošní sportovní park nabídne program nejen pro rodiny s dětmi, ale nově také pro seniory. Doplňuje náměstek primátora Jakub Rychtecký z Žijeme Pardubice.
4: Právě sportovní park byl ideální příležitostí, jak se ještě snažit více rozhýbat seniory. Takže jeden den bude speciálně i v rámci sportovního parku věnován této cílové skupině, aby nebyly v roli v úvozovkách pouze doprovodu svých vnoučat. Tak bude vytvořena pro ně speciální zóna, kde budou sportoviště a stanoviště, které oni si budou moci bezpečně aktivně vyzkoušet.
2: Desátý ročník pardubického sportovního parku začíná 1. a skončí 9. srpna. Z Pardubic Šárka Rusnáková, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Pardubice, Den v kraji.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlasjede.cz.

0: Přáli si mi Jaromír Nohavica, Richard Krajíčo a kapela Krištof v pořadu Den v kraji Českého rozhlasu Pardubice. 23. červen, nejteplejší zatím z roku 2016. Před 10 lety bylo přes 33 stupňů Celsia a nejchladněji bylo zatím v roce 1921. Tehdy bylo jenom 7,5 stupně nad nulou. Jak bude v noci a v dalších dnech? Na to se budeme ptát teď.
1: Počasí.
0: Konkrétně se ptáme Imricha Drapáka z Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové. Pane Drapáku, tak jak tedy bude v noci, zítra, tak i v dalších dnech tohoto týdne?
2: Večer bude převážně jasno, ty minimální teploty 16 až 13 stupňů, více slabý proměrí do 4 metrů za sekundu a zítra už bude teplý. Zítra už se možná stát na tropickou třicítku, nějakých 28 až 31 a bude jasno až polojasno a vítr slabý, proměnlivý nebo ze severních směrů do 4 metrů za sekundu. Ve čtvrtek bychom se mohli dostat už někam ke 30 stupňům, pátek vypadá nějakých i 34 a víkend zatím vypadá, že by měl být hodně horký. 36 stupňů zatím vypadá sobota, neděle dokonce bychom se mohli dostat někam k 38 stupňům Celsia. Až ten příští týden tam už by se mohly vyskytnout nějaké bouřky. Začátek týdne ještě pořád teplý, někde kolem těch 36 stupňů, nějaké ochlazí zatím vypadá v prostředku týdne.
0: No, tak jste to slyšeli, připravte si dostatek ledu a místo někde pěkně v chládku, abychom ten tropický 40-kový víkend přežili.

0: Zpíval Lešek Semelka přesně o 17:30 provedl tuto nelehkou disciplínu v pořadu Den v kraji Českého rozhlasu Pardubice. Slibovaná Céline Dion se nevejde do této půl hodiny, ale v příštích 30 minutách pořadu Den v kraji jako hudební výplň Karel Černoch, MiG 21 nebo třeba George Harrison. Teď ale budeme vzpomínat, protože si připomínáme 84 let od ležácké tragédie. Dcera přeživší Jarmily Doležalové starší, rozené Štulíkové, Jarmila Doležalová mladší byla hostem dnešního Dobrého rána Českého rozhlasu Pardubice. Celý rozhovor máme už teď na webu pardubice.rozhlas.cz a moderátor Jakub Malý se jí ptal na pocity, které její rodina každoročně prožívá takhle v červnu.
1: Je to stres, ale spojený s jinýma věcma, který nebudu rozebírat. A my si to vlastně všichni neseme, ale je to neviditelné. Je to to všechno, že maminka přišla o kořeny, že nemohla vyrůstat s rodičema, ti nepředávali vlastně nevědomky, ten celý systém, vědomosti, zkušenosti, dovedností. Tak je to v nás, ale snad příští generace to budou mít lepší.
2: V neděli byla tradiční pieta za účasti prezidenta republiky Petra Pavla a dalších vrcholných ústavních činitelů. Tam jste měla jaké pocity při té pietě?
1: Bylo to hezké komorní.
2: To výročí připadá přímo na zítřek, je to tak, 24. června?
1: Ano.
2: Když se řekne ležáky, tak většina lidí zná základní fakta. Co by ale podle vás měl znát každý Čech a přesto se o tom často nemluví? Je něco takového?
1: Ohledně ležáků. Je spousta knih, které může prolistovat, začíst se. Chceli pochopit život toho odvlečeného dítěte, pak vráceného, vykořeněného, tak by mohl prolistovat třeba Jarmilu i Kamilu. A s podivem pořád ještě můžete nalézat nové věci. Teď jsme objevili nový dokument z roku 42. To mi udělalo strašnou radost. A já dám jenom příklad. Bratr Štěpán kreslí ten protektorátní čas v komiksu. A například my víme, že děti z Pardubického zámečku jeli s cedulkou na krku. A kdyby vy jste byl kreslíř, jaké jméno byste jim tam napsal?
2: Tak to je teda otázka velmi těžká, musím říct.
1: Napsal byste Jaromír Mrkvička?
2: Tak to asi ne.
1: No, protože to psali Němci, že? A teď vy musíte vymyslet, abyste se drželi co nejvíc pravdy, co tam napsat a co tam mohli napsat. My jsme na to přišli.
2: No, a to, co jste přišli, to mě teda zajímalo.
1: Opravdu?
2: No.
1: My jsme si řekli, že když je poslali s cedulkama a s dokumentama do té Prahy, to byly jediné dokumenty, které měli, protože policejní přihlášky, ty zůstaly s rodičema tam. Takže jsme šli do německých dokumentů, jak je v té Praze zapsali. A ty je zapsali podle těch cedulek a těch dokumentů, takže z těch německých dokumentů jsme to převzali.
3: Český rozhlas Pardubice, Den v kraji.

0: Regionální stopař.
1: V Pardubicích za první světové války fungovala jedna z největších vojenských nemocnic v Evropě. Dnes tam stojí sídliště Dukla a jedinečnou historii obrovského lazaretu připomíná naučná stezka Karanténa. Jak se podařilo takové zdravotnické město vybudovat a co z něj na dnešní Dukle zůstalo, tak to dnes zjišťoval náš regionální stopař Milena Vápeníková, a to přímo na začátku stezky. Moderátorka Jitka Sleza se nejdříve ptala, jak vojenská nemocnice vznikla.
2: Byla to rychlá stavba, vlastně ne úplně v Pardubicích, ale vedle tehdejších Pardubic, protože ty končily s kolejemi, které vedly kolem nádraží. Tady na dnešní Dukle totiž byly jenom louky, pole a vojenské cvičiště. Bylo to asi 80 hektarů, na kterých celkem ve finále stálo 365 většinou dřevěných, ale někdy i zděných domů, ze kterých se ale do dneška nedochoval opravdu ani jeden. No a otázka, proč právě v Pardubicích? Tak Pardubice byly vybrány pro stavbu takhle velké nemocnice díky své dopravní dostupnosti, protože byly křižovatkou tří železničních tratí. Navíc měly vodovod i kanalizaci a ještě k tomu byly elektrifikované.
3: Jaké první zastavení návštěvníky uvítá právě ta naučná stezka? A co o vzniku obří nemocnice vlastně říká?
2: To první zastavení, kde jsem v tuto chvíli i já, je u živnostenského úřadu v Gorkého ulici, naproti zastávce Gorkého škola, protože právě tady byla vstupní brána, kterou mimochodem vyobrazuje i taková veliká skleněná tabule tady, která zobrazuje rekonstrukci pohledu na bránu původní nemocnice, evidentně podle nějaké dobové fotografie. A je tady samozřejmě i první z informačních panelů, na kterém se mimo jiné píše, že první světová válka přinesla masové nasazení vojáků a ničivou sílu modernizovaných zbraní. Ranění vojáci z fronty se hromadili a začali brzy paralyzovat stávající nemocnice, a tak bylo zřejmé, že je rychle třeba zásadně navýšit jejich kapacitu. Pardubická nemocnice z 10 000 lůžky se stala jednou z největších na světě. Takže to je jedna z částí těch podrobnějších informací, které se dočteme na informačních tabulích na začátku příběhu zapomenutého lazaretu.
0: Český rozhlas Pardubice, den v kraji.

0: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
1: Nabídneme nahrávku z Gočárovy galerie. Přivítali jsme tam zpěváka Milana Drobného.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Východočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
2: Klášterní zahrady v Litomyšli jsou teď plné života.
1: I tam se totiž zabydlela Smetanova Litomyšl.
2: A my se tam nastěhujeme taky.
1: Atmosféru vám v živém vysílání přiblížíme s festivalovými hosty a kvalitní hudbou.
2: Poslechněte si přímý přenos z litomyšlských klášterních zahrad.
1: Nebo přijďte mezi nás.
2: Těší se na vás Jitka Slezáková
1: a Mirek Hruban.
0: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: George Harrison, 6:45, posloucháte pořad Den v kraji a jestli nás posloucháte na Orlickou Ústecku, tak vás zdravíme. Míříme do obce Zámrsk, ta nechala obnovit altán v zámeckém parku. Tato drobná stavba z konce 19. století je zajímavá tím, že kombinuje čínskou architekturu s českým lidovým stylem a je součástí památkově chráněného zámeckého areálu a její úpravy tak musely být pod přísným dohledem památkářů. Barbora Soukupová zjišťovala podrobnosti.
1: Před těmi úpravami to bylo ve stavu dezolátním, se dá říct, protože tam nebyly bočnice, nebyly tam dveře, nebylo tam zasklení, dřevo bylo zdegradované, střecha byla v žalostném stavu.
2: Popisuje pan Pavel.
1: Takže rozhodně ta investice, která se do toho dala, je dobře. Je to krásný a hlavně doufám, že nám to dlouho vydrží v tomto krásném stavu.
2: Altán z konce 19. století původně sloužil šlechticům k reprezentaci nebo občerstvení, říká Jan Krátký z památkového ústavu Pardubice.
3: Vznikl invencí rodiny Gotů, což byli majitelé tady zámku. Je to vlastně prolnutí dvou takových trendů, které byly v té době velmi běžné. A to je jeden trend a to jsou čínské stavby, právě zejména na té střeše.
2: Ta střecha je oplechovaná a má takové ostré tvary. Je to osmiúhelník.
3: Ano, je to osmiúhelník a pak ta spodní část, která je právě ten lidový trend a to jsou ty vyřezávané dřevěné části, které jsou zasklené.
2: Altán po roce 1945 chátral. Cílem opravy bylo vrátit mu původní podobu a zbavit ho úprav ze 70. let, které nerespektovaly původní vzhled nevhodnou dlažbou, použitím palubových prken a tak dále. Důležité bylo dodržet také původní stavební postupy, říká projektant obnovy Martin Tesař.
4: Že nebudeme dřevo spojovat ruty, ale dřevěnými kolíky a tabulky skla jsou samozřejmě zasklený nakyt, jak se to dělalo dřív běžně. Je tady použito sklo s optickým neklidem, jak se odborně říká, to znamená zvlněné skleněné tabule, protože před 100 lety nebyli schopni tou technologií vyrobit tak dokonale rovné sklo, jak to známe dnes a tak podobně.
2: Zatímco samotná obnova drobné památky trvala asi rok, přípravy začaly už v roce 2018, protože bylo nutné nejdřív provést restaurátorský a stavebně historický průzkum. O obnovu se také musela postarat řada řemeslníků z různých oborů, říká starostka Zuzana Tvrzníková za STAN.
5: Altán stojí na podstavci. Ten musela udělat stavební firma a veškeré ty dřevěné části postupně byly rozebrány. Úplně do nejmenšího detailu, tak, aby bylo možno znovu celou tu stavbu sestavit tak, jak má být, buď z restaurovaných částí nebo z doplněných. Takže zmínila jsem stavaře, samozřejmě truhláři, tesaři, klempíři, pasíři a kamenici. A sochař, a abych nezapomněla i sklář.
2: Za obnovu altánu obec zaplatila asi 3,5 milionu korun, použila na to i dotaci z evropských peněz. Ze Zámrsku Barbora Soukupová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Jestli je na nebi Bůh a Marcela Holanová, skoro na závěr pořadu Den v kraji, stihneme ještě Ostrovy v proudu, ale ty originální od Kennyho Rogersa a Dolly Parton a stihneme také pozvánku k zítřejšímu vysílání Českého rozhlasu Pardubice. Krajskou vesnicí roku 2026 se stala obec Vraclav na Orlicko-Ústecku a do letošního ročníku se přihlásilo více než 20 obcí a vesnici teď čeká klání v celostátním kole a do zítřejšího dobrého rána Českého rozhlasu Pardubice jako hosta pozveme starostu této obce, tedy obce Vraclavy, pana Pavla Osinku. Uslyšíte jeho rozhovor s Jakubem Malým zítra krátce po 8:30. Do radioporadny po 11. hodině přijde jazykovědkyně Dagmar Magincová a nepřijde náhodou. Středa bude totiž pro bylinkáře opravdu zásadní. Říká se, že na svatého Jána bylinky sbírají se bylinky, které mají největší sílu. My je ale s jazykovědkyní rozhodně sbírat nebudeme, naopak nás čeká jejich jazykový rozbor. V červnu si také připomínáme popravy 194 lidí, kteří byli zavražděni nacisty v roce 1942 po atentátu na zastupujícího říšského Heidricha, protektora Reinharda Heidricha a také smrt členů skupiny Silver A. I o tom zítra uslyšíte v našem programu, no a uslyšíte také jednu výstrahu v Chrudimce, totiž pod Křižanovickou přehradou, může být račí mor. Ochranáři tak varují návštěvníky rezervace před vstupem do vody. Na několika místech v rezervaci už, tedy Strádovské peklo, už se objevily varovné tabule. I o tom vám zítra povíme víc. Po 17. hodině se u poslechu pořadu Den v kraji bude opět těšit Jan Vamberský.
1: Český rozhlas Pardubice, Den v kraji a Jan Vamberský.

0: Servis představuje
1: knihu Sladké Česko. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země. Od posluchačů regionálních stanic Českého rozhlasu, účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
3: Pardubický šestý městský obvod plánuje mimořádné zastupitelstvo kvůli kauze manipulace s veřejnými zakázkami. Některé obce v Pardubickém kraji sahají do rezerv kvůli platům školních uklízeček a kuchařek. Prezident podal kompetenční žalobu kvůli summitu NATO. Podle premiéra vláda rozhodla pragmaticky a prakticky. V regionu zítra čekejte jasno až polojasno a teploty do 31 stupňů. Dobrý úterní podvečer u zpráv přeje Michaela Spáčilová. Městský obvod Pardubice 6 chce svolat mimořádné zastupitelstvo kvůli podezření na manipulaci s veřejnými zakázkami. Na svém jednání se na tom shodli koaliční zastupitelé. Zasedání by se mohlo uskutečnit pravděpodobně příští týden. Policie v případu zahájila trestní stíhání 8 lidí a 7 firem. Jejich jména ale zveřejnit nechtěla. Některé radnice v Pardubickém kraji musí přispívat na mzdy nepedagogických pracovníků. Výše příspěvků od státu jim neumožňuje uhradit veškeré náklady. Například velcí zřizovatelé škol Pardubický kraj a město Pardubice počítají s doplatky na neučitelské profese v řádu desítek milionů korun. Výdaje navíc řeší také malé obce.
4: Třeba Bojanov na Chrudimsku zřizuje školu pro 170 dětí. Z rozpočtu musel vydat na mzdy kuchařek a uklízeček přes 4 miliony korun. Obec zároveň zvažuje, že od okolních obcí začne vybírat příspěvky za přijaté děti. Do rozpočtových rezerv sáhla třeba i cerekvice nad Loučnou na Svitavsku. Snižovat počty nepedagogů oslovené obce zatím nemusí. Ondřej Wolf, Český rozhlas.
3: Radnice ve Vysokém Mýtě provedla od půlky dubna do 8. června měření rychlosti a intenzity dopravy v ulicích Rokycanova a Českých bratří. Informuje o tom v tiskové zprávě. Na začátku monitoringu zaznamenala asi 1000 přestupků a některým řidičům zaslala upozornění do datových schránek. Pokuty město neudělovalo. Na konci dočasného měření ubylo případů překročení rychlosti na minimum. Výsledky radnice použije k dalšímu vyhodnocení dopravní situace ve městě. Prezident Petr Pavel kvůli své neúčasti na červencovém summitu NATO podal kompetenční žalobu. Reagoval na rozhodnutí vlády, že na alianční jednání do Turecka mají jet jiní politici. Ústavní soud bude zítra rozhodovat, jestli žalobu projedná přednostně.
5: Spor ohledně aliančního summitu se vede už několik měsíců. Prezident Pavel rozhodnutí vlády vnímá jako omezení ústavních pravomocí hlavy státu.
6: Ústava předpokládá u výkonu některých pravomocí prezidenta součinnost vlády. Součinnost, neschvalování.
5: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO ale za rozhodnutím vlády stojí.
7: My rozhodujeme o rozpočtu, my rozhodujeme o strategii, my rozhodujeme o koncepci armády a my máme za to zodpovědnost, ale počkáme si na ústavní soud.
5: Podle bývalého předsedy ústavního soudu Pavla Rycheckého je teoreticky možné vydat rozhodnutí ještě před summitem. Vláda ale podle Rycheckého může obstrukcemi řízení protahovat. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
3: V Česku se bude dál oteplovat. Největší vlna veder dorazí o víkendu, kdy bude až 39 stupňů Celsia. Informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Kvůli suchu a vedru hrozí na jihu Moravy požáry. Lidé by tak neměli rozdělávat oheň v přírodě, vypalovat trávu nebo odhazovat cigaretové nedopalky na zem.
2: Počasí.
3: Noc bude na východě Čech většinou jasná, nejnižší noční teploty 16 až 13 stupňů. Zítra čekejte jasno až polojasno, středeční teplotní maxima 28 až 31 stupňů, na horách 22 až 25 stupňů Celsia. Povane slabý proměnlivý vítr nebo vítr severních směrů. Rozptylové podmínky budou zítra ráno a večer mírně nepříznivé, během dne pak dobré. Tlak zítra slabě klesne, večer slabě stoupne a bio bude na dvojce. To je střední zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
1: Z
2: Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: Nohu z plynu dejte na dálnici D11 v okolí 7. kilometru ve směru na Hradec Králové. Po vozovce se tam pohybují lidé, tak dejte pozor a dobře dojeďte.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 8.

Vítejte, vážení přátelé nepopulární hudby. Vítejte v našem folkovém baru. Co vám mohu nabídnout? Namíchat pivo, kávu, víno či něco ostřejšího nebo vše dohromady? Víte o tom, že sociologové a psychologové spatřují přímou souvislost mezi úpadkem společenského dění a snižující se návštěvností venkovských hospod a maloměstských kaváren? Za důsledky pak můžeme označit i rozpolcenost společnosti a následné vyhrocené výlevy negativních emocí na sociálních sítích, a to i mezi přáteli a blízkými. Tam totiž napíšete i věci, které byste v hospodě sousedovi neřekli. Ano, většinou proto, že byste logicky mohli hned dostat po čuně. Jenže naopak jakýkoliv spor lze v hospodě vyřešit zaplacením rundy a následným společným prožitkem. Jo, jsme dobrý, pojej, co jsme dnes zvládli vypít. Tak ne, že bych chtěl nabádat k větší návštěvnosti hospudek a pajzlů, to bych si na vlnách seriózního Českého rozhlasu nikdy nedovolil, ale v duchu zdravých národních tradic vás prostě dnes zvu na drink. Servírovat vám budou folkaři, a to obvykle mívá hlubší sdělení. Hezký poslech hospodských folkových polazení vám od barového mikrofonu přeje Vítěz Roníček.

Je to spousta roků, kdy jsem tě mýval rád, za každej úsměv celý svět bych dal. Ty jsi byla jako sen a já po nocích ti zpíval a po bárech se za nás chodil rvát. Teď po létech tě potkám,

co nedá se prodat, pojď zkusíme si trochu štěstí vzít. Dohledu tě ztratil, jako všechno z téhle doby, a bral každý kšeft, co za to stál. Ta láska k putikám na nás zanechala stopy a život kolem zběsile sehnal. Tak nemůžu si pomoct, jsem rád, že tě vidím, ty roky jsou na nás obou znát. Jdem dál proti času a ty mi něco nalej, pojď zkusit jako za starých se smát. Tak nalej, dej, ať vím, kam může víno dozrát, ať spáhnem žal chmury zlý. A pak já ti dám to, co nedá se prodat, pojď zkusíme si trochu.

Nedvědova kijovská hospoda a Laichtovo solo na Lejve je přesně z rodu písní, které se do dnešního výběru písniček o hospodách a hospodských filozofiích hodí. Říkám to trochu vznešeně, protože mi přijde hloupé říci, že budeme hrát o pití, nebo nejdej bože o chlastu. Ve folkovém světě totiž kolikrát k podumání nad životem nepotřebujete ani existující hospodu. Nejgeniálnější song v tomto směru servíruje Slávek Janoušek se svou legendární imaginární orlicko-ústeckou hospodou u Frimlů, ve které prý kdysi čepoval jistý pan Dítě, který Hrabalovi vyprávěl o tom, jak obsluhoval anglického krále. To jste nevěděli, co?

děti. Vracíme se domů od malinů. Čas hlídají teď k ránu už jen kohouti. A my 200 metrů

Hergot kruci zase přines kůlový. Ale příště, fakticky už příště, jen neslibuj, Olino. Hle, tady tohle parkoviště, zde přece stála hospoda Frimlovy, Frimlovy. A zde se čuralo a tam se pivo točilo.

moc o sobě nevíme. Jen to, že z mnohých plánů jsme slevili, že je pár věcí, za které se stydíme. Každý na někoho něco ví, jak jsme se změnili, změnili, změnili. Rozhlídnu se po měsíci.

hospoda rovná se svoboda. Pokud patříte k těm, kdo se umí proposlouchat halekacím svérázným zpěvem Václava Koupka, nepochybně jste se dobrali k tomu, že Vašek patří k nesmírně moudrým písničkářům. Pravda ale, ne každý to dá na první poslech. Mnohem stravitelnější, poetičtější a jemnější popis hospodské atmosféry a nevysvětlitelných hospodských jevů nám přináší jiný velikán našeho žánru, mistr Karel Plíhal ve své hospodské.

se se stejně dějou věci. Pod rukama malíře, co by pil 4 deci. Ohořelou zápalkou si kreslí malý domek. Vedle domku zahrádku

se malíř stává snílkem. Na zahradu přistál talíř a marťan s tykadýlkem. Strká nosík do hlíny, on pozoruje broučka. Odpusťme to malíři, že mládí hltal součka.

opravdu má nezapomenutelný countryman, kreslíř a zpívající majitel snad všech logopedických vad, Honza vyčítal. Nejsmutnější hospoda je ta bez piva. V souvislosti s Honzou vyčítalem si však vybavují jiný song, ve kterém vcelku dost s přestihem nastínil řešení současné situace ohledně celosvětového nárůstu cen za pohonné hmoty. Vždycky jsem si říkal, když jsme jako kluci tuhle píseň hulákali, že vlastnit Jeep jezdící na pivo asi není ekonomicky výhodné. Ale v současné době by to stálo za zvážení.

ondací, když chceš takže opatří, ti celkem levně zachovali džíp. Já přes rodinný rozpory cestou vybral úspory a mazal hned ten auták.

No jo, opustili jsme pivní planiny a přesedlali na ušlechtilejší nápoj, tedy alespoň podle názoru druhé poloviny rozdělené společnosti. Víno nebo pivo? Má lady je víno, Žalmanová jasno. V Žalmanových písních bychom toho našli o vínu fůru. Ale pozor, nesmí se to přehnat, jinak je výsledkem těžké ráno, tak nádherně popsané v gospelu Krise Christophersna Why My Lord, který Žalman mistrovsky otextoval. Tu píseň jsem ale také zcela pochopil až po vlastním intenzivním nočním prožitku s laciným vínem, kdy se ráno dovoláváte Boha. Což je i oslý můstek pro slavnou Samsonovu píseň, která přijde potom.

Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte folková pohlazení Českého rozhlasu. Pořad o domácí scéně žánru folkové, trampské a country hudby s Víťou Troníčkem.

O vínu pravda folkaři zpívají často. Možná častěji než o pivu. No, nejsem odborníkem, ale zřejmě to souvisí s tím pověstným hledáním pravdy na dně sklenky. Někdy vám ale utkví v paměti i konkrétní název značky. Třeba to slavné Chateauneuf du Pape z tučného báječné ženské, nebo recept na šťastné manželství, ale třeba i drobná poznámka, pár kapek Chardonnay, ať se zacelí rány. Tak to zpívají hanačtí Madalen. To mi utkvilo v paměti, všimněte si, krásně zaspívané slovo Chardonnay ve třetí sloce. To je nádherný moment, zpívačka evidentně ví, o čem zpívá. A k tomu přidám báječné rosé brněnského přístavu. I jak by smet. Jak to fantasticky rezonuje. Hlas, melodie a k tomu značka vína a krásné zpěvačky.

se pouštím uzdu danému dnešnímu tématu folkových pohlazení, tedy hospodským songům a servírovaným nápojům s tím související, zjišťuji, že se do jednoho pořadu rozhodně nevejdeme. Ale musíme ji přitvrdit samozřejmě. Samostatnou kapitolovou je v tomto směru whisky, nejlépe Kocmanův plnej džbán whisky, děsivá představa, nebo hobousácké kopání do bedny od whisky a dalo by se pustit vlastně ledacos. Sáhnu do méně známější škatulky. Naprosto krásnou a ušlechtinou češtinou zpívané řeky plné whisky, moravské bluzové Alibaba.

0: Tak to je všechno.
1: Ano, tak to končí, když to přeženete. Michal Braxatoris a píseň Kocovina, kterou se nesmazatelně zapsal do dějin českého folku. Úžasné dílo, hlavně to houslové solo. Ale víte o tom, že v hospodě a nálevně si můžete objednat i na alko z dnešního sezení na podpůrné skupině. Ahoj, jmenuji se Vítě, dělám rozhlasový pořad o folkové hudbě a mám problém s pitím kafe. Ano, i tento božský nápoj je v dnešní nabídce. Bez kafe bych nefungoval. Překračují často všechny doporučené dávky, včetně těch nedoporučených. A pamatuji doby, kdy se říkalo, že pití kafe je zdravé, škodlivé, život prodlužující, život zkracující, zhepiňující, deprese působící, nezbytné, zbytné, rakovinu působící, rakovinu léčící, Alzheimera potlačující a teď už nevím, co všechno ještě. Pokud ke kávě přidáme lívance, nejenže je ráno kompletní, ale je krásné natolik, že to vstávání obvykle zvládne i stárnoucí muž s mentalitou mimina po probuzení. Marian tedy na závěr dnešních folkových pohlazení. Mějte se hezky, na světě je krásně, ať už pijete cokoliv. Za týden u folkových pohlazení se bude těšit Vítě Troníček.
2: Tento pořad vyrobil Český rozhlas Pardubice.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšipneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4500 Kč za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce června 2026. www.nejlevnějšipneu.cz.
2: Český rozhlas Pardubice, zprávy.
3: Opravy silnice mezi Českou Třebovou a obcí Skuhrov začnou na konci června. Hlinsko získalo dotaci na novou cyklostezku. Dagmar Havlová zrušila knihovně Václava Havla souhlas s používáním jména jejího manžela. V kraji zítra čekejte jasno až polojasno a teploty do 31 stupňů. Dobrý úterní večer u zpráv přeje Michaela Spáčilová. Na konci června začnou opravy silnice mezi Českou Třebovou a Skuhrovem. Kromě zastavěné části obce dělníci zrekonstruují i více než kilometr dlouhý navazující úsek směrem na Českou Třebovou. Práce by měly trvat do poloviny listopadu a Pardubický kraj za ně zaplatí necelých 45 milionů korun, říká hejtman Martin Netolický z hnutí 3PK.
4: Jedná se o poslední úsek na silnici třetí třídy z České Třebové do Skuhrova. Dva úseky byly realizovány už v předchozích letech. Nicméně intravilán obce realizován nebyl, proto přistupujeme letos k celkové obnově. Je zde velký rozpad vozovky a je potřeba provést i nejrůznější odvodňovací práce.
3: Hlinsko začne se stavbou cyklostezky do sousedního Jeníkova. Město uspělo se žádostí o dotaci a od státu získá 17 milionů korun.
5: Celkové náklady pak budou přes 20 milionů korun a rozdíl zaplatí obě sousední radnice. Práce by měly začít ještě v létě a podle podmínek smlouvy by měla být stezka dokončená za 5 měsíců. Z Hlinska Josef Kopecký, Český rozhlas.
3: Ve Vápenném Podole na Chrudimsku získají záložní zdroj vody. Obec má problémy s nedostatečnou kapacitou sítě. To brzdí třeba i novou výstavbu. Zaplatila si proto průzkumné vrty a teď získala i první souhlas s napojením dalšího zdroje. Spoluzakladatelka knihovny Václava Havla Dagmar Havlová zrušila knihovně souhlas k používání jména jejího manžela. Českému rozhlasu napsala, že ztratila důvěru k současnému vedení knihovny. Pokud podle Havlové v budoucnu vznikne nová instituce schopná chránit a rozvíjet odkaz Václava Havla, je připravená jí souhlas s používáním jména ex-prezidenta dát. Stát dosud vyplatil dětem neplatičů náhradní výživné za více než miliardu korun. Vyplývá to z dat Ministerstva práce. Zákon o náhradním výživném platí od roku 2021. Sněmovna teď projednává novelu vládní koalice, která navrhuje zpřísnění trestů za neplacení alimentů. Rodičům, kteří neplatí déle než 4 měsíce, by mohly hrozit až 2 roky vězení.
2: Počasí.
3: Noc bude na východě Čech většinou jasná, nejnižší noční teploty 16 až 13 stupňů. Zítra čekejte v regionu jasno až polojasno, středeční teplotní maxima 28 až 31 stupňů, na horách 22 až 25 stupňů Celsia. Povane slabý proměnlivý vítr nebo vítr severních směrů. Rozptylové podmínky budou ráno a večer mírně nepříznivé, během dne pak dobré, tlak zítra slabě klesne a večer slabě stoupne a bio bude na dvojce. To je střední zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: Porouchané nákladní auto překáží na dálnici D11, stojí za 47. kilometrem ve směru na Hradec Králové a pokud míříte do Hradce Králové, čekejte komplikace v Náchodské ulici, bouralo tam osobní auto. Tolik doprava. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
6: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Další otázka, další odpověď v Hezky česky. Dobrý den, zdravím vás z krásné vesničky Havlovice. Napsala nám posluchačka Alena Peterková. Ráda poslouchám Hezky česky a proto mě napadlo vám poslat větu z článku, který je vytištěný v Havlovických novinách. Jedná se o složené slovo. Nejsem si jistá, jestli je správně napsané. Mně se totiž v této podobě moc nelíbí. Věta zní. Jste připravena, paní magistro?
2: Poslouchám.
1: Posluchači jsou jistě taky napnutí, co z toho havlovického deníku nebo z Havlovických novin vypadne. To dokazuje i skvělá účast na této akci, které se zúčastnilo bezmála 20 plavidel a téměř 80 řekoplavců. Tady se jedná o to slovo řekoplavců, protože paní Peterková ho napsala tučně. Poslala nám e-mail. No a na co se ptá vlastně paní Peterková, jestli by tam nemělo být napsáno řeky plavců?
2: Ta úvaha, která jí k tomu dotazu vedla, je celkem logická. Vycházela z toho, že složené slovo plavců řeky, že tam bývá nějaký pád. Na druhou stranu ono se nám tady sešlo víc jevů. Za prvé skládání slov neboli kompozice, vzniklá slova kompozita, není pro češtinu úplně nejčastější způsob tvorby slov. Čeština nemá ráda zas tak dlouhá slova, jako třeba němčina, a tak se to tak často nepoužívá a nestává. Proto jsou tam sice jistá pravidla, ale nejsou příliš známá, příliš frekventovaná a často se vychází z analogie. A u toho řekoplavců a řekyplavců zjevně došlo k využití nejčastější samohlásky, která spojuje ta dvě slova v tom novém složeném slově. A zdaleka nejčastější podle lingvistů je o, například jazykověda a podobně. Ne, že by to takhle fungovalo vždycky, ale je to nejčastější takzvaný spojovací morfém.
1: Máme ještě nějaké další příklady, kde třeba bychom mohli předpokládat, že tam bude a, ale je tam o.
2: Tenhle ten spojovací morfém o se vyskytuje pak i v dalších složeninách, jako například dřevokaz, kde bychom taky asi očekávali kaz dřeva, ale máme tam to o. Tam není nutně vždycky nejde o tvar toho slova, které se spojuje, ale o tu samohlásku, která nám spojí ty dva kmeny k sobě. Jinak skládání slov pro češtinu, jak jsem říkala, má ustálená pravidla, jsou relativně složitá na to, jak je to neproduktivní způsob tvorby
1: slov. To vysvětlovat nebudeme, spíš krásné příklady, co se týká kompozit, hezky latinsky řečeno. No, čeština je v tomhle krásná, mi napadá takový mrakodrap, to je krásná složenina, vidíte.
2: Provazochodec.
1: No, nebo
2: stávkokaz?
1: No, ale mně napadá slovo kulomet. To je vlastně taky kompozitum.
2: Přesně tak, metat koule.
1: Ano, ano, ano. Lidomorna, to jsem našel, že existuje takové kompozitum.
2: Tak, a vlastně všechny příklady, které jsme si tu uvedli, jsou stejného typu jako ti řekoplavci, totiž spojení podstatného jména a slovesného podstatného jména. Jakási činnost spojená s nějakým objektem té činnosti nebo subjektem.
1: Má být kreativní.
2: To je dneska tak módní slovo, zkuste. Co to asi znamená?
1: To byla jazykožena Dagmar Magincová.
2: Těšilo mě.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Magincovou. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
3: Kup mi den.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že v přírodním parku Džbán na náhorní plošině Rovina, nedaleko obce Domoušice v okrese Louny, se nachází jedna z největších archeologických hádanek u nás? Na ploše 11 hektarů se rozkládá 14 neúplných rovnoběžných řad, tvořených více než 2000 neopracovaných křemencových balvanů. Tyto takzvané kounovské kamenné řady, orientované téměř přesně v severojižním směru, lákají badatele už od roku 1934, kdy na ně upozornil učitel Antonín Patejdl. Dodnes nikdo s jistotou neví, kdo a proč je tam vyskládal. Byla to pravěká megalitická observatoř, kultovní místo, pravěký kalendář nebo obyčejné novověké mezepolí z dob, kdy na místě dnešního lesa byla hospodářská půda? Archeologické výzkumy ani pilové analýzy dosud nepřinesly jednoznačné datování. Mezi nejznámější solitérní kameny patří šestitunový gibbon a puklinami protkaný Pegas. I přes poškození lesní těžbou v 80. letech zůstávají řady unikátním dokladem lidské činnosti v krajině a lokalita je chráněna jako kulturní památka.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Roma Vakeren.
2: Dobrý večer. Dnešní pořad nabídne ohlédnutí za druhým ročníkem akce Den se složkami integrovaného záchranného systému a neb setkání se skutečnými hrdiny. V parku Učeňků na pražském Černém mostě si návštěvníci mohli prohlédnout techniku záchranných složek i sledovat ukázky jejich práce. Seznámíme vás také se Sárou Danielovou, která stojí za podcastem Oni vědí. Lačera te šukar šuniben.

0: Poslech nám zpříjemnila Erika Fečová. Pěkný večer. Jak vypadá práce policistů, hasičů anebo záchranářů zblízka? Mohli ve čtvrtek 18. června poznat návštěvníci parku Učeňků na Černém mostě. Konal se zde druhý ročník akce Den se složkami integrovaného záchranného systému a neb setkání se skutečnými hrdiny. Na místě byl také Dušan Vagaj, který oslovil místostarostku Prahy 14 Soňu Tománkovou z Hnutí naše 14, která má ve své gesci bezpečnost.
1: Toto je již druhý ročník, protože ten první proběhl přesně 18. června loňského roku. Právě na 18. červen, na kde připadá svátek Dne hrdinů, pravda, druhého odboje, ale já jsem si dovolila vlastně rozšířit rozměr tohoto svátku ještě o hrdiny současnosti, za které považuji právě policisty, hasiče a záchranáře.
2: Proč je podle vás důležité představovat práci bezpečnostních záchranných složek veřejnosti?
1: Myslím si, že je velmi podstatné a je i na místě vlastně poděkovat lidem, kteří denně kolikrát mohou i nasazovat vlastní životy právě za naše bezpečí, za naše životy, ale třeba i za ochranu majetku.
2: Paní Tománková, jaké aktivity bývají mezi návštěvníky nejpopulárnější?
1: To je těžká otázka, protože vlastně děti mají zájem prakticky o všechny atrakce, že to tak nazvu, které tady máme. My tady máme zástupce policie České republiky, zástupce městské policie, zástupce armády, zástupce vojenské policie, zástupce záchranářů, máme tady hasiče, máme tady sbor dobrovolných hasičů Prahy 14, je tady mnoho organizací, ať už je to třeba společnost Laguna, která zachraňuje papoušky, to je velmi častě navštěvovaný stánek, ať je to ResDogs, kteří mají pátrací psy. Skutečně je velmi těžké říct, která z těch věcí je úplně nej, protože všechny stojí za shlédnutí a za navštívení.
2: Vyzkoušela jste už i vy nějaké atrakce?
1: Jako první jsem si dnes vyzkoušela simulátor auta, které se s vámi vlastně obrátí při autonehodě.
2: Paní Tománková, jaká je spolupráce s lidmi, kteří jsou z ISIS?
1: Jedinečná, velmi vzácná a pozitivní. Ať je to tedy paní ředitelka Jelínková z policie České republiky, ať je to sbor hasičů, ať jsou to záchranáři, kdykoliv se na ně obrátím s prosbou, se žádostí, tak mi velmi vstřícně se vždycky snaží vyhovět.
2: Paní Jelínková, co obnáší vaše práce a s jakými situacemi se setkáváte nejčastěji?
3: V rámci svého působení mám na starosti 3 městské obvody, největší, to znamená 3, 8 a 9 a k tomu přilehlé části, mimo jiné i Prahu 14, kde se právě teď nacházíme. Máme necelých 800 policistů, tak má práce je zajistit veškerý komfort pro jejich výkon služby. Tato akce a další obdobné akce by měly ukázat veřejnosti, policii i v tom dalším světle, nejenom v té represi, kterou vymáháním zákonných norem používáme, ale i takovou tu lidskou tvář, kdy mají možnost účastníci vidět naše vybavení, vidět policisty, zeptat se jich i na ty běžné věci ohledně jejich výkonu, ne jenom zákonné normy, které my respektujeme.
0: Uvedla ředitelka obvodního ředitelství policie Praha Římská 3, plukovnice Josefa Jelínková, která se na organizaci akce osobně podílela. Den plný dynamických ukázek, zajímavých setkání a interaktivních aktivit přinesl radost nejen dospělým návštěvníkům, ale především dětem.
2: Verunko, co se ti na dnešní akci nejvíc líbilo?
4: Koníci.
2: Dozvěděla jsi se něco nového o práci policistů, hasičů nebo záchranářů?
4: Jo.
2: Co to bylo?
4: Chytají zloděje.
2: A hasiči?
4: Hasi.
5: Nechte tam Honzu.
2: Honzíku, na co se dnes nejvíc těšil?
4: Na policejní auta.
2: Které vozidlo nebo ukázka se ti líbily nejvíc?
4: Dodávka.
2: Byla velká?
4: Jo.
2: Vyzkoušel jsi si?
4: Jo, byl jsem vevnitř.
2: Co nového ses dnes naučil?
4: Naučil jsem se dělat první pomoc.

0: Dospívali Jan Bendík, Milan Kroka a Věra Bílá. O Romech a Romkách se často hovoří prizmatem stereotypů. Méně prostoru však dostávají příběhy žen, které studují, budují kariéru, pomáhají druhým a mění společnost kolem sebe. Právě jejich hlasům dává prostor podcast Ony vědí. Jeho zakladatelkou je Sára Danielová, juniorní výzkumnice Romského advokačního a výzkumného střediska ve Skalici na Slovensku a interní doktorantka v programu Sociální politika. O projektu s ní mluvila Iveta Durdoňová.
1: Pani Danielová, čemu vy se věnujete?
2: Ja sa momentálne venujem jednému projektu, ktorý je zameraný na podporu rómskych žien a vlastne robím podcast, ktorý sa volá Ony vedia. Cieľom tohto podcastu je, že dávať najavo spoločnosti, že tu máme rómske ženy, ktoré sú vzdelané, ktoré sú múdre, inteligentné, začlenené do spoločnosti a fungujú ako každý iný občan Slovenskej republiky alebo inej republiky. A vlastne takým našim cieľom je, že veľa ľudí si myslí, že keď je niekto Romka alebo Rom, tak iba Rom alebo Romka, ale to nie je pravda. Ja keď som Romka, tak som aj Slovenka. A sú to dve veci, ktoré sú spojené dokopy a nedokážu sa rozdeliť. Sú to dve veci, ktoré sa nedokážu nejako oddeliť. Neberiem to nejak separátne a vlastne našim cieľom je, aby aj tá spoločnosť to nebrala separátne.
1: Jaký je zájem z rad romských žen?
2: My si dopredu už akože vyberáme nejaké romské ženy, ktoré by mohli ísť do nášho podcastu. Zatiaľ sme dostali vždy iba pozitívnu väzbu a vždy tie ženy chcú ísť s nami do podcastu a rozprávame sa úplne o bežných veciach, čo robia, čomu sa venujú vo svojej profesii alebo vo svojej praxi a nerozprávame sa o veciach, o ktorých rozpráva každý, o diskriminácii. Ak to niekto spomenie, že sa jej to stalo, tak kľudne nemáme proti tomu nič, ale rozprávame sa o bežných veciach tak ako nerómske ženy.
1: A kde je možné tento podcast si poslechnúť?
2: Na našich sociálnych sieťach máme facebookovú stránku Ony vedia, taktiež instagramovú stránku a taktiež TikTok platformu Ony vedia a YouTube kanál Ony vedia.
1: Co vás k tomu vedlo založiť tento podcast?
2: Viedlo ma k tomu to, že vlastne ja sama som rómska žena a úprimne už ma štve a štvú ma teda názory spoločnosti na to, aké sú rómske ženy a že neviem aké a proste chceme zmeniť to povedomie o tých romských ženách spoločnosti, aby sme boli silnejší a silnejšie teda, pretože podľa mňa toto je veľmi dôležitý atribút a už ma unavovalo počúvať, že aké sú Romky a neviem čo, úplne také stereotypné predstavy, ktoré kolujú stále o nás, takže toto bol jeden z dôvodov, prečo to robíme.
0: Děkuji, že jste dnes byli s námi. Mangav bud bacht, zorte zastipen. Klidný večer u dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.
3: Český rozhlas zprávy.
4: Prezident podal kompetenční žalobu kvůli summitu NATO. Ústecký kraj podpořil zachování plánovaného napojení Mostecka na vysokorychlostní železnici. Zítra bude slunečno a teploty až 33 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Prezident Petr Pavel kvůli své neúčasti na červencovém summitu NATO podal kompetenční žalobu. Reagoval na rozhodnutí vlády, že na alianční jednání do Turecka mají jet jiní politici. Ústavní soud bude zítra rozhodovat, jestli žalobu projedná přednostně.
5: Spor ohledně aliančního summitu se vede už několik měsíců. Prezident Pavel rozhodnutí vlády vnímá jako omezení ústavních pravomocí hlavy státu.
6: Ústava předpokládá u výkonu některých pravomocí prezidenta součinnost vlády. Součinnost. Neschvalování.
5: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO ale za rozhodnutím vlády stojí.
7: My rozhodujeme o rozpočtu, my rozhodujeme o strategii, my rozhodujeme o koncepci armády a my máme za to zodpovědnost, ale počkáme si na ústavní soud.
5: Podle bývalého předsedy ústavního soudu Pavla Rychetského je teoreticky možné vydat rozhodnutí ještě před summitem. Vláda ale podle Rychetského může obstrukcemi řízení protahovat. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
4: Ústecký kraj podpořil výzvu proti ukončení přípravy železniční tratě mezi Kralupy nad Vltavou a Mostem. Projekt měl v budoucnu zlepšit spojení Mostecka s Prahou a navázat na vysokorychlostní tratě mezi Prahou, Ústím nad Labem a Drážďany. Kraj se tak připojil k iniciativě žádající ministerstvo dopravy o přehodnocení rozhodnutí, říká senátor Jan Paparega z hnutí Lepší sever.
8: Když si uvědomíme, že v minulém funkčním období jsme tady minimálně 2 roky se zabývali změnou územního rozhodnutí, tak nám přišlo škoda, jestli to teďka pozastaví, protože ta odbočka vlastně přes most se vybojovávala docela složitě.
4: Karlovarský festival ocení Dustina Hoffmana. Americký Oscarový herec převezme křišťálový glóbus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii na slavnostním zahájení přehlídky. Stejné ocenění převezme na 60. ročníku také francouzská herečka Juliette Binochová, říká umělecký ředitel akce Karel Och.
9: Uvede 3 filmy. Juliette Binoche začala režírovat. Její režijní debut se jmenuje V nás, což je velmi originální dokumentární záznam divadelního představení, kterého se účastnila přes téměř 20 lety jako herečka. Později jsme se shodli na tom, že by ona ráda prezentovala filmy tvůrců, které měla nesmírně ráda respektovala, což je Křištof Kešlovský a sice film 3 barvy modrá a Abbas Kiarostami Věrná kopie. Sport.
4: Fotbalisté Anglie se po výhře nad Chorvatskem představí ve druhém duelu ve skupině mistrovství světa od 22 hodin českého času proti Ghaně. Chorvaty čeká od 1 ráno Panama, od 4 hodin se střetne Kolumbie s Demokratickou republikou Kongo. Program zahájil v Houstonu souboj Portugalska s Uzbekistánem. Počasí. Zítra čekáme jasno až polojasno, nejvyšší teploty 28 až 33 stupňů, na horách většinou kolem 23.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
4: Na dálnici D1 v Brně je stále silnější provoz. Ve směru z Ostravy na Prahu popojíždí kolona kamionů od 201. kilometru k omezení na 196. Je tam krátké zdržení. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
3: Alex a host.
10: Začalo léto, čas dovolených, cestování i opalování a s ním spojená rizika. Pobyt u moře ale zase naopak může prospět. Vše probereme s naším dnešním hostem, profesorkou Monikou Arenbergerovou, dermatovenerologkou a držitelkou prestižního ocenění Lékař roku 2025. Gratuluji vám a vítám vás tady. Dobrý den.
11: Já moc děkuji za pozvání a všem přeji krásné odpoledne.
3: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Na vlnách Českého rozhlasu začíná Alex a host. Už v neděli ovšem začalo léto, nejen kalendářně, ale i typickými vysokými teplotami. Naším hostem je profesorka Arenbergerová, Monika Arenbergerová, která je tím správným člověkem na svém místě, který nám teď připomene, jak zacházet se sluníčkem. Je to vitamin D, to znamená ten to pozitivní na slunci a nebo riziko kůže? Co převažuje? Jaká pozitiva převažují?
1: No tak od dermatologa se asi čeká, že převažují ta negativa, protože my jsme ti, kteří varují před nadbytečným opalováním, ale určitě je fér zmínit i to, že slunce má pozitivní vliv na náš organismus, ať už to zmiňované vitamin D, to znamená syntéza, novotvorba vitaminu D, a pak samozřejmě i ta dobrá nálada, která plyne z endorfínu. My víme, že vlivem ultrafialového záření nebo vlivem slunečního záření obecně se více uvolňují endorfiny, tedy hormony štěstí, takže automaticky máme dobrou náladu. Ale jsou lidé, kteří to se sluníčkem přehánějí, nedrží se takzvaných pravidel bezpečného chování na slunci a můžou si právě díky slunečnímu záření přivodit i nějaký kožní problém. Z těch lehčích jsou to takové ty změny, které zajímají nás ženy, vrásky, hyperpigmentace nebo povadlá kůže. Z těch závažnějších jsou to i kožní nádory, které se bohužel nevyhýbají ani české populaci.
0: Tak já se přiznám, já jsem byla teď na dovolené v Turecku, myslela jsem na vás, protože jsem si říkala, tak a zrovna přijdu do práce první den a budu tam mít paní profesorku a budu opálená.
1: Já vás chválím, Alex, vy máte úplně zdravou, přirozenou barvu, tak jak to má být po dovolené. Žádnou spáleninu nevidím, žádnou pihu navíc, ani jsem si nevšimla žádného rizikového mateřského znaménka, takže takhle by se měl vracet z Turecka každý Čech.
0: Skvěle, tak to se mě hnedka ulevilo na začátek. Používala jsem 30 a SPF-ko a někdy jsem od dětí sáhla i po 50. A mezi 11. a 14. 15. jsem nebyla na přímém slunci. Ani děti, je to v pořádku.
1: To jste řekla úplně, já už tady nemusím ani nic dalšího dodávat. Řekla jste to správně, přes poledne nechodit na sluníčku zhruba od 11. až teda do té 15. hodiny, dát si dobrý oběd, siestu, být na pokoji anebo eventuálně pod slunečníkem nebo v restauraci. A v ten ostatní čas bychom se měli chránit před sluníčkem. Vy jste zmiňovala, že tam byly i vaše děti. Já se u dětí přimlouvám za spíše textilní ochranu. Já mám ráda taková ta UV trička, která jsou opatřena UPF, to znamená faktorem, který chrání dětskou pokožku před slunečním zářením, a místa, kde nemůžete je přikrýt nebo chránit tričkem, tak by se měla dotřít ochranným faktorem, tedy krémem s SPF. Vy už jste zmiňovala, že jste měla 30 nebo 50, to jsou vlastně ta čísla, která jsou uvedena na takovém krému, a za ten nejnižší účinný faktor je považována 15, ta je vhodná třeba pro Prahu, pro kávičku někde v Praze na ulici. Pokud ale vyjedu opravdu někam směrem k rovníku, tak bych měla chránit naší kůži před SPM nejvyšším, to znamená 30 anebo 50.
0: Tak ještě jsem zapomněla doplnit, že děti měly oblečky.
1: Vynikající, takže to jste dělala úplně všechno správně. Vidět, že už jsem tady někdy byla.
0: Ano, párkrát se tu už byla. Děti měly oblečky, ale já jsem obleček neměla. Přeci jenom nevypadá to úplně nejlépe.
1: Já klobouk nosím, opravdu, tam se snažím opravdu, aby ta ochrana, zejména obličeje, byla maximální. Takže tam kombinuju nějakou pokrývku hlavy ještě s SPF-kem, ale není to nutnost.
0: Tak a když teď nám začaly ty horké dny, tak stačí teď se začít o pokožku starat, nebo už jsme ji měli začít připravovat před pár měsíci?
1: To je velmi dobrý dotaz, protože já myslím, že jedna z největších chyb, kterou děláme v České republice, je, že podceňujeme jarní slunce, dubnové, květnové sluníčko, které je relativně vysoké, má relativně vysoký obsah ultrafialového záření typu B. A když se mě zeptáte, jak to poznat, protože normální smrtelník to určitě neměří nějakým dozimetrem nebo jiným přístrojem, tak je dobré se podívat na to klasické meteorologické zpravodajství, kde kromě toho, jaká bude teplota a jestli budou bouřky, tak také najdete hladinu takzvaného UV indexu. A to je vlastně veličina, která vám říká to, jak intenzivní bude ultrafialové záření v ten konkrétní den. Nespoléhejte na to, že v červenci bude UV index vyšší než v dubnu, protože někdy je to přesně naopak a nedostatek ozonu právě v dubnu a v květnu může vést k tomu, že ten index, UV index je relativně vysoký. Proto bych se na to vždycky po ránu koukla, já to také dělám, vím, že dneska UV index je 6, tedy vysoký, a proto sáhnu po vysokém SPF faktoru. Já často slýchám i to, zejména ta informace zaznívá na sociálních sítích, že bychom se měli chránit celoročně. Já myslím, že tohle pravidlo pramení zejména třeba z USA nebo z Kalifornie, kde je těch slunečních dnů přes rok opravdu hodně a tam to jistě platí, ale my tady v České republice jsme na tom trošku jinak, takže když v prosinci sněží a já jsem v Praze a jdu do práce, tak si taky SPF-ko nedám. Takže já myslím, že ta poučka chránit se právě podle hladiny UV indexu je daleko přesnější. UV index 2 a vyšší znamená chráním se před sluncem.
0: Říká Monika Arenbergerová, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Tak se mi

0: Pozvání do Alex a host přijala dermatovenerologka Monika Arnbergerová. Paní profesorko, říká se kovářová kobyla, chodí bosa, ale vy spálila jste se někdy třeba i jako dítě?
1: Spálila jsem se, určitě. Já jsem se spálila ještě na medicíně, když jsem nevěděla, že budu chtít být dermatolog. A byla jsem taková ta slečna, která prostě chtěla nosit sukni a mít opálené nohy, protože jsem velmi světlý fototyp a musím se dobře chránit. Tak jako hodina na Slapské přehradě pro mě znamenala spálenou kůži, takže jsem se spálila opakovaně a teď toho hodně lituju.
0: Nešla jste potom na zkoušky?
1: Nešla jsem na zkoušku z dermatologie, ale myslím si, že to určitě nebylo správné rozhodnutí, už bych to nikdy neudělala, protože hovoří se o tom, že kůže má paměť, že ty naše chyby se střádají a právě tyhle ty spálení do toho 21. roku, kdy se ještě stále bavíme o dětské populaci, mohou být naprosto fatální.
0: Takže kůže do 21. roku věku je pořád brána jako dětská kůže?
1: Jsou jakoby na to různé poučky, ale myslím si, že třeba když se bavíme o tom, jaká je incidence, jak často se vyskytují kožní nádory, tak to do, zhruba do toho 20. 21. roku jsou to pořád rarity. Těch dětských pacientů s melanomem máme opravdu velmi málo, i přesto, že jsme obrovské centrum. Od 21. roku do 30. věku se ale ta incidence vysoce zvyšuje, zejména u ženské populace, což jsou souvisí s tím, co jsem dělala taky já, že ženy chodí do solárií, že se opalují a to z důvodu toho, aby si připadaly atraktivnější, hubenější, prostě více v uvozovkách sexy a podceňují to riziko. To znamená, že my máme například u melanomu, máme dva píky, vlastně dvě populační skupiny, které jsou postiženy nejvíce a to jsou mladé ženy, zhruba od 20. do 30. roku a u mužské populace jsou to muži nad 50 let, kde zase došlo k tomu, že ta kumulativní dávka, ta dávka toho ultrafialového záření, kterou nazbírali, je velmi vysoká a muži jsou tak trošku lajdáci, co se týká preventivních prohlídek, chránění se před sluníčkem a to na ně dolehne právě kolem té padesátky.
0: Když jste říkala, že máte časté pacientky ženy od 20. do 30. roku věku, tak si říkám, že následek toho opalování tedy se ukáže velmi rychle. Kdy se dívky začnou opalovat? 15, 16 let?
1: Já si myslím, že to začíná poměrně brzo, tak jako oni začínají používat skincare a jak vyspějí. Dneska jsou to dívky, kterým je kolem 13 let. Takže oni s tím začnou hodně brzo. A právě to spálení do puchýřů v dětství, což považujeme třeba ten 13. rok, může být opravdu fatální a může až zdvojnásobit vlastně tu incidenci neboli pravděpodobnost vzniku melanomu v dospělosti. Takže tohleto opravdu velmi brzké, velmi rané opalování může být pro tuhletu populační skupinu nebezpečné, stejně jako solária.
0: Tak, ale když se opalují a opalují se zdravě, v uvozovkách zdravě, ale tak všechna ta opatření dodržují, o kterých jsme tady mluvili v tom předchozím vstupu, tak i tak je tam vysoké riziko?
1: Ne, já si myslím, že ne, že pokud jsme opravdu opatrní a nespálíme se a chodíme na pravidelné prohlídky, vlastně ke kožnímu lékaři, tak to riziko, že bych onemocněla melanomem, je relativně nízké. Stále je to nádor, který je zhruba 7. až 8. nejčastější v populaci, čili určitě nepatří k těm, které by se v populaci vyskytovaly tak často. Ale my kromě melanomu máme ještě nemelanomové kožní nádory, kam patří třeba bazaliom a spinaliom a ty jsou dokonce nejčastějším onkologickým onemocněním v populaci. Ty mají naštěstí daleko lepší prognózu, protože pokud se správně odstraní, správně vyříznou, tak vlastně je po riziku.
0: A pokud se spálí, já nevím, 15-letá slečna a 35-letá žena, tak více ohrožená nádorem, melanomem je ta mladá žena?
1: Myslím si, že z těch statistik vyplývá opravdu, že čím je ranější ten věk, čím ta žena je mladší, nebo pokud se jedná opravdu jenom o dítě, tak tím vyšší je to riziko. A to z toho důvodu, že ta dětská kůže ještě nevyzrála, není tak tlustá, je podstatně tenčí, nemá ještě tak vyspělý ten pigmentotvorný systém, takže z toho vyplývají vlastně ta rizika u té dětské populace.
0: Říká Monika Arnbergerová, náš dnešní host.
2: Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
2: Více informací na webu zámecké léto.cz. Jak motivovat děti, aby víc sportovali? A co v tom může udělat stát? Myslí se dostatečně i na sportování seniorů? A jak jsme na tom v porovnání s jinými státy? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání. Hosty budou místopředseda Poslanecké sněmovny a člen podvýboru pro sport Patrik Nacher z Hnutí ANO a poslanec a člen podvýboru pro sport Karel Haas z Občanské demokratické strany.
4: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a hosti povídám s dermatovenerologkou Monikou Arenbergerovou, teď tedy především o slunění, o tom, jak se správně chránit. Vy jste měli už v květnu, tuším, pravidelný a tradiční stan proti melanomu. Tak co vám řekl, co vám prozradil?
1: Tento rok byl opravdu výjimečný, protože to byl 20. ročník stanu proti melanomu, kdy po 20. opravdu jsme otevřeli stany na Václavském náměstí v Ostravě a také v Brně. Řekl nám to, že si myslím, že to je smysluplná činnost, protože jsme objevili zase zhruba asi 150 kožních nádorů, což je taková klasika, ale bavili jsme se před chvilinkou o tom, že jsem z toho měla fakt dobrý pocit. Ne z tohohle záchytu, ale z toho, že mám pocit, že lidé přišli opravdu v těch časnějších stádiích. To znamená, že ty tlusté, ošklivé, pokročilé nádory jsme letos prakticky neviděli, až na výjimky. A většina lidí přišla se měnící se znaménkem, se skvrnou, která vlastně vykazovala známky nějaké změny, ať už barvy nebo velikosti. Takže se nám většina těch melanomů podařila zachytit opravdu včas a z toho mám velkou radost.
0: Tak a 150 záchytů, z kolika lidí? Kolik lidí se přišlo nechat zkontrolovat?
1: Je to zhruba 4 tisíce lidí, je to asi 1000 lidí denně, které jsme schopni vyšetřit, zhruba 6 dermatologů, takže to relativně odsýpá, ale já myslím, že ten záchyt je samozřejmě nadprůměrně vysoký, když se to srovná s těmi běžnými prohlídkami, ale to je také díky tomu, že naší ambicí není vyšetřit celou populaci, která zrovna je na Václavském náměstí, ale že se snažíme opravdu selektivně oslovit populaci, která by měla na vyšetření přijít. A to jsou lidé se světlou kůží, s více než 50 znaménky na trupu, lidé, kteří vědí, že se třeba v dětství spálili nebo byli na nějaké rizikové dovolené, a všichni ti, kteří mají nějakou genetickou zátěž. To znamená, že vědí, že v pokrevním příbuzenstvu mají už někoho, kdo kožní rakovinu prodělal.
0: Jak se to potom sděluje, ta diagnóza nebo to, že to znamínko není v pořádku? Vy v tu chvíli nevíte úplně stoprocentně, že to bude melanom, nebo už ano?
1: No, já, protože používám dermatoskop, tak přesnost mého vyšetření se pohybuje mezi 80% až 90%. Takže už jsem si myslím velmi exaktní v té diagnóze, kterou tam stanovím, ale tak to má být, že jo? Proto tam ty lidé přicházejí. A není to nikdy jednoduché, jako vyřknout to slovo kožní rakovina, říct s pacientovi, že má melanom, není vůbec jednoduché, ale já samozřejmě to poslední slovo v téhle diagnóze má histopatolog, můj kolega, který se podívá pod mikroskop a řekne, opravdu tohle to je melanom. Takže vždycky říkám, je tady podezření na vyříznutí, musíte přijít, ale o tom, o jaký nádor se jedná, se pobavíme za 14 dní, když se to znaménko vyřízne.
0: Jdou všichni potom, myslím, když jim sdělíte tu nepříjemnou zprávu nebo podezření, tak řeší, stalo se vám, že prostě se na to v úzovkách někdo vykašlal, třeba i ze strachu?
1: Stalo. Zejména v těch ročnících asi před 10 až 20 lety, tak mám pocit, že v Čechách byl hodně rozšířený mýtus, že na znaménko, které se mění, by se nemělo vůbec sahat. To znamená, nemělo by se chirurgicky vyřezávat, neměla by se z něj dělat biopsie a podobně, že znají třeba někoho, sousedku, který si nechal vyříznout znaménko a pak na to zemřel. A to byl takový mýtus, který jsme tady snažili se opravdu intenzivně vyvracet a myslím, že se nám to podařilo. Takže dneska bych řekla, že třeba jeden, dva lidé nedorazí, a to z toho důvodu, že prostě nemůžou najít nemocnici, kam měli přijít, ale přijdou ke svému spádovému dermatologovi. Ale stále jsou lidé, kteří prostě se zaleknou té diagnózy a řeknou si, ale teď ona, ta doktorka, se možná zmýlila a já s tím ještě počkám. I takové případy se stávají.
0: Monika Arenbergerová je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host je s námi dnes dermatovenerologka Monika Arenbergerová. Před námi jsou prázdniny, budeme cestovat mimo jiné i letecky. Kdo je takovým adeptem na to se na cestu letadlem předpřipravit a nejenom přijít včas a sednout do letadla?
1: To je dobrá otázka, protože tady se pravděpodobně vy narážíte na téma žilní nedostatečnosti, což je v populaci velmi časté téma. Žilní nedostatečnosti až ať o té úplně, dejme tomu toho počátečního stádia, kdy máme drobné žilky na nohou, až po to, že nás opravdu trápí třeba otoky nohou, tak takovými problémy trpí až 80% populace. U žen je to častější, 60% z téhle populace jsou ženy, což pravděpodobně souvisí s estrogeny a vůbec s hormony. A já myslím, že je hodně důležité si právě říci, že bychom se na cestu letadlem, ale třeba i na dlouhou cestu autem měli připravit, tak aby to neodnesly naše kotníky, naše žíly a vůbec naše nohy. A měli bychom ideálně dodržovat nějaká pravidla, ke kterým patří například nošení kompresivních podkolenek. Ty kompresní podkolenky samozřejmě, že jsou ještě lepší punčochy nebo punčocháče, ale já myslím, že to je hodně nepraktické, protože je v nich poměrně teplo, ale kompresní podkolenky, to jsou vlastně takové stahovací podkolenky, které můžeme mít na tu cestu, nadat si je ráno a vlastně přežít s nimi úspěšně ten let. Pak to ještě můžeme doplnit dalšími pravidly, to znamená hodně pít, vyhýbat se raději alkoholu a nebo také kofeinu, nápojům kofeinem, které vlastně odvodňují a můžou zase vlastně negativně ovlivnit ten žilní systém. A také si třeba dělat nějakou žilní gymnastiku. Já jsem na to nikdy nevěřila. Nevěřila jsem, že pár kroužků v posteli večer před spaním může tak krásně vlastně odlehčit ty dolní končetiny.
0: Už jsem začala kroužit. Dolní končetinou,
1: jen
0: to říkáte. Ale ty jste možná některé zklamala, protože někteří si zkracují cestu alkoholem, aby jim to rychleji uteklo. Ale toto, jak ta předpříprava, se nemusí týkat všech. Je to u lidí, kteří, řekněme, mají nějaké problémy, žilní nedostatečnost, metličkové žilky, tak se tomu říká. Nebo by to měl absolvovat každý?
1: Já myslím, že třeba u žen 40+, by to měla dodržovat prakticky každá žena, protože dejme tomu, ten žilní systém už je načatý. Nechci tím strašit, ale z mé zkušenosti, když se pak podívám, třeba operuju ženy a podívám se na jejich nohy, tak ty známky žilní insuficience, žilní nedostatečnosti vidím opravdu, dejme tomu, u 8 z 10 žen. Ať už se jedná o drobné metličkové varixy, nebo tam vidím třeba otoky, začervenalou pokožku. Někdy si to ženy ani vlastně nespojí s tou žilní insuficiencí. A pak to může také souviset s takzvanými křečáky, křečovými varixy, vlastně, které vidíme na těch dolních končetinách, až právě po tu extrémní formu, která se týká toho, že ty nohy jsou oteklé nejenom večer, ale jsou třeba oteklé až přes den, až po to úplně fatální nebo to nejhorší stádium, kdy vznikne vlastně bercový vřed. A je to civilizační choroba, která samozřejmě souvisí s tím, že máme nějakou genetickou zátěž, ale souvisí i s naším špatným životním stylem. To, že dlouho posedáváme, že si vlastně nedáváme nohy nahoru tak, jak bychom měli, že nenosíme kompresní podkolenky, že se tomu žilnímu systému nevěnujeme tak, jak bychom měli, a pak to třeba zbytečně musí skončit operací. Takže ta prevence je tady stejně důležitá jako u ostatních oblastí v medicíně.
0: Je jedno, jakou délku letu absolvujeme, nebo od nějakých hodin?
1: Myslím, že tady je ta zátěž zhruba od 2 hodin výše, že pokud absolvujeme opravdu krátký let, tak je to na úrovni toho, že sedíme prostě někde na židli, takže já si myslím, že ten let třeba hodina a půl rizikový není, ale pokud letím na větší vzdálenost, tak bych ty kompresní podkolenky si opatřila. Dneska nemusí být jenom na lékařský předpis, můžeme si je koupit ve zdravotnických potřebách, třeba i nějaké, dejme tomu, více sexy, než jenom takové ty, které nosila naše babička, mají různé barvy, mají i květinkové, mají růžové, bílé, takže to může být docela hezký doplněk na naší cestu.
0: Tak a jenom, když jsi zmínila metličkové žilky, dají se odstranit jinak než třeba laserem, nějakým zákrokem? Existují nějaké zázračné krémy?
1: Tady vás zklamu, bohužel ne. Tady opravdu vlastně ani žádná prevence těch metličkových varixů neexistuje, krom toho, co jsem říkala, protože většinou je to věc, která je geneticky podmíněna. A ty metličkové drobné varixy mohou mít ženy už velmi mladé, třeba kolem 20. roku. Tady bych na první místo postavila už zmiňovaný cévní laser, pak se dají použít různé injekce, kterými se takzvaně obstřikují, ale vždycky ta cesta k odstranění těchto metličkových varixů je vlastně invazivní.
0: Říká Monika Arenbergerová, náš dnešní host.
2: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Do Alex a host dnes zavítala dermatovenerologka Monika Arenbergová. Paní profesorka je takovou reklamou na krásnou zdravou pleť.
1: No, moc děkuji,
0: vás to jste posluchači nevidí, ale ano, ano, je to tak, tak možná, když prozradíte našim posluchačům, nebo spíš posluchačkám, co používat, tedy nebudeme jmenovat značku, ale co dát na pleť, aby jsme ji zbytečně třeba nezatěžovali a naopak ji prospěli. Dneska toho je tolik.
1: Určitě. Já bych řekla, že ta skincare, vlastně ta kosmetika, která se dneska používá, že to je taková malá džungle, kterou nám internet nabízí, že je velmi těžké se v tom zorientovat. Takže vždycky doporučuji se poradit třeba s lékařem, ať už je to dermatolog, ale můžete se samozřejmě poradit i v lékárně o tom, které krémy doporučují. A já jsem spíš příznivec minimalismu, protože moje pleť je velmi citlivá, musím opravdu velmi dobře vybírat, co si na kůži dám. A myslím si, že ten skincare by se měl opírat o 3 kroky, to znamená čištění pleti, které by mělo být ráno i večer, nějakým jemným cleanserem nebo nějakou micelární vodou, a to i v případě, kdy nepoužiji make-up nebo pudr. A to z toho důvodu, že ta kůže je zanesená potem, mazem, mohou tam být různé nečistoty, zejména pokud žijeme třeba ve městě. Tím druhým krokem by měla být hydratace a ta by měla být přizpůsobena tomu, jaký typ pleti mám. Pokud mám suchou pokožku a snesu nějaký mastnější krém, tak klidně po něm sáhnu. Pokud naopak mám pocit, že moje pleť je masná, tak bych sáhla po něčím hydratačním velmi lehkém. A tím třetím krokem, když se bavíme o létě, tak by mělo být SPF, to znamená krém s SPF, a ten jde vždycky jako poslední třetí vrstva. A když se bavíme o té hydrataci, zejména třeba večer, tak tam už to můžeme doplnit o nějaké chytré molekuly. To znamená, že pokud nás trápí hyperpigmentace, tak bych zvolila třeba niacinamid anebo retinol. Pokud máme kůži, která je, dejme tomu, trošku mdlá, nemá ten lesk, nemá to glow, tak bych třeba sáhla po nějakém krému s vitaminem C a vždycky bych tam přidala nějakou molekulu, která by mohla ještě vylepšit ten náš vzhled.
0: Tak a teď ruku na srdce, když přijdete třeba z nějakého večírku, z nějaké společenské akce, chce se vám vždy perfektně odlíčit, aby pleť byla čistá na noc?
1: Tak to udělám vždycky. Jako opravdu bez toho bych nešla do postele, to mám prostě zažité, že jako čištění pleti je alfa omega. Já myslím, že bych ani neusnula, kdybych na sobě měla nějakou vrstvu make-upu, takže čištění to je opravdu základ. Jako samozřejmě, že pokud přijdu někdy opravdu velmi pozdě, tak si to možná rozmyslím, ale určitě ten spánek není tak kvalitní, jako kdybych byla neodlíčena.
0: A bylo, nebo experimentovala jste někdy s kosmetikou? Sáhla jste třeba vedle?
1: Určitě. Já tím, že jsem dermatolog, tak mám k dispozici řadu krémů na zkoušení a také se pohybuji na sociálních sítích a tam si opravdu dávám záležet na tom, abych doporučovala jenom krémy, které mám sama osobně vyzkoušené, anebo je mám vyzkoušené na svých dcerách. Takže tady opravdu jako strašně snažím o to, aby to byla i moje osobní zkušenost a nejenom cena, anebo to, co se veřejně doporučuje. A takže jsem musela vyzkoušet řadu prostředků a už jsem si taky vyrobila takzvanou periorální dermatitidu, což je vlastně ekzém na obličeji, který vzniká z toho, že překombinuje ta různé preparáty. Protože jsem ten večer toho na sebe navrstvila, dejme tomu 10 vrstev různých od retinolu, vitamínu C až po nějakou exfoliaci a negativně se to právě odrazilo na stavu mé pokožky. Takže pokud dámy začínáte s nějakou novou molekulou, o kterých jsem tady hovořila, tak to dělejte pomalu. Přijdete si jednu molekulu, pak tam můžete na vrstvě ještě druhou a třetí, ale tím základním principem je, že se musíte v té pokožce cítit dobře. A to si může každá pokožka dopřát jinak. Někdo snese vlastně jenom hydratační krém s nějakou kyselinou hyaluronovou, někdo snese třeba klidně 5 vrstev sér. Takže to si musíte vždycky nakombinovat a vyzkoušet na svojí pokožce, tak abyste se v ní cítili dobře.
0: Takže vy jste se doslova obětovala, proto abyste mohla dobře poradit.
1: To jste řekla krásně a doteďka toho lituju a od té doby si dávám pozor.
0: Monika Arenbergerová je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice.

0: Kůže a správná péče o ní v době, kdy na něj dopadají silné sluneční paprsky, to je hlavní téma, které dnes v Alex a host probírám s naším dnešním hostem a tím je dermatovenerologka Monika Arenbergerová. Když už se špatně staráme o kůži a spálíme se, funguje tvaroh, jogurt, nebo je to mýtus?
1: No, pokud nemáme nic lepšího, tak bych klidně dala zavděk i tvarohu anebo nějakému bulharskému jogurtu, který je bohatý na probiotika. Proč ne? Oni mají hezké chladivé, vlastně ty efekty, jak už jsem říkala, obsahují probiotika různé, takové ty flóry, které by nám teoreticky mohly pomoci zlepšit naší imunitu kůže. Ale pokud mám třeba doma pantenol, pantenolovou pěnu, pokud mám doma nějakou chladivou emulzi, která je bohatá na antioxidanty, kterou mám v ledničce, tak je to naprosto ideální. Já bych jenom chtěla upozornit na to, že se většinou lidé spálí na takzvaných slunečních terasách, kam patří třeba nos nebo ramena nebo zátylek, ale v poslední době se velmi často setkáváme s tím, že mají třeba ženy spálenou pěšinku. To nečekají, protože mají husté vlasy, ale i přesto, protože se pohybují hodně na sluníčku, jedou na kole, hrají golf nebo hrají tenis a nemají pokrývku hlavy, tak si můžou třeba spálit pěšinku, což může být zase rizikové z pohledu kožních nádorů. Právě ve kštici, ať už je to bazaliom nebo melanom, proto byla dneska vyvinuta i speciální vlasová séra, která mají pečující vliv vlastně na pokožku hlavy, ale mají také zároveň SPF-ko.
0: Takže se budeme mazat úplně celý.
1: No tak těch lahviček bychom pak na tu dovolenou museli vozit opravdu hodně, ale pokud vím, že jsem se jednou spálila pěšinku, tak doporučuji, abychom nad tím přemýšleli a koupili si něco takového, protože dneska těch ochranných krémů je opravdu celá řada. Pokud máte doma děti, tak si koupíte něco z té dětské řady. Pokud máte někoho, kdo se třeba často spálí pod očima nebo leze někde po horách, tak jsou dobré takzvané tyčinky s SPF-kem, které vypadají vlastně jako rtěnka nebo jako tuhý deodorant a mají velmi dobré krycí vlastnosti. Pokud doma máte malé dítě, které vám stále utíká před tím, když ho mažete, tak jsou dobré třeba UV mlhy, které obsahují SPF-ko v té mlze. Takže já myslím, že dneska se vlastně nikdo nemůže vymlouvat na to, že si nenašel ten optimální SPF faktor.
0: Takže na dovolenou jeden kufr navíc.
1: No tak já my ženy víme, o čem mluvíme.
0: Bez pochyby. Čili ten tvaroh či jogurt není tedy mýtus, pomůže. Slyšela jste nebo zaznamenala jste nějaký mýtus, který vás třeba i pobavil?
1: Já si myslím, že jsou různé babské recepty, které mě třeba pobaví. Vím, že hodně česká populace trpí na to, že si myslí, že třeba kožní nádor může odstranit vlaštovičníkem nebo různými bylinami, jak dobrý je heřmánek, měsíčková mast, ale z mého pohledu, jako z pohledu dermatologa, heřmánek patří těm nejčastějším alergenům na kůži. Já ani nemusím měsíčkovou mast, protože i měsíček může být potenciálním alergenem. Takže já se tak trošičku téhleté bylinné říši vyhýbám, nedoporučuji a myslím si, že skalpel určitě nenahradí vlaštovičník, takže vždycky je lepší konzultace u dermatologa, než si najdu nějakou zaručenou babskou radu na internetu.
0: Byl ten vlaštovičník dobrý na bradavice, nebo to je také mýtus?
1: Ano, ono je to takové leptadlo, které se i moje babička ho používala, já si pamatuju, že ho vždycky na zahradě intenzivně hledala, tak aby si tím vyléčila třeba bradavici, ale dejme tomu, jako na nějakou ranou fázi bradavice může pomoci, ale já si myslím, že na nějakou pokročilou bradavici je určitě lepší vzít tekutý dusík.
0: Takže návštěvy u vás se nevyhneme. Tedy.
1: Je to tak.
0: Vlaštovičník nás nespasí. Máme posledních pár vteřin našeho povídání. Prozraďte, kam se chystáte na dovolenou. Budete někde pod slunečníkem nebo do chladu?
1: Bude to určitě k moři. Já se moři nevyhýbám, protože vím, jak se bezpečně chránit. Takže a miluju vodu. Můj manžel strašně rád plave. V podstatě je těžké hosté z toho bazénu nebo z toho moře. Určitě ano, má obleček, je to tak, má obleček, tak ho všichni poznáte. Já obleček nenosím. Já se raději věnuji svému klobouku a nějakému vysokému SPF-ku, čili bude to někde u moře. My jsme se ještě nestanovili, kde to místo bude té dovolené, ale věřím, že tam nepodcením pravidla bezpečného chování na slunci a můžeme to vidět pak na sociálních sítích, například na mém Instagramu.
0: Krásnou dovolenou přeju a děkuji, že jste našla čas na Alex a host Monika Arenbergerová.
1: Já přeju všem krásné a bezpečné léto.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Velké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas zprávy.
1: Policisté v Praze našli hledaného muže, pátrali po něm od rána. Vysoká škola báňská otevře v Mostě nové studijní obory. Zítra čekáme slunečno a teploty až 33 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Desítky policistů od rána pátrali po ozbrojeném 55-letém muži. Byl ve špatném psychickém stavu a se střelnou zbraní odjel k učilišti ve středočeských Čelákovicích. Policisté ho nakonec kolem 2. odpoledne zadrželi v pražských Strašnicích.
2: Policejní hlídky začaly muže hledat krátce po 7. hodině. Zabezpečili školy a další veřejná místa, kde se podle nich mohl pohybovat, popisuje starosta Čelákovic Josef Pátek z ODS.
3: Veškeré budovy byly řádně uzavřené a hlídány jak městskou policií, tak i státní policií.
2: Policie zatím nevysvětlila, co chtěl muž udělat, říká její mluvčí Barbora Šnévajzová.
4: V současné době prověřujeme veškeré okolnosti, podrobnosti celého případu a další informace uvolníme zítřejšího dne, jakmile to bude možné.
2: Muže od rána hledalo 60 policejních hlídek a vrtulník ve dvou krajích a také v Praze, kde ho nakonec dopadli. Josef Beneda, Český rozhlas.
1: Vysoká škola Báňská technická univerzita Ostrava obnoví prezenční výuku v Mostě v Ústeckém kraji. Po několikaleté přestávce nabídne nové obory zaměřené na inženýrské profese, moderní technologie a ekonomiku. Přijímací řízení bude vyhlášené v lednu, potvrdil mluvčí univerzity Jiří Šíma. Velký zájem maturantů očekává v oboru inženýrská geodézie.
5: Studenti se v něm naučí pracovat například s laserovým skenováním pomocí bezpilotních systémů, využít ho pro následné modelování krajiny či specifických objektů a vytvořit takzvané digitální dvojče. Absolventi tak budou žádaní zejména v oboru projektování liniových staveb nebo prostorového plánování.
1: Návštěvníci Severočeského muzea v Liberci můžou nově v hlavním sále vidět výstavu o hradech na Liberecku. Nabídne kromě informačních panelů také repliku hradní brány v reálné velikosti i 3D modely 6 hradů, třeba Friedlandu, Grabštejna i Jezdce. Lidé tam uvidí také erby rodů, které na Liberecku ve středověku žili, doplňuje kurátor výstavy Zbyněk Hubínka.
6: To jsou Valštejnové. Je to v podstatě jediný z dosud žijících rodů, co jsou tady vyvěšení. Ta další vlajka, to jsou Johanité. Tohle to jsou Wartenberkové, to je další větev Markvarticů. Pak tady máme dvě vlajky české. Sport.
1: Fotbalová Sigma Olomouc zahájila přípravu s víc než 20 hráči do pole. Navíc ještě chyběli hráči, kteří jsou na hostováních, nebo útočník Jon Paul Dembe, u kterého se řeší víza. Zatím chyběla i dosud jediná oznámená posila, islandský útočník Hilmir Mikaelsson. Počasí. Zítra čekáme jasno až polojasno, nejvyšší teploty 28 až 33 stupňů, na horách většinou kolem 23.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D46 z Vyškova do Olomouce se vyhněte překážce v okolí sjezdu Prostějov jih. Mezi 25. a 26. kilometrem leží na vozovce sražená zvěř. Na dálnici D8 z Prahy do Drážďan jsou stále uzavřené tunely Panenská a Hliboucheč. Z tunelu budou odstraňovat porouchaný kamion. Kamiony se řadí už na 80. kilometru. A ještě před kolonou a sjezdem na Hliboucheč na 79. kilometru stojí nákladní auto, je označené šipkou. Lidé, kteří ho opravují, ale vcházejí i do pravého pruhu, tak jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
7: Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: Tolik zprávy a teď už je tady country dostavník Mirka Černého.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Dnešní defilé skupin, které vznikly před rovným půlstoletím, otevřeli František Nedvěd, Dlouhán Franky a Brontosauři. Celých 20 let ozdoba naší tramsko-folkové scény, kde v dobách největší slávy působili i Zdena Tosková, dnes Tichotová a Dušan Vančura. V letech 1975 až 78 získali Portu, tu druhou i díky vzpomínkám na tramskou osadu, pod jejímž názvem kdysi začínali jako Toronto.

jako várka na pořád. Jen tak větrem dát se hnát do parku a do zahrad. Tahle místa bys měl znát, tam si zhrával jako kluk, tam si chodil vždycky rád, byla to tvá říše snů. Starý dům, to byl tvůj hrad, kouzelníkem zakletý, na prince v něm chtěl si zhrát a na sto dalších dětských.

Jirkové Bosáka, Sloup, Jitka Bosáková, Honza Bicen a Pavel Tichovský, tedy budějičtí bakaláři, kteří si sporty 1974 odnesli čestné uznání. Mimo jiné i díky nočnímu městu, které je provázelo po celou další cestu, která skončila v roce 1988. O 7 let později se v Georgii narodil Jack O'Brien, který se po lavinovém úspěchu ve světě streamů konečně odhodlal k útoku na řídnoucí gramofonový svět.

0: Pavlové Vodička, Holík, Hampl a Voltner, Lubor Sokol a Vladimír Ludmila se solovou Zdenou Veselou Hustou, tedy olomoucký dostavník, který se na naší country scéně objevil rovněž před půl stoletím, a Půlnoční blues z úspěšného debutu na Portě v roce 1976. Ovšem, jejich nespornou perlu připomene Pavel Vodička v Christophersonově Help me make it through the night pod názvem Pomoz mi noc překlenout.
1: Zase vracím, hajdu.

Tak trošku pomatená opilecká meditace Ain't Gonna Happen Today, tedy dneska se to nestane, z prvního skutečného alba, které v polovině letošního podzimu vyslal do světa 27-letý nováček Jack O'Brien. Tak a teď rychle do města Žebrák, kde od roku 1972 údajně dodnes působí skupina Brzdaři, s nimi zpívá Lucka Veselá Lásko.

se sugestivní kešou I Walk the Line pod názvem Já jsem tak rád, za vámi přijeli brzdaři, dnes už jen s hostujícím Jirkou Žižkou. Od roku 72 do dnes sídlí na polovině cesty mezi Prahou a Plzní ve městě Žebrák. A zase na chvíli za moře do nového alba Jacoba Bryanta Barovej kazatel.

0: Klasickou mážit, určenou tentokrát pro Františku, vám nabídli Mirek Knop, Karel Plíhal, Lubomír Schneider, Vojislav Ketman, Richard Pogoda a bubeník Petr Černý, tedy falešní hráči, kteří vznikli v roce 1972, rovných 10 let sídlili v Olomouci a v archivu Krajského studia Českého rozhlasu zanechali dobré 200 nahrávek. Mezi nimi i Honky Tonk Express Mirka Knopa.
1: Se vlak, jiskry z komína, kouře rybku s ním rád.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Nemám nic než ten svůj trailer.

Country jednička rádio s hostujícím Alešem Petrákem nás zavedla zpátky do žebráku za místními brzdaři, kteří vznikli před půl stoletím a vytrvale jezdí po koncertech s western swingovou klasikou Take Me Back to Tulsa, proměněnou na Mary's Louisiana.

Nedokážu ti říct ne. Can't say no to you. A Jack O'Brien, kterému nešvilští znalci, prorokují velikánskou budoucnost.

Zdeněk a Jiří Lebedovi, Tomáš Ludvíček, Josef Voda a solový Petr Žižka, Brzdaři z Kutné Hory. A titulní písnička jejich nejnovějšího alba Dva chlapci. Stejně jako všichni dnešní aktéři vznikli před půl stoletím a navíc dodnes neúnavně hrají. Díky všem, kteří jste i dnes byli se mnou a hezký zbytek večera, mějž za vámi ještě Josef Voda dorazí s vlakem číslo 97. Tak dobrou noc.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

Jak motivovat děti, aby víc sportovali a co v tom může udělat stát? Myslí se dostatečně i na sportování seniorů? A jak jsme na tom v porovnání s jinými státy? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání. Hosty budou místopředseda poslanecké sněmovny a člen podvýboru pro sport Patrik Nacher z Hnutí ANO a poslanec a člen podvýboru pro sport Karel Haas z Občanské demokratické strany.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Prezident podal kompetenční žalobu kvůli summitu NATO. Nová poradna pro oběti domácího násilí v Litoměřicích od ledna pomohla 60 lidem. Zítra bude slunečno a teploty až 33 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Prezident Petr Pavel kvůli své neúčasti na červencovém summitu NATO podal kompetenční žalobu. Reagoval na rozhodnutí vlády, že na alianční jednání do Turecka mají jet jiní politici. Ústavní soud bude zítra rozhodovat, jestli žalobu projedná přednostně.
2: Spor ohledně aliančního summitu se vede už několik měsíců. Prezident Pavel rozhodnutí vlády vnímá jako omezení ústavních pravomocí hlavy státu.
3: Ústava předpokládá u výkonu některých pravomocí prezidenta součinnost vlády. Součinnost. Neschvalování.
2: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO ale za rozhodnutím vlády stojí.
4: My rozhodujeme o rozpočtu, my rozhodujeme o strategii, my rozhodujeme o koncepci armády a my máme za to zodpovědnost, ale počkáme si na ústavní soud.
2: Podle bývalého předsedy ústavního soudu Pavla Rychetského je teoreticky možné vydat rozhodnutí ještě před summitem. Vláda ale podle Rychetského může obstrukcemi řízení protahovat. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
0: Poradnu pro oběti domácího násilí v Litoměřicích od ledna vyhledalo 60 lidí. Odborníci v ní bezplatně pomohou s krizovou intervencí i právnickou pomocí. Cílem je do června roku 2028 pomoct zhruba 100 lidí, říká vedoucí litoměřické a lovosecké pobočky organizace Naděje Veronika Libišová.
5: Tým je složený ze dvou klíčových pracovníků, jednoho koordinátora, psychologa a pak k sobě externí máme ještě podporu právnickou. Projekt je financovaný Evropskou unií. Celkové náklady jsou 9,8 milionů s nějakou povinnou spoluúčastí.
0: Organologové opravují varhany v kostele svatého Petra a Pavla v Kaplici na Českokrumlovsku. Některé části nástroje z 19. století je potřeba vyměnit a naladit. Slavnostní hudební křest opravených varhan bude 28. července. Radnice podpořila opravu nástroje 50 tisíci z rozpočtu. Peníze přidali i dárci, jak zmiňuje farář Pavel Šimák.
6: V knihovně byly umístěny pokladníčky a na nich se zatím vybralo asi 70 tisíc korun. A ještě také funguje i transparentní účet na opravu. Varhan tam teda nevíme, jaký je stav, to má pod svojí správou právě město Kaplice. Sport.
0: Čeští fotbalisté cestují do Mexika, kde ve čtvrtek ráno našeho času zakončí soubojem s domácí reprezentací skupinu mistrovství světa. Po prohře s Jižní Koreou a remíze s Jihoafričany zajistí národnímu týmu postup do play-off nejspíš jen výhra nad zatím 100% Mexičany. Zápas začne ve čtvrtek ve 3 hodiny ráno našeho času.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme jasno až polojasno, nejvyšší teploty 28 až 33 stupňů, na horách většinou kolem 23.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D3 z Českých Budějovic do Tábora opatrně, pokud budete sjíždět do Plané nad Lužnicí, ve sjezdu na exitu 84 stojí nákladní auto s defektem pneumatik. A na silnici 21 z Chebu do Plané se zpomaluje u Trstěnic. Havarovala tam dvě osobní auta a dodávka. Dlouhé kolony se ale netvoří. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: To byly poslední dnešní zprávy a teď už divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
7: Dobrý večer nebo dobré ráno. To podle toho, kdy jste se s vysíláním divadla pro vaše uši potkali, nebo spíš kdy jste si na tohle specifické rozhlasové divadlo našli čas. Dnes bych vám rád společně s rozhlasovým archivem připomněl herecké umění, vzpomínání a také humor Jiřího Sováka. Hlavně jeho humor. Tak prosím, račte vstoupit dále.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Vzpomínám si, že jsem Jiřího Sováka viděl poprvé na jevišti Národního divadla. To bylo v roli otce Školastyka někdy v 80. letech v Drdových Hrádkách s čertem. A jak mi později potvrdil sám Jiří Sovák, ale třeba i Jiří Štěpnička, který tehdy hrál Martina Kabáta, byla to role, která Sovákovi opravdu k srdci nepřirostla. A navíc ještě ta odpolední představení pro děti. Jak na sebe Jiří Sovák jednou prozradil, jeho nesplněným snem byl třeba, svět div se, Rostanův Cyrano.
2: No, je pravda, že jsem tedy toho Cyrana chtěl hrát, co mu uměl téměř naspamět, že opak jsem měl představit o tom, jak by se to mělo hrát. Nikdy jsem v něm neviděl hrdinu, já jsem ho pokládal spíše takového životního šaska, který ho sám ze sebe dělal i pro sebe, poněvadž ten tragický moment toho nosu, že ho tam byl, no tak jsem takovým tím suchým humorem, že bych tam jaksi spíš než nějakým hrdinským patozem. No, ale já se nemůžu si stěžovat na svoji historii divadelní. Já jsem měl dost bohatou historii. Já jsem na druhé straně tedy nečekaně se dostal do Burianova divadla, že jo, což bylo pro mě velice nepříjemný z začátku, poněvadž já jsem byl, už míry v té době, my jsme v Jihlavě měli stálý divadlo. Burian přišel z koncertačního tábora a tam mě viděl hrát a velice po mě usiloval. Já jsem se bránil k němu jít, protože jsem se domníval, že bude pokračovat v těch svých avantgardách. Nakonec já jsem byl u něj v divadle, až mě tam přilákal Brandeis, já jsem nevěděl, že to bylo spiknutí na mě. Tak jsem tam seděl v takovém baru a přiběh tam takovej malinký človíček, měl prostě pláštěnku špinavou bez fousů, což mě tedy velice spletlo, až jsem věděl, že Burian má hlavně ten typický svůj knír. A tak si sed vedle mě a pohle, tak co děláš, starý? Já pohle, no, co dělám, byl jsem na vojně, nepadnul jsem, no tak teď čekám, až se někde nějaký to místo uvolním. Pohle, tak pojď k nám, prosím tě, co blázníš. Já jsem si myslel, že je to nějaký technikář, víte. A pohle, co bych tady, prosím tě, dělal, když si šlapet jeden druhýmu na paty tady, co. No, tak pak se to nějak zamluvilo a za dva dní jsem dostal dopis, abych se dostavil do divadla Buriana, když jsem šel tomu Burianovi, tak on měl už otevřený dveře a už z dálky na mě volal, nezlob se, Sováku, já tě v těle dněch nečekal, já se oholil. To tě asi spletlo a pan to mě spletlo velice, ale přesto tedy, jak si nevím, jestli to angažma tady bude pro nás prova prospěšný, protože já pospátku nechodím, uchem taky nemluvím, tak on pan se chechtal strašně, říkal, já ti rozumím, ale uděláme to tak, vezmeme se na zkoušku, již na rok, i mě a já tebe, jo, a když se ti to nebude tady líbit, můžeš odejít. No a můžu vám říct, že těch 6 let, co jsem u toho Buriana byl, bylo nejbohatší přínos divadelní praxe, jsem získal u něj. Skutečně já jsem vděčný dneska němu, protože on měl velkou důvěru ve mě, daleko větší než já. Ten před více jak 40 lety mě zbavoval trémy, zčil mě prostě se pohybovat po jevišti na tom E.F. Burianovo divadle, že ho tam jsem po letech hrál, svůj recital jsem tam měl a dodat ještě jako starý hypochondr jsem zjistil, že jsem tam 6 let byl v průvanu. Tam byl průvan furt tak strašně, že jsem ani nevydržel prakticky bez deky, než jsem šel na výstup já, no, než tam ty kolegové si to odbyli. No tak jsem říkal, ježišmarja, jak jsem tady mohl vydržet 6 let. Ale zaplať pánbu za těch 6 let.

No tak venkov já doporučuji, jak už jsem se zmínil, já venkov doporučuji a budu doporučovat do konce svého života, protože jednak člověk si může dovolit hrát premiéru každý měsíc jenom venku. Ne, že může dovolit, musí hrát, poněvadž se obehrajou velice rychle, ale když hraje 8 let jednu roli někde ve velikém divadle, no tak když je mladý a tvárný, tak se potřebuje vyvíjet, potřebuje růst, potřebuje nějaké zkušenosti, potřebuje ty ostudy vyprat venku. A co je důležité, potřebuje poznat sám sebe. Sebe musíš poznat. Sebe a divák, a to nepoznáš nikde. Jedině na tom jevišti je jedině překonávat tu hrůzu a zvyknout si a dostat ten hroší koží, jak říkal správně Jiří Plachý, špatný herec, který nevydrží 2 hodiny v ostudy, tak tam právě tyhle ty věci na tom venkově se mají odbývat. A potom, když se vrátí do Prahy, protože tady byla vždycky, tady byl takový trh na herce, že jo, v kavárně Slávy se scházeli jednou za rok ředitelé, kteří objížděli si různá divadla a vybírali si tam prostě herce. Takhle tenkrát. A proto jsem já šťastný, že jsem u té Šmíry byl ty 4 roky, protože já tam poznal strašně moc. I srandy tam byly, veliký srandy, no jistě. V první řadě jsme jezdili jenom na nákladňáku. A přes nás taková plachta jako hovada, když se vezou, víte, na poráčku. Ale my byli mladí a nadšení, nám to bylo jedna. To prostě bylo pro nás jako samozřejmě, že to děláme, ani jsme si nepřipadali nějak hrdinsky. Já jsem hrál Chytrák se spálí Mamájeva s Vycpávkama, ale jel jsem domů v nich, až mě hřáli. Jo, takhle jsme se vraceli. Pak jsme měli autobus, který jsme si půjčovali, to byl ten na ten dřevoplyn. To byla ta hrůza, že jak jsme chytli 15 kilometrů před Jihlavou. Tam jsme chytli, to byl šofér, který ten majitel, to byl šofér, který, jak se dává dýchat ty balonky, víte, kdo má alkohol v krvi, tak je prostě perzekovovaný, tak my jsme čekali, až on se ožere, až bude mít 4. pivo, pak byl bezpečný. Tak on nečekal u divadla, on čekal u hospody a my jsme čekali tam a ty jeden bachoval, kolikátý pivo udělal. Tak říkal, už máš 4. pojedem. A za ty vypil pivo, a tak panstvo nastupujeme, hračte, prosím, dámy napřed, dámy a děti první. A prostě už byl rád, že dělal to. On měl ten kotel vzadu s tím dřívím a to hořelo, že tam se vytvářel ten plyn. A měl tam taky takovou tyč, tou prohrádnu vždycky. Jel 10 kilometrů a rozrajcoval zase tamto požářiště a jelo se dál a mě jednou jsem se domníval, že mám horečku, pan Ježíš Parášek nemám, kolegy budit nechci, tam spali všichni, to jsme byli zvyklí, pak jsme měli autobus, který jel velice pomalu, tak jsem se za chvilku otočil a my jsme hořeli. My jsme hořeli, jak Apollo v leže, plameny, tak jsem zařval a ten zjistil, že tak začal švát všichni ven a močit. Tam měl normálně pivař cenu zlata. Skutečně se nám to podařilo uhasit, to je fakt. No ale roztlačili jsme ho a on nám ujel. On v hrůze, že zase se něco stane, tak nám ujel. A my jsme šli těch 10 nebo 12 kilometrů v tom mraze, 15 stupňů mrazu, do té hlavy pěšky. No. Tak to jsou takové zkušenosti. Dneska je to legrace, ale má to člověk poznat. Jedině tak prověří, jestli má to divadlo doopravdy rád, anebo chce být jenom slavný. To je velký rozdíl.

Изменили нескольких автобусов. То мы купили, это был Луминей, это был наш красавец. Я ему сказал, красавец, малый колечко, малый мотор, огромный простор для людей. A dělalo to hrozný kravál, strašný kravál to dělalo. Ale nemělo to žádný levice ještě, to bylo zhruba koupený asi za 80 tisíc, akorát tam ten šofér měl tu bednu přišroubovanou a miloval ptáky. On to byl milenec ptáků barevných, jak pažanti nebo něco. A my jsme si tam museli přinést židle z domova. Jsme byli jako takový polský uprchlíci, každý si nes jídlo a židli různou, tam byly různý židle různých slovů, že jo. A on, když v nějaké bazě říkal, hli, to je krásné, a dupnul na brzdy, víte. Na brzdu dupnul a my za ním hned valná hromada, pochopitelně, že jo. No tak nám, mladým klukům a holkám to nevadilo, to víte, že jo. Ale ty baby, ty padaly ještě dřív, než brzdil, takže... Byla to všecko zkušenost taková, no a právě proto říkám, když tohle člověk zažije, prožije a nestratí elán, tak má to divadlo rád a patří tam. Tam byly, v tom souboru byly dvě pozoruhodné dámy, říkali si milosplní a jedna byla bývalá majitelka, byla stará už asi 70 nebo 80 let, tak nějak. A my jsme ji pochopitelně v těch převratných událostech nenechali padnout a udělali jsme z ní nápovědku. Ale ona nám nebyla nic platná jako nápovědka, ne že by se nesnažila. Ona byla úplně vyčerpaná po každém představení, ale ona nás opravovala, ne napovídala. Když někdo řekl, místo nás hledá, a on řekl to hlodá, tak ona zařvala hledá. Jako by ho udala, víte, tak proto všichni, co jsme tam byli, máme výbornou paměť. Ať jsme se pro jistotu paní bábu vyhodit, jsme nemohli, neměli jsme na to srdce, tak jsme se museli učit tedy důkladně tu roli, protože na ní spolech nebyl. No a ta druhá Lišková, ta měla neskonalou úctu u mojí, dodneska se jí před ní klaním, protože to byla tragikominda takového formátu, že by pro Národní divadlo by bylo ctí, kdyby tam byla zaměstnána. A nikam ji nedostali, ani do Brna, nikam ne. Ta Šmíra prostě pro ně, to byla, nezradila. Ona byla zvyklá, přijeli jsme někam a den se nehrálo, než se bába vykecala, víte, to se muselo počkat. Ona oběhla všechny ty svoje fanoušky, to oběhala všude, se zdržela půl dne a teď přinesla samozřejmě nějaký vajíčko a něco, bylo ve válce, nějakou mouku a takhle. No a pak se hrálo a řeknu vám, to byla bába, která neměla jediný svůj zub. Já měl dost potíže z výslovnosti, já jsem si musel přeorientovat jazyk, já ho měl špatně položený. A ona bez jediného zubu bylo slyšet její každý slovo na poslední galerii. Já jsem vždycky, když jsem byl na tohle zatížený, měl jsem mindráky, už jsem mluvil dobře, už si rok a půl mi to trvalo, než jsem se naučil prostě správně mluvit, tak jsem vždycky byl zvědavý, jak její rozumě. Tak jsem vždycky, když jsem měl volno, odskočil si to, mluvila tiše a bylo jí, ta měla takovou techniku těch dásní, že ona si dokázala ten prostor v té pusince vytvořit. A bylo to skutečně tedy geniální herečka, vynikající, Lišková, ještě jednou klobouk dolů. Asi taky říkám, že bylo dost prostý vodní, když mě tam angažovali, že mě se nepostaral někdo tam o nocleh, no. Ale Hromádka mě našel, až on spal u jedné babičky, on tam byl pošťák, který byl odvolený někam, nebo někam odjel, a najednou byla volná postel a on bábu ukecal, že jako si přivede kamaráda, tak přived mě. A ještě já jsem netušil, že je to manželská postel. Víte, Hromádka měl takovou vlastnost, my jsme ho měli rádi, pojem byl dobrý herec a výborný společník, skutečně velice příjemný pán. A tak jako měl tupé, měl plešatý, ale nesmělo jsem o tom mluvit. A zuby neměl, ty měl falešný. Tak my jsme se chovali k němu prostě jako k zubatýmu a vlasatýmu, poněvadž jsme ho měli rádi, že jo. No jo, ale být s ním v manželský posteli, to neslo velký rizika, že jo. Já se ráno probudím a najednou proti mě Žižka, že jo. Ta parůka se mu svezla na jedno oko, jo, a teď takhle těsně u obličeje, já se lék vždycky, tak jsem zakašlal, dal jsem mu šanci, aby se jako upravil, no.
Takhle jsme to spolu prostě tam tloukli, no. Já ho zlobil taky, že jo, my jsme přišli po představení, tak jsme vykládali všelijaký, co na jevišti a já viděl, že čeká, až usnu, aby si vyndal zuby. A jak jsem slyšel mlasknutí, tak jsem zase, ale poslouchejte, pane Hromádka, teď v tom třetím obraze jste mi tu knížku nepřines. Tápal. Nasadil pa, ale Jiříku, jak to, že ne? Teď si vzpomeň přece, a teď tak dál, tak já vám, jo, už si vzpomínám. A zase jsem mu nechal odložit zuby, ale přece, pane Hromádka, to jsem mu udělal 7krát, on ráno myslel, že mu v noci někdo dělal resekci. Máč, to bylo, že jo, vyndávání, nasazování zubů. No tak to víte, ty začátky tam byly a člověk hlavně nesměl podlehnout, jak píšu v té knížce, sebelítosti. Tohle musíte brát všecko s humorem. Jste-li toho schopen? Když ne, tak utečete, že jo, no.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Myslím, že kdyby Jiří Sovák žil mezi Indiány, dostal by jméno nějak jako ten s věčně dobrou náladou nebo ten, co umí pobavit. Ale to vyprávění a veselé historky, to byla jenom jedna z mnoha tváří herectví Jiřího Sováka. Řekněte sami, čekali byste u něj liriku a, jak to říct, takové jako poetické usebrání s povídkami o ty Pavla? I když na druhou stranu ta povídka Pumperdentlich Jiřímu Sovákovi sedne jako ušitá, ostatně stejně jako, zase z úplně jiného ranku, vzpomínky na setkání se Strejdou Proškem na Branově po válce.
2: Po válce jsem se hned rozjel na Křivoklád. Doslova vyrazil. Nejdřív sám s batohem a s jedním prutem. Bydleli jsme zas v Praze a tak jsem jel se Smíchovského nádraží vláčkem se špinavými okny. Plivil jsem na kapesník a udělal jsem v okně čisté, kulaté okénko. Spatřil jsem řeku a chtělo se mi brečet. Díval jsem se na jarní vodu a věděl jsem, že tahle voda v Berounce, co teče tady, musela téci také nahoře podél skříjí a pod loděmi Strejdy Proška z Luhu. Řeka stejně jako obloha plynula místy, kde nám bylo v životě dobře. Pozoroval jsem její proudy, její ryby, jak skákají na hladinu, mlýny na jezech.

Nemohl jsem tehdy odpovědět. Byl jsem jak mladý pes, který teprve očichává vůně nejkrásnějších nároží. V mém okénku se objevil hrad a byl to Karlštejn. Čeští králové měli podobný vkus jako já. Vybrali si Berounku a postavili na ní hrady Karlštejn a Křivoklát. Pokud se týče limonády, tak v Berouně se pila žlutá. Přesedá se na rakovnický vláček do Křivoklátu. Jede se pak kolem pstruhových líhní, kde se v kolébkách slunce houpají a koupají malí pstroužci. Trať vede pod Stradonickým hradištěm, kde rolníci nalézají v polích duhovky zlaté penízky. Kolem pil, kde se ze stromu dělají prkna a z prken vonící postele. Řeka teď teče úplně na dně údolí, bez slunce a je plná slz. V Křivoklátě vystoupím a jdu proti vodě. Už mě od ní nedělí okna vlaku a do mozku nebuší parní stroj. Do nosu mě tluče vůně ryb, které teď prožívají čas lásky a spolu s ní cítím i pach utopence vojáka. Vodní vánek nechává zapomenout na žal. Také řeka je občas špatná a má své vředy. Očistuje se tím, že odpluje jinam, jak z jara kry. Nahoře nad Višňovou je čistá. V proudu spatřím skupinu svalnatých parem, rví na dně a staví se na hlavy. Podobají se stádu divokých koní nebo kamzičímu stádu. Pouštějí bublinky a nejspíš chrochtají jako vepříci. Ležím na břiše a pozoruji je. Pak se pohnu a oni zmizí v hlubině. Víš, už řeka jenom voní. Jako poměnka, jako stulík, jako divoký kořen puškvorce, jako vrbina voní vodou. Už se nezastavuji. Pospíchám, abych byl v přívoze v luhu co nejdřív, jako bych chtěl všechno stihnout. Už minu jez a Šímovic skálu. U Šímovic skály dva trampové stály. Utíkám, batoh mi skáče na zádech a dělá buch, buch, jako mé srdce. Po úzké pěšince kolem Agátu nahoru k převoznické chalupě. Jen jestli neumřeli, no to by mi poslali parté. Jen aby byli doma, jen aby nebyli nemocní, aby na mě nezapomněli, jen aby mě poznali. Kluču na dveře. Nikdo neotvírá. Přišel jsi pozdě. Tvé dětství je pryč. Sedím na zápraží a čekám. Brzy přijde s proutím strejda Prošek. Vrhnu se mu do náruče, ale on mě mačká nesměle. Není zvyklý muchlat se ani s vlastními dětmi. Hovoří se mnou a já poznávám, že jsme oba zestárli. Oba jsme museli urazit nějakou velkou, neznámou dálku. Cestu, která pokračuje. Na jejím konci bude cíl, a odtud pak už není návratu. Strejda Prošek mi naleje svou pověstnou pránovskou bramboračku. Uvnitř jsou hříbky a na vrchu plave celerová nať. Pozoruje mě tiše a potom se zeptá: tak kam půjdeš na ryby?

Náš tatínek na cestě světem zestárl a projevovalo se to i na rybách. Stále chtěl ulovit svou velkou životní rybu. Ale s velkými rybami je to složitý. Jak zaberou na slabý cajk, tak ho přetrhnou. A když je chytáte na silný cajk, tak vám většinou nezaberou. A pak je to většinou jako v životě. To, co moc chceme, toho nikdy nedosáhneme. Tatínkovi zabralo na přehradě

Kochovic asi 5 sumců, lidově sumáru. Jeden ho dokonce tahal i s loďkou na délku jednoho fotbalového hřiště. Pak mu to opět přetrhl. Jednoho dokonce dostal. Asi 5kilového sumce s vouskama a malýma záhadnýma očkama vyhlížel jak černé sele. Zpočátku měl z něho tatínek velikou radost, ale přece jen si uvědomoval, že to není ten pravý sumec. A když nám ho ukazoval, řekl o něm, ten je pumprdentlich. Tatínek nikdy přesně nevěděl, co tohle slovo znamená, ale s oblibou ho používal. Prý je to asi jako když jde krásná dáma v plesových šatech nebo v báječném kožichu, všichni přihlížejí, jsou pav a ona přitom šlápne do hovna. Tohle byl krásný sumec, jak dáma v černých plesových šatech, ale bohužel to nebyl velký sumec. Tatínek ho dal do naší velké studánky pod břízou, ale to neměl dělat. Neboť poté se vydal do hostince podnik Hartmanových, aby oznámil celému světu, že dostal sumce. Vždyť šlo už dlouho o jeho prestiž. U Hartmanů bylo plno a nálada výborná. Tatínek si kupoval cigarety a před hostinským utrousil mezi řečí. Tak jsem dostal sumce. Kolik? Tatínek tuhle otázku samozřejmě očekával. Proto oznámil to, co doma. Je pumprdentlich. A představil si dámu v plesových šatech, jak si na chodníku očišťuje papírem kramflíčky bot. Jenže hostinský neměl pro ně jaká interesantní slova a představy smysl. Znovu se netrpělivě zeptal, kolik má ten sumec? Tatínek vyhrkl, 20. To nebylo málo, ale ani moc. Bylo to tak akorát, aby vzbudil úctu. A sedl si a dal si velkou griotku. Jediný alkohol, který občas pil. Jednak to bylo sladký jak cumel a to on měl rád. A za druhé mu to připomínalo třešňovku za školou v rodném Buštěhradě, kam chodíval jako kluk krát třešně. Když pil tu griotku, naslouchal křiku špačků, kteří odlétali a nadávali, že musí přenechat stromy klukům. A pak slyšel křik sedláka, který sem letěl s klackem. V hospodě u Hartmanů, té slavné rybářské a čundrácké hospodě, se zatím rozneslo, že starý Pavel chytl sumce. A protože se hosté už museli jít vyčůrat a chtěli také na čerstvý vzduch, byl přijat návrh jednoho mírně ožralého, že se na toho sumce půjdou podívat. Tatínek tomu nemohl zabránit, protože mnozí z nich byli sami rybáři a chtěli se o tom přesvědčit na vlastní oči. Tatínek rychle uvažoval, že jim koupí jedno štěně, ale jak se ukázalo, nezastavil by je ani Bernardin s krvavýma očima. Na hliněných nohou opustili hospodu a s rykem a zpěvem se vydali k naší chatě Herma, aby přeměřili a převážili sumce z rodu velkých. Tatínek šel schlíple za nimi a oni bůh ví, proč zpívali písničku o řeznících. Nejsou lepší řemeslníci jako řezníci. Ráno vstane, jde do krámu, trží sklenici. V chatě přivítala deputaci naše drobná maminka Herma. Hned pochopila, o co jde, protože jí znala svého muže dobře, žila s ním v jedné domácnosti velice dlouho. A také proto, že na ní tatínek vzadu zuřivě gestikuloval, aby něco podnikla. Rybář jménem Dušek škytl a pronesl prostav. Prosím vás, paní, přišli jsme se podívat na to sumce, co chyt máš mužíček. A uklonil se. Maminka blesku rychle domyslela, že ještě nejsou v tom stavu, aby viděli sumce a pozvala je ke stolu do chaty a na verandu. Nedali se dlouho pobízet. Snesla jim všechno, co jsme doma měli. Uherský salám, nakládané ryby, salám šunkový, salám koňský točený, načala konzervy a láhve vína a dalšího alkoholu. Pomáhal jsem obsluhovat. Tatínka nebylo vidět. Ta naše chata na skále to nebyla chata, ale parník na vzdutých vlnách. Houpala se, kývala a zpívala. Pije táta, pije máma, však se jim už běhá kráva, pije táta, pijou děti, už je kůže na teleti. Jedli a popíjeli ještě asi hodinu, když maminka usoudila, že nastala pravá chvíle. Byli už ožralí, ale ještě nezvraceli.
teď byla ta doba, kdy mohli posoudit míru a váhu sumce z rodu velkých. Maminka pro jistotu vyšla ven s Duškem, který měl u rybářů autoritu, a něco mu šeptala. Dušek povídal, na mě se můžete, milospáni, určitě spolehnout. Od někud se přištrachal i náš pobledlý tatínek. Výprava dorazila ke studánce pod Břízou. Dušek nahlížel dlouho do studánky a přidržoval se plechového krytu, aby tam nespadl. Po chvílce povídal, když vezmeme v úvahu, že voda zmenšuje, tak ten sumec má dobře přes 20. A ostatní nahlíželi také do vody. O jeho slovech už se neodvážil nikdo pochybovat. Buď sumce na dně vůbec neviděli, nebo ho vidět ani nechtěli. Je malinký Peterka to všechno nějak narušil, protože jak byl opilej, tak byl pravnomluvnej. Nakoukl do studánky a začal křičet, jete němaje, já mu dám hubičku. A svlékl se do spodku, že si k sumečkovi vleze do studánky jako do peřinky. Odvlékli ho pryč. Vrátili se všichni za zpěvu do Hartmanovic hospody a jen tatínek doma pomáhal uklízet špinavé nádobí a sklenice, což jinak nikdy nedělal. A maminka mu nic neřekla, protože věděla, že by to bylo úplně zbytečný. Brzy se ve Skochovicích rozneslo, že ten tatínkův sumec měl 50 kilo. To se zřejmě tak spravil v naší studánce. Pro mne měl tento příběh jedinou výhodu, že jsem aspoň trochu pochopil význam slova pumprdentlich. Je to výborný, ale přitom to stojí za hovno.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: A teď ještě jedna vzpomínka na přátelství z těch nejbližších. Jiří Sovák s Miroslavem Horníčkem v televizních Hovorech H. Jiří Sovák na jejich společné chvíle vlastně už od vojny vzpomínal, že už tam si Horníček uměl zařídit, že byl písařem. Dostal takzvané Bčko, protože když se velelo vlevo v bok, Horníček se ptal proč.
2: Já jsem sem nepřišel dělat žádnou legraci, to bych už předeslal, protože si takovou detonaci vedle Miroslava Horníčka nemůžu dovolit v tomhle věku. Já jsem jenom přišel upřesnit některé údaje, které při tom předposledním nebo kterým hovorech to ano, bylo, že ano. No tak tam se tam byly některé nepatrné úchylky.
3: No počkej. Takže
2: vzhledem k tomu, prosím. Tam byly třeba věkové, třeba ty jsi tam říkal, že jsem mnohem mladší.
3: Já jsem neřekl.
2: Nemě bylo tlumečeno, že jsem mnohem mladší.
3: No tak máš špatný tlumočníky.
2: No tak to je. Nebo jsou to lichotníci.
3: Nebo ano, lichometníci.
2: Ano. Leobradní lichotníci.
3: No ale jsi mnohem mladší.
2: No asi o rok a půl, páč, v prosinci mi bude 50 let.
3: No dobře, abych se to v tomhle věku dělá, rok a půl?
2: Abych se toho dočkal. No ne, tak já nijak nežehrám a nijak nejsem sklíčen, já se vůbec dělám. Já třeba ve 30 letech jsem velice pochyboval o tom, že se dožiju 50 let. A dneska jsem velice šťastný, že je mi 50 let a že to mám za sebou, tu maršulu turu těch 50. A naopak zase závidím už těm 80 letem, pač tam je ta nejistota, jestli se těch 80 dožiju. A zajímavé, že jsem jednoho dědečka se ptal v parku a říkal jsem, dědo, to jste rád, že jste se dožil 80. A víš, že mi vynadal? Já nevím, co to je za zvláštní nevomalenost u lidí, když jsou mladí, mají strach z toho, že se nedožijou stáří, a když se dožijou stáří, tak jsou otrávený. Takže ono je těžko dostat.
3: Ale jako proč ti vynadal, nebo co ti řekl?
2: No ne, abych si z něj nedělal legraci. No ne, on měl ještě jiný starosti, to se dá dost těžko, nevím, jestli to dá, to mělo se to dá vystříhnout, v nejhorším případě se to dá vystříhnout. On mě říkal totiž, že já hlavně mám strach z toho, aby nezrušili pohřeb žehem. Mně se strašně líbí to, jak ta rakev tam zajíždí, to takový monumentální, aby to nějak nezjednodušili. No já jsem právě chtěl, nebo chceš něco ty?
3: Ty jsi říkal, že nevíš, kdy to bylo vysílané. Ty jsi neviděl ten pořad, jak jsem
2: ne, já jsem ten pořad neviděl, protože já jsem byl na zájezdě s tou veselou hrou, co... No veselou hrou jezdím s takovou hrou a... Vracel jsem se a pravidelně zabloudím vždycky.
3: Ano.
2: I tentokrát jsem zabloudil, netušil jsem, že máš právě ty hovory a to nějak právě v té době si končil, já jsem... A zabloudil jsem. Teď jsem stál na rozcestí, takže musím návěstí, tam žádný nebylo, nebo jsem, promiňte, soudr přehlídnul, já nevím. No a teďka... No a teďka vypadá to, že jsem se chytnul. Když jsem se chtěl zeptat nějakých, kdy tam byli před restaurací, nevím, co to bylo za lidi, tak ze stínu jenom, auto jsem nechal nakřižovat se a pár těch metrů jsem tam došel, ze stínu mě nepoznali, říkali, prosím, Sovák, takový blbec neví, kde je Praha. Tam, prosím vás, na Prahu to je tak, nebo tak. A on povídá místo toho, tak Sovák, a tam ty začali utíkat. Ke mně.
3: K tobě.
2: Jo, a teď já nevěděl, o co jde. Tak jsem začal tak jako couvat, pak jsme přidávali až trap normální. Já jsem byl skutečně vyděšený, protože jsem nevěděl, to mi připadalo jako mord na židě, že se mě někdo splet. Já jsem trapoval, u auta mě chytli, strašnou silou mě zvedli, odnesli mě do hospody jako popelník. Teď to tam nakonec se vysvětlilo, ty si právě vyprávěl, no ty si o mě mluvil jako hochovi s ryšícím humorem, tam jsem jim to vymluvil samozřejmě, no úplně by mě snad opili. Tam mě zachránila šenkýřka, která mě záchodem přes kuchyň a přes dvůr vypustila. Do auta fičel jsem domů.
3: No ne, já jsem vzpomínal, jak si některý historik, já jsem nechtěl říkat všecky, protože ono po tobě opakovat historky je marný. To je jako když vyndáš rybu z vody. tak zjistí, že je zaprvé o 2/3 menší a ztratí barvy. Rozumíš? Když to ty, když vypravuješ, tak ono to má... A já jsem se těšil, že tě se zatáhnu. Já bych chtěl jako několik takových od tebe vědět. Třeba, kdy poprvé jako malýho kluka tě chytlo divadlo? A jo, chytl tě už, pardon, promiň.
2: No, hraju ho.
3: Hraješ ho, tak.
2: Hraju ho. S tímhletím já jsem si tak nějak zvlášť neměl nikdy čas lámat hlavu.
3: Ano.
2: Já jsem měl poprvé silný zážitek, když jsem v Kostelci, bylo mi 3,5 roku, recitoval Táto mámo v komoře je myš. Ano. A to byl nejsilnější můj zážitek a myslím, že ho nepřekoná ani Habersperk, který ho teďka studuju, protože
3: studuji
2: jsem
3: šel do...
2: Jo, no studuju, porádo studuju.
3: Jo? Budeš mít fousy?
2: Jo, ty spodní. Jako to hrál Mošna, já nechci na tom nic měnit půlový.
3: Tam jsem
2: to byl chytrý člověk.
3: No jistě, samozřejmě. To je velmi správný. No a potom, ty přece, máš jakým z konzervatoř?
2: Ne.
3: Ty nemáš?
2: Ne.
3: Já taky ne.
2: Ne, taky ne. No tak ten život byl poměrně dost bohatý, takže já si nemůžu stěžovat, já mám poměrně dynamo dost nabitý. No a tak jako, no tak ona ta konzervatoř má taky svoje dneska.
3: To já jsem právě tady vzpomínal, že ty máš to dynamo nabitý jako fantastickýma zážitkama, protože já pokud vím, tak ty jsi v životě tedy prošel takovou konzervatoří, ty jsi dělal přece kde co. Prosím tě, Jiří, můžu se tě ještě jednou v životě naposled slibu zeptat, jak jsi pojišťoval?
2: No, jak jsem spíš nepojišťoval, no ale to je velice snadný, já jsem, ty už si to slyšel asi 3x, tak
3: jednou.
2: Já jsem svýho času ochořel na exudát, to je prostě voda na plících, populárně řečeno.
3: Ano.
2: Mě narazili, vyčepovali a pustili.
3: Já si pětu exudát s exulantem, ale to je jedno.
2: Ano, jo. To je taky něco takového, že je to spíš...
3: Ano.
2: Teďka taky vypouštěj. A teďka si představ, že mě doporučili, abych spíš hledal zaměstnání na vzduch. No tak co ideálnějšího, než být akvizitorem pražské městské pojišťovny. Jsem tam zašel, to jsem velice vlídně přijat a to už mi bylo podezřelý. A tam prostě mě... Napřed jsem se musel účastnit takového kurzu,
3: ano,
2: který mě nechal úplně netknutýho a jsem nepoznal stejně potom ani tedy pojistku od požáru, od kloupání. Oni byli strašně zdobený, ty pojistky, jako zlata. Tenkrát, že sami taková adjustace velice pečlivá, takže to požár a vloupání jsem nikdy nemohl v tom fofru najít. Ale jedna ohromná historka mi zůstala až do dneska. Hlavě tam totiž na ukončení toho kurzu měl přednášku takový ten nejvyšší, ten akvizitor ode všeho, taková carevna, cesták, carevna. Ten nás prostě morálně, tak měl morálně nadzvednout a trošku přisfanatizovat taky, jo? A říkal nám, podívejte kolegové, jdete do světa, za praxí, no já vás musím upozornit takovou věc, že se vám stane, že vás budou lidi hrubě oslovovat. Že vám budou spílat, mnohdy bude s vámi i po schodech smíkáno. Ale mějte vždy na paměti,
3: ano,
2: že za vámi stojí rezerva pražské městské pojišťovny, to je 50 milionů korun, a že jsme nákladem 1 milion korun nechali zasklít ve svatovickém chrámě to pravé okno.
3: Takže tohle jsi měl na mysli vždycky.
2: Tohle to jsem...
3: To v okno...
2: Pochopitelně takhle nadchnutý jsme vyrazili do terénu, já jsem navštívil tří parté, všude mě vyrazil a skončil jsem v bijáku ve 3 hodiny.
3: Ano. No a třeba, počkej, ty jsi pojišťoval nějakou paní, který umřel muž,
2: nějaký tovární. Já jmenovat nebudu, páč, jsou tady ještě příbuzný a celkem je to. No to byla tenkrát ovšem, ne pro veřejnost, ale pro pojišťováky a pojišťovny, to byla konkurence veliká, Slávě, Sekuritas a pražská městská pojišťovna, tak to byla skutečně bomba. Tady byla fabrička tedy 0,5 roku nepojištěná. Víš, co to je při té konkurenci? Všechny pojišťovny se toho vzdali. Tam totiž šlo o to. Manžel umřel a milující manželka se trošinku, ale nepatrně, nebylo to na blázinec, pomýlila. jsem... Nepřetahujem, to nepřetahujem.
3: Ne.
2: Tragédie ovšem spočívala v tom, že tam ten pán měl dvě obrovský dohy, jak ty... Dogy.
3: Dogy.
2: Dogy, ano. Dvě obrovský dogy, jak ty říkáš, stěhovací.
3: Ano.
2: Stěhovací dogy. A to byly jeho miláčkové a oni měli strašně rádi jeho a tak neustále byli spolu. A ta manželka po smrti toho manžela viděla jeho vůli v počínání těch dog. Těch, já to nemůžu říct, těch dog.
3: Dog, ano, ano. Dogo.
2: No a právě stala se taková věc, že tam se vystřelilo spoustu jako těch akvizitorů a vždycky se vrátili nějakým způsobem obnažený, oba, ty dogy, to je zajímavý, ta cejtí cestáka, okamžitě pozná. No tak mě tam někdo, abych nezdržoval, mě tam někdo hodil do té schránky tenhle typ na tuhle tu továrnu. Z legrace, pač myslel zajíc, zelenáč, že no dopadlo to tedy jaksi dobře, pač tam nějaká duše se na mě usmělovala, ta Mařenka přišla a řekla, pane Sokol, nějaká písařka, nechoďte tam, jsou dorošťáci, chtějí vás takhle a tak dále. Mě to nedalo, šel jsem za tím vedoucím, za tím přednosta Křeček to byl, ten mi dal takový chorobopis, oni měli chorobopisy ty nepojistný,
3: ano.
2: Nepojistné cvoci. A tam jsem si vydedukoval z toho, že ona vlastně tohle, co jsem vám podal, to jsem si vymyslel. Jako hypotézu, jako detektiv. A ona vyšla, skutečně, já tam chodil asi týden krmit ty dogy, buř tam měla před nakladku, pochopitelně. Tak jsme si na sebe až do 15 kilo buřtu, pak jsem se zarazil, to už jako stačí, to myslím, že už je dost jaksi pojištěný. No tak jsem to risknul, šel jsem potom, tam byl dvůr a zahrada a to bylo to místo tabu, kdy ta bába koukala takhle ano. Vždycky tím oknem, jak kdo jde a jak ano. Se těm psům chová. Tak ano. Samozřejmě, že někdo byl, no už potvoro a už byl konec. Ven, jak nepaž, ona viděla, že s těma dogama on jaksi nevychází a tím to jako skončil. Ještě já, když jsem tam nastoupil, no samozřejmě, oni se ke mně hnali, ale poznej u psa je nadšený a nebo prostě rozuřený.
3: Ne,
2: poznám. No
3: to... Já to někdy nepoznám ani u herce.
2: Někdy, no. U některých je to těžký.
3: Ano,
2: no tak, ale dopadlo to dobře, pak jsem se s ním, mám nakonec jako no, stálými chlupy na těle, pokud ten moment ano. První, já měl v každý kapse buřte, aby, já jsem s ním mluvil neustále, když jsem je krmil, takže ano. Oni mi říkali, tak ne, tu, a co pak, jo, ty klasný pejsek, a tohle, a baba vyšla ven a kouká, vy máte rád zvířatka, já pom, co pak, no, já, paní, já, ale jak mě milujou zvířata, já mám špačka, toho jsem našel, nějak kulhal, takže nemohl lítat, toho jsem naučil říkat Jiříku, ne, no, tak pochopitelně. Pochopitelně tím to bylo jako hotový, já to přeskočím ten děj, že jo, kopec pojistek, ty pojistky dělali 7000 čistýho tenkrát, to je obrovská suma. Kopec pojistek, který jsem se naprosto nevyznal. Teď jsem k tomu dal ty návrhy a teď jsem tam nad tím študoval a v tom přišli ty psy, jeden si se takhle nažidli a druhý takhle a ten jeden... Do huby, takhle, tedy jak si mě svojí hubou do úst, ne? No, takhle dejchal a zapáchalo mu šíleně z úst, tedy z huby.
3: Ano.
2: A ten druhej, ten se zkoukal, jak píšu, a vždycky mi takhle packou, jo?
3: Jo.
2: A teď bába od stolu přes vejde pozoroval, jak se zachovám, jo? Tak já tak, tohle, to, takhle. V tomhle jsem jako trošku upusinknul jsem ho a ona, jsem slyšel, jak vzlikla.
3: Ano.
2: Jak vzlikla u toho stolu a bylo to hotové. No prostě výsledek byl, přinesl jsem štos, pak jsem to neuměl vyplnit, ano. Nepodepsaných návrhů.
1: A na závěr ještě Věra Špinarová s melodií, kterou Jiří Sovák doslova miloval a když se s Věrou potkali, nemohla tam titulní melodie z filmu Tenkrát na západě nikdy chybět. Tak se mějte dobře a brzy naslyšenou.

0: Trutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na biouhel, tedy jak ho doma vyrobit. Vypravíme se mezi myslivecké psy, norníky a poradíme, jak pečovat o hodiny a o hodinky.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
2: Ano, posloucháte Noční linku, a to s datem 26. června. Svátek slaví nositelky jména Zdeňka, což je moje maminka a také sestra, takže pokud jste té vaší Zdeňce zapomněli popřát, udělejte to, ještě máte hodinu. Jaké téma jsem si pro vás vybrala pro dnešní noc? A o čem si budeme povídat? Co nebo kdo vás v poslední době nejvíce rozveselil? Říká se, že kdo se umí smát, má šťastný život. Platí to i u vás? Co nebo kdo vás v poslední době nejvíc pobavil? Umíte si udělat legraci i sami ze sebe? Platili jste ve škole za třídního baviče? Kdy jste se naposledy bavili například v divadle, kině, ve společnosti? Možná vás umí pobavit váš čtyřnohý kamarád. Dnes v noci se budu těšit samozřejmě na vaše vzpomínky a zážitky. Já mám teď jednu hned ze začátku, kdy jsem vstoupila do studia, kdy můj kolega tady mě chytil do ruky mouchu. A já jsem nevěděla, co to vlastně dělá, a tak jsem ječela. Nevěděla, cože to tady honí, jestli nějakého člověka nebo co. Takže jsme se zasmáli, pobavili a já mám radost, že Lukáš je veselá kopa. Telefonovat můžete na číslo 731 800 900 a vyprávět. A nebo také můžete napsat na adresu linka@rozhlas.cz a na tuto adresu posíláte nejenom text k dnešnímu tématu, ale také své nápady a také náměty na témata, která byste chtěli slyšet někdy příště. Příjemný a nerušený večer přeje Jana Chládková.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku s Janou Chládkovou a já se vás dnes budu ptát, co nebo kdo vás v poslední době nejvíce rozveselil. Zábava je takový druh trávení času, do kterého se lidé nemusí nutit, protože je sama přitahuje, přináší radost, uspokojení nebo také oddech. Zábava může být pasivní, kdy se člověk nechává bavit jako divák nebo posluchač, a nebo aktivní, kdy je například účastníkem nějaké hry nebo sportu, no a také třeba Noční linky. A kdo se dnešnímu tématu vyjádří jako první? Tou první volající je paní Nora z Frenštátu, kterou srdečně vítám. Dobrý večer, paní Noro.
1: Dobrý večer, paní Chládková, děkuji za přivítání a zdravím také všechny posluchače. A děkuji paní Ivetě, nedávno mě pozdravovala v Noční lince, takže děkuji za pozdrav. No, je to takové veselé téma. A když jsem tak nad tím teďka, jak jsem slyšela, jaké téma, přemýšlela, tak jsem si říkala, no, tak nevím, co je veselého teďka vůbec, všeobecně. Protože doba je taková rozbouřena, jako kdyby byly bouře někde na moři. Vlny se přes nás valí, že člověk neví, kam by se teda schoval, kam by utíkal, jestli to je do sklepa, do krytu, do zákopu nebo někam do divočiny, všude je to prakticky stejné. Jsem šťastná, že jaro, i když to bylo letos takové, taky se tomu nedalo zasmát. Tak jsem se těšila na jaro a ono bylo pořád takové studené, ano, a s takovými výkyvy. A teďka konec konců, teďka zase to začalo. Léto je po slunovratu, já to sleduju, kdy je vždycky měsíc úplňku, za pár dní budeme mít, nebo kdy je nov, ale ty výkyvy, to je taky k zasmání. A dneska to je zajímavé, bylo tady ve Frenštátě, pro mě bylo příjemně teplo, protože tady v místnosti jsem měla 25 stupňů a byl takový mírný vánek, ale na večer se velmi zřetelně ochladilo. Ze zahrady šel úplný chlad a vidím to i podle svých dvou kočiček, že přerušili lov, nebo co to dělali venku, a přišli už domů, takže mě to tady všecko bude teďka spát. No a s nimi se taky člověk může zasmát někdy.
0: To máte pravdu. To je, promiňte, že vám skáču, paní Noro, do řeči, ale připomněla jste mi kočičku. Já mám kočičku Kleopatru a ta nechce vždycky odjet ze zahrady. Takže vylezla na strom a 3 hodiny na mě koukala, mávala mi packou a říkala si, jen si pro mě vylez, když chceš, abychom odjeli. Takhle to umí. A to jsem se teda taky zasmála, ale pak už míň, to se přiznám. Po 3 hodinách už jsem jí hubovala.
1: Tak já mám taky tu jednu kočku Kety a já ji někdy, ona už má kolik, 11, 12 rok, taky říkám holka, teď ti to nějak přibývá a ona je taková velmi svérazná, dovede si vybojovat svoje místo a proti těm dvěma je taková, bych řekla, někdy divočejší. No, asi vyrůstala v prostředí, kde to bylo zapotřebí.
0: Ano.
1: A když někdy mě tak jako nazlobí, protože taky si postaví hlavu, tak já jí říkám, ty Kleopatro, ty kurhuto. A když tak řeknu, královno Kleopatro, co si zase o sobě myslíš a podobně. Ale tak to je takové vtipkování, takové úsměvy. Ale když mluvíte o tom humoru a o tom smíchu, já si nemůžu pomoct, ale já si vždycky vybavím dobu, to je ještě tak po válce kolem toho 48. 50. roku, kdy jsme měli jenom rádio, televizi jsme měli až někdy po 68. roce, ale poslouchali jsme, i když jsme byli malé školní děcka, tak jsme s rodiči poslouchali na Silvestra estrády. A to nezapomenu, jak tam vyprávěl Jiří Štuchal nebo Josef Kobr z Ostravy. To byly tak hezké, dodneška si to pamatuju. A kdo mi udělá teda vždycky radost, to je poslouchat Vladimíra Menšíka. To je skutečně k nezaplacení. No a teďka opakuji zase přes léto troškovi slunce, seno, ano, jahody. No to jsou nezapomenutelné scény. Tam i ty jednotlivé postavy, ale já vždycky vzpomínám na Luďka Kopřivu, který, ano, tam hrál toho faráře. Bože, ten je tam k nezaplacení. Jak jsem narazil na ten
0: ohradník, že jo.
1: Na ten ohradník elektrický rozkrokem. A jaké on dělal ksichty přitom a pak jak se vrátil domů a Cecilka s takovým tím cudným úsměvem na druhou stranu, ano, jak mu na ten klín dávala studené obklady a hlavu odvracela. No to je k nezaplacení. Je. No a teď myslím, že budou dávat zase, jak vytrhnout nebo jak dostat tatínka do polepšovny, ano, ale i ten první díl, jak vytrhnout velrybě stoličku. To je takový lidský, takový velmi příjemný, inteligentní humor. Tam se člověk opravdu těm scénkám zasměje a vidí, že to je skutečně ze života.
0: Ano.
1: Já si už několik roků neuvědomuji, že by v televizi byl takový příjemný humor, který dovede i pohladit, že je to takové nějaké, ne rozesmáte, že to je rozřechtané, tak uměle rozřechtané, že to říkám až takovým vulgárním slovem, a že to je takové nějaké vyumělkované a takové užvané. On i ten humor nemusí být takový nějaký násilný a hlasitý, aby pronikl člověku do duše. No, to
0: je
1: by
0: to
1: tak asi bylo.
0: Je
1: všechno.
0: To tak, jak říkáte. Moc krát děkuju, paní Noro. Dobrou noc do Frenštátu.
1: Tak se mějte všichni hezky a počkejte dneska, je 23. zítra je svatého Jana, ano, svatojánská noc a světlušky už letají, už jsem si všimla, už vyletěli broučci, takže zítra sbírejte zázračné kvíti v noci. Dobrou noc.
0: Dobrou noc. Já ještě přidám k paní Noře, jak říkala, že měla nebo má ráda stále scénky s Vladimírem Menšíkem, tak pro mě takhle byla dvojice Šimek-Grossman. Mě to dokonce uzdravovalo. Já jsem měla jejich dlouhohrající desky Návštěvní dny a když jsem byla jako malá nemocná, tak jsem si to pouštěla a vždycky mě to uzdravovalo. A já jsem to potom panu Šimkovi říkala. Měla jsem to štěstí, že jsem se s ním potkala. A možná už jsem to tady jednou v Noční lince říkala. On říkal, Jano, přineste mi ty desky, já vám je rád podepíšu. A už se to nikdy nestalo. Takže toho opravdu lituju. Já jsem, nebo pořád je zbožňuju. Mám to teď v autě a opravdu, když někdy chci a chci se smát, tak si pustím moji první jízdu tramvají, jak jsme chovali užitečné zvíře a další a další. A opravdu se směju a směju. Takže, a můžu to slyšet prostě samozřejmě po 150. Takže to byl podle mě kvalitní humor. Tak, teď už další písnička a tak dál nosíš po kapsách si mládí Valdemar Matuška a potom budu čekat na váš další telefonát.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

dnes přejdeš legráckou. Už si odvyk chodit bos, si muž a kos.

něco kapslí, jeden fant, ty grof a grant, i přání pár, co nikdy

0: dnešní noční lince si povídáme o tom, co nebo kdo vás v poslední době nejvíce rozvesel. Já říkám, že kdo se umí smát, má šťastný život. A tak se vás ptám, jestli je to i u vás. Co nebo kdo vás v poslední době pobavil? Umíte si udělat legraci i sami ze sebe? Platili jste ve škole třeba za třídního baviče? A kdy jste se naposledy bavili v kině, v divadle, ve společnosti? Možná vás umí pobavit váš čtyřnohý kamarád, jako mě, moje kočka Kleopatra. No dneska v noci se prostě těším na to, co mi budete vyprávět na lince 731 800 900. V tuto chvíli si budu povídat s paní Emílií, která nám volá z Nýtku. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Tak co nebo kdo vás, paní Emilko, pobavil v poslední době?
1: No, moji vnoučci.
0: Umí vás rozesmát?
1: Jo, ti jsou tak úžasní, že jsem tak ráda, že je mám.
0: To věřím. A čím vás naposledy, paní Emílie, pobavili? Co provedli nebo co vám hezkého řekli?
1: No, tak se mě ptají, babi, co děláš? A já někdy nevím vůbec, co jim mám odpovídat, protože když jim řeknu pravdu, tak se dívají. Jsou malí a jsou šikovní, no. Tak se moc těším, že je mám.
0: No to rozumím, to rozumím. A kolik jich máte? A holky, kluky?
1: No mám dva chlapečky doma.
0: Ano.
1: No a jsou úžasní.
0: Kolik jim je let?
1: Vůbec nevěděl. Jeden má 2 ročky a 1 5. Aha. A vůbec jsem si nevěděla představit, že tolik pro mě budou znamenat v životě. Jo, jsou úžasní.
0: Tak to mám radost, paní Emilie, za vás, protože každá dobrá zpráva z rodiny člověka potěší, když slyší něco pozitivního. To mám radost. Moc děkuju.
1: Ano, ano.
0: Krásnou dobrou noc, paní Emilie.
1: Taky vám dobrou noc.
0: Přidám k paní Emilce zprávu, kterou poslal pan Pavel. Krásný noční čas přeji všem posluchačům. Mě třeba naposledy rozveselila divadelní hra od Tennesseeho Williamse Skleněný zvěřinec. Na této hře jsem byl včera s kamarádem na Kraví hoře v Brně na otevřené scéně amfiteátru Bloka Polívky v Brně, kde excelovala svým výkonem Simona Stašová, která opravdu to tam hodně táhla, i když i ostatní byli perfektní. Zasmáli jsme se všichni. Tak přeji všem dobrou noc. A Pavel ještě psal, prosím ještě o zveřejnění a třeba i přečtení tohoto dodatku. Vzpomněl jsem si ještě na jednu veselou příhodu, kdy jsem na jednom bleším trhu sehnal pískací kachnu pro psy, pro mé kamarády. No a když jsem s ní zapískal mé kamarádce přes WhatsApp, dostala krásný, aspoň 10-minutový záchvat smíchu a tím pobavila i mě, napsal pan Pavel. Takže děkuju, pane Pavle, i za váš příspěvek. A teď už další písnička. František Nedvěd, Jabko.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: A tak to máte tak, že někdy vás potěší třeba takový telefonát od maminky Jarušky, mé kolegyně ze Šlágru. A já mám velkou radost, že můžu přivítat paní Jarku z Davle, která se dovolala. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, Janičko, dobrý večer. Zdravím vás i všechny posluchače.
0: Co nebo kdo vás potěšil, paní Jaruško?
1: No, víte, já mám 4 pravnoučátka. Nejmladší Matyášek je rok a nejstarší je Adélka, ty jsou 4,5. No dneska jsem je tady měla všechny 4. Byly tady teda ty dvě tady byly s maminkama, protože mezi tím je ještě, takže vlastně je Adélka, pak ty jsou 4,5, pak je Martínek, tomu je 3,5, to je vnouček Jarušky.
0: Ano.
1: Pak je Amálka, ty je 1,5 a nejmladší, to je taky vnouček Jarušky a to je Matyášek. No a protože je bedro, tak se přijeli koupat. No a to vždycky se rozesměje prostě, že jo. Oni tyhle ty starší už mají takový výšplechty a Adélka chodí do školky, že jo, tak to. Ale musím říct takový to, co mě takže vás rozesmějou skoro vždycky, ale protože to je nějaký příběh, tak ten mám asi tak 14 dní starý ten příběh. Hlídala jsem tady právě toho Martinka.
0: Ano.
1: A šli jsme spolu tady na dětské hřiště, které tady máme. No a teď jsme tam teda přišli, tak všechno prostě to. A bavil potom opravdu celé to hřiště a tam ještě paní sousedka toho hřiště dělala na zahradě. A tak se teda tak smála, protože on vylez samozřejmě, že po takovém tom žebříčku na takovou tu, já nevím, jak bych to řekla, takovou tu chaloupku, co tam ty děti mají, a sklouzat se dolů, že. A teďka tam je po žebříku, pak po takových kamenech se tam leze, po provazech a tak. A teďka si vymyslel a říká, babi, pojď nahoru. A já říkám, Martinku, já nemůžu. A on pořád, babi, pojď, zkus to, a pořád to zkus to, já ti pomůžu. A pojedeš dolů. A nebo chtěla bych lezla po tý skluzavce, že? Yeah. Já říkám, Martinku, já nemůžu. Já už jsem velká a těžká. Já bych se tam ani nevešla. A on mi na to povídá, nemáš velký zadek.
0: To se smáli, co sousedka?
1: No to se smáli všichni, ale nejvíc se smáli tomu, jak prostě on říkal, neboj se, já ti pomůžu, zkus to. A pořád takhle jako na mě. A pak já tak jsem teda aspoň po tom žebříku chtěla vylézt nahoru, že tam takový zábradíčko, musí se pod to zábradí. A já říkám, Martinku, tak po tom žebříku vylezu, ale tam už nemůžu, víš, tam se bojím. To by mě třeba bolali záda a co by si tak dělal? A on mi říkal, zavolám doktora nebo dědu.
0: No vidá, umí si Martínek poradit či kulka, tak to jste se pobavili.
1: Já si zrovna jsem si vzpomněla, to je z poslední doby, tak to jsem si vzpomněla, ale jinak prostě mě baví úžasně, no je to prostě nádhera, já si to strašně užívám a vzpomínám si, protože já měla vnoučat 6,

0: Kačenku.
1: Ano, ano.
0: Ten, když čekali Kačenku, to je jako sestra jeho, Janušku dcera, tak můj manžel je bousatej, že jo? A tak se přemýšlel a říkal se, Martinku, když budeme mít sestřičku, když budeš mít, bude Kačenka, když budeš mít bratříčka, tak to bude Jiří, jako děda Jiřa. A on tak se zamyslel a on byl tenkrát 3 roky a říká, to jsem rád, že budu mít bráchu pousatýho.
1: Je, no to je co, to je krásný.
0: Je manžel je Jiří,
1: ano.
0: Jo, a to se, že i ten malý, který bude Jiří,
1: tak bude fousatý. No, děti jsou úžasný.
0: Na ně si asi jiného už nespomenu, nebo nechci zdržovat.
1: Ne, nezdržujete.
0: Moc a moc vás zdravím.
1: Taky.
0: A doufám, že se někdy uvidíme, no.
1: Taky, taky se budu těšit. Krásnou dobrou noc.
0: Pěkný dobrou noc.
1: Naslyšenou. Přidám ještě k paní Jarušce jednu zprávu, kterou napsala paní Jana Zírková. Dobrý večer. Můj příspěvek bohužel není veselý, jak se od dnešního tématu očekává, ale bohužel je to dnešní krutou dobou, kdy jsou lidé na sebe velmi zlí. Já mám třeba radost ze svého koníčku, který občas dílím i na Facebooku, a mnozí lidé mi tu radost dokáží pěkně pokazit. Dobře jsem se pobavila také při krojovaných hodech a radost mi také udělá pěkný dárek, no a v neposlední řadě kamarádi z noční linky, jako například pan František ze Židlochovy, který má dneska narozeniny. Takže všechno nejlepší, píše paní Jana. Samozřejmě přidáváme se a přejeme hodně zdraví.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Kdy naposledy se bavila, například v divadle, kině, ve společnosti, nebo kdy se zasmála, nebo kdo ji pobavil, paní Jana z Plzně, to se dozvíme na lince 731 800 900 právě teď. Dobrý večer, paní Jano.
1: Dobrý večer, já vás všechny zdravím, posluchače, i vás, paní Jano.
0: Děkuju.
1: A no, naposledy jsem byla teďka, ke konci května jsem byla na opeře Čertova stěna. Tady v plzeňském divadle, ve velkým, stylovo.
0: Ano.
1: A teď se těším na pátek na Mamma Miu v Amfíku, co budou dávat muzikál. Takže máme tady 3 dny, tak ten muzikál, čtvrtek, pátek, sobota, tak máme tady ten muzikál Mamma Mia.
0: Takže no, tak to si užijete, ano.
1: No, to půjdu s vnučkou, protože to dostane za vysvědčení, teď je 17, takže se učí kadeřnicí, takže to dostane jako za vysvědčení. No a co se týče, vlastně mám předplatný, zase na od září mám předplatný zase divadlo, takže se zase těším, že tam budou zase ty muzikály pěkný. Sestra v akci a prostě je tam i prostě vždycky nějaký muzikál, balet, činohra, opera, takže se moc těším zase na novou sezonu. A co se týče ty druhý vnučky, to je menší, tak loni, když jsme ji tady měli na prázdninách, tak jsem se s dědou jako domlouvala, co budeme jako dělat k obědu. A ona mě řekne, no tak si to vygoogli.
0: Takže
1: hned byla pohotová. To je takový pohotový prostě človíček. A to jenom chrlí prostě odmala. Prostě to jsou samý takový...
0: Glosy, že se člověk zasmíje.
1: No, smí jo, protože to vždycky říkám, jak se to v té hlavě může prostě urodit taková.
0: Ještě by mohl říct, babi, zeptej se umělý inteligence, co máš uvařit.
1: No, tak to už brzo, protože to, oni jsou hrozný. Jako, já říkám už, aby to prostě aspoň do těch škol prostě to zrušili, protože je to hrozný, jak jsou závislí. Takže takhle.
0: Souhlasím. Souhlasím, no, jinak za chvíli nebudou umět používat vlastní mozek, bude to všechno jenom jiné.
1: No, a co se týče zvířátek, tak máme teďka, jako máme 2 kocoury, jako jeden je úplně starý, tomu je asi 13 a jednomu 5. A teďka máme čerstvý 3měsíční koťátko, takže s tím měl teďka legrace.
0: No to jo.
1: To je energie sama. Prostě to je takový žíhadlo. Takže prohání teďka ty starý kocoury.
0: Tady chtějí mít klid, že jo, neotravují kotě.
1: Jo. Takže prostě veselo. Takže takhle prostě... No a pak máme ještě vlastně 2 fénečky, vlčandu a boxerku, takže s tíma je taky potěšeníčko.
0: Říkám, paní Jano, tak. Dívat se na zvířata, pozorovat je to lepší než televize.
1: Jo,
0: opravdu,
1: no, my jsme kousíček takhle zaplzní, takže my musíme tady mít jako nějaký zvířata, protože se tady okolo krade, takže jako bez psa a jako za svýho, tak... No, taky k nám se nikdo neodváží, protože opravdu
0: hlídá.
1: Máme oslí. No jo, máme oslí psi.
0: To je dobře.
1: Takže, no musíme, no, prostě. Takže jako to, tak. No, takže to je asi všechno, co
0: moc
1: jsem to
0: moc děkuju, paní Jano.
1: Jo,
0: a zdravím do Plzně.
1: Naschledanou. Taky naschledanou.
0: Přidám k paní Janě zprávu, kterou napsal pan Sváťa. Dobrý večer, Dobrý večer, paní Jano, i všem linkařům, které baví život, ať jsou v jakémkoliv věku. Mezi takové se stále počítám i já, ačkoliv jsem už překročil 84 let. Zábavě jsem věnoval a věnuji celý život. Začalo to už ve škole, kde jsem hrál divadlo a přednášel básničky při různých akcích. Věnoval jsem tomu i velkou část mé profesionální činnosti, kdy jsem zabezpečoval zájezdy, vystupování známých umělců pro rajon, ve kterém jsem působil. Podílel jsem se na bohaté činnosti SRPŠ skoro 20 let. I v současné době na schůzkách důchodců připravuji soutěže a sdílení zajímavostí z domova i ze světa. Málem bych zapomněl na noční linku, kam jsem přispíval více než 450 příspěvky. Samozřejmě rád sleduji v televizi dobré filmy a seriály. Ne, na sport nezapomínám. Tak dost. To jsem se nějak rozepsal. Váš Sváťa. Děkuji, pane Sváťo, samozřejmě i za váš příspěvek do noční linky. A teď už Alice Springs, dej mi pusu.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: 40 minut po 23. hodině a stále si povídáme o tom, co nebo kdo vás v poslední době nejvíce rozveselil. A v tuto chvíli si budu povídat na toto téma s paní Aničkou z Miroslavy. Dobrý večer.
1: Krásný večer vám přeju, paní Jano, a taky všem posluchačům. A jestli byste dovolila, tak já bych hned na začátku pozdravila paní Teresku z Prahy. Včera měla krásný příběh, moc mě dojal. Takže jí držím pěstí a jsme spolu na jedné lodi, protože říkala, že nevidí, takže jsme spolu na jedné lodi, tak jí držím pěstí. A teď tak příběhu, nebo ano, tématu ano. Máte, moc děkuju. Je to příjemné, když je takový odlehčené téma, protože na noc člověk by se měl uklidnit, ne nějak rozhněvat a rozrušit a pak nemůže spát. A já musím říct, že zažívám s mým mužem, ale občas se tomu smějeme, občas je to teda k pláči, protože jak mnozí ví, že já nevidím a on teda velice špatně slyší. A teď, když jsme měli den na jaře, jsme měli oba takovou chřipku, tak se mu to ještě zhoršil. Takže u nás je to někdy já v okoze a on v voze, jo, jak se říká. Takže někdy je to k pláči, ale většinou
0: někdy
1: je
0: k smíchu. Ano.
1: Ano, ale já samozřejmě u nás už je, já poslouchám hodně rozhlas a taky, když jsem mluvila s paní Norou na ten film, kde hrál ten Tomáš Holý, ten základ je to, jak vytrhnout verlibě.
0: Je stoličku, ano.
1: No tak já vždycky vzpomínám, nevím, jak se ten díl jmenoval, na to si teď nespomenu, jak jeli k tomu tatínkovi, ten Luboš k tomu tatínkovi, jak jeli a jak tam padl ten, dělal toho vodníka.
0: Jo, dědeček, ano.
1: Spadl to na tom
0: jak dostat tatínka, do jak dostat tatínka do polepšovny.
1: Jo. A tak jak padl do toho rybníka, to bylo úžasný, jak to s tím mopedem. No ale u nás se většinou inspirací, samozřejmě máme dvě pravnučky a jednoho pravnoučka. Ty pravnučky jsou ještě, mají přes rok a pravnouček má přes 4 roky. A velice mě pobavil, teda to je vždycky, teď tady byli v neděli, no a své sestřenici říkám, to je tvoje sestřenice, on na to nic. A za chvilku říká, Jasmínka je moje bratranička.
0: Takže bratranička, no jo.
1: Ano, nový výraz vymyslel. A je to 14 dnů, oni bydlí u Moravského Krumlova, já to prozradím, jsou to Dolní Dubňany, ano. A tam je už letitý dechovkový festival. Aha. A před 14 dny se tam konal, no a my, že tam pojedeme. No a pak člověk samozřejmě míní a okolnosti mění, takže jsme tam nakonec nejeli. No a on volal s maminkou v pondělí a říká mi, babi, my jsme vás včera čekali, že přijedete s dědečkem, protože u nás byl dětský den pro babičky a dědečky.
0: Tak to je kouzelné, dětský den.
1: Oni tam měli den předtím dětský den oslavovali, protože se koná na fotbalovém hřišti, tak tam se konal dětský den v sobotu, no a v neděli tam byl ten dechovkový festival.
0: Pro dědečky a babičky.
1: Jo, já říkám, chlapče, jak to ty vystihl?
0: Krásně.
1: Kůň je jednou hřívětem a člověk je dvakrát dítětem. Ano. A tak to je určitě to tak je.
0: To mě pobavilo.
1: Kde na to ty děti chodí na ty rozumy. To je jeden, jak tady říkala paní, jeden humorný takový, jak ano. My tomu říkáme výšplechty nebo vejšplechty. Jeden za druhým, ale tomu jsme se teda opravdu nasmáli tady tomuto.
0: Dětský den pro babičky a dědečky, to je nádherný.
1: Takže opravdu jsme se nasmáli teda oba
0: to jo,
1: dva.
0: To
1: by bylo taky, no, samozřejmě vnoučata už jsou dospělá a mývala jsem je tady celé roky o prázdninách, mám 4, jednu vnučku a 3 vnuky, no a to je vzpomínek na to, na ty jejich, a co jsme spolu zažili na různých těch akcích a to těch takových samozřejmě humorných scének a to by bylo na celou noční linku, takže to nebudu zdržovat a dám zase prostor někomu jinému a mějte se moc krásně.
0: Dobrou noc.
1: a držte se všichni, držte se nad tím horkem a
0: ano.
1: U nás je sucho, teda ano. Sucho a velmi teplo.
0: Teplo, ano.
1: Takže všude dokola prší, jak říkají, a syn volal, že u nich prší, oni bydlí v Dvůr Králové nad Labem, že tam prší skoro každý den a dokonce...
0: Opravdu?
1: V zoologické zahradě, že měli, teď nevím, jestli říkal v sobotu, v neděli, že je takový nějaký vír, takže tam udělal nějaké škody, stromy vyvrácel, tak se to tam, on tam dělá zoologa, zoologické už přes 40 roku, takže je to tohle, tak tím žije celý život,
0: no,
1: tady tím nepostižený, tady to, tohle tou svou prací, no je to jeden z lidí, který, jeho práce je jeho koníček, takže.
0: To má štěstí a je to nádherná zoologická zahrada, ano, mám jí moc ráda.
1: Ano, ano, ano, už tam pracuje, říkám, od útlého mládí, nebo od teenagerského roku, začal od začátku a takže takhle.
0: Děkuju, paní Aničko, dobrou noc.
1: Krásně a dobrou noc všem.
0: Paní Ažice, k Aničce přidám zprávu od paní Marušky, ta ji napsala přes webový formulář www.rozhlas.cz/linka. Srdečně zdravím, paní Chládková, mě vždy pobavil v noční lince pan Láďa z Kančích hor svými trefnými příspěvky. Vy jste byla jeho srdeční záležitost. Máte pravdu, Maruško, a já musím říct, že jsem ho měla moc a moc ráda. A není to tak dlouho, co jsem si na něj při nějaké příležitosti vzpomněla. Tak se podívala nahoru na to nebe a říkám, Láďo, jestli pak to je tak zařízené, že nás vidíte. Jestli to tak prostě je. Bohužel to se dozvíme všichni, až jednou budeme stejně tak na tom jako pan Láďa nebo ti, co nám odešli. Pan Ota z Kamenického Šenova svými milými příspěvky také Marušku potěší. Pěkně maloval a pracoval s dětmi a písničkami. Hermánková by byla milá. Příjemnou dobrou noc, napsala Maruška. Maruško, moc děkuju za příspěvek do noční linky. Další písničku bude zpívat Jiří Korn, Té, co snídá.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku, ve které si už 51 minut povídáme na téma, kdo vás nejvíce rozveselil v poslední době. A vyptávat se budu i dnes prvního muže, který se dovolal do Noční linka, tím je pan Václav Skatovic. Krásný dobrý večer.
1: Krásný dobrý večer.
0: Tak pane Václave, kdo vás v poslední době nejvíce rozesmál, rozveselil?
1: Prakticky sehnal jsem na internetu film.
0: Promiňte, pane Václave, že vám ještě skočím do řeči, jestli můžete vypnout rádio nebo jít do jiné místnosti, protože je tam ozvěna a posluchači by to špatně slyšeli.
1: Už je to lepší?
0: Ano, děkuju.
1: Tak, stáhnul jsem film, je někdy 60. let, natočil ho Jurij Ozerov a jmenuje se Velká cesta Jaroslava Haška Šedou Rusí. Jestli vám to něco říká?
0: Ne.
1: No a je to vlastně jako satira a je to prapůvodce vlastně, jako, nebo je to, dá se říct, jako autobiografie Jaroslava Haška. A tam vlastně vznikal román Dobrý voják Švejk. A protože ho vlastně nedopsal, tak odepisoval ho pan Vaněk. Tak v tom filmu je prakticky nastíněný konec toho románu, který vlastně ten pan Hašek nedopsal. Jo? A to mě právě vždycky pobaví tenhle ten film, protože on tam vlastně nastínil mentalitu českých lidí.
0: Jo.
1: Tak a to mě pobaví vždycky. A protože se na pana Haška vlastně jako trošku zapomíná.
0: To máte pravdu.
1: Jo? Tak je to prostě film, který mě baví pořád. I když Voják Švejk je pěkný, ale jako ten konec toho románu měl být vlastně, co je konec toho filmu.
0: Je pravda, to jste mi připomněl, že skutečně se v dnešní době už na pana Haška zapomíná, a kdyby se nedávali občas v televizi přesně Dobrý voják Švejk, tak by už vůbec to vymizelo. Já si pamatuju, že táta ten vždycky čet jako Dobrého vojáka Švejka a smál se u toho a mamka vždycky říká, podívej se, já nevím, co tomu tátovi furt je na tom tak smíchu. Tak jsem hned tu knížku vzala a četla jsem si už jako holka. Máte pravdu.
1: Jasně. A tam je právě humor.
0: Ano.
1: No, a humor i trošku černý humor a tak dále, ale on tam právě v tom konci vlastně nastínil to, jak se vlastně lidi chovají dneska. Je to pořád stejný. No, když vezmete třeba, já nevím, obecní volby nebo různý
0: satirické
1: záležitosti, tak je to pořád stejný.
0: Jo. Jenom se, jak vždycky říkám, jenom herci se mění v uvozovkách.
1: Herce se mění, přesně tak. A jako víte, dneska se říká lokajové. Dneska jako vlastenec, jo, je všelijak nálepkovaný nebo tohleto, ale ty lokajové jako byli za CK a dneska se jsou jinde. Jo, to jsou takový zvláštní lidi. No. A já nevím, já se možná považuji za vlastence, protože mám rád tyhle ty věci. A mrzí mi to, že to je humor, jo, dneska se dělá sranda. Jo, a
0: tak.
1: Ta sranda,
0: tak.
1: Jako, jo, jak říkal pan Horníček, humor je humor. A tam nemusím používat prostý slova.
0: Úplně třeba s vámi souhlasím.
1: Pan
0: Víte,
1: Menčík
0: tak,
1: třeba použil
0: tak.
1: Slovo, já nevím, prostý jednou, dvakrát za vystoupení, ale v pravé chvíli.
0: Tak, ještě se to hodilo,
1: jo?
0: Přesně tak, každý to vzal.
1: Tak.
0: Úplně vím, o čem mluvíte.
1: No, taky Jurij Ozerov, Velká cesta Jaroslava Haška a Šedou Rusí. Jo, je to vlastně taková autobiografie. No. A tak asi měl ten konec vlastně dopadnout, jak psal ten román, že jo, toho dobrým vojákovi Švejkovi, který jednou bude u každého vlastně doma, tak ten pan Vaněk nějak jako nedodělal, nějak by to mělo být.
0: No moc děkuju, pane Václave, i vám za váš příspěvek do Noční linky a přeju dobrou noc.
1: Já taky děkuju, že jsem se dovolal a přeju krásnou, i když tak krásný i když pozdní večer.
0: Tak, dobrou noc.
1: Tak jo. Dobrou noc, nashledanou.
0: Pan Bohumír napsal, v poslední době se rád dívám na opakované snímky mistra Bína nebo sladkárnu na Facebooku. Z ničeho nic se nám vyklubal pan mistr Sládek a dává rady pro celý národ. No a tak bych mohl pokračovat do nekonečna. Rozesměje mě i vnučka, když spěchá ke slípkám pro vajíčka, napsal Bohumír. Děkuju i za váš příspěvek, pane Bohumíre. Teď už Pavel Novák, Nádherná láska.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Před chvílí byla půlnoc, přesunuli jsme se pomalu, ale jistě do středy 24. června a stále si budeme povídat o tom, co nebo kdo vás v poslední době nejvíce rozveselil. Co nebo kdo vás v poslední době pobavil? Umíte si udělat legraci sami ze sebe? Platili jste ve škole třeba za třídního baviče? Kdy jste se naposledy bavili například v divadle, v kině, ve společnosti? Možná vás umí pobavit váš čtyřnohý kamarád? A nebo jak už několikrát v první hodině zaznělo vaše vnoučata či pravnoučata? Stále se budu těšit na telefonním čísle 731 800 900 na vaše telefonáty, nebo mi také můžete napsat, a to na adresu www.rozhlas.cz/linka, případně na adresu linka@rozhlas.cz. A tu první, tedy www.rozhlas.cz/linka, využil pan Michal a napsal: naposledy jsem se zasmál jednomu slovnímu novotvaru, který jsem si vymyslel. Bylo to v noci před usnutím, v čas, kdy mi fantazie jede na plné obrátky. Uveřejňovat ho však raději nebudu. Také mě onehdy pobavil, byť dosti hořce, zákon schválnosti. Devětkrát vyjdu za denního světla ven náležitě oděn. Sousedku nepotkám. Po desáté se pod rouškou tmy plížím v roztrhaných domácích cárech vynést odpadky a s kým si to náhle nepodávám dveře? Hádejte. Co mě ale vždycky spolehlivě vyvolá úsměv na lících a smát se tomu budu i v hrobě, je anekdota o starém lordu Persim, který poté, co se do sídla schudlé šlechtické rodiny donesla zpráva, že jejich dívka Priscilla pracuje v Londýně jako call girl, prohlásil: taková hamba, člen naší rodiny a pracuje. Tenhle vtip je přesně podle mého gusta. Tenhle vtip je, jak by řekla máma, milionovej, napsal Michal. Michale, samozřejmě děkuji i za váš příspěvek do Noční linky. Teď už Marcias s Luisem.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: 6 minut po půlnoci, tedy už máme další nový den. Já mám tedy půlnoc, někdo už má ráno, ale to já teda opravdu ne. Já vždycky říkám noční lince dobrou noc a že je teprve noc a někdo mi píše, ne, teď už je ráno. To já budu mít hlubokou noc a já věřím, že i paní Magdalena, která se k nám dovolala jako první v té druhé hodině noční linky na téma, kdy si povídáme o tom, co nebo kdo vás v poslední době nejvíce rozveselil, paní Magdalena volá z Hradce Králové, tak jsem zvědavá, co nebo kdo ji rozveselil. Dobrý večer, paní Magdaleno.
1: Dobrý večer, zdravím všechny posluchače a pochopitelně jako snad každý nebo každý druhý v noční lince prohlásil, že ho nejvíce potěší vždycky vnoučata a pravnoučata,
0: ano,
1: tak
0: ano.
1: Mě je to samý. Mimo to, že si dovedu ze sebe udělat taky legraci a nevadí mě, když ty legraci dělají ze mě i mý přátelé. Já mám pravnočata, který žijí v cizině a když jsou tady na prázdninách, tak mě učí francouzsky.
0: Aha.
1: A já je učím česky a máme hroznou legraci, když se nám to daří komolit.
0: Aha.
1: Mýho pravnoučka, když já nepochopím nebo špatně řeknu přízvuk na jeho příjmení, tak když už mě opravuje třeba po druhý, po třetí, tak on se dovede jako rozčírit a my se s pravnoučkou tomu hrozně smějeme, jak on se dovede rozčílit. Mimo toto už jsem taky říkala, v lince používáme v autě, když nasedneme a já mám startovat, tak oba dva mě říkají, tak nastartuj a jeď. A když jsem měla nějakou poruchu na startéru a nešlo to nastartovat, tak oni prostě to hlasem zesilovali, aby prostě tomu startérovi domluvili, aby jsme mohli...
0: A podařilo se, nepodařilo, že jo?
1: Podařilo.
0: No vidíte, podařilo, no. Šikulky.
1: Tak. A teď už to mám opravený, takže je to dobrý. Jinak já leč jsem východočeška, tak jsem začala poslouchat Dobré ráno středních Čech s panem Honzou Macounem, protože ten má takovou bohatství českého jazyka, že u každého jeho projevu se člověk musí nasmát. Mimo to má svátek, tak bych mu chtěla přes linku popřát hodně zdraví a že se zase těšíme na to, až bude vysílat. Taky vysílám.
0: Tak to bude jako... rád, to bude rád.
1: Tak, paní Janičko, já vám děkuji.
0: Taky děkuju.
1: A těším se na vysílání s vámi, protože váš milý hlásek potěší a tak se budu těšit i na písničku.
0: No tak to mám radost, moc krát děkuju. Dobrou noc přeju, paní Magdaleno, naslyšenou do Hradce Králové. Přidám ještě zprávu od paní Blanky, která píše dobrý večer všem. Dnes se nedá smát ničemu, je nedobrá doba. Spolehlivě mě ale rozesmějí scénky ze 60. let. Grossman, Šimek, Bohdalová, Dvořák, Menšík a jim podobní herci. To byl laskavý humor, dnes ho nikdo neumí. Dobrou noc, napsala Blanka z Přeloučska. Máte pravdu, paní Blanko, já taky miluju Grossmana, Šimka. Samozřejmě Grossmana už jsem neměla šanci osobně nikdy poznat. Paní Bohdalovou ano, pana Dvořáka taky ne, pana Menšíka taky bohužel ne, ale jak už jsem říkala, pana Šimka ano. A samozřejmě celou tu plejádu jeho spolupracovníků, ať už Luďka Sobotu, ať už Josefa Dvořáka, ať už Uršulu Klukovou, tak jsem moc šťastná, že jsem v životě měla to štěstí tyto lidi poznat a poznat je i lidsky a že jsem se v nich nespletla. Že jsou bezva lidi i bezva herci, baviči. A to už si myslím, jak to píšete, paní Blanko, že dneska se to nějak vytrácí. Já tomu humoru taky moc nerozumím. Pamatuju si, jak moji mladší kolegové mi nabízeli lísky záměrně, neřeknu na co, a brali to tak jako, že to je čest. A já říkám, to se na mě nezlobte, ale tam byste mě nedostali ani párem koní. A oni mysleli, že si dělám legraci. A já říkám, ne, já tomu humoru, tomu, kam mě zvete, vůbec nerozumím. A absolutně bych se nebavila. Takže si to užijte, ale beze mě. Tak nevím, co si kolegové tehda mysleli, ale je mi to srdečně jedno, protože já bych se skutečně nebavila. Ale na těch hercích, co jste vyjmenovala, tam bych se bavila vždycky. Tak další písnička, Karel Černoch, taky úžasný to muž, úžasný zpěvák a ve dvojici samozřejmě geniální maďarštiny a podobně s Jiřím. Tak a teď mi teda vypadlo s Jiřím Vimrem, tak už má jméno na jazyku, tak byli geniální. No ale teďkon to nebude v dvojici s Jiřím Vimrem, ale bude to píseň Sen kovbojů.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
3: Každý klub

0: Posloucháte Noční linko, ve které si dnes povídáme o tom, co nebo kdo vás v poslední době nejvíce rozveselil. Já mám na telefonní lince paní Staňku z Otrokovic, která mě o něco požádala, tak samozřejmě jsem vyhověla, protože to je důležité. Dobrý večer, paní Staňko.
1: Dobrý večer, přeju všem, Jani, a moc děkuju za pochopení. Téma jsem zaslechla, srandu si ze sebe umím udělat, ale dnešní situace moc sranda není. Ne, není to drama, jo, ano. Ale přestává nám tu téct voda na Baťově.
0: Ano.
1: Jestli kdo poslouchá, já jsem na třídě odboje a volal i pán z Volkerové. Ve vodárně se neví, kde je porucha. Aha. Jestli ti, co ještě nespí, by mohli trošku pohlídnout kolem svého bydlí, jestli náhodou někde ta porucha není, aby se to mohlo nahlásit.
0: Dobře. Dobře, dobře. Děkujeme.
1: Takže já děkuju. Děkuju moc a přeju všem klidný večer.
0: Ať všecko dobře dopadne. Dobrou noc naslyšenou.
1: Dobrou noc.
0: Tak, já přečtu zprávu, kterou napsal František ze Židlechovic. Dobrý večer, Janičko, posluchači Noční linky. Já musím poděkovat slečně Janičce z Jirkova za gratulaci k dnešním narozeninám. Já se vždycky zasměju starším veselohrám, kde hrají třeba Miloš Kopecký, Jiří Sovák, paní Růžičková a jejich vrstevníci. Současné veselohry nemají ten šmrnc, proto se taky stále opakují staré filmy, kdy se tedy pořádně zasměju. Taky se zasměju, když někteří lidé mají ke všemu vtipné a pohotové průpovídky. Musím se zasmát, i když náš pravnouček mě klade otázky. To se divím, kam na to osmiletý kluk chodí, napsal pan František.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dnes v noci si povídáme, co nebo kdo vás nejvíce v poslední době rozesmál, jestli si umíte udělat legraci sami ze sebe, kdy jste třeba naposledy se bavili v divadle, kině, ve společnosti, a vyptávat se budu i paní Dáši, která nám volá z Hranic. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Já jenom krátce.
0: Ano.
1: Chtěla jsem říct k té plejádě těch herců, co jste jmenovali.
0: Ano.
1: Ještě bych předala pana Donutila.
0: Ano.
1: Protože jeho příběhy, nebo to, co zažil při cestách a na různých vystoupeních, tak to opravdu se člověk
0: pobaví. Ano.
1: Pobaví, tak ano. A jenom ještě jsem chtěla říct, že k těm vyšplechtům malých dětí, můj synovec, když měl tak ty 2 roky, tak že ho nikde stál a říkal, maminko, že nevíš, na čem stojím. Tak jako říká, na čem teda? No, to je podvozek stromový. No jenže on nedokázal pojmenovat paře,
0: ano,
1: tak si vymyslel podvozek stromový,
0: krásný.
1: A teď má, že jo, chlapečka, no tak ten jde do školy a byl u zápisu a teď tam měl nějakým způsobem posoudit asi, tak tam byly obrázky 3 jehňátek a 3 dospělých oveček. No tak on prý koukl a říká, to je jasná. Koukl doprava, doleva a říká, to je jasná remíza.
0: Ne, to nevymyslíte prostě. No,
1: to je právě, to ani to zpěla by nevymyslel, ano. Tak říká, ne, no tak to podědil po svém tátovi.
0: Ano, ano.
1: Tak to je tak asi všechno.
0: Moc děkuju, Dášo.
1: Šanci někomu druhému.
0: Tak děkuju, dobrou noc, naslyšenou. Přidám ještě zprávu od pana Mojmíra ze Svitav, který využil adresu linka@rozhlas.cz a napsal. Když jsem byl mladší a schopnější, přibrali mě kamarádi do Šermířského divadla, se kterým jsme vystupovali, kam nás pozvali. Hodně na nás chodili děti, tak jsme se snažili dělat spíš legraci než nějaké tragédie. Což se mi hodilo, když jsem jezdil na dětské tábory a hráli jsme si s dětmi na různé příběhy z Bible, byl to církev. Tábor. Teď už jsem starý a mojí společnicí je komtesa Agnes Freja, doktorka felinoterapie a léčitelka depresí, nositelka pruhovaného ocasu. S tou je pořád nějaká legrace. To, pane Mojmíre, věřím. Protože, jak už jsem tady zmiňovala na začátku noční linky, mám kočku Kleopatru, protože když jí tatínek objevil na našem dvoře, tak údajně jí byly 3 roky, jak jsme se pak od veterinářky dozvěděli, tak nám přivedla za chvíli i 3 koťata, aby se to nepletlo, takže jsme je všechny vychovali asi do 4 měsíců a pak jsme je úspěšně rozdali. Takže teď vím, protože moje nejlepší kamarádka z dětství Petra má 1 z těch kočiček, tak za ní jezdím, tak vždycky mě hupsne do klína a já se jí omlouvám, že jsem jí musela dát dál, ale že je v dobrých rukou, že se tam má výborně, protože Kleopatra, ta jejich máma, by nesnesla jinou kočku vedle sebe. Je to prostě dáma. Takže když jsem ji viděla na tom dvoře, tak jsem řekla, ta nemůže mít jiný jméno než Kleopatra, protože tady jde, to něco jde. Je to 3barevná kočka, no a na to, jak byla nejdřív plachá, tak teď je z ní kočka domácí a máme s ní spoustu legrace. I když musím říct, že asi do těch 3 let si vytrpěla své, protože se pořád jako bojí a otáčí a i po těch letech, co už je u nás a bude to 5 let, tak stále je nejistá. Asi si prožila své. Ale je to nádherná kočka. Takže vám, pane Mojmíre, rozumím, že máte ze svojí Agnes velkou radost a hodně radosti, protože když na vás to chlupaté stvoření skočí, tak i kdybyste měl sebe blbější, jak já říkám, náladu, tak se vám prostě zlepší. Je to prý dokázané i vědecky. Ale mě nemusí nikdo nic vědecky dokazovat, tak to prostě mám. Ta kočička mi zvedne náladu. Tak kdo zvedne náladu vám, to nevím. Možná, že teď vám ji zvednu já,

0: Ještě půl hodina nám zbývá do konce noční linky, takže toho využijeme, nebudu zdržovat. Povídáme si o tom, co nebo kdo vás v poslední době nejvíce rozveselil a vyptávat se budu i pana Boleslava, který nám volá od Kladna. Dobrý večer.
1: Dobrý večer všem i vám. A já bych tak navázal na to téma takovým malým humorným vyprávěním, protože většinou ti lidé vzpomínají, co mezi lidma, co mezi sousedama a tak, a ono ty vztahy jsou nabouraný. A tak si myslím, že takový malý veselý vyprávění, že by mohlo taku trochu zpestřit.
0: Tak jsem s ním, pane Boleslave.
1: No, přišel chlápek do Zverimexu a říká: dobrý den, já potřebuju mluvícího papouška. A ona mu říká, prodavačka: ježiši, já nemám už. No, mám tady jednoho, ale on má chybu, on nemá nožičky. A on říká, mluví, a ona říká: tím si pokecáte, ten je inteligentní to. Tak chlápek zaplatí, odnese ho domů, doma ho postaví na lednici a říká: tak a Pepíku, teďka mě budeš jako hlídat manželku. Já jedu na služební cestu na týden a až se vrátím. No a tak po týdnu se vrátil a prvníma nohama jako k papouchovi. Tak Pepíku, co bylo? A Pepík povídal: no, ty jsi ráno odjel, ve 2 hodiny odpoledne přišla manželka s fešákem. No teda, ty se šmejdlo proti němu, to by... No prosím tě, skrať to. No on měl aspoň vlasy. No dobře, a co bylo dál? No, sedli si u stolu, dali si litr vína, no a pak se k sobě měli a on je rozeb bůzku. No já ti řeknu, teda ta tvoje ženská ta má prsa. No to se nedá. On říká: dobře, tak to zkrať. No, a on říká: no tak pak ji vzal teda do ložnice, no a co bylo dál? No tak to nevím, postavilo se mi péro a spadl jsem za lednici.
0: Pane Boleslave, dobře. Tak doufám, že se posluchači zasmáli, aspoň někteří. A my děkujeme za váš příspěvek do noční linky. Tak já přidám k panu Boleslavovi, to bylo trošku lehtivé, pravda, už je po půlnoci, tak se nad nám to rada pro rozhlasové vysílání promine. Samozřejmě, kdyby to bylo někde, pane Boleslave, jako mezi kamarády nebo přáteli, tak jasně, ale přece jenom do rozhlasu, ale říkám, je po půlnoci, dobře. Tak paní Iveta, zdravím paní Janičko, vás i nespavce, o dobré náladě sousta propovídek, spousta propovídek s dobrou náladou, jde všechno líp, veselá mysl, půl zdraví a tak dále. Já sice nejsem škarohlíd, ale jsem spíš vážnější povahy, i když legraci mám ráda. Zdrojem mé dobré nálady jsou většinou děti. Jejich občasné výroky jsou k popukání. Nedávno si dcera stěžovala svému 2letému synovi, že má nemocné uši, že špatně slyší. Malý se zamyslel a rychle došel k závěru. Máš ho rozbitý. Vzal mámu za ruku a vedl ji ke mně se slovy: pojď, babička opraví. Je zvyklý, že ho máma posílá, abych mu spravila díry na gatích. Nebo při návštěvě v zoo se rozčílil na čápa. Čápe, tak už leď pro tu holčičku. Teta se nemůže dočkat a ty si tady lebedíš. Cestou domů se ho táta ptal, kdo jezdí po kolejích. Třeba tramvaj, zněla odpověď. Nebo, opáčil otec, druhá tramvaj, odpověděl s naprostou samozřejmostí. Na jaře při prořezávání stromů měli kluci sbírat větvičky. Jeden sbíral a když viděl, že se brácha ulejvá, napomenul ho: brácha, sbírej, až budeš ženatej, tak ti to žena dělat nebude. Podotýkám, že jim bylo necelých 5 let. Řekněte, není u nás o zábavu postaráno? Hezké léto, napsala Iveta.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte noční linku, ve které si povídáme o tom, co nebo kdo vás poslední době nejvíce rozveselil. A dovolala se nositelka jména, která slavila svátek, musím říct, už včera, paní Zdeňka, kterou srdečně zdravím. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. No a dokonce děkuji i Českému rozhlasu Brno, který mě vždycky přeje k svátku k jejich narozeninám. Tak teď to bylo k svátku. Včera jsem poslouchala. Ano. Já jsem takový odpočinkový den a poslouchala jsem Český rozhlas.
0: Tak to je dobře, paní Zdeňko.
1: Přáli, bylo to moc hezký.
0: To určitě.
1: A jinak teda mě všichni tady přáli. A nejlepší jsou, když přejou ty nejmenší, to jsou ty pravnučky, 4 a 6 roku, tak to je nejkrásnější. A byli tady a takže vždycky se zasmějeme a vždycky mě aj pořádně radí ta 4letá.
0: Ano.
1: Říká, uvař mamince kávu. Protože ona vždycky řekne, já jdu jenom na kávu, mě vnučka řekne. A tak ona už předem, anebo předem řekne, protože ona vždycky vnučka řekne, máme tě moc rádi. A tak on odchází a říká už předem, máme tě moc rádi.
0: Všechno, že on si pamatuje, vnučka, pravnučka, ano.
1: Ano, jo, jo, ale ta, já si pamatuju ještě dcera, která má teď 57 roku, která už měla 3,5 roku a narodila se mě druhá dcera. A takže jsem přijela z porodnice, že, s balíčkem a ona, byla jsem jí vzácná, protože jsem pár dní byla pryč.
0: Ano, ano.
1: Tak pořád u mě stála a tak se dívala a všechno říkám, tak teď vykoupeme, hned rozlila vaničku, teda to bylo hned a hned, a mám teď se najít, tak ona tak u mě tak stála a teď dívala, já jsem ho nakojila a ona se teď podívá a jsem to povídá, a jak tady to spíš?
0: To je co? To je co? Že jo?
1: Takže to jsou takové vzpomínky, ale jinak já jsem byla v lázni teďka 4 týdny v Poděbradech, takže jsem té zábavy tam měla hodně. A teda léčení dobrý, ale i té zábavy. Byla tam Alena Antalová, která brněnská herečka, tam byla tak bezvadná, že to no, David Prachař a no, tež Rybová. Takže jsem tady toto všechno zažila s ním a takže jsme se tak pobavila a byla tam celý květen jsem tam byla, takže to bylo takový příjemný, ten květen byl příjemný, teploučko a takže to jsou takové vzpomínky zábavné. A jo, a teď jsem, co jsem si zasmála v televizi, tak Karel Šíp tam měl, právě tam měl Pavlinu Filipovskou, ale to jsem se to tak nasmála. Ona tak, ona ho nepustila ke slovu. Teď viděl, že je to dcera takového významného herce, že?
0: Ano.
1: No, ale jak ona to uměla s ním, že on byl úplně vedle. Takže to bylo, když se má, on Karel Šíp si dovede dělat srandu i ze sebe. Teda,
0: to je pravda.
1: Že srandu se dělá. No, a tak on tam měl, no, jsou to takový, když tam má takový významný herce, no, takže to bylo, to jsem se zasmála, opravdu, já nemám ráda takový ty sami vraždy a vyšetřování, a tak to já se nedívám, a tak mám ráda zábavný a potom soutěže, tak to taky, Ondřej Sokol, ten je ohromný, taky to je, taky.
0: A hodně se tam člověk dozví, přesně tak.
1: Ano, ano, ještě si to zopakuje všechno, a, ale on je tak, tak dobrý, tak bezvadný, že, ten Ondřej Sokol, teda. Akorát se mě nelíbí, že zrovna v takových detektivkách, to už se mi tam nelíbí. Ale tady v těch soutěžích, takže ono v té televizi se najde, jo, někdy, no, ale nemám ráda takový ty vraždy a takový teda.
0: Je toho moc, je toho moc. Ano, je to ano. Pravda, paní Zdenko.
1: Akorát teď se dívám, když byl Buldo z Poděbrad, protože jsem zažila a je to úplně všechno, jak se tam prošla všechno.
0: Poděbrady, že jo, ano.
1: Poděbrady jsou krásný, teda můžu říct, že teda je, všechno jsou krásný, lázně jsou všechny. Ať to vezme ty Luhačovice, všechny jsou krásný lázně, ale ty, nebo Karlovy Vary, já vám říkám, Karlovy Vary, já říkám, to je takový město, když to ty Poděbrady, to je příroda. To je tam tak nádherný a byly tam soutěže mezinárodní v chůzi, takže jsem tam měla tolik zábavy. jídlo, takže to jsem si, první se mě nechtělo tam jet, protože já furt Hodonín, to je tady moje, jezdím, ale...
0: Že to bylo jako jezdím. Daleko, že jo, ale přece
1: no,
0: jenom,
1: no,
0: či když
1: ale,
0: je tam člověk jo, měsíc stráví, tak je to
1: ale
0: hezké.
1: Naši mě zavezli a zase pro mě přijeli, takže to bylo dobrý. Takže jsem si teda užila takové a vůbec těch umělců z té
0: tak
1: Prahy.
0: Tak to je dobře. Moc děkuju, paní Zdeno. Děkuju i vám za příspěvek a zdravím.
1: A já děkuji za písničky.
0: Děkuju, já děkuju.
1: Dávajte jich víc trošku.
0: Kdyby to tak šlo. Děkuju. Dobrou noc.
1: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Kdy se naposledy pobavila paní Marie z Vysočiny, to se dozvíme právě teď. Dobrý večer, paní Marie.
1: Já vám řeknu, já jsem takový tvor a vždycky mám docela tak štěstí, že se sejdu zase, mám přátelé, kteří jsou taky veselí. A i ve škole, jak jsem byla takový, jak se říká, že člověk je směj, když jsem se začala smát, tak potom jsem nemohla ani přestat. Znáte to někdy?
0: Ano, ano. A za břicho se popadáme, no, jak se říká.
1: Ano. Toho by bylo hodně. Ale vzpomněla jsem si na to, jak moje sestřenice, když měla malého klučíka, kterému byly asi 4 roky, tak se nějak ptali, jak se dostal na svět, nebo tak ona mu říkala, že ho porodila a ukazovala mu, ona byla po operaci srdce, takže, že ono takhle, říkala mu, že ono sedla pod srdcem taky, ano, jak se to říká?
0: Ano, ano.
1: No a ukazovala mu dosela snad nějaký jizvu, já už nevím, jak to bylo, a tak on být tak soucitně byl k ní takovej jako hodnější, ale ano, jenom chvíli.
0: Ano.
1: Ale pak se stalo to, to mi vyprával její maminka, babička, teda toho kluka, se na něj zlobila a šla na něj s metličkou a on jí povídal, co mě biješ, když mě neporodila, bij si dědečka, když si porodila dědečka.
0: To je, na co nepřijdou děti, že jo?
1: A tak to jako, na to kolikrát vzpomenem, když takhle se sejdem a je to takový dost legrační dědeček.
0: Ano, ano, ano.
1: Babičkou.
0: Babičkou, ano. No,
1: ale tak je moc věcí takových hezkých. Má se člověk víc smát, než smračit.
0: Je to pravda.
1: Každý má jinou povahu. Ale
0: je to pravda. Prostě se smíchem je to lepší, no. Stejně se nepomůžeme, i když se mračíme, že jo. Prostě tak to je.
1: No, pochopitelný, no, no, ale já teda opravdu řeknu to, že jsem měla štěstí na takový kamarádky, spolužačky, kdy jsme byli, no až to jsme byli i káraný. Znáte to, jak se člověk ale nikdy rozesně, a my jsme tak rozesmáli třeba celou třídu. Protože, a to říkala maminka, smích je nakažlivý. Tak jako, no, ale tak je to dobře, když se člověk trošičku směje. Ono je toho smutného kolem nás dost, tak
0: přesně
1: je
0: tak.
1: Lepší, když se smějeme. Tak jo.
0: Moc krát děkuju, paní Marie, a zdravím na Vysočinu. Dobrou noc.
1: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

Milí posluchači, bylo mi s vámi jako vždy příjemně. Přeji krásnou dobrou noc a těšit se na vás budu opět při vysílání Noční linky, a to už tento čtvrtek 25. června, kdy mě bude zajímat nebo budou zajímat vaše zážitky z prázdnin. Jestli si vzpomenete na některý z nich, který se vám nikdy nevymaže z paměti. Co pěkného jste zažili o prázdninách? Kde, kdy a s kým to bylo? Možná máte prázdninových zážitků více. Tak budu stát o to, abyste se s námi o ně podělili. Dnes už se na vás těší kolegyně Jarka Barboříková ze zlínské redakce a Jarku bude zajímat vzpomínka na letní tábory. Jestli jste jezdili na ně jako děti, nebo jste je objevili až později třeba jako lektoři. Byly pro vás tábory zdrojem nezapomenutelných zážitků a přátelství? Rádi bychom slyšeli vaše příběhy a vzpomínky, píše Jarka. Co vás na táborech nejvíce bavilo? Byly to hry a soutěže, noční bojovky, táboráky s kytarou nebo snad dobrodružné výlety do přírody? Tak já si vzpomínám na jeden, kdy jsem byla jako 14letá na výměnném táboře v Německu a tam vlastně začaly moje umělecké sklony. Protože jsem tam za Českou republiku vlastně sehrála celý ansábl divadelní, zpívací, tančící. Zkrátka dobře, jsme se tehda tak říkajíc po Německu, teď si dělám legraci, vycajchnovali a měli jsme nejlepší program. No a tam si mě taky všiml jeden muzikant, tehda z Lovosic. A když mě bylo 15 let, tak protože všichni jmenoval se pan Čech, já na něj moc ráda vzpomínám, Jirka Čech, tak šel za mým tatínkem, protože spolu dělali ve stejné továrně, jestli bych mohla s nima zpívat. A tak to všechno začalo. Dobrou noc vám přeje Jana Chládková. Tak to byla moje vzpomínka na tábor.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Z rozhlasových Verneovek jsem tu v Divadle pro vaše uši vybíral. No, už je to pěkně dávno. A na vaše prosby, abych v tom zase někdy pokračoval, dojde právě dnes. A jak už to ve Verneovkách bývá, budou to především příběhy mezi nebem a zemí. Pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Jedno budou mít ty dnešní kousky z archivu v našem divadle pro vaše uši společné. Všechny ty slavné Verneovy literární příběhy pro rozhlas adaptoval novinář a spisovatel Ondřej Neff. Společně s ním otevřeme tři příběhy plné napětí a dobrodružství s tím, že budu věřit nebo doufat, že vás tak říkajíc chytnou a třeba si je pak najdete doma v úplnosti nebo někde jinde v knihovně. Začínáme s Honbou za meteorem. Kdo všechno chce získat to doslova zlaté vesmírné vejce padající k zemi?
2: Tak nejprve. Jméno?
3: Jmenuji se Dean Forsythe.
2: Stáří?
3: 45 let.
2: Odkud?
3: Občan města Watsonu, Virginie, Spojené státy americké. Ve svém domě v Alžbětině ulici jsem vybudoval astronomickou observatoř. Dne 16. března letošního roku v 19 hodin 37 minut a 20 vteřin jsem objevil kosmické těleso, které jsem zprvu považoval za meteor. Brzy se však ukázalo, že...
4: Již před 100 lety amatérští hvězdáři neúnavně zkoumali noční oblohu a nezřídka bylo jejich snažení korunováno úspěchem. Pan Dean Forsythe platil v tomto oboru za prvotřídní kapacitu. Žel, nebyl sám, kdo se ve městě Watsonu před 100 lety amatérským zkoumáním hvězdné oblohy zabýval. Takže je na řadě tento pán. Jméno?
5: Jmenuji se Sidney Huddleston.
4: Stáří?
5: 47 let.
4: Odkud?
5: Občan města Watson, Virginie, Spojené státy americké. Ve svém domě v Morrisově ulici jsem vybudoval astronomickou observatoř. Dne 16. března letošního roku v 19 hodin 37 minut a 20 vteřin jsem objevil kosmické těleso, které jsem zprvu považoval za meteor. Brzy se však ukázalo, že...
4: Stop! Už na prvních dvou listinách jsme svědky vzniku sporu zásadního významu. Dva učenci. Oba amatéři. Oba občané jednoho nepříliš velkého města v jednu jedinou chvíli, na vteřinu přesně, dosáhnou toho, po čem všichni amatérští i profesionální hvězdáři touží. Objeví nové kosmické těleso. Jak pan Dean Forsythe, tak pan Sidney Huddleston oznámili objev oficiálním, tedy profesionálním hvězdárnám.
3: Panu řediteli hvězdárny v Pittsburghu, Pensylvánie. Dáno ve Watsonu 24. března 1891. Z tohoto důvodu vás prosím, abyste výsledek mého pozorování k vědomí vzal a spolu mi potvrdil přijetí tohoto listu, abych jim pro případ, že by se řečený meteor znovu objevil, mohl prokázat i prioritu svého objevu. Přijměte, pane řediteli, ujištění mé nejhlubší úcty, v níž se znamenám vám odaný Dean Forsythe.
4: Pan Sidney Huddleston se obrátil na ředitele hvězdárny v Cincinnati ve státu Ohio.
5: Zajisté náleží mi právo, abych byl považován za autora tohoto objevu, zasluhujícího si, aby byl zařazen do současných letopisů astronomických. Za tím účelem dovoluji si vám poslat tento list, abyste mi laskavě potvrdil jeho dodání. Přijměte, pane řediteli, mé srdečné pozdravy a ujištění mé dokonalé úcty. Doktor Sidney Huddleston.
4: Dovoluji si upozornit na jednu pasáž z dopisu podepsaného jménem Dean Forsythe.
3: Abych jím pro případ, že by se řečený meteor znovu objevil?
4: O to totiž šlo v první fázi honby za záhadným kosmickým tělesem. Šlo o honbu čistě pomyslnou, na jakou jsou hvězdáři zvyklí. Mohou své povolání vykonávat jen za bezmračné oblohy. Přesněji řečeno, před 100 lety tomu tak bylo. Nuže? Po osudném 16. březnu nastalo ve Virginii prach špatné počasí a hvězdáři amatérští i profesionální měli vynucenou dovolenou. Až po době běda dlouhé se počasí umoudřilo. Co se stalo potom? O tom svědčí místní tisk. Předevčírem, v pátek 17. dubna v 9 hodin, 19 minut a 9 vteřin večer proletěl se závratnou rychlostí neobyčejně veliký meteor západní část oblohy. Zvláštní okolností přitom jest, že byl, jak se zdá, meteor ten v týž den a v touž hodinu objeven dvěma nanejvýš vynikajícími občany města Watsonu. Jedním je pan Dean Forsythe, druhým pan doktor Sidney Huddleston. Oba se ve svém městě těší všeobecné vážnosti.
6: Podvodníku!
7: Ignorante!
6: Šarlatáne!
7: Zloději meteorů!
6: Lupiči astronomických objevů!
7: Skvrno na tváři božské vědy astronomické!
6: Hand po veškerého hvězdářství!
7: Po seznámení s vámi by se Koperník styděl za slovo hvězdář!
6: Před vámi by týž v hrůze odporu utekl!
4: Tak to nějak se častovali doposud ctihodní pánové Dean Forsythe a Sidney Huddleston. Jak patrno z části dochované korespondence. V těchto dnech však ještě nikdo netušil, že všechny tyto mrzutosti jsou jen drobnou nesnází ve srovnání s tím, co mělo přijít. Novou kapitolu v dramatu oznámil článek ve francouzském listu La Presse, který reagoval na zprávu hvězdářské observatoře v Paříži. Pozor! Pařížské hvězdárně podařilo se zjistit, z čeho se meteor skládá. Paprsky vyzařující z meteoru podrobeny byly spektrální analýze a z pořadí čardala se s jistotou rozpoznati podstata meteoru. Jeho jádro obestřené svítícím obalem, z něhož vycházejí zkoumané paprsky, není povahy plynné, nýbrž pevné. Není však z čistého železa, jako většina meteoru, ani z chemické směsi, z nichž někdy bludná tato tělesa utvořena jsou. Meteor jest ze zlata, z ryzího zlata, a nebylo-li dosud lze odhadnout skutečnou jeho cenu, je z toho jen ta příčina, že nebylo možno změřit spolehlivě objem jeho jádra. A teď znovu pozor. Důležité. Jméno?
8: Zephyrin Xirdal.
4: Stáří?
8: Je mi 31 rok.
4: Bytem kde?
8: V Paříži.
4: Kdeže?
8: Pokud chcete tvrdit, že tak činím na útraty svého mohovitého strýce, bankéře Lekera, pak vám řeknu do očí, že jste prach zprostý lhář, prosím. Po rodičích jsem zdědil rentu 15 000 franků ročně. No a jelikož se o peníze nezajímám a nikdy bych své vlohy k matematice natolik neponížil, abych se uvolil počítat peníze, svěřil jsem zprávu oné renty strýci, ten se v peněžnictví vyzná podstatně lépe než já. Mým zájmem je fyzika a nic než fyzika. Pokud se domníváte, že v mé pracovně je nepořádek a že se zde válejí kupy knih, přiznám to bez mučení, nečtu je už dobrých 20 let. Studuji jen jednu jedinou knihu a tou je sama příroda. Den za dnem listuji jejími stránkami a prožívám nádherná dobrodružství. A to je to jediné, na čem mi záleží, zkoumáním dynamosféry. Například...
9: Zephyrin Xirdal je můj synovec. A to je jediné, co já, bankéř Robert Lecaire, považuji za užitečné sdělit vašemu ministerstvu.
4: Tak. Toto jsou dvě zajímavé ukázky z dokumentace, které uvádějí na scénu mimořádně důležitého partnera v tomto dramatu. Jejím francouzské ministerstvo vnitra. Či spíš jedna jeho velmi důležitá část, či oddělení, chcete-li. Toto oddělení je obdařeno honosným názvem, ale lidová mluva má pro něj jednoduché, stručné a výstižné slovo špionáž. Ano, o synovce bankéře Lecaire se francouzská špionáž zajímala do té míry horlivě, že neváhala nasadit technický prostředek, který byl v té době novinkou,
8: Fonograf. Nejstarší zařízení pro záznam zvuku.
4: Poslechněte si Xirdalův hlas z válečku označeného číslem 1, kde zřejmě o nejstarší záznam jejíž agenti špionáže učinili.
10: Vyzařování?
8: Energie! V nezvažitelné částečce hmoty jsou skryta nesmírná kvanta energie. Zvuk, teplo, elektřina, světlo jsou jejím pouhým projevem. Energie čistá, takřka přepuzená nebo sublimovaná, může existovat jen za mezemi hmotných světů. Obklopuje tyto světy
10: dynamosférou.
4: Ano, slyšeli jste dobře. Zefirin Xirdal, dnes už zapomenutý geniální fyzik, byl první, kdo pronikl do hlubin atomárního světa a díky svému prozření pochopil, jak nesmírné síly se v něm skrývají. A jelikož špioni a policisté nebývají sice geniální, avšak chytří, ano, zvětřili dobře, že pan Zefirin Xirdal je muž, který stojí za pozornost. A tím se jim na mušku dostal i pan Lecker, jeho strýc. V archivech se nalezlo několik desítek fonografických válečků, na kterých jsou zaznamenány soukromé rozhovory strýce a synovce. Pro vytvoření obrázku nám postačí jedna ukázka.
10: Ani jediný
7: strýčku.
10: Ani jediný santýmku.
7: Ale strýčku jsem řekl. Nedostaneš ani zlámaný groš.
8: Nechci zlámaný groš, strýčku. Potřebuji 3000 franků pro tvoji banku. Je to pakatel, máš přece miliony.
7: Miliony mám, protože zbytečně nerozhazuji ani santimy, ani franky, natož pak 1000 franků.
8: 3000. 3. Strýčku, pouhé 3000. A není to rozhazování, je to dobrá investice.
7: Dobrá investice?
8: Ano. Pokud tě to zajímá, ukážu ti to na svých rovnicích. Tak tedy, uvažujme energetickou úroveň rovnou mocnině hmoty a úměrnou rychlosti.
7: Nechci rovnice, chci přístroj. Kdybys přístroj měl, fungoval by. Přitáhl by meteor? Přiměl by ho k dopadu na libovolném místě na světě?
8: Samozřejmě. A proč to, strýčku?
7: Protože ten meteor je ze zlata. Je celý zlatý, chápeš?
8: Ale to já vím od jak živa, tedy přesněji řečeno vím to už 3 dny.
7: A to také víš, že cena meteoru je 6 bilionů franků?
8: Ale mýlíš se, strýčku, jeho cena je 5 800 miliard, tedy při současném kurzu zlata na pařížské burze.
7: Nechápu, já nechápu, jak někdo může tak lehkomyslně, tak fanfaronsky, tak opovážlivě nechat ležet ladem 6 bilionů franků ve zlatě.
8: Má vina není tak velká, strýčku. Vždyť meteor nestojí 6 bilionů, nýbrž pouhý.
10: Dostyte.
4: Škoda, škoda, škoda. Nedozvíme se, jak skončil poutavý rozhovor geniálního fyzika a geniálního finančníka. Fonografové válečky mohly pojmout jen pár minut.
0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Další společnou rozhlasovou prací obou pánů Ondřeje Nefa a Jiřího Horčičky jako režiséra, respektive všech tří dohromady společně ještě s Žilem Vernem samozřejmě, byla cesta kolem světa za 80 dní. Odvážné putování pana Philease Foga, takto člena slavného anglického reformního klubu, který se na základě bláznivé sázky, ale to už se nesluší prozrazovat, stejně to asi nejspíš znáte sami, a tak se raději vraťme zpátky na začátek celého příběhu právě mezi členy reformního klubu.
11: Svět je tak velký.
12: Býval velký, milý Sullivane.
11: A co pak se snad zmenšil, milý Fogu?
12: Včera přinesl Morning Chronicle zprávu, že byla zahájena jízda na trati Great Indian Peninsula Railway z Rotalu do Allahabadu.
11: No a to znamená?
12: No to znamená, že je možné celý svět objet za 80 dní, pánové.
11: Ne.
12: Ano. Prosím, počítejte se mnou. Londýn, Suez, 7 dní.
13: 7?
12: Odtud lodi do Bombeje 13 dní.
13: 20?
12: Za 3 dny jste vlakem v Kalkatě.
13: 23?
12: Odtud vás loď dopraví do Hongkongu za 13 dní.
13: 36?
12: 6 dní to trvá do Yokohamy.
13: 42?
12: Přes Pacifik do San Francisca 22 dní.
13: 64?
12: Vlakem do New Yorku 7 dní.
13: 71?
12: A za 9 dní vás loď dopraví zpět do Londýna celkem.
13: 80
12: dní, ano, pánové.
9: Ano, 80 dní, pokud se nepřihodí nic nepředvídaného.
12: Nepředvídaného? Nepředvídaného? Ten pojem neznám, pane policejní řediteli.
9: Nemusíte ho znát, pane Fogu. Zde v hale reformního klubu se v skutku nemůže nic nepředvídatelného stát, ale tam venku na trati...
11: A vy myslíte na trati Great Indian Peninsula Railway?
9: Přesně tak. Oh. Tam se může stát cokoliv.
11: Samozřejmě, pan Foxy neuvědomuje rozdíl mezi teorií a praxí.
12: Naznačujete tím, prosím, že jsem mluvka?
14: Ale pánové, ale pánové...
11: Když si pan Fox myslí, že cesta kolem světa je možná, ať ji vykoná. Můj list Morning Chronicle vsází 20 000 liber na to, že není možná.
12: Dobrá, vykonám ji.
11: Kdy?
12: Ihned. Vsázím 20 000 liber, že vykonám cestu kolem světa za 80 dní nebo dříve, čili za 1920 hodin, čili za 115 200 minut.
11: Ujednáno.
14: Rozmyslete si to ještě, pane Fogu.
12: Pánové, dnes je středa 2. října, ano?
13: Ano.
12: Vjedu v 8 hodin 45 minut doverským vlakem, ano?
13: Ano.
12: To znamená, že pokud se nevrátím do soboty, 21. prosince, do 8 hodin 45 minut večer, sázku jsem prohrál, ano?
13: Ano.
12: A nyní, protože mám ještě dosti času, navrhuji...
13: Co?
11: Co?
12: Abychom si zahráli partii whist.

0: Nuže, pane Fogu?
1: Řekl jste něco, paspartu?
0: Je 9 hodin večer, čili 21 hodin.
1: Vím.
0: Moje zkušební lhůta vypršela a jelikož jste mi dal výpověď...
1: Pak tedy vystupte.
0: Vlak je v pohybu, pane.
1: Pak tedy nevystupujte. Ostatně podle smlouvy máte strávit 24 zkušebních hodin ve mém domě. Tento vlak, do něhož jsme před 15 minutami nastoupili, nepatří k inventáři mého domu, ba dokonce nejsme už ani na území Londýna. Tudíž? Výpověď dostanete až po vypršení zkušební lhůty po návratu do Londýna.

0: Dočetl jsem se v Morning Chronicle, že pan Phileas Fogg proplul na palubě parníku Mongolia suezským průplavem a v tuto dobu dlí v Suezu, kde parník doplňuje zásoby vody a paliv.
1: No ovšem, můj list informuje své čtenáře naprosto přesně.
0: Zatím mu tedy cestovní plán vychází. Nemyslíte, Sullivan?
1: Ale má před sebou ještě dlouhou cestu, Ralfe.
2: Je to bláznivý podnik, jako policejní úředník jsem ho neměl připustit.
0: Připustit? Jak byste mohl zasahovat do ujednání mezi gentlemany?
2: Slovo gentleman a slovo gentlemana už nemá ten zvuk po tom, co se stalo v anglické bance.
0: Je to stejně zvláštní. Odjezd pana Philease Fogga následoval bezprostředně po loupeži.
1: No ovšem.
0: No, odjel druhého dne, nemýlím-li se.
2: Něco snad naznačujete.
1: Poslyšte, To je zajímavý podnět. Pane policejní řediteli,
2: prosím.
1: Vy jistě máte telegrafické spojení s policejními úřadovnami celého impéria, že?
2: Ano, zajisté.
1: Možná, že byste měl uvážit...
2: Co?
1: Nějaký váš úředník by mohl na pana Fogga dohlédnout. To je asi to, co jsem chtěl říci.
2: Máte snad podezření, že pan Fogg...
1: Ne, neodvažuji se něco takového vůbec vyslovit. Ale spíše jde asi o to, že by váš úředník mohl ověřit, že pan Fogg vykonává cestu kolem světa řádně, tak, jak bylo ujednáno, vlakem a lodí, nikoli jen prstem po mapě.
2: Pan Phileas Fogg je přece gentleman a dal nám své slovo.
1: Ale sám jste řekl, že to slovo už nemá ten zvuk, jaký mívalo. Nuže, pane řediteli?
2: Mám Suezu obratného člověka. Jmenuje se... Jak se jen jmenuje? Fix.
0: Vy klejete, Stuart?
2: Promiňte, James Fix, to je jméno toho člověka.
3: Jmenuji se Fix.
4: James Fix. Vy jste pan Paspartu. Sluha pana Philease Fogga, nemýlím-li se?
3: Ne, sluha ve výpovědi, když dovolíte.
4: Mám to potěšení s vámi společně cestovat. Budeme sdílet lodní palubu až do Bombaje. Už jste si vyřídili formality?
3: Jaké pak?
4: No přece pasové. Musíte mít potvrzení v cestovním pasu.
3: Cestovní pas? Cestovní pas, už vím. To je přece taková ta knížka, kam se dávají razítka a pečeti.
4: Právě.
3: Můj pán má cosi takového, pokud ví.
4: Radím vám tedy, abyste ho vyrušil z jeho siesty a doprovodil ho k britskému konzulovi v Suezu.
3: Takové obtěžování můj pán jistě odmítne. Sám donesu pas ke konzulovi.
4: Což pak pán nikdy neopouští loď?
3: Ani loď, ani vlak a pokud mohu soudit z dosavadní cesty. S nikým se nestýká, nikoho nechce vidět a vůbec bych se nedivil, že ani nechce, aby kdokoliv viděl jeho.
4: Velice zajímavé, velice. Poslyšte, je váš pán muž asi 40letý?
3: Ano.
4: Urostlé postavy?
3: Ano.
4: S nápadnými licousy, které vroubí jeho přísnou tvář?
3: Ano.
4: Má kaštanově hnědé vlasy a na temeni mírně prořídlé.
3: Popisujete ho správně. Vy jste se snad s ním setkal?
4: Ne, nikdy. Jen tak jsem se domníval, tedy nezapomeňte, ke konzulovi s pasem. Naschledanou, ještě se uvidíme. Musím si ještě něco vyřídit na poštovním úřadě. Naschledanou.
3: Naschledanou.
4: Ne, pana Fogga jsem nikdy neviděl. Aha, za to jsem si důkladně zapamatoval popis, uvedený v zatykači na pachatele loupeže v anglické bance. Policejní ředitel Scotland Yard, Londýn stop. Vaše podezření potvrzeno stop. Zloděje Fogga stopují stop. Zatykač pošlete do Bombaje stop. Podepsán Fix detektiv stop.
3: Jaká nádhera. Tolik hudby, tolik barev, tolik skvostných úborů. Nikdy bych nevěřil, že se Indové dovedou tak radovat.
5: Radovat? Milí příteli, to, co tu vidíte, není nic jiného než pohřeb.
1: zemřel Rádža Bundelkunský.
3: A ta žena zahalená do závoje?
1: To je bez pochyby vdova.
3: Vdova po bohatém Rádžovi.
1: Co je?
3: Nesměl bych být Pařížan, abych věřil na upřímnost jejího smutku.
1: Ta žena má mnoho důvodů ke smutku. A ten jeden je nejdůležitější.
3: Ale jaký?
1: Po 10. fanfáře bude upálena, aby mohla na onom světě sloužit svému manželovi. Podívejte, kněží snímají závoj.
3: Je krásná, vidíte. Škoda mladé, krásné ženy. Jiný kraj, jiný mrav. Co je? Tamhle ten pán chce se mnou mluvit. Dovolíte, abych se na chvíli vzdálil? Děkuji. Podívejme, pan Fix je tu také.
4: Na slovíčko, příteli.
3: Ano.
4: Je to tady. Právě došel z Londýna zatykač na vašeho pána.
3: No a co? Jsem ve výpovědi.
4: Musíte se mnou spolupracovat, jinak se vystavujete nebezpečí, že budete obžalován ze spoluviny.
3: To snad ne.
4: No, záleží jenom na vás.
3: Pro mě, za mě. Zatkněte si ho, tu ho máte.
4: A teď to nejde.
3: Proč by ne, jen ho zatkněte, ať už jsem z té šlamastiky venku. To byl taky nápad, opouštět Paříž. Proč to nejde?
4: Po dobu smutečných obřadů koloniální správa nesmí vykonávat své funkce. Ani guvernérův úřad, ani policie, dokud Rádža nebude spobelněn.
3: Rádža a jeho vdova? Podívejte, jak upřeně se na ní pan Fok dívá.
4: Do té doby jsem bezmocný, ale potom spadla klec.
1: Paspartute.
3: Prosím, pane.
1: Koliká ta fanfára to byla?
3: Třetí, pane.
1: Připravte pistole, 15 jardů konopného lana, vrhací nože, láhev petroleje a libru, ne, 2 libry dobrého střelného prachu. Tu ženu osvobodíme.
3: Vždyť zmeškáme vlak.
1: Do odjezdu příštího vlaku nám zbývá 12 hodin.
3: Pane, přece nebudete riskovat život kvůli ženě, kterou ani neznáte.
1: Chtěl jste snad říct, nebudeme.
3: A
1: přece byste nechtěl zůstat stranou při tak velkolepém podniku. Vy se též můžete přidat, pane. Pane?
4: Fix.

0: horší než zeď. Ozbrojených strážců jsem napočítal na 60. A věřte mi, že tihle členové sekty škrtičů dovedou se svými hedvábnými šňůrami a zakřivenými šavlemi obratně zacházet.
1: Dobrá. Sedmá. Vyčkám do poslední chvíle a pokud se nenajde vhodná příležitost, využijí příležitosti nevhodné.
0: Nerozumím vám.
1: Tu mladou ženu zachráním za každou cenu, prosím. Je to moje povinnost jako člena reformního klubu.
0: Jak to myslíte?
1: Znáte snad nějakého člena reformního klubu, který by odmítl zachránit ženu před upálením?
0: Mnoho času vám nezbývá. Kněží přistupují k hranici s pochodněmi.
1: Tak tedy, kupředu.
0: Zadržte! Ne, nedělejte to.
1: Puste mě. Jak se opovažujete, já vás...
0: Ne, stát!
1: Devátá. Co to? Rádža se vstyčil na hranici, vstal z mrtvých. Případ zdánlivé smrti.
2: Na kolena! Padněte na kolena!
1: A to je přece paspartu!
2: Udeřte čelem o zem!
0: Dáv ho poslechl, nikdo se nedívá, bere vdovu do náručí.
1: Rychle pomozme mu, paspartu, tady jsme!
3: Pomozte mi, opnela, ale teď rychle, rychle, prý...

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Už teď slyším ty výtky, proč z těch krásných starých inscenací nenabídnu víc. Ale berte prosím Divadlo pro vaše uši jako vzácnou příležitost představit aspoň ty střípky, které si pak najdete jinde ve vysílání. A taky můžete slyšet hlasy herců, kteří to za mikrofonem skutečně uměli. A tyhle nahrávky jsou dnes už vzácným unikátem. Jako například Verneovka Carův kurýr, neboli Michail Strogov v režii Ivana Holečka. To je právě taková ta knížka na dobrou noc, nebo když člověk večer nemůže spát. A možná si při ní vzpomenete i na slavné filmové zpracování. Tak všechno dobré a s Divadlem pro vaše uši zase někdy brzy naslyšenou.
2: Pánové, buďte ujištěni o mých osobních sympatiích. Plním rozkaz, to je vše. Nemám právo uvažovat, je-li správný.
3: My to chápeme, poručíku Strogové.
4: Můžete svou sympatii vyjádřit malou službou, úplně nepatrnou službičkou.
2: Dopředu nemohu nic slíbit.
4: Napsal bych pár řádek do Paříže.
2: Po službě mile rád, pane Jolivete.
3: A pro mne zprávu do Daily Telegrafu.
2: Lituji, ale to nemohu.
3: Jakým právem?
2: Omluvte mne. Služba mne čeká jinde.
5: Vy a vaše Paříž. Už jsem měl na jazyku, že jste novinář právě jako já a že váš list vychází téměř v takovém nákladu jako do Daily Telegraph.
4: Oho, v neděli o 12 000 vyšším. Zejména jsou-li v čísle moje reportáže. Ano, ano, ano.
6: Psst. Slyšíte?
3: Pozor. Vidíte?
6: Kousek papíru v okně. Sám tam nedosáhnu. Pomůžete mi nahoru?
3: Ne. Já jsem lehčí. Vysaďte vy mne.
6: Jo, já vás znám. Na papíru je určitě nějaká zpráva. Vy si ji přečtete a vyhodíte ven, abych já nevěděl.
5: Ale fuj. Jak můžete takto uvažovat?
6: Tak dobře.
5: Hlavně nemařme čas. Ukažte.
6: Teď tu jsem. Ale akce připravená. Okamžitě přijeďte do Irkutsku.
5: Ukažte. Přepadení paláce velkoknížete shromážděno 200 mužů.
7: Velkokníže nic netuší. Sangara.
2: Co se tu stalo?
3: Nic, pane poručíku, nic. Protahovali jsme si údy. Vězeň má potřebu pohybu. Račte pochopit.
6: Patra sapristy! Nalejme si čistého vína. Pane poručíku, prosím vás, kdo byl v této cele před námi?
2: Před vámi? Proč bych vám to neřekl? Seděl tu Ivan Ogarev.
6: Zpráva tedy byla určena jemu.
3: Ticho, buďte hlubče.
6: Já hlubec? Copak nechápete, že tady je nám ta informace pramálo platná?
2: O jaké informaci mluvíte?
6: Tady máte a čtěte. Někdo to sem hodil, protože nevěděl, že Ivan Ogarev je už pryč.
2: Sangara.
3: Vy znáte to jméno?
2: Nikdy na ně nezapomenu. Tak se jmenovala jedna žena. Žila v domě mého otce. Byla ve spojení s tlupou řemeslných vrahů a lupičů. Otec ji odhalil, ale stačila ho zabít. Moje ubohá matka se zachránila útěkem. A nikdo ji od té doby nikdy neviděl.
3: Takže tato žena je ve spojení s Ogarevem.
2: Tuhle zprávu se okamžitě musí dovědět její veličenstvo.
8: Vždyť irkutský velkokníže
7: je carův bratr.

0: Ano, musíme jednat, neprodleně jednat. Ztráta každé vteřiny je neodpustitelná. Čas hraje proti nám. Prodleva může být osudná. Zločinec šplhá ke svému cíli na příčkách hodin. Proto...
1: Veličenstvo, kdyby ráčil dovolit.
0: Mluvte, poručíku.
1: Je tedy třeba varovat jeho jasnost vašeho bratra.
0: Velkokníže je v Irkutsku.
1: Je tedy třeba jít do Irkutsku.
0: A koho tam mohu poslat? Komu mohu důvěřovat?
1: Mně.
0: Vám?
1: Tak jako tak jsem do věci zasvěcen.
0: To máte pravdu. Zavoláme proto generála Kysova.
1: Kdyby veličenstvo dovolilo.
0: Máte námitky, poručíku Strogové?
1: Jenom návrh. Čím méně lidí je do věci zasvěceno, tím lépe.
0: Jste chytrý, Michale Strogové. Jenže ani generál Kysov není hlupák. Jak mu vysvětlím, že zmizel jeden z důstojníků palácové ostrahy? Myslíte, že si vašeho zmizení nevšimne?
1: Já pomohu z vězení těm dvěma novinářům.
0: A
1: vy mne pověříte jejich stíháním.
0: Originální. Zápletka jako z francouzského románu. Milujeme francouzské romány. Michale Strogové, váš nápad přijímáme. Vysečkejte, až napíšeme velkoknížeti osobní depeši. Přiznáváme se, že jsme vzrušeni. Zápletka se zaplétá, až je všecka, no ano, zapletena. Ale jedno vám nařizujeme, poručíku Michale Strogové. Ne, poručíku, ode dneška kapitáne Strogové. Vaším úkolem je dodat našemu bratrovi velkoknížeti depeši. Nechceme, abyste pátral po Ogarevovi, nechceme, abyste se s ním jakkoliv střetl. Nechceme, abyste vědomě křížil jeho plány. Takové je naše přání. Takový je náš rozkaz. Přísahejte na svou důstojnickou čest, že rozkaz splníte.
1: Přísahám. Vaše veličenstvo.

0: Hej, hospodský! Je tu někdo?
1: K službám, vaše blahorodí.
0: Přines něco k snědku, ale rychle. Potřebuji taky vyměnit koně.
1: S jídlem nebude potíž, blahorodí, ale s těmi zvířaty...
0: Potřebuju koně.
1: Slabou hodinku tu byli před vámi dva pánové, jacísi cizozemci. Sám nevím, proč úřady dovolují takové svoloči, aby se po zemi pravoslavné potulovala. Pfuj! Koně vyměnili psi, bídně zaplatili a já teď pro vaše blahorodí mám jenom dvě vysílené mrchy.
0: Jeden Francouz, druhý Angličan.
1: Zdálo se mi tak, blahorodí. Řečí evropejskou hovořili snad po německu, snad po taliánsku. Čert se vyznej v těch hatmatilkách. Jen jednomu slovu jsem dobře rozuměl.
0: Nuže?
1: Irkutsk. Měli namířeno do Irkutska. Přes celou zemi. Ukrutná dálka.
2: Jídlo a koně.
1: S jídlem nebude potíž, blahorodí, ale koně...
2: Cože ty pse, budeš se mi protivit?
1: Naprosto ne, jasnosti, ale koně má zamluvené tady ten pán.
2: Tenhle? Vidá, kdo jsi?
0: Nikolaj Korpanov, kupec.
2: Dobrá, kupčíku, zde máš.
0: Nemohu přijmout, pane. Já ty koně potřebuju.
2: Cože?
1: Ne, nebíte ho, pane.
2: Tady máš místo peněz, hlubče. Tak kde jsou koně na rybáku?
1: Už je přepřahají vysokoprevoschoditelstvo a jídlo nechám nanosit do bríčky, když vaše milost dovolí.
2: A ty mi příště nechoď do cesty, rozuměl jsi?
0: Ano, pane.
2: Jsi mi nějak povědomý. Někde jsem tě viděl. Jakže se jmenuješ, mizero?
1: Koně jsou připraveni.
2: A čert, aby tě vzal, spěchám.
1: Hrubián, vy ale krvácíte, pane. Naďo, Naďo!
3: Poroučíte, pane?
1: Naďo, přines trochu teplé vody a nějaké plátno. Hned vás ošetří, pane Korpanove. Je to šikovné děvče.
0: Tvoje služebná?
1: Děvče pro všechno. Pomáhá v kuchyni, uklízí i koně dovede ošetřit.
0: Takovou bych mohl potřebovat.
3: Už jsem tady, pane. Nebojte se, nebude to bolet.
0: Poslyš, jak ti říkají?
3: Naďa Fedorova, pane.
0: A odkud pocházíš?
3: Z Irkutsku, pane.
0: Nechtěla bys někdy znovu vidět svoje rodné město?
3: A jak?
0: Jedu do Irkutska. Kdybys chtěla.
1: Počkejte, to je moje služka.
0: Vidíš tohle?
1: To je carova pečeť.
0: Víš, co to znamená?
1: Ano, ano, vaše prevoschoditelstvo. Naďo, zbal si věci.
0: Ještě jsem se tě nezeptal, Naďo, jestli mě chceš doprovázet.
3: Ano, ráda, pane.
1: Spíš nějaký důstojník, ale snesl ránu knutou do obličeje. Ne, já už na tomhle světě ničemu nerozumím.
4: Myslím, že my dva jsme největší hlupci v dějinách novinářství.
5: A proč si to myslíte, Blaunte?
4: Rád vysvětlím, Jolivete. Projeli jsme Vladimírem, Nižním Novgorodem, Kazaní, Permem.
5: Překročili Ural a přes Jekaterinburg jsme se dostali do Omaku.
4: Až jsme se dostali do jakési díry.
5: Kolivan se to tu jmenuje.
4: A to vše, aniž bychom měli nejmenší příležitost a nejmenší důvod spojit se telegraficky. Já s redakcí Daily Telegrafu a vy...
5: S redakcí Deníku Le Matin. No, pokud jde o příležitost... Ta by tu nyní byla. Podívejte, pokud se nemýlím, tohle je telegrafní stanice. Za to důvod k telegrafování, ten zatím scházím. V tomhle koutku světa se neděje pranic, co by moji redakci mohlo zajímat.
4: No, ovšem na druhé straně podívat se dovnitř můžem, ne?
6: Pánové jsou cizinci?
4: Proč tě to tolik zajímá?
7: Mluvte s ním zdvořileji.
4: Proč mám s telegrafistou mluvit zdvořile? Toho určitě potřebovat nebudu.
7: Kličete.
5: Ano, my jsme cizinci.
6: To jsem věru rád. Už dlouho toužím potom, aby moji stanici navštívili cizinci.
5: A proč to?
6: No, protože z Kolivanu bude spíš telegrafovat cizinec, než obyvatel Kolivanu.
8: Logika uvažování toho člověka je úžasná.
5: Jak dlouho ta vaše touha trvá?
6: Právě tak dlouho, jako tahle stanice. Už 14 let, pane.
5: Kolik telegramů si, teda, jste odtud vyslal?
6: Právě 14. Vždycky ve výroční den otevření stanice telegrafují do hlavního města. Jsem zde ještě. Stop. Ivan Nikolajevič Uspenský. Stop.
5: Těší mě Blount. Stop.
7: Mohl byste mít tu čest a podat 15. telegram v dějinách této stanice?
6: Budu šťasten, pane.
5: Co chcete telegrafovat, prosím vás?
7: Hned uslyšíte, milý kolego. Adresa? Redakce deníku Le Matin, Paříž, Francie. Dnešní datum. Máte to?
6: Ano, pane.
7: Dobrá. Následuje text. Setník sarské gardy

budu starým mužem, budu staré knihy číst a mladé víno lisovat. Až budu starým mužem, budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrc, sednu na břeh řeky

starým mužem pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starým mužem, budu svoje místo mít u okna kavárny Avion. Koupím si pergamen na štěpec a tuš a budu pozorovat lidi, kam do

starým mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starým mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čpánku, koupím si pergamen a štětec a tuša, budu mlčet jako mlčí ti kdo.